Na stanici D-dur Českého rozhlasu dohrál soubor Armonico Tributo Austria. Slyšeli jsme dvě instrumentální svity německého renesančního skladatele Paula Poyerla.

Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur, jejímž programem vás provází Robert Škarda. V našem vysílání se nyní posuneme k tvorbě Josefa Haydna. Čeká nás poslech výjimečného vokálně-instrumentálního díla vídeňského klasicismu. Na sklonku svého života napsal Josef Haydn dvě svá vrcholná oratorní díla – Stvoření a Čtvereročních období. Během pobytu v Anglii poznal na sklonku svého života tamní oratorní tradici, založenou Handlem, a nechal se jí inspirovat. Oratorium Stvoření dokončil skladatel v roce 1798 na text Roberta Lindleye podle písma a eposu Johna Miltona Ztracený ráj, v německém překladu Gottfrieda von Swietena. Jde o rozsáhlé epické líčení stvoření světa, o kterém vyprávějí archandělové Gabriel, Uriel a Rafael. Líčí, jak Bůh při stvoření světa během 7 dnů postupoval. V posledním díle se pak setkáme v ráji s prarodiči všeho lidstva, Adamem a Evou. Solové zpěvy jsou v oratoriu střídány se sbory po vzoru oratorií Georga Friedricha Händla. Biblický text v recitativech tří archandělů posouvá děj kupředu. Árie, ansámbly a sbory toto dění komentují. Oratorium Die Schöpfung pro solisty, sbor a orchestr je dělené do 3 dílů a 35 dílčích částí. Jako solisté se představí sopranistka Jerisa ve dvojroli Gabriela a Evy, tenorista Tilman Lichty jako Uriel a basista Matthias Winkler ve dvojroli Rafaela a Adama. Dále zpívá La Capella Real de Catalunya, sbormistrem je Luis Villamacho. Hraje renomovaný katalánský soubor staré hudby Le Concert de Nation, řídí Jordi Savall.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu doznělo oratorium Stvoření pro sóla, sbor a orchestr od Josefa Haydna. Na nahrávce hrané na dobové nástroje jsme slyšeli soubor Le Concert de Nation. Zpívali Jerisa soprán, Tilman Lichty tenor, Matthias Winkler bas a sbor La Capella Real de Catalunya. Provedení řídil Jordi Saval. Tím končí dnešní čtyřhodinový blok vysílání staré hudby v autentické interpretaci s názvem Od Claudia k Ludvigovi. Od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Před časem jsem se pokoušel napsat jakousi skladbu pro orchestr. Začínala tématem ve viole, které se postupně rozrůstalo, nabíralo na závažnosti, až po několika minutách vyústilo v dramatický výbuch, v němž bouřil ve fortissimu celý orchestr. Předvedl jsem skladbu kamarádovi Ondřeji Kukalovi a on se zeptal, proč je to takové drama? Jak proč? Ptal jsem se já. Řekl, že prostě nechápe, odkud se to drama vzalo. Drama obvykle vyrůstá z nějakého konfliktu a tady nic takového nebylo. Po chvíli mi bylo jasné, že má kolega pravdu. Skladbě schází druhé téma. Teprve z konfliktu dvou témat může růst napětí. Symfonie, tedy skladby pro orchestr, byly až do jistého momentu rokokově odlehčené útvary vyloženě relaxačního charakteru. Oním jistým momentem myslíme nástup Jana Václava Stamice do Mannheimu. Ten muž vymyslel symfonii, tedy tu její podobu, na kterou jsme zvyklí dodnes. Hlavní Stamicův přínos byl ten, že vnesl konflikt do sonátové formy. V prvních větách svých symfonií stavěl proti sobě dvě kontrastní témata, z jejichž konfrontace vzešel konflikt, který se naplno rozhořel v druhé části věty v takzvaném provedení. Nakonec se témata v repríze zase rozpojila a usmířila. První věta symfonie se tak mohla stát v skutku závažným dílem. Tento princip beze zbytku platí dodnes. Není potřeba hudbou cokoliv líčit, ale má-li být dramatická, musí k tomu existovat důvod. Kukalovi to ovšem při nejbližší příležitosti vrátím, to si pište.

Konfliktní první věta, to není jediná věc, kterou Stamitz vnesl do druhu skladby jménem symfonie. Ustálil počet vět na 4, na třetí místo postavil menuet. Tím se symfonie trochu přiblížila taneční svitě a rozvrh vět byl vlastně stejný jako v sonátě. Do orchestru Stamitz přivedl klarinety a propracoval dynamiku. Někteří hudebníci na smyčcové nástroje byli oprávněni hrát jen ve forte. Letci proudových stíhaček by tomu říkali forsáž.

Z toho, kolik symfonií ten či onen skladatel napsal, lze vytušit, jak se postupně symfonie stávala čím dál závažnější. Haydn 100, Mozart 40, Beethoven a Schubert 9, Brahms 4, Berlioz 2, Franck jenom 1. Pak už se posloupnost narušuje. Mahler napsal 9,5 symfonie, Šostakovič 15, ale to už je jiná skladatelská linie. Beethovenův symfonický cyklus je jednou velkou zdrcující gradací, začínající Mozartovskou první symfonií a končící kolosem, pod kterým se již téměř bortí sami základy tohoto hudebního druhu. Cestou potkáme velkolepou třetí symfonii, jejíž první věta se rozrostla do gigantických rozměrů a jejíž sonátová forma obsahuje dvě vedlejší témata, rozsáhlé téma závěrečné. Další zcela nové téma se objeví v provedení a i sama provedení jsou tu dvě. Z menuetu se stalo skerco. První věta páté symfonie je naopak tak koncentrovaná, že působí jako vytesaná z žuly. Šestá symfonie má mimohudební program a sonátová forma je v ní sotva naznačena. V sedmé se klasická forma dá zase do pořádku, aby byla v deváté převálcována ideou, která už směřuje mimo klasicistní sloh. Beethovenova devátá je vystavěna z tak hutného materiálu, že mu i sám Beethoven spíše podléhá, než aby s ním svobodně pracoval.

Po Beethovenově 9. se zdálo, že v symfonickém vývoji nelze dále pokračovat. Myslel si to i Berlioz. Byl to bouřlivák, ale zároveň dobře věděl, že symfonie se musí vyvíjet evolučně, že je třeba na Beethovena přece jen nějak navázat. Jestliže 9. je svým způsobem slepá ulička, proč se nevrátit o 3 symfonie zpět? Berlioz našel inspiraci v programní symfonii 6. Fantastická symfonie má mnoho společného s Beethovenovou pastorální. Zdroj dramatičnosti už však nevychází z protikladu dvou témat v sonátové formě, ale z mimohudebního programu. Ve fantastické symfonii jsou místa, která dokládají, jak mladý autor bojoval s novou formou. Jsou tam i místa neli hluchá, tedy poněkud nedoslýchavá. Ale finální polyfonická exhibice, hýřící do té doby neslýchanými orchestrálními barvami, je naprosto strhující. Zvláště, když dirigent John Eliot Gardiner neváhal na své nahrávce použít 2 skutečné kostelní zvony. Celková hmotnost, no, skoro tu.

Čtyřvětý půdorys symfonie už dávno přestal být povinný. Na druhou stranu ho stále vnímáme jako měřítko, podle něhož můžeme posoudit, jak daleko se autor odchýlil od osvědčené formy. Zajímavé jsou z tohoto pohledu Šostakovičovy symfonie. Některé vypadají spíše jako písňový cyklus, jiné jako oratorium, ale mnohé se ukázněně drží beethovenovsko-málerovských principů. Pozoruhodné je, jak Šostakovič cítí potřebu přítomnosti skerca v symfonickém cyklu. Jsou to rytmicky výrazné, kratší věty, často třídobé. Jediné, co se mění, je výraz. Z odlehčené taneční věty se stala zlá, rytmicky neúprosná mašina, která drtí vše, co pod stalinským terorem ještě nestratilo vlastní tvář.

Symfonie dnes může mít lecjakou podobu, ale i u těch nejdestruktivnějších počinů, jako je Schnittkeho první symfonie, stále cítíme, co je tu destruováno. Také Milhaudovy malé symfonie, jejichž některé věty jsou smrsknuty doslova na vteřiny, zachovávají alespoň některé klasické atributy. Stabilní logický půdorys a určitou myšlenkovou závažnost. Pokud autor své dílo neshledává natolik významným, aby je mohl nazvat symfonií, zvolí zdrobnělinu symfonieta. Ale jak známo, může se mýlit, jak to dokládá příklad Leoše Janáčka, jehož symfonieta je chápána jako jeho nejvýznamnější orchestrální skladba. Na závěr tohoto pořadu jsem však zvolil symfonietu skutečně odlehčenou, která však má ke klasickým ideálům blíže než mnohá z moderních symfonií. Jejím autorem je Francis Poulenc.

0: Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkovsky.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

Ettore Berlioz Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope Evison, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Spojení Beaumarchaisova hra, da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství ji zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho motto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savallem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta, Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ukrajinský prezident Zelenský se má dnes v Ankaře sejít s americkým prezidentem Trumpem. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vyzvalo vládu 25 organizací. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími denními teplotami 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
4: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu, zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
3: Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
5: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
6: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
7: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
5: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. Ten propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2. Román Cestou špendlíku nebo jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy Skutečná cesta ven. Podle autora by mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
8: Ty lokace, možná ta hudba, možná ty devadesátky, jsou obrazově zajímavý, už to umějí ty filmaři, takže myslím si, že tohle by pro ně mohlo být zajímavý. Je to ukázka toho, jak se dostat z nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority. Pak tam vyprávím, jak jsem skončil vlastně v zahraničí, stal jsem se zpravodajem úplným omylem a do dneška se tím vlastně živím.
3: Nová letní hra Panská sídla Kroměřížska nabízí lidem možnost v létě navštívit 18 hradů a zámků v regionu. Při návštěvě získají razítko do hrací karty a zapojí se tak do soutěže. Mezi panskými sídly jsou běžně dostupná místa i lokality zpřístupněné jenom pro tuto hru. Jak říká manažerka Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska Alena Horáková.
9: Hra se hraje například na zámcích v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hustýnem, v Chropini, ale také na hradě Cimburg nebo tvrzi Rimice. A letos se nám podařilo přesvědčit i další místa, která běžně prohlídky pro veřejnost nemají. To jsou například zámky v Přílepích a Žeranovicích nebo hrad Kurovice.
1: Počasí.
3: Přes den bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Některé věci vznikají celkem rychle, některé si zase žádají čas, roky, někdy i desítky let, aby ukázaly svoji skutečnou hodnotu. A právě trpělivost, vytrvalost a taky schopnost se nevzdat spojují naše dnešní příběhy. My se zastavíme u příběhu o trpělivosti, protože dokumentaristka Helena Třeštíková natáčela se zpěvačkou Bárou Basikovou dlouhých 30 let. Nový film uvedla na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a diváci ho odměnili dlouhým potleskem. A vydáme se i na Slovensko, a to za ženou, která vybudovala jednu z největších růžových zahrad v Evropě. Marie Henrietta Chodková zachránila stovky vzácných odrůd růží a dodnes se jí přezdívá růžová grovka. Tak budeme rádi, když se s námi na cestu vydáte.
2: Když se vydáte i na hudební cestu, Emil Vyklický trio, to zazní ještě před 6:30, k tomu od Maršek, Johannes Brahms nebo Leoš Janáček. První nahrávka, ta je od Filharmonie Brno a dirigenta Jakuba Hrůši. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, Lašské tance Leoše Janáčka, Starodávný dvě a Filharmonie Brno. Zůstáváte s námi tedy ve středu 8. července.
1: V soutěžní sekci Horizonty, která přináší výběr nejzajímavějších titulů ze současné světové produkce, Karlovarský festival právě dnes, nebo respektive včera, uvedl drama Žluté dopisy. Vítězný snímek letošního Berlinále, který je příběhem zápasu moci, vznikl v Německo-Francouzsko-Turecké koprodukci.
0: Žluté dopisy sázejí podobně jako snímek Zborovna na napětí, vzniklé následkem morálního selhání, které ovlivní možná natrvalo osudy mnoha lidí. Více o dění na Karlovarském festivalu budeme v mozaice ještě mluvit.
1: A to už za malou chvíli. My se společně podíváme třeba na premiéru filmu Bára Basiková.

0: Johannes Brahms, část sonáty pro housle a klavír číslo 3 v 6 hodin a 14 minut na Vltavě.
1: Šest a půl minutový potlesk v plném sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové.
0: Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. komnatu, která je hodně tajemná.
1: Takhle hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane opravdu jenom málo kdo.
2: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
3: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
2: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
4: Ženský úděl.
2: Ženský úděl.
5: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
6: Milan a Daniela, Milan. Naprosto nadšení diváci.
5: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám husí kůži, teda.
6: Potlesk trval přes 6 minut.
5: Zaslouženě, zaslouženě. Skromná holka do teďka, kéž by to ještě dlouho zpívalo.
7: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
5: Takže to máme hodně pod kůží a já tady miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě Precedens, no, všechny desky doma ještě vyryly, takže to.
8: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten vzestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný a vůbec jsem neměla tušení, že vlastně čím všim si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora.
6: Barbora.
8: Já jsem taky Bára jako ona, no.
2: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila jen tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
9: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: A s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou se brzy setkáme i ve vysílání Vltavy. V programu našeho filmového léta jsou její rozhlasové osudy. Premiéra je naplánovaná od 20. července.
1: Máme 3 minuty po 6:45. Přejeme příjemné ráno. Za chvilku se budeme věnovat jedné zajímavé kauze, protože v Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Proč? Tak to s Františkem vysvětlíme.

0: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
1: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
0: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Neumayer Consort a dirigent Felix Koch v 6 hodin a 25 minut.
1: V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města, a agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu.
0: Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměla.
1: Doplním, že ročně si zázemí památky benediktinského kláštera prohlédne přibližně 60 tisíc lidí. Prohlídky už ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktinů stará.
0: O celé kauze si můžete víc přečíst na zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Duke Ellington kdysi řekl, existují jenom dva druhy hudby. Dobrá a ta druhá. Za víc než 50 let napsal přes 2000 skladeb a svůj orchestr vedl neuvěřitelných 50 let, takže to z něj činí jednu z nejvýznamnějších osobností historie jazzu. A nám jeho skladbu s názvem Cottontail hrálo trio Emila Viklického. Dobré ráno, teď máme 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Turecku druhým dnem pokračuje summit Severoatlantické aliance. Zástupce 32 členských států čeká po včerejší neformální večeři oficiální zasedání. Za Česko do Ankary přijel premiér Andrej Babiš z ANO i prezident Petr Pavel. Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že žádné nové dodávky zbraní Ukrajině ruské útoky nezastaví. Členské země NATO se dnes na summitu přihlásí k poskytnutí další vojenské pomoci napadené zemi. Americký prezident Trump se také v Ankaře setká se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se rodičovský příspěvek navíc pravidelně valorizoval. Vzhledem ke koaliční většině, ale úpravu nejspíš neprosadí. A čekejte polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude zvětšená oblačnost, a to s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě se podíváme na to, co přinese dnešní den v kultuře. Pokračuje pochopitelně Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, a to už šestým dnem. Na programu je mimo jiné premiéra celovečerního filmu režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala s názvem Zpráva pro Minervu 2. Tenhle film bude uveden v sekci Zvláštní uvedení.
2: Koncert Bez hranic, ten zahájí hudební festival Znojmo a sympozium na téma pod ochranou svědců se v Muzeu Karlova mostu koná u příležitosti výročí položení základního kamene tohoto mostu.
1: V Lázních Bělohradci budou připomínat sté výročí úmrtí spisovatele Karla Václava Raise. Vystaveny budou jeho texty, ukázky, ilustrace i artefakty, včetně modelu Raisova rodného domu.
2: Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války.
1: A v pražském Myslbeku zahájil výstavu velkoformátových maleb na skle Václava Bednáře.

0: Otmar Šek, část koncertu pro lesní roh a smyčcový orchestr a muzik Collegium Winterthur. Bruno Schneider hrál společně s nimi.
1: Růže. Jestli milujete tyhle květiny, měli byste si určitě poslechnout následující reportáž. Vybudovala jednu z největších růžových zahrad v Evropě. Zachránila taky stovky vzácných odrůd a dnes jí na Slovensku říkají růžová hraběnka.
0: Přesto se na Marii Henrietu Chodkovou na dlouhá desetiletí téměř zapomnělo. Dnes její odkaz v Dolní Krupé nedaleko Trnavy připomíná nové rozárium.
1: Navazuje na tradici někdejší slavné zahrady.
2: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. A všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
3: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé nejbohatší muzeum, alebo druhé nejbohatší rozárium na světě, co se týká počtom druhou růží.
2: Maria Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
3: Poslala tam furmanou z uzvozmi a dověsli z Krupiny v podstatě 2000 sadenic.
2: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
3: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalogy, vyšlechtila vlastní růžu Fenomen a Ignis.
2: A růže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
3: Oni aj například vyšlechtili růžu Maria Henrieta na jej počes. To je asi najpěstovanější růža v rozáriu.
2: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
3: A jedinou pamiatko takovou reálně fyzickou, co se nachádza, alebo se nacházelo, jsou také malé porcelánové pliešky, označovacie a tak aj... Kto ju vyšlachtil aj tuto, tak presne takto, ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené aj teraz.
4: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
3: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
2: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Brian Blade na vlnách Vltavy v ranní mozaice těsně před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A v naší četbě na pokračování na večer uzavřeme román Lenky Elbe Uranova. To je velmi spletitý příběh, který se odehrává roku 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a potom taky v Jáchymově.
0: Autorka si pohrává s námětem nesmrtelnosti. Účinkuje Marie Štípková. Tady je ukázka.
3: V uších rezonovaly dozvuky výbuchu, ale ještě silnější bylo echo Čučinových slov v Estelině hlavě. A kdybych ten zával odpálil? Pamatovala si to i s tím tónem, který použil. Věděla naprosto přesně, z které části města ty detonace přicházejí. Stačilo jen 10 minut, aby je tam dovedla. Stačilo jen 10 minut, aby spatřili dům číslo 235 v plamenech. Policisté samozřejmě okamžitě zalarmovali všechny záchranné složky a začali jednat, což zahrnovalo i rutinní evakuaci okolních domů, která nemohla být kratší, neboť v ulici nebydlela ani noha. Všechny domy přece patřily Čučinovi. Z dálky se začaly ozývat sirény hasičských vozů. Najednou hořícím domem otřásl další výbuch. V okenních tabulích popraskala skla, jež dosud ještě jakž takž v rámu držela, a na zem se vysypaly střepy z oken, která v té chvíli už popraskaná byla. Estela couvala před stále monstróznějším požárem.
2: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem. Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla, tak to odhalíme v románu Lenky Elbe Uranova.
0: Už 21. díl četby na pokračování poslouchejte v 18.30. Celou četbu potom najdete na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Berlínská filharmonie, Chor der Deutschen Oper Berlin a část opery Fidelio Ludvika van Beethovena.
1: Každodenní starosti jsou z výšky menší a taky méně podstatné, ale víc už to vysvětlí Pavla Horáková. Její dnešní úvaha nese název Z hůry.
2: Mám ráda výhledy. Vyrostla jsem sice v prvním patře, ale ze svého pokoje jsem viděla až na vzdálený obzor za údolím Vltavy. Poté, co jsem se odstěhovala do staré Prahy, z jedné strany koukám sousedům do oken a z druhé zrovna tak, jen přes nevelký dvůr. Výhled mi chybí. Nepomůže ani návštěva u rodičů. Pohled na horizont zarostl korunami stromů a svět viditelný z okna mého dětského pokoje se zcvrkl. Ještě na střední škole jsem každý den z okna autobusu schlížela zhora na město. Pod rostoucím žižkovským vysílačem se krčila věž svatého Prokopa a pod ní naše gymnázium. Dívala jsem se na něj z hůry a všechny studentské stezky se zdály nepatrné. Při návratu domů jsem z okna autobusu znovu viděla město v kotlině, zastřené celodenním smogem, který zůstal pode mnou stejně jako starosti. Vyhlídka od silnice brzy po revoluci zarostla novou zástavbou a pohled, který býval zadarmo, developer prodal vlastníkům nových bytů. Jak moc se mi stýská po, odpusťte to klišé, ptačí perspektivě, jsem si uvědomila nedávno, když jsem se ocitla na střeše jednoho z mrakodrapů na Pankráci. Z výšky vypadaly ulice a domy jako hračky. Petřínská rozhledna nebodala do nebe, ale připomínala párátko. A dominanta Hradčan i se vším majestátem se choulila v hloubce pod námi, dávno ve stínu, protože slunce se klonilo k západu. Odtud ale bylo stále vidět. A nejen slunce. Z téhle výšky bylo zřejmé, že bludiště ulic a silnic s veškerým hemžením, hlukem a exhaláty někde končí. Že za městem, sevřeným obručemi dálnic, se prostírá širá krajina. Viděla jsem nejen cukrák, ale i říp a milešovku. A že bylo jasno, nelžu vám i sněžku. Bylo to nesmírně občerstvující a v tu chvíli jsem zazáviděla všem, kdo mají takhle vysoko byt nebo kancelář a doslova se mohou povznést nad pinožení lidské drobotiny dole. Přemýšlím, jestli se takový rozhled časem okouká, anebo v člověku probudí pýchu. Mám ráda výhledy a stýská se mi po nich. Proto si tolik vážím členitého terénu ve svém moravském útočišti v Mikulově. Městečko pod Pálavou umí působit stísněně, když se pohybujete jen v okolí náměstí, ale stačí vyběhnout na zámecké terasy a hned se dostaví nadhled. Zpoza zvlněného obzoru vykouknou špičky vrtulí větrných elektráren a prozradí, že Rakousy jsou odtud, co by kamenem dohodil. Mračna stoupající z chladících věží dukovanské elektrárny na opačné straně vypovídají o odlišné energetické strategii dvou sousedních zemí. Dávám si záležet, abych několikrát do roka vystoupala na svatý kopeček. Ne strmou křížovou cestou, ale pěkně povlovně, stínem, od lesa. Nepochybuju, že kardinál Dietrichstein, který nechal sakrální stavby na vrchu Tanzbergu vybudovat, dobře věděl, jak důležité je i pro vrchnost občas stanout výš než zámek a vidět sídlo světské moci z hůry. Vlevo se v dálce černají Karpaty a rakouské větrníky jsou náhle vidět i se Stožáry, protože odtud lze dohlédnout až za horizont. Slyšet je jen vítr a křik ptactva. Co by vyznavačka humanismu, kráčím křížovou cestou v protisměru. Od smrti k životu, tomu pozemskému, nikoli věčnému. V kapličce 11. zastavení se dva duchové svatí za velkého plácání křídel snaží stvořit nový život. Cestou dolů potkávám funící poutníky, kteří stoupají za zážitkem spíš turistickým než duchovním. Kousek před místem, kde pán Ježíš padá pod křížem potřetí, míjím stavební dělníky, kteří opravují stezku. V chrámu přírody pod chrámem páně si nahlas vyhrávají světské odrhovačky z tranzistoráku. Neklamné znamení, že sestupuju k lidem.
1: Občas je to zapotřebí vystoupat nad každodennost, nejenom fyzicky, ale i v tom přeneseném slova smyslu, protože teprve z odstupu vidíme svět i sami sebe v těch pravých proporcích, jak říká Pavla Horáková.
0: Studenti sklářských škol připravili výstavu pro Severočeské muzeum, i o tom bude ještě řeč v našem vysílání. Za 4 minuty a kousek bude 7.

0: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letnislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Teď je 7 hodin, přejeme hezké ráno.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Jih Evropy zasáhla další vlna veder. V týdnu by teplota ve Španělsku nebo ve Francii měla vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Studenti sklářských škol připravili výstavu pro Severočeské muzeum. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími denními teplotami 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
4: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se potom měla rodičovský příspěvek zvýšit ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.
5: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
3: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek také valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na ně pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jim, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské. Považuje to za diskriminační a neústavní a obvodní soud s ní souhlasí.
6: Žena chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a taky náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Výše platů státních zástupců se odvíjí od délky praxe. Od října loňského roku se do ní mateřská a rodičovská dovolená započítávají. Ale tento konkrétní případ okresní státní zástupkyně se týká let 2022 až 2024. Obvodní soud celé jednání přerušil a čeká na to, jak rozhodne ústavní soud. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou ve vestibulu vidět výstavu děl studentů ze sklářských škol. Jde o výtvory zpracované technikou rytí do skla. Lidé uvidí třeba dílo studentky, která se inspirovala sochami Jaroslava Róny nebo skleněné poháry v gotickém stylu. Díla vznikla na březnovém sympóziu, jak doplňuje kurátorka Kristýna Rosmanová.
7: Sympozium se uskutečnilo v Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova.
3: Výstavu můžete navštívit do října.
8: Počasí.
3: Přes den čekejte polojasno až jasno, na jeho západě Čech potom zpočátku s většinou oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, ono není těžké připomínat minulost, ale mnohem těžší je porozumět jí, vyprávět ji a něco si z ní taky odnést. A právě proto vznikají výstavy, natáčí se filmy i promyšlené proměny veřejného prostoru. Nejenom proto, abychom se dívali zpátky, ale naopak díky tomu dopředu. A tak za chvíli uslyšíte reportáž o výstavě věnované K.H. Frankovi. Potom se podíváme na scénáře, které mohou převést na filmové plátno osudy významných Čechů, ale ze všeho nejdřív se podíváme na Václavské náměstí v Praze. Právě tam pokračuje jeho velká proměna. A tak Václavské náměstí navštívíme. My budeme rádi, když u toho budete s námi. Je 7:05 a za celý tým přejeme hezké ráno.
2: A přejeme taky dobrý poslech. Nabídneme Jiřího Ignáce Linka, potom Alfreda Rodrigueze nebo Carmen McRae. To ale až po 7:30. A teď je Dominik Wollenweber, Collegium, der Berliner Philharmoniker a část koncertu pro anglický roh Johanna Sebastiana Bacha.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johann Sebastian Bach a koncert pro anglický roh smyčce a basso continuo. My jsme nabídli první část.
1: K nám do rozhlasu na adrese Vinohradská 12 v Praze můžete přijet třeba i tak, že se metrem dostanete na stanici Muzeum, ta je na horní části Václavského náměstí, a každý, kdo tam v posledních týdnech a měsících šel, tak ví, že právě tohle je místo, ve kterém úplně není dobré a není důvod se zdržovat.
0: A teď ani nejezdí metro. Dnes to tedy působí jako místo, kde opravdu není důvod se zdržet, a to nejenom proto, že druhým rokem pokračují stavební práce.
1: Náměstí se proměňuje, a to podle návrhu architekta Jakuba Cíglera a jeho týmu, a po spodní části přišla tedy na řadu i ta navazující od Jindřišské a Bodičkovy ulice směrem nahoru.
0: Dělníci už pokládají kole, díky nimž se tam v příštím roce vrátí tramvajový provoz.
1: Co dalšího čeká horní část Václavského náměstí a jak tento prostor působí dnes, tak také to zjišťovala naše reportérka Alena Rokosová.
2: S Petrem Kučerou, urbanistou, architektem, jsme se sešli na horní části Václavského náměstí. Co je tohle za veřejný prostor? Jak to tady funguje?
3: No, já bych řekl, že hlavním problém toho prostoru je nepřekvapivě ta magistrála, takže je to přetrupní, kdy ten klíčový bod toho prostoru, a to je Národní muzeum jako dominanta, tak je prostě oddělená tím tokem aut. A chybí tedy tím pádem ta přirozená návaznost na Vinohradskou třídu. Takže podle mě Václavák má problém, že skutečně končí hradbou, což je tak historicky blízko, ale novodobou vozovou hradbou, a to nepropojení s okolím.
2: V tuto chvíli tady jezdí poměrně velké množství aut, dost aut je tu zaparkovaných, to podotýkám, jsme tady poměrně brzo ráno, takže tu ještě nejsou davy turistů. Jak by to mělo v ideálním případě fungovat?
3: Václavské náměstí má problém v tom, že ta příčná prostupnost, takže od fasády k fasádě, byla téměř nemožná, protože skutečně jako úzké chodníky, řada aut, k tomu pak vozovka a k tomu pak ještě v té horní části byly ty pověstné záhony Štrougalovy, takzvané Štrougalovy sady v místě zasypaných kolejí po tramvají. Takže to byl největší problém Václaváku, že on měl tu podélnou osu, poměrně přirozeně podél fasád a uprostřed, ale neměl ty příčné směry. Takže skutečně jako základem je pohyb lidí mezi těmi fasádami. Dole už je to realizováno, nahoře to bude také, že brzy snad už, že se odstraní ty příčné bariéry. To znamená, že skutečně vydlážděno, ano, říkám to schválně, vydlážděno od fasády k fasádě s minimálními nášlapy, s minimálními obrubníky, minimální parkování, skutečně velice výrazně to parkování ubyde. A tohle to umožňuje ty příčné vazby a umožňuje to vlastně využití to náměstí i uprostřed, ať už pro trhy, nebo pro kavárny, pro akce, takže myslím, že tohle je ten klíč k tomu, aby ten Václavák nebyl chodbou, ale byl tím obývákem.
2: Když jste zmiňoval ty domy, fasády, ráda bych se zastavila u těch parterů, protože my tady nahoře vidíme, řekněme, ty levné koncepty, vizuální smog. Jak to tu vlastně vypadá?
3: No smutně. Na to, že je to hlavní náměstí České republiky, si to doufnu říci, jako nejvýznamnější náměstí, tak je to smutný. Zajímavé si uvědomit, že vždycky ten parter je takovým lakmusovým papírkem, který svědčí o tom, jakou mají ty prostory komerční hodnotu. Jo, protože samozřejmě, jakmile jsou cennější ty prostory, tak místo směnárny laciné se tam vyplatí třeba mít nějaké dobré pekařství. Ta potřeba tady není. Jakmile tady lidé budou častěji zastavovat, tak se budou i dívat okolo, co kde můžou zakousnout, dát si kafe, takže ono to mění tu skladbu parteru. Václavák má ten zdravější parter dole, blíže těm pěším zónám, no ale směrem nahoru k té hradbě vozově, ten parter je nezdravý. A co se týče vizuálního smogu, tak tady nutno říci, to je prostě otázkou města. Město na to postupně tlačí, tady bych byl pozitivní, že přece jenom poslední léta se to jako pomalým krůčky ke krůčku jako zlepšuje k tomu kultivovanému parteru.
2: V muzejní oáze se potkáváme s Jakubem Hendrichem, architektem z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Když se díváme na Václavské náměstí, ten prostor protíná magistrála, velice exponovaná dopravní tepna. Původně tu byl jeden přechod u bývalého domu potravin, tak jak to bude pro pěší vyřešené do budoucna?
4: Já se možná vrátím trochu do té minulosti, protože vlastně po výstavě magistrály ten prostor muzejní oázy byl opravdu oddělen od Václavského náměstí, byl přístupný pouze systémem podchodů v rámci vestibulu. Ze strany Vinohradské sice tady přechody byly, nicméně i tady byl hlavním přístupovou cestou podchod. A první přechod přes magistrálu mezi muzejní oázou a Václavským náměstím vznikl v roce 95 u bývalého domu potravin, a na ten my jsme navázali 2018, kdy jsme v rámci rekonstrukce muzejní oázy doplňovali druhý přechod vlastně na té jižní straně Václavského náměstí směrem právě k Čelákovského sadu. A teďkon v rámci doplnění tramvaje jsme k tomu přistoupili trošku honosněji, řekli jsme si, že to propojení opravdu musí být jako velkorysé, takže vlastně na obou stranách budou doplněny přechody. Ty směrem k Václavskému náměstí budou opravdu velkorysé, ten jeden bude mít 30 metrů na šířku, ten druhý, který už dneska funguje, ten má 15 metrů. Věříme, že tohleto propojení bude velkorysý a že všichni ho jenom přivítají.
0: A zítra se v sérii na Václavském náměstí posuneme o kousek níž, zastavíme se u kdysi slavného domu módy. Čím byl a čím je dnes, i to se dozvíme.
1: Emil Hácha, Milena Jesenská nebo Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v tuzemských kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. Jaké příběhy vyprávějí, to uslyšíme za chvilku.
5: Love is funny or it's sad.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Plzeňský rozhlasový orchestr Alexandr Apolín, část symfonie in D Jiřího Ignáce Linka.
1: Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobnostním příběhům.
0: Prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a také vynálezce Oty Wichterleho.
1: Poslední oceněný scénář je potom podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
2: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
3: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
2: Ale je to hodně film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíše je to film o našem jako pohledu na

0: Nález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
1: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
0: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem dva věnovaly právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.

0: Zbohem tatínku, adios nonino, tuhle skladbu napsal Astor Piazzolla roku 1959 v New Yorku a bylo to krátce po tom, co se dozvěděl o náhlé smrti svého otce. Neměl peníze na cestu domů do Argentiny a tak svůj smutek vložil do hudby. 7 hodin 30 minut, dnes máme 8. července, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zasedáním Severoatlantické rady dnes v turecké Ankaře pokračuje summit NATO. Představitelé členských států projednají klíčová témata alianční bezpečnosti i podporu Ukrajiny. Čeká je také schvalování závěrečné deklarace. Premiér Andrej Babiš z ANO pronese zhruba 5minutový projev, ve kterém se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27. přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Výše platů státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na ně obrátil pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. A ještě počasí, čekejte polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Už jsme to mnohokrát dnes řekli, pokračuje stále Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, a to už šestým dnem. Na programu je třeba premiéra celovečerního filmu režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. V sekci Zvláštní uvedení.
2: Koncert Bez hranic zahájí hudební festival Znojmo a další tip máme z Lázní Bělohrad. Tam chystají vernisáž ke stému výročí úmrtí spisovatele Karla Václava Raise.
1: A co všechno bude k vidění? Třeba texty, ukázky, ilustrace i artefakty, včetně modelu Raisova rodného domu a digitalizovaného modelu Bělohradu z období jeho života.
2: Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku, ta přiblíží osud uměleckých děl zabavených ze druhé světové války.
1: A v pražském Myslbeku zahájil výstavu svých velkoformátových maleb na skle Václav Bednář. Zastavte se tam.

0: Wolfgang Amadeus Mozart. První část sonáty pro klavír na čtyři ruce Christine Schornsheim a Andreas Steyer v ranní mozaice téměř 8 minut po půl osmé.
1: Z majitele knihkupectví v Karlových Varech, nakonec jedním z nejvýznamnějších nacistů na našem území. Pojďte se podívat do Libereckého paláce Líbik ve třech místnostech Galerie Johann. Tam teď můžete nově vidět výstavu o zradě, zločinu a trestu Karla Hermana Franka.
0: Nacistický politik měl na starost zatýkání lidí a deportaci židů. Výstava má připomenout nejenom hrůzy války.
1: Představuje taky několik dobových předmětů a fotografií.
2: Před 80 lety byl v tehdejším Československu veřejně popravený poslední člověk. Původně to byl prodejce knih narozený v Karlových Varech. Později se stal jednou z nejvýraznějších nacistických postav na našem území.
3: Tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
2: Vysvětluje ředitel paláce Líbik v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu ho nepřijali do armády.
3: Ono to mě vyvolalo určité trauma a on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
2: Jakým způsobem jste se rozhodli tu výstavu koncipovat? Jak vypadá?
3: Ta výstava je právě uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do tří částí: zrada, zločin a trest.
2: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
3: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
2: Druhá místnost výstavy návštěvníky symbolicky zavede ke zločinům, které nacisté a s nimi Karl Hermann Frank páchali.
4: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie vojenská, stejně tak vlastně nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
2: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
4: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu. A byť Karl Hermann Frank při tom svém skonu nebyl spojen s tou gilotinou a jeho život nebyl ukončen tímto způsobem, tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny, kterých se dopouštěl, byť třeba nebyl tím hlavním, kdo byl pod tím podepsán, ale je úzce spjat s vypálením lidic ležáků.
2: Podle ředitele Dufka začal Karl Hermann Frank svou politickou kariéru právě v Liberci.
3: On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později v Praze převzal Reinhard Heydrich pozici nebo úřad říšského protektora, tak povolal Karla Hermana Franka, který se tam stal tím hlavním vykonavatelem jeho rozhodnutí.
2: Frank měl podle Dufka na starosti především zatýkání lidí nebo deportaci židů.
3: Figuroval významně i v plánech zničení českého národa.
2: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti Galerie Johann.
3: Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Dominantním prvkem je velkoplošná fotografie s popravištěm. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven. Je tady samozřejmě možné vidět i jeho fotografie, které byly pořízeny v pankrácké věznici v den jeho popravy, poslední chvíli jeho života před uvedením na popraviště.
2: Doplňuje Michael Dufek. Výstavu v Galerii Johann v paláci Líbik lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Carmen McRae na vlnách Českého rozhlasu Vltava, Carmen Sings Monk, to je album, ze kterého jsme dohráli ve 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A opět jedno pozvání k poslechu. Po staletí jsou opředeni tajemstvím. Jsou opravdu hybateli dějin, anebo jenom obětí nekonečných mýtů a konspiračních teorií. Vydejte se s publicistkou Lucií Korcovou na cestu do světa svobodných zednářů, a to od jejich historie až po současnost.
0: Pětidílná dokumentární série Českého rozhlasu Vltava Zednáři zkoumá, jakou stopu zanechalo toto bratrstvo v dějinách českých zemí, architektuře, literatuře i umění.
2: Společně s historiky, spisovateli, odborníky na architekturu i samotnými členy zednářského řádu se pokusí oddělit fakta od legend a hledat odpověď na otázku, která fascinuje celé generace, tedy jestli zednáři opravdu ovládají svět.
0: Poslouchejte 5 dílů na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jean-Marie Leclerc, čeští barokní solisté a část uvertýry pro hoboj, violu a basso continuo číslo 1. Máme 3:45.
1: Vizitka. Letošní léto u nás na Vltavě je filmové a pochopitelně i vizitka je filmová. Dnes bude patřit umělecké maskérce Karolíně nebo Kamile Brunias.
0: Má obrovskou zkušenost ze zahraničí, hlavně z Paříže, kde vystudovala, taky si vyzkoušela například face painting v pařížské opeře.
1: A Karolína Koubová s ní bude mluvit tedy o tom, jak přistupuje k lidem, které nejenom na filmovém pláce líčí, podívá se přímo tam a vizitku jsme natáčeli, pochopitelně, i jako vizitky v minulých dnech, v autentickém prostředí. Takže Karolínu pozvala umělecká maskérka Kamila Brunias přímo na plac.

0: Pablo de Sarasate. Koncertní fantazie na motivy z Bizetovy opery Carmen. Icák Perlman hrál s New Yorkskou filharmonií.
1: Architekt, herec a spisovatel David Vávra pro nás vybírá celý tento týden své oblíbené poetické texty. A tentokrát sáhne po textech výtvarníka, hudebníka, režiséra, ale především divadelníka Jiřího Suchého.
2: Básnění. Třetího básníka jsem si vybral Jiřího Suchého. Je to z toho důvodu, že jsem se narodil v konci 50. let a bylo to v době architektury Brusel Expo 58. A my i zrovna právě sedíme v kavárně Kába, která je provoněná právě atmosférou té plastové, krásné, optimistické architektury. A stejně byly optimistické i písně divadla Semafor, které tvořily v té době ten střední proud. A možná nějakým způsobem určitě ovlivnili náš každodenní pozitivismus. A proto jsem si zvolil báseň Modré punčochy, která vznikla, když jsme s Vítkem Fejlkem, výtvarníkem, šli pěšky do Prčic. Je tomu asi tak přes 40 let a před námi šla herečka Eva Salcmanová. A my jsme se dívali na její lýtka a celou tu dobu jsme zpívali Modré punčochy. Je to známá píseň a ji zkusím přečíst. Znám skromně zaoblená lýtka, jaká jsme zvyklí výdat u sochy. V duchu je vidím stále, jinak zřídka, a líbí se mi na nich modré punčochy. Nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počítadlo 4 a 1 je, no honem, kdo to ví? Hlásím se já a říkám hrdě 5. A pak si znovu sedám do lavice. A od těch dob uteklo mnoho let. A s léty přišla touha přesvědčit se. Protože najdu počítadlo stěží, je třeba sundat modré punčochy. 4 a 1 je, na tom už nezáleží. Znám skromně zaoblená lýtka, jaká jsme zvyklí výdat u sochy. A my jsme říkali, jaká jsme zvyklí výdat u Evy.
1: Modré punčochy? To je báseň Jiřího Suchého. Pokud byste si ji a ještě další chtěli přečíst, tak musíte sáhnout po knize Písničky, klokočí motýl pro kočku, kterou vydal československý spisovatel. A přesně po téhle sbírce sáhl i architekt David Vávra.
0: S Mozaikou a Českým rozhlasem Vltava mířítek 8. Billy Childs, Buster Williams a Carl Allen nám hrají v nahrávce z roku 1999. Přejeme dobrý poslech.

0: Dobré ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V turecké Ankaře pokračuje summit NATO. Na stole je podpora Ukrajiny. Marine Le Penová chce kandidovat na prezidentku. Hudební festival Znojmo nabídne měsíc plný hudby pro všechny generace. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími denními teplotami 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Druhým dnem hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. A hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump.
3: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
4: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí. A ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
3: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
5: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
3: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků, ale kandidaturu jí povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
6: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku, zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace a nezapomínají ani na děti. Proto festival připravil operu Mendel Megaking, a ne Když hrášek zpívá, jak doplňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
7: Opera už se hrála pro dětské publikum, pro školy jako předpremiéry a bude se vracet na festival. Dvě představení máme ve Znojemském divadle. Hodně se snažíme o to, abychom si vychovali i nové publikum a aby jsme uspokojili celé rodiny.
2: V Městském muzeu a galerii v Dačicích je celé prázdniny přístupná výstava Svět středověkých her. Představuje podobu středověké zábavy i historické deskové hry. Mnohé z nich si můžou návštěvníci sami vyzkoušet. Co na návštěvníky na výstavě čeká, popisuje ředitel muzea Martin Rychlík.
8: Vše, čím se naši prapřeci opravdu bavili. Zahrajou si šachy, vrchcáby, hazardní sportovní hry. Zjistí, že už v té době se hrály kůželky, petang, oblíbená je taky střelba ku ptáku. Děti i dospělí si zastřílí z kuše.
9: Počasí.
2: Přes den bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy čekáme až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré středeční ráno. Umělecké dílo nikdy nekončí okamžikem, kdy ho autor dopíše, dotočí anebo naskouší. Začíná žít vlastním životem teprve potom, na jevišti, mezi čtenáři anebo v potemněném kině. No a právě ten okamžik, kdy se dílo vydává do světa, ten budeme sledovat v následující hodině. My se podíváme do Francie na festival v Avignonu, kde se teď představuje český soubor Spitfire Company. Otevřeme taky novou knihu Jany Micenkové, ale začneme v Karlových Varech a podíváme se, jaké jsou nejčerstvější festivalové události. Tak ať se vám 8:05 příjemně poslouchá.
1: Ať se příjemně poslouchá taky hudební výběr Ralph Vaughan Williams, Antonio Carlos Jobim nebo Pavel Josef Vejvanovský. Na úvod Carl Nielsen a část sonáty pro housle a klavír číslo 2.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Carl Nielsen a část sonáty pro husla a klavír číslo 2. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku 9 minut po 8.
1: Na filmovém festivalu v Karlových Varech běží dvě hlavní soutěže. Zajímavý program nabízí také další sekce. Kliku si tam podávají i zajímaví hosté a stranou pochopitelně nezůstává ani doprovodný program.
0: S novými informacemi z festivalu jsou v tuhle chvíli v rozhlasovém studiu u Sodavé kolonády připraveni náš filmový redaktor Tomáš Pilát a filmová publicistka Alice Aronová. Dobré ráno oběma.
2: Hezké ráno z Karlových Varů.
3: Dobré ráno.
1: Tak pojďme nejdřív hodnotit soutěž a filmy, které měly premiéru. Prostor máte oba dva, Tomáši Alice.
2: Tak podle mého názoru ta soutěž letos je opět kvalitní, nabízí filmy z celého světa a je velice vyrovnaná. O to ostatní organizátorům jde, oni vždycky říkali, že si přejí, aby ta soutěž byla vyrovnaná, aby tam žádný snímek nevyčníval. Pamatuji si, jak před dvěma lety bylo všem velmi divné okolo, že třeba film Vlny nebyl zařazen do hlavní soutěže a právě organizátoři to vysvětlovali tím, že do té soutěže by úplně nesedl. Ty filmy se zabývají především závažnými sociálními a lidskými tématy, okrajově i politikou, ale ne příliš, takže konkrétně nečekaný host je film dánský, Mezilidské vztahy, duševní nemoc. Šťastná rodina je film švýcarský, zase rodinné vztahy, vztahy matky a dětí a úřady matce ty děti odeberou. Tři týdny poté je film srbsko-bulharský o šikaně na střední škole v Srbsku. Slyšel jsem potom kolegyni, která pochází ze Slovenska, říkala, to je přesně obraz poválečné generace na Balkánu. No a Čika Čeka, český film, jemně ukázaný coming out a zase vztah matky a syna.
3: Já bych jenom doplnila, že pro mě zatím tím nejvýraznějším počinem ze soutěže je debut Nečekaný host dánského režiséra Metze Mengela, který se odehrává, jak tady Tomáš řekl, je to příběh rodiny, rodinné oslavy, křtin v takovém tom krásném přímořském hotelu, ale nečekaně tam dorazí nečekaný host v podobě matky hlavního hrdiny, se kterou on se již léta nestýká a ona kdysi se léčila na psychiatrii. Takže v tradici psychologických severských dramat vlastně diváci můžou ocenit komerní příběh jedné rodiny, která se vinou starých nedořešených ran, nedořešených věcí z minulosti ocitá vlastně na hradě rozpadu a v původní oslava v nádherném přímořském hotelu se promění v takovéto rodinné peklo, ze kterého není úniku a hlavně v hlavní roli psychicky nemocné matky, ale zároveň milující ženy, půvabně bych řekla až šílené ženy, Trine Dirholm, které jsme mluvili, která byla hostem letošního Karlovarského festivalu.
0: Co potom čeští a slovenští zástupci v soutěžích, jak je publikum přijalo?
2: Tradičně v Lidně čeští diváci mají rádi české filmy, české tvůrce a jsou tedy těm našim titulům příznivě nakloněni, což se projevuje i mimo jiné tím, že když jsou potom otázky a odpovědi po těch filmech, tak ti diváci se velmi zajímají o proces tvorby toho filmu, o myšlenky toho filmu a ty otázky jsou velmi hluboké, což je velice příjemné, když člověk tuto besedu po filmu zažije.
1: Pojďme k mimosoutěžním sekcím a já o Alici vím, že viděla nejdelší film letošního festivalu. Tak o co šlo?
3: Je to tak, já prozradím tu metráž. 197 minut, tam bych ještě řekla a tím pádem i nalákala posluchače, že film vstupuje do české distribuce, jmenuje se Znenadání a je to francouzsko-japonsko-německo-belgický snímek již známého, uznávaného japonského režiséra Ryusuka Hamaguchiho. My jsme od něj v české distribuci viděli snímek Drive My Car z roku 2021. No a tenhle ten film má takový rozsah, protože opravdu je to taková ta meditativní esej o pomíjivosti života, o jeho krásách, ale i o jeho konci. Hlavní hrdinka vede pečovatelský dům v Paříži, Francouzska, kde se snaží prosadit nové metody humánnější péče o své pacienty, ale samozřejmě naráží na limity personálu i na limity těch, kdo tento dům sponzorují. No a druhá žena, japonská divadelní režisérka, působící v Paříži, uvádí svou novou hru a zároveň vlastně bojuje s pokročilým stádiem rakoviny. A tyto dvě ženy se setkají a samozřejmě to setkáním promění život a diváky čeká příběh plný filozofických reflexí, příběh o lásce i o velké kritice současného kapitalismu a jeho společenských strukturách. Takže emotivní záležitost, konverzační snímek, který se odehrává nejprve ve Francii, pak v Japonsku a je reflexí současného západního světa a hlavně řeší velmi aktuální téma, které se objevilo v několika filmech, to je důstojné stárnutí. A tam bych ještě jenom řekla jednu větičku. Snímek byl oceněn v Cannes a oběma hlavním protagonistkám vynesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon.
0: Ještě krátce, jak vypadá průběžné divácké hlasování v Karlových Varech?
2: Tak podle mého názoru velmi čekaně se na první místo dostal dokument Heleny Třeštíkové Bára Vasiková, ten tady měl opravdu obrovský úspěch. Na druhém místě dokument Jany Hojdové Robert Richardson Bílý ďábel o Oscarovém kameramanovi Robert Richardsonovi, taky tady v Karlových Varech byl. A Krásný smutný svět na třetím místě prozatím, což mě trošku překvapilo, ale potěšilo. Je to libanonský film, který ten název úplně vystihuje, jaký je. Ten film je krásný a současně smutný o životě v současném Libanonu, že vlastně nemůže být normální, protože ta země je bohužel tedy zmítána různými nepokoji.
1: Aktuální dění na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech stále ještě neopouštíme. Tomáš Pilát, Alice Aaronová zůstávají v Airstreamu na Sadové kolonádě. Za chvilinku pokračujeme.

0: Zemlí na vlnách Českého rozhlasu Vltava 4 minuty po 8:45.
1: A my se z anglické zahrádky vracíme zpátky do Karlových Varů, ale taky do sadu na sadovou kolonádu. Stále jsou s námi ve spojení naši reportéři Tomáš Pilát a filmová publicistka Alice Aronová. Tak ještě jednou dobré ráno. V rámci festivalu
2: hezké ráno, měl
1: svou světovou premiéru taky nový časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Ostatně už včera jsme o něm taky mluvili. Co jste mu říkali, jak rezonoval potom u festivalových diváků?
3: Rezonoval báječně, o tom svědčí i to, že tedy je v tuto chvíli na prvním místě v diváckém hlasování a myslím si, že se povedl. Je totiž vyvážený z každého toho období a Helena Třeštíková točila s Bárou Basikovou bezmála 30 let, tak z každého toho období je zachyceno to podstatné a když už o nějakých zvratech ve svém životě Bára Basiková mluví, tak je velice upřímná, což je velmi hezky dramaturgicky pojatý ten film. Řeší se tam například vztahy s muži Báry Basikové, vztahy s dětmi, které vlastně všechny i s těmi dětmi, i s těmi muži, to nebylo vždycky jednoduché, ba naopak, občas i dramatické. A ten film má výbornou hudební dramaturgii. Ta se je hezky vyvážená z každého období toho, čemu se Bára Basiková věnovala a byly to různé druhy hudby, tak je tam taky ukázáno to nejdůležitější a zvukově je ten film opravdu na vynikající úrovni a řekli jsme už dneska několikrát, že měl veliký aplaus ve stoje ve velkém sále hotelu Thermal. Diváci tleskali a byli dojatí a samozřejmě tvůrci, včetně Báry Basikové, byli tím přijetím dojatí také.
0: Už jsme mluvili o filmu Znenadání, jedním z koproducentů snímku je Belgie. A ta má prsty i v dalším snímku, který festival v Karlových Varech nabídl, a sice Jsme jedné krve. Alice, o jaký film jde?
2: Tak je to, jak zaznělo, francouzsko, mexicko a hlavně belgický počin. Kostarická scenáristka a režisérka Valentina Maurel děj zasadila do své rodné Kostariky, což je vlastně pro samozřejmě české publikum velmi exotická lokace ve Střední Americe a vypráví příběh 20-leté hlavní hrdinky, která se po letech studií strávených na univerzitě v Evropě navrací do rodné Kostariky, ale svou rodinu nachází v rozpadlém stavu. Ale protože, jak napovídá, jsme jedné krve, nevzdává se a chce rodinu dát nazpět. A má zde mladší sestru, která žije v chátrajícím rodinném domku, hledá svou identitu, hlavně věří v duchy, takže to je taková ještě jako zajímavá linka v tomto filmu, mystická. Otec řeší mladé milenky a matka naopak žije se svým přítelem a vydává sbírku erotických básní. Takže hlavní hrdinka Elza zachraňuje, co se dá, ale z filmu je cítit, že stabilita je relativní pojem a kdo je v této rodině vlastně normální, tak to zachycuje mistrně i s humorem tento snímek. A tam bych ještě doplnila, že tohleto sociálně rodinné drama, natočené právě velmi dobře, formálně vytříbeně v duchu magického realismu, je ponorem do života současné rodiny a snímek vstoupil do dějin kanské přehlídky, jelikož na letošním festivalu v Cannes cenu za nejlepší ženský herecký výkon si odnesly rovnou všechny tři hlavní herečky z tohoto snímku. Matka a dcery.
1: Můžeme tedy říct, že belgická kinematografie nebo belgická filmová produkce teď prožívá nějaké mezinárodně úspěšné období?
3: Prožívá, trvá to už několik let a především tedy do toho světového filmu vstupují Belgičané přes intimní a sociální dramata, ta opravdu umějí. A točí je buď zavedení mistři, typu například Bratří Dardenu, tak i nastupující generace, což je fajn, že vlastně ti staří mistři mají pokračování v tom mladém filmovém potěru, řekněme. V Belgii funguje totiž taky propracovaný systém podpory a efektivní daňový systém pro filmový průmysl a taky regionální fondy vstupují do výroby těch filmů velice kladným způsobem, řekl bych, takže vlastně filmaři mají peníze, mají podporu a tudíž můžou točit filmy. Točí se taky hodně v koprodukcích, ponejvíce s Francií a Nizozemskem točí belgičtí filmaři.
0: Tomáši, Alice, ještě stručně vaše nejsilnější zážitky z Karlových Varů z 60. ročníku.
2: Tak pro mě to byl film Něžné monstrum. Tam bych potěšila posluchače, vstupy do české distribuce, je to německo-francouzský počin, začíná jako idyla, rozlehlý dům na venkově, zamilovaní manželé, malý synek, ale rodinnou stabilitu vyruší příjezd policie a obvinění vůči manželovi hlavní hrdinky. Takže příběh o tajemství, zároveň velmi silné téma mateřství, odpovědnosti ve vztahu a zároveň velmi dojemný příběh o lásce. Takže to je vlastně nejnovější počin rakouské režisérky Marie Kreutzer. zároveň to napínavá podívaná s krimi zápletkou, emocemi nabitou studií ženy a dva skvělé herecké výkony francouzské herečky Léa Seydoux v hlavní roli, no a v postavě její maminky se představí stále šarmantní Catherine Deneuve.
3: Já vlastně, co se týče filmových zážitků, navážu na Alici, co řekla před chvilkou. Pro mě jsou velkým zážitkem výkony hereček v hlavních rolích. Když jenom zůstaneme v hlavní soutěži, tak Trine Dirholm ve filmu Nečekaný host, Pavla Tomicová podává excelentní výkon ve filmu Čika Čeka, Šimona Holého a Anna Šinc, což je tedy herečka ze Švýcarska, ve švýcarském soutěžním filmu Šťastná rodina. Všechny tři ty dámy a mnohé další, Alice taky některé teď zmínila, podávají velký výkon. Ženské výkony herecké jsou vynikající ve většině těch filmů, takže si myslím, že v soutěži o nejlepší ženský herecký výkon bude letos opravdu velká tlačenice.
1: Je to tak. Jsme zvědaví, jak to všechno dopadne na Mezinárodním filmovém festivalu. Sledují dění Alice Aaronová a Tomáš Pilát. No a pochopitelně i zítra v ranní mozaice se v Karlových Varech zastavíme. Vám oběma děkujeme.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Pavel Josef Vejvanovský, Jan Hora, hrál s Pražským komorním orchestrem pod vedením Libora Peška.
1: Po loňském úspěchu se český soubor Spitfire Company vrací na festival v Avignonu.
0: Tentokrát se v rámci OFF programu představí s inscenací Antiwords, která volně vychází z Havlovy jednoaktovky Audience.
1: Co může účinkování na prestižním mezinárodním festivalu přinést českému nezávislému souboru, na to už se zeptáme spoluautorky inscenace, performerky Měřenky Čechové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno i vám.
0: Loni jste na festival do Avignonu přijeli poprvé, podle vašich slov s pokorou, tak s čím se tam vracíte letos?

0: dal a přidal se.
1: Vy v Antiwords nahrazujete tedy ten realistický dialog fyzickým divadlem a groteskou. Co tímto dílo získává původní předloha audience Václava Havla?
0: Tak ona gestičnost

0: musíme překonávat aspekt alkoholu a také vypít několik piv, která si myslím, že tomu dodávají další absurdní rozměr.
1: Vás těch piv ještě čeká docela dost, protože vy s inscenací Antiwords budete v Avignonu až do 21. července. Na festivalu hrajete prakticky denně. Miřenko, jaké nároky to na vás nebo respektive na celý tým klade?
0: Tak musím říct, že oproti

nesmírně to ulehčuje právě onu situaci, do které jsme tlačeni tím stavem, s kterým

0: přípravu a také bych řekla už i roky zkušeností, které za námi jsou.
1: Ale zkušenosti ze světa jsou obrovské. Hráli jste v Berlíně, Londýně, New Yorku, Soulu, Pekingu. Jaké máte za těch 13 let třeba největší zážitky?
0: Musím říct, že tohle představení je takový, abych řekla, domácí klenot. My jsme vůbec netušili, že

rámci velmi krátké zkoušecí doby. Najednou, když jsme hráli právě poprvé ve Washingtonu a tam to mělo premiéru a získali jsme velmi nadšené recenze, tak jsme si uvědomili, že máme v rukou asi něco, co může rezonovat nějak jaksi univerzálně po celém světě. A to je právě nějaká politická situace dvou univerzálně

0: jsem prožívat.
1: Věřenko, tak my přejeme hodně unikátních zážitků taky z festivalu v Avignonu, ať se vám daří oslovovat tamní publikum. Inscenace Antiwords, to bylo naše téma, které jsme teď probrali s jednou z členek souboru Spitfire Company, performerkou Miřenkou Čechovou. Zdravíme do Francie.
0: Moc vám děkujeme a díky za rozhovor.

0: Josef Mysliveček, Doleželovo kvarteto a část smyčcového kvartetu G-dur číslo 5. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku.
1: Teď jedna zajímavost z Olomoucka. Fragment olověného ingotu vážícího přes 2 kilogramy objevili archeologové při průzkumu zaniklého hradu Tepenec u Jívové právě na Olomoucku. Hrad ve 14. století založil Karel IV.
0: Pomůže objasnit ten objev, odkud se surovina na hrad dostala a jak byl hrad zásoben. Zatím odborníci neví, zda šlo o obchodovanou surovinu nebo materiál určený ke zpracování přímo na hradě.
1: Olovo mohlo sloužit například k výrobě projektilů do palných zbraní anebo k odlévání dalších předmětů, ale další analýzy pomůžou archeologům zjistit, odkud surovina pocházela a také lépe pochopit, jak mohl být hrad v minulosti zásobován.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobrý den, právě je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Jak uvedl na síti X šéf SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura, na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila. Na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře seděl český prezident Petr Pavel u stolu s albánským, estonským a belgickým premiérem a chorvatským prezidentem. Diskuze se tak soustředila především na situaci na Balkáně a v Pobaltí. Novinářům to sdělil Daniel Drake z odboru komunikace kanceláře prezidenta republiky. Sněmovna hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svou podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do nich chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice chce zákony napadnout u ústavního soudu. A ještě počasím, čekejte polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, jsou místa, která v životě navštívíte třeba jednou jedinkrát a už se vám vryjí pod kůži. Stačí vůně borovic, praskání ohně, raní rosa na louce nebo zvuk potoka a po letech se tohle všechno vrátí. Právě taková jsou skautská tábořiště. Nejsou to jenom kulisy letních prázdnin, jsou to místa, ve kterých vznikají přátelství, kde se člověk učí nést odpovědnost za sebe, ale i za druhé. A my se na jedno takové místo za chvilku vydáme. Bude to do plzeňské kraje k Úterskému potoku. Připomeneme si příběh skautského hnutí, které navzdory opakovaným zákazům nikdy nezmizelo. Společně s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem budeme putovat krajinou, ve které se celé generace skautů učili tomu, že dobrodružství nezačíná daleko od domova, ale právě ve chvíli, kdy se člověk odváží vykročit. A my budeme rádi, když se na tuhle cestu vydáte společně s námi. Výlety s Vltavou nabízíme za malou chvilku.
1: A taky nabídneme klasiku i jazz mezi 9. a 10. Robert Schumann, Daniel Garcia Trio nebo Giuseppe Tartini. Nechybí Ida Kellerová, Desiderius Dužda a Jazz Famélia. Tady je nahrávka z roku 2012.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve středu 8. července.
1: Existují rozhodně místa, která nejsou vyznačena v žádných turistických průvodcích jako ta nejkrásnější, ale přesto se na ně celý život vracíme. Ne kvůli nějakému výhledu nebo památkám, ale je to právě kvůli vzpomínkám, přátelství, možná i kvůli pocitu svobody.
0: Pro tisíce skautů jsou takovými místy lesní tábořiště. Právě tam se člověk učí rozdělat oheň, postavit stan, obstát sám před sebou i pomoci druhýma.
1: Možná právě proto skauting nikdy nepřežil jenom jako volnočasová aktivita. Vždycky představoval i určitý způsob života.
0: My se ve výletech s Vltavou vydáme na romantické tábořiště u Úterského potoka, jedno z míst, kde se už po generace scházejí skauti.
1: Tak si s námi ve výletech s Vltavou pojďte připomenout historii hnutí, které třikrát zakázaly totalitní režimy, ale které se pokaždé dokázalo znovu nadechnout.
0: Společně s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem se vydáváme po stopách skautů v Plzeňském kraji.
2: Výlety s Vltavou.

0: pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Dnešní putování opět začíná s Rančou Kopalovou v plzeňské skautské klubovně oddílu Hiawatha.
1: Oddíl, družina, skupina. Kdybyste nám to tak osvětlila, jak je ten skaut vystavěn?
2: Takže na úrovni, v které já tady působím, nebo působila jsem, teď už jsem tak jako trošku na ústupu, tak v Plzni je okresní rada Junáka. Teď se to jmenuje Svaz skautů a skautek ČR. Tam je nějaká rada a jsou tam zástupci středisek, kterých je v Plzni 7. A ty střediska pod sebou sdružují oddíly. Tak v našem středisku Stopa je teď, myslím, taky 7 oddílů. Každé středisko řídí středisková rada, která má svého vůdce, zástupce, členové jsou vůdci jednotlivých oddílů. No a v oddíle to funguje tak, že oddíl má svého vůdce, zástupce a tak dále. Potom má družiny, které vedou vrstevníci dětí, které z těch skautů, skautek, vlčat a světlušek. U vlčat a světlušek teda tam jsou starší, ti vedoucí mají družinové schůzky. Jednou za čas nebo pravidelně, to záleží na oddílu, mají oddílovou schůzku. Je to tak, že ty účastníci nebo ty skauti mezi sebou mají nějakého vrstevníka, kterého si zvolí nebo je trošičku něčím převyšuje, vzděláním třeba má rádcovský kurz a podobně, a ten vede tu družinu. Takže už v tom dětském věku může si člověk zakusit, organizovat a vést ty druhé. A zase naopak, ti, co jsou jako členové, tak se učí spolupracovat, podřizovat se třeba názoru většiny nebo vůli většiny, ale můžou o tom diskutovat. Takže vlastně je to takový začátek toho demokratického chování.
1: Pojem rover.
2: Rover, to je vlastně věková kategorie. Do 15 let, 14-15 let je člověk skautem, asi od 11, potom se stává roverem. Rover má v oddíle za úkol pomáhat s vedením dětí, pomáhat s přípravou táboru, s přípravou akcí. Samozřejmě roveři už jsou skupina, která si tvoří svůj vlastní program, takže není to jenom ta pomoc, ale je to i nějaké společné akce pro tyhle dospívající a raně dospělé členy skauta. Jinak rover je zhruba do 24 let a pak se stává činovníkem, což je dospělý ve skautu a ten už si tam musí najít své místo sám, buď v oddíle nebo na vyšší úrovni. Rádce, to je vlastně vedoucí té malé dětské skupinky, té družiny. Vede tu družinku buď na táboře nebo i v průběhu roku na výpravách, ale i na klubovně, při schůzce, podléhá vlastně oddílovému vedoucímu, organizuje tu činnost podle nějakého oddílového plánu. Konečný věk pro skauta, pokud je skautem, tak je navždy.
0: A já mám ještě takový osobní dotaz. Oblouk života už je vymezen 7 desetiletími. Mohl bych v tomto věku vstoupit do skauta?
2: Určitě byste mohl vstoupit do skauta. Pokud by vás skautské ideály oslovily,
1: a tak... pokud by ho nějaký oddíl přijal.
0: Seniorský oddíl veteránů.
2: U nás je to tak, že ty kauti, zrovna tak jako roveři, tak částečně pomáhají u oddílu, ale mají i své oldskoutské skupiny. Tvoří si v nich svůj program, takže někam jedou, poznávají hrady, zámky, dělají si vlastní výlety. Takže tady to omezení... není.
0: Mě poslovilo moto, budu citovat.
1: No a to moto Jaroslava Foglara, to napsal Jaroslav Foglar.
0: Pojď se mnou tam, kde je vysoké a modré nebe a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? To mě oslovuje. Romantika na skautingu.
2: To je nádhera.
0: Tak s tím bych souzněl, ale jsou ty náročnější věci. Půjde to fyzičku taky.
2: Na tábor byste asi došel.
0: No to.
1: Tím pádem jakoby se hlásil do Hijavaty.
2: Jsem do Hijavaty. Dobře, můžete přijít v září, to přibíráme nové členy. Já tady už jsem jenom zástupce vůdce oddílu, takže já se za vás přimluvím.
0: Já bych tě vlídné přijetí by bylo.
2: Vlídné přijetí, určitě. Můžete

0: vzhůru k Úterskému potoku. Pramení v lese při jeho západním okraji vsi Bezvěrova na severním Plzeňsku.
1: V létě Úterský potok ožívá četnými tábory, které zde mají dlouholetou tradici sahající až do počátku skautingu v českých zemích.
0: V úterý nás čekají dvě průvodkyně. Kateřina Štulc-Modrá a v Turbovně Linda Lefová.
2: Procházíme malebným městečkem Úterý, směřujeme na náměstí historické, jdeme za poznáním.
3: Náměstí v Úterý, Kateřina Štulc-Modrá vypráví.
4: To náměstí je krásné v tom, že za prvý se podívejte na zem, jsou nádherný valouny.
3: Kočičí hlavy.
4: To náměstí, jak je uzavřen uprostředka morovej sloup, nádherná kašna. A ty domy jsou renesanční, jsou barokní, máme tam i gotický portál. A dokonce je tady dům, ve kterém se narodil Kašpar Reitenberger, což je zakladatel Mariánských lázní. To město má opravdu neuvěřitelnou silnou historii. Kousíček od náměstí se dostanete opět po Kočičích hlavách, kolem nádherný barokní fary ke kostelu svatého Jana Křtitele, který údajně je postaven podle plánů barokního stavitele Diesenhofera. Stejný stavitel údajně navrhl kostel, který je zase teda o několik metrů výš u Bytova, a to je kaple svatého Václava. A ty kostely oba jsou taky jako velmi dominantní ve voditou městečku, a vlastně jak to městečko je v údolí, tak když sem sjíždíte těma serpentínama, to je nádherný pohled.
2: Úterý je malebné a fotogenické a produkce filmové, jak naše, tak německé, zde natáčejí exteriéry.
3: Tady stojíme před budovou se zvláštní historií, takzvanou turbovnou. Původně to byla mydlárna, ne?
2: Vstupujeme do turbovny, uvnitř turbovny starobylé.
5: Dobrý den, my jsme Úterský spolek Bar, provozujeme tento komunitní dům, kterému říkáme turbovna podle bývalých majitelů turbu. Před několika lety jsme otevřeli historický vstup do náměstí. Vytvořili jsme v letošním roce novou zajímavou turistickou trasu přes ten prostor, který mu říkáme prostůrek, nejstarší část domu. Vstupujeme do vedlejší místnosti, kterou jsme nedávno zrekonstruovali. Návštěvníci si velice považují možnosti vstupovat do historických sklepů, které také průběžně rekonstruujeme. Turbovna se skládá ze dvou křídel. Ve severním křídle pořádáme v současné době zajímavou výstavu jedné bývalé obyvatelky našeho městečka, která se sem přistěhovala hned po válce. Vstupujeme do severního křídla, do místnosti, které říkáme pracovně muzeum. V této místnosti je hodně zajímavá stěna, je tam 7 vrstev omítek. Nejstarší se datuje z barokního období, máme tady omítky z začátku 20. století, konec 19. století, orientální motivy, různé palmičky, altánky.
2: Samotné omítky jsou vlastně artefaktem, tam jsou vetknuty dějiny města Úterý.
5: Je to tak?
2: V malbách vrstevnatých. To jsou fragmenty.
3: V každém případě občanskému sdružení Bard obrovská poklona za to, co tu dokázali. Vlastníma rukama jste tu pracovali.
5: Ano, nespočet brigád, je to 10 let, co jsme koupili ten dům v exekuční dražbě, a od té doby ho opravujeme na základě různých dotací, ale i vlastního finančního přispění.
4: Bych možná ještě dodala, že vlastně občanské sdružení Bard jakože pokračuje ve své skvělé činnosti, protože než zachránilo turbovnu, tak předtím si podařilo zachránit prostě barokní varhany v kostele svatého Jana Křtitele, což jsou jako velmi vzácné barokní varhany, které byly teda úplně zničený. Díky dvě dotacím zase neuvěřitelné práci se podařilo ty varhany zachránit, fungují, konají se tu varhanní kurzy, koncerty, a když varhany byly hotovy, tak se sdružení pustilo do turbovny, což je prostě fantastický.
5: Letos jsme dokončili dřevěnou podlahu. Měli jsme tady řadu akcí, už vybavení nábytkem, snažíme se být trošku stylový, to znamená, máme tady meziváleční kousky, opravdu turisti jsou z toho nadšení. Úplně nejlepší na tom je, že jsme letos poprvé vlastně zprovoznili celou tu prohlídkovou trasu z toho prostůrku, jak jsem jmenovala předtím, přes sousední prostor do historických sklepů, nahoru do průjezdu, podívat se do dvora, podívat se do muzea na výstavu a pak se tady sednout naproti do velikého sálu našeho, do naší komunity. Kavárny.
3: Když by sem někdo chtěl zavítat, jak je otevřeno?
5: Nepravidelně. Samozřejmě se podívat na naše webové stránky spolku Bard nebo na telefonní číslo pana předsedy spolku. Snažíme se tu být co nejvíc, ale je nás málo. No. Většinou to pokrývají seniorky, které už nechodí
3: do práce a můžou tu být.
5: Taky zamykáme, aby nám sem nechodili náhodní.
2: Aby se nepřišel nevítan host.
6: Tak jo,
5: já děkuji. My děkujeme mnohokrát.
2: Taky děkujeme.
5: Děkujeme. Díky moc.
2: Se daří.
5: Přijeďte.
2: Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Kateřino, kdy jsi začala chodit do skauta? Tehdy ještě undergroundového skauta, v době normalizace.
4: On to vlastně nebyl skaut, byl to tajný skaut, protože my jsme byli pod Západočeským muzeem jako archeologický kroužek. Takže jsme opravdu dělali archeologii, dělali jsme turistiku, ale právě náš vedoucí, což byl Václav Kutan, který mu se říkal Vapusk, tak tam ty skautský ideály tak jako různě propašovával. A my jsme se toho chytli, protože v té době jsme byli na gympu, bylo nám 15, 16, 17 a strašně nás to bavilo. Takže jsme jezdili na archeologické vykopávky, jezdili jsme na turistiku a do toho jsme žili skautskýma ideálama. Po revoluci, potom, když se vlastně hnedka v prosinci 89 obnovil Junák, no tak jsme velmi rychle se díky Vapuskovi překlenuli do pravých skautů. On vlastně obnovil první středisko Ježky Knapa, protože nám táhlo na dospělost, na ty osmnáctiny, tak z nás udělal ty rádce. Já jsem se stala rádkyní 17. oddílu Modrá peřej, prvního střediska Ježky Knapa a vedla jsem prostě holky malý.
2: Vzpomínka.
1: Citace z Cancáku Kateřiny Štulc-Modré z počátku 90. let.
0: Touha toulat se krajinou, ta touha po kytkách, co voní. Voní dálkou a dálkou se pominou, jak mladí hřebečci, co po lukách se honí.

0: Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek nás v tomto týdnu vedou po legendárních skautských tábořištích v Plzeňském kraji, kam zítra na Kosý potok. Romantické útočiště vyhledávané skauty i trampy po 9. dopoledne.
1: Výlety s Vltavou až zítra, ale co nás čeká za chviličku, tak to jsou filmové ateliéry na Barrandově. My mapujeme, co se tam natáčí a jak třeba taková historická dekorace pro kulisy Paříže 19. století vznikala. Uslyšíme za chvilku v našem barandovském seriálu.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Daniel Garcia Trio v nahrávce 5 let staré na vlnách Českého rozhlasu Vltava ve středu 8. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A míříme na Barrandov. Barrandov Studio má kromě uzavřených zvukotěsných ateliérů taky velké venkovní plochy. Dá se na nich leccos pro účely natáčení postavit. Třeba takové dvě stálé exteriérové dekorace.
0: Jednou z nich je Paříž z 19. století a my se tam podíváme s reportérkou Zuzanou Filipkovou.
2: Nabízíme další část našeho barrandovského seriálu.
3: My teďka vstupujeme na exteriérový pozemek, my tomu říkáme tady backlot. Je to vlastně obrovská plocha, která čítá těch 160 tisíc metrů čtverečních a kromě toho, že ji pronajímáme filmařům za účelem staveb, všeho možná, jak jsem říkala, ponorka, hrad, stáje, bazén, máme tu i dvě stálé dekorace, které jsou v našem vlastnictví a tam vás teďka vezmu.
4: Gabriela Kolková, která má na starosti tým zákaznického servisu Barrandov Studia, nás vede rozlehlým areálem filmových studií. Jsou tu rozmístěné ateliéry, dva nové se tu teď staví, dílny, kde se dekorace tvoří a také dvě stálé dekorace. A my právě vstupujeme do jedné z nich a je to Paříž 19. století.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Původně tahle dekorace nebyla Paříž, ale bylo to Amsterdam pro jeden projekt Anny Frankové, Small Light se jmenoval, že tady byl dokonce i kanál vlastně, co jsou v Amsterdamu. A následně rok na to se to přestavilo právě na Paris Street pro projekt Interview s upírem.
4: Paris Street vznikla v roce 2023 a tou nás provází vedoucí dekorací Barrandov Studia Andřej Nědoba. Jde o normální ulici, jediné, co tu chybí, je běžný ruch. Jinak těžko poznáte, že jste ve filmové kulise. Nejčastěji se tu točí reklamy.
5: Vyráběli jsme ty krámky, všechno tady, co vidíte, je vlastně stavební materiál. Je to normální omítka, dřevo, všechno jsme tady vyráběli.
4: Dá se jít třeba dovnitř?
5: Jasně. Tady máme největší, byl to kdysi bar, který jsem několikrát přestavoval. Má i točité schodiště nahoru, tam se taky můžeme dostat. Nicméně to patro nahoře slouží jenom jako pro lidi, kteří mávají z oken a tak, že osvětlovači. Jako je to pochozí, ale nejsou tam upravené interiéry nahoře.
4: A do všech těch budov nebo těch domů, vchodů se dá jít?
5: Do všech, s tím, že tohle, ten interiér, kde stojíme, tady se natáčelo. Ale pak jsou třeba jenom vstupy do krámku a tak, nebo interiéru, ale ty interiéry jsou potom postaveny v ateliérech.
4: Jak to dlouho trvalo?
5: Tahle dekorace zhruba těch 12 až 15 týdnů.
4: Když děláte takovouhle velkou dekoraci, tak jak se postupuje, jaký jsou ty kroky jednotlivý?
5: Jasně, začíná to tím, že daná produkce se rozhodne natáčet u nás na Barrandově. Jakmile je projekt potvrzen, tak my se scházíme s týmem architektů, kteří jako spadají pod tu produkci. Takže oni nás kontaktují, nebo my je, a scházíme se nad jejich vizí, nad plány. Oni dle scénáře udělají právě tohle, co vidíte. My to potom postupně naceňujeme, stavíme a navrhujeme vlastně ty materiály a všechno. Po dokončení vlastně si předáme dekoraci, probíhá natáčení a pak, jestli jsou nějaké přestavby, zase vstupujeme my, upravujeme, předěláváme. Tady to končí tou bránou. Třeba co další projekt se sem chystá, by chtěli rozšířit tenhle ten set, tuhle dekoraci, takže možná budeme dostavovat tady street.
4: Dobře, takže to ještě jsme možná nebyli na konci.
5: Budeme ještě na druhou stranu. Vlastně. Tady jsou interiéry, ale moc toho tady jako není k vidění, protože ono, tahle dekorace potom vypadá úplně jinak, když se to zařídí. Jsou tady světla, auta třeba, tady rekvizity, takže tam pak vlastně budete na rekvizity.
4: To je krásný.
5: A tahle dekorace je postavena na ocelové konstrukci, nightfall je na dřevěné. Výhodou ocelové samozřejmě nosnost a nevýhodou je to, že nedá se tak jednoduše dostavovat interiéry do té oceli. Aha. Když máte dřevěnou, tak se to dá upravovat líp. Takže
4: vlastně i ta patina a všechno to, aby to tak vypadalo. Tady jsou vlastně takové zdi, které jsou záměrně jako trochu poničené stářím. Ano. Tak tohle všechno vytváříte.
5: Je to uměle vytvořené,
4: je to,
5: nicméně
4: když se na to klepne, tak je to jasný.
5: Ano,
4: že jo?
5: Polystyrén. Jo, ale není všechno,
4: to vypadá tak jako bytelně.
5: Není všechno, jak vypadá, jo?
4: No, ale vy říkáte, že všechno není.
5: Ono to závisí taky na tom, jestli tam se pohybou lidi, nebo jestli ten detail filmový kamery je úplně jakoby na detail dělané, nebo jestli to kde někde v pozadí, takže tam dochází k úspoře toho materiálu. Nicméně používáme taky jako normálně omítku, beton a různé. Samozřejmě se snažíme jít s vývojem dál, takže používáme i jako novodobé materiály. Tohle, co třeba co vidíte, je opravdová omítka, která se nanese na povrch, na základní desku, ale nicméně po zatuhnutí se postupně upravuje a vydostala takový ten vzhled toho stáří, že to bylo 100 let stojí tady třeba.
6: A jako odhadujete životnost třeba tady té ulice, ve které jsme, jak dlouho si takovouhle věc může Barandov nechat?
5: Těžko říct, jako tím, že tady nastupují další a další projekty, takže my vlastně i s tím postupně upravujeme tu dekoraci. Takže životnost tím, že stojí na ocelové konstrukci, je dlouhá.
0: Ateliéry na Barandově, to je náš cíl v seriálu Zuzany Flípkové. Pokračovat v něm budeme v dalších dnech.
2: Máte nějaké starosti? Občas je každý z nás má, ale někdy pomůže to, že se na ty každodenní starosti podíváte z výšky a zdají se vám menší a třeba i méně podstatné. Ostatně o tom taky bude dnešní úvaha Pavly Horákové, kterou nabídneme za malou chvíli.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Potlesk pro Rosemary Clooney, By Myself, to je píseň, kterou jsme nabídli v 9 hodin a téměř 45 minut.
1: Možná jste na tom stejně jako já. Abyste získali odstup od vlastních problémů, potřebujete i jiný pohled na věc. A teď už je tady zamyšlení právě na toto téma, které pro nás dnes napsala Pavla Horáková a své úvaze dala název Z hůry.
2: Mám ráda výhledy. Vyrostla jsem sice v prvním patře, ale ze svého pokoje jsem viděla až na vzdálený obzor za údolím Vltavy. Poté, co jsem se odstěhovala do staré Prahy, z jedné strany koukám sousedům do oken a z druhé zrovna tak, jen přes nevelký dvůr. Výhled mi chybí. Nepomůže ani návštěva u rodičů. Pohled na horizont zarostl korunami stromů a svět viditelný z okna mého dětského pokoje se zcvrkl. Ještě na střední škole jsem každý den z okna autobusu schlížela zhora na město. Pod rostoucím žižkovským vysílačem se krčila věž svatého Prokopa a pod ní naše gymnázium. Dívala jsem se na něj z hůry a všechny studentské stezky se zdály nepatrné. Při návratu domů jsem z okna autobusu znovu viděla město v kotlině, zastřené celodenním smogem, který zůstal pode mnou stejně jako starosti. Vyhlídka od silnice brzy po revoluci zarostla novou zástavbou a pohled, který býval zadarmo, developer prodal vlastníkům nových bytů. Jak moc se mi stýská po, odpusťte to klišé, ptačí perspektivě, jsem si uvědomila nedávno, když jsem se ocitla na střeše jednoho z mrakodrapů na Pankráci. Z výšky vypadaly ulice a domy jako hračky. Petřínská rozhledna nebodala do nebe, ale připomínala párátko. A dominanta Hradčan i se vším majestátem se choulila v hloubce pod námi, dávno ve stínu, protože slunce se klonilo k západu. Odtud ale bylo stále vidět. A nejen slunce. Z téhle výšky bylo zřejmé, že bludiště ulic a silnic s veškerým hemžením, hlukem a exhaláty někde končí. Že za městem, sevřeným obručemi dálnic, se prostírá širá krajina. Viděla jsem nejen cukrák, ale i říp a milešovku. A že bylo jasno, nelžu vám i sněžku. Bylo to nesmírně občerstvující a v tu chvíli jsem zazáviděla všem, kdo mají takhle vysoko byt nebo kancelář a doslova se mohou povznést nad pinožení lidské drobotiny dole. Přemýšlím, jestli se takový rozhled časem okouká, anebo v člověku probudí pýchu. Mám ráda výhledy a stýská se mi po nich. Proto si tolik vážím členitého terénu ve svém moravském útočišti v Mikulově. Městečko pod Pálavou umí působit stísněně, když se pohybujete jen v okolí náměstí, ale stačí vyběhnout na zámecké terasy a hned se dostaví nadhled. Spoza zvlněného obzoru vykouknou špičky vrtulí větrných elektráren a prozradí, že Rakousy jsou odtud, co by kamenem dohodil. Mračna stoupající z chladících věží dukovanské elektrárny na opačné straně vypovídají o odlišné energetické strategii dvou sousedních zemí. Dávám si záležet, abych několikrát do roka vystoupala na svatý kopeček. Ne strmou křížovou cestou, ale pěkně povlovně, stínem, od lesa. Nepochybuju, že kardinál Dietrichstein, který nechal sakrální stavby na vrchu Tanzbergu vybudovat, dobře věděl, jak důležité je i pro vrchnost občas stanout výš než zámek a vidět sídlo světské moci z hůry. Vlevo se v dálce černají Karpaty a rakouské větrníky jsou náhle vidět i se Stožáry, protože odtud lze dohlédnout až za horizont. Slyšet je jen vítr a křik ptactva. Co by vyznavačka humanismu, kráčím křížovou cestou v protisměru. Od smrti k životu, tomu pozemskému, nikoli věčnému. V kapličce 11. zastavení se dva duchové svatí za velkého plácání křídel snaží stvořit nový život. Cestou dolů potkávám funící poutníky, kteří stoupají za zážitkem spíš turistickým než duchovním. Kousek před místem, kde pán Ježíš padá pod křížem potřetí, míjím stavební dělníky, kteří opravují stezku. V chrámu přírody pod chrámem páně si nahlas vyhrávají světské odrhovačky z tranzistoráku. Neklamné znamení, že sestupuju k lidem.
1: Občas potřebujeme vystoupat nad každodennost, nejenom fyzicky, ale i v tom přeneseném slova smyslu, protože teprve z odstupu vidíme svět i sebe sama v pravých proporcích, tak jak o tom mluvila i publicistka Pavla Horáková.
0: Před námi skladba George Gershwina, jazzová preludia pro klavír a druhá část hraje Emil Leichner mladší.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku ve středu 8. července krátce před 10. dopoledne.
1: Budeme rádi, když s Českým rozhlasem Vltava zůstanete i dál. Máme celou řadu zajímavých pořadů. Za malý okamžik se otevře dnešní vizitka. Bude patřit umělecké filmové maskérce Kamile Brunias. A my se vydáme přímo za ní do jejího studia.
0: Karolína Koubová se ve vizitce zeptá nejenom na její studium v Paříži a zkušenosti ze zahraničí, třeba na práci v pařížské opeře.
1: Jak přistupuje k lidem, které nejenom na filmovém place líčí, o tom bude Kamila Brunias vyprávět už za pár minut. No a potom pro vás chystáme taky poslední díl, respektive závěr románu Lenky Elbe Uranova.
0: Poslouchejte i četbu na pokračování, čteme už tedy po 21 dnů a finále nás čeká v 18.30. Číst bude jako dny předtím Marie Štípková.
1: Je 9 hodin, téměř 55 minut. František za okamžik nabídne aktuální zprávy a zítra ráno se na vás opět ve studiu budou těšit František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že žádné nové dodávky zbraní Ukrajině ruské útoky nezastaví. Členské země NATO se dnes na summitu přihlásí k poskytnutí další vojenské pomoci napadené zemi. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2, režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí rodinné drama Hijamat, které natočil iránský režisér Nader Saivar, žijící v exilu v Německu. Koncertem bez hranic začne večer hudební festival Znojmo. Symfonický dechový orchestr REC byl založený v roce 2003 pro talentované hráče na dechové a bicí nástroje z hudebních škol. Festival potrvá do 29. července a oslaví 8. výročí založení města Znojma. A ještě počasí, čekejte polojasno až jasno, na jihozápadě Čech zpočátku zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: V rámci filmového léta vám přinášíme další filmovou vizitku, to znamená rozhovor s filmovými profesionály, za kterými vyrážíme přímo do terénu. Dnes jsme zamířili za uměleckou maskérkou, takzvanou make-up artist Kamilou Brunias, do jejího ateliéru. Kamila líčí nejen na filmovém place, ale líčí také módu, focení, kampaně, reklamy, videoklipy, ale taky divadlo. O tom všem bude řeč. Studovala uměleckou školu make-upu a stylingu v Paříži. Sama je někdejší modelka a herečka. Působí v České republice, ale taky i v zahraničí. No a nás bude zajímat zejména její práce u filmu. Dobrý den, Kamilo.
2: Dobrý den.
1: Tak já teď tady sedím před stolkem líčícím a začali jsme na mě tady pracovat. Co vy si musíte tak říct, když vidíte ten obličej a máte udělat třeba nějaký, nebo už máte asi nějaké zadání, jak jej máte nalíčit, je to tak, většinou?
2: Přesně tak, většinou vím ten cíl, znám ho, protože ten je vlastně nejdůležitější, musím znát tu cestu a já se podle toho pak zařídím.
1: Takže pojďme teď do konkrétních věcí. Vím, že vy jste teď o víkendu pracovala, co to bylo přesně za projekt?
2: To byla vyloženě fashion. Fotili jsme krásnou modelku, tu modelku, která vlastně chodí po molech v Paříži, ale i ve světě. A já jsem ji fotila s fotografem a s Američanem Davidem Surověckým.
1: A jaké bylo to zadání? Protože to si člověk říká, tak je to modelka, je krásná, tak jako tak, tak to Kamila nemá moc práce, nebo má?
2: Jo, právě, že ta práce je tam kolikrát ještě větší na těch modelkách.
1: Jak to?
2: Jelikož máte různé zadání, někdy třeba musím namalovat něco geometrického, někdy to je vyloženě art, někdy je to hodně fashion a je to hodně specifický u té mody. Je to úplně něco jiného než u toho filmového světa. To byl vlastně náš takový projekt s tím panem fotografem, kdy jsme chtěli tuto modelku vlastně jí nafotit editoriál, jelikož ona dělá hlavně na molu, ona vlastně chodí hlavně ty přehlídky a nikdo ji nechce vlastně fotit, protože si myslí, že je moc vysoká. Ale my jsme si řekli...
1: Vysoká na focení?
2: Takže my jsme si vlastně řekli, že jí nafotíme nějaký krásný editoriál, který se nakonec velmi ujal a agentura byla úplně nadšená a myslím si, že to bude určitě i do časopisu.
1: Ale líčením se asi nedá zmenšit výška, že? I když dá se kouzlit hodně, myslím, z tvary.
2: To už je práce fotografa, jo? Že ten může zmenšovat, zvětšovat a tak, ale většinou se to jako nedělá.
1: Ale vy v rámci té tváře můžete vlastně nějak proporčně měnit, stínovat a tak dále a vlastně pozměnit ty určité dispozice, něco potlačit, něco naopak zvýraznit.
2: Je to tak, je to práce se světlem a stínem. Když vlastně tohle to člověk pochopí, jak to funguje, je to vlastně jako i ve fotografii, tak vlastně můžete zúžit, můžete přidat tomu obličeji, záleží, co máte za projekt. Takže když někdo chce třeba ubrat trošku obličeje a ubrat ty tváře nebo trojitou bradu, tak dá se.
1: Mluvili jsme o tom, že vy jste teda teď líčila módu, ale zároveň my jsme ve filmové vizitce. Chtěli jsme za vámi vyrazit na filmový plac, ale ono to není tak úplně jednoduché, tak jsme rádi, že jsme vás mohli navštívit alespoň ve vašem ateliéru. Ale jak to probíhá právě na filmovém place?
2: No, tak film je samozřejmě velký proces a co je na tom krásný, že vlastně pracujete ve velkým týmu lidí a každý ten člověk má specifickou technickou práci, kterou by měl odvést na 100%. A pak, když vlastně každý dělá to svoje, tak se to dá dohromady jako velké pucle.
1: No ale je to tak tedy, že když se budeme věnovat tomu vašemu dílku pucle, že teda u filmu vy máte herce, které líčíte, herečky, jdete za nimi do jejich karavanu, tam je nalíčíte, pak je tedy sledujete na tom place, jestli se takzvaně neroztékají.
2: Přesně tak. My nejdříve nalíčíme, samozřejmě máme scénář, který si musím předem přečíst, ten je velmi důležitý. Pak samozřejmě rozdělení na každý den, takže přesně víme, co se točí každou tu chvíli přes ten den, od kdy do kdy. A já si musím udělat plán, aby dával smysl. Někdy se ten plán skládá z hodně moc herců, to znamená, že já si musím na ten plac vzít sebou asistenty, protože samozřejmě nemůžu zvládnout všechno sama. Tím pádem já se starám o ty hlavní herce, takový ty nejdůležitější, a vlastně ten kompárs nebo ty, já nevím, jak to řekla, ty další herci.
1: Kompars. Nebo ty menší role a kompars.
2: O ty se starají většinou asistenti, kteří už také ví, co mají dělat, protože samozřejmě to se všechno domlouvá předem. Takže neexistuje, že by někdo přišel na plac s tím, že nic neví. Jo? Vlastně ta příprava je u toho nejdůležitější.
1: A mluvíte o tom, jak má vypadat make-up, s kým vším? Umím si představit, že asi s kostýmní výtvarnicí, s režisérem samozřejmě.
2: Tak. Nejdřív vše komunikuji s režisérem, pak samozřejmě s kostymérkou, je možný i osvětlovač, protože samozřejmě je hodně důležitý, jaký světlo se bude používat. Tím pádem můžu adaptovat to líčení.
1: A máte třeba ráda dobovky nebo třeba současnost? Co radši líčíte? Kde se můžete víc vyřádit třeba?
2: To je zajímavá otázka, děkuju. Já jsem žila 15 let v Paříži a když jsem přijela do Čech, tak můj první film byl s Táňou Wilhelmovou Dykovou a s Vojtou Dykem. Jmenuje se Dívka za zrcadlem a byla to vlastně současnost s dobovkou. A musím říct, že mě to neuvěřitelně bavilo, jelikož jsme tam měli vlastně mix všeho. A ta dobovka byla opravdu krásná, no. Byly to 60. 70. léta, takže jsme se tam s těma asistentama a s těma holkama, kolegyněma dost jako vyhráli.
1: Jak se líčí Táňa Dyková a Vojta Dyk? Na co jste se tam soustředila? Jak jste adaptovala?
2: No, oni jsou skvělí samozřejmě. Táňa je nádherná herečka s obrovským talentem a myslím si, že na ní se musí opravdu jako opatrně, jako velice jemně. A žádný přílišný velký make-upy, velký masky, opravdu jako hodně jemně.
1: Přirozeně.
2: A Vojta Dyk, tak jako tam možná jenom ta pleťovka a jinak.
1: Právě jako, jestli určitě je rozdíl, když líčíte ženu, herečku a muže, herce.
2: Určitě. Tak ono fakt záleží, protože...
1: Malujete třeba chlapům řasy?
2: Jako taky se stane, určitě. Jsou projekty třeba v módě, že určitě malujeme řasy a tak, že opravdu záleží na tom projektu.
1: Ale u filmu tak často ne.
2: U filmu tak často ne, no, to ne. Ale je pravda, že u mužů je někdy hodně práce. Že tam zase se musí třeba fousy řešit, jo. Takže musím holit. Někdy upravovat celý obličej, někdy ostříhat, oholit, změnit pleťovku.
1: No tak to už ani nevypadá jako na make-up artistku.
2: To už je maskéřina.
1: No. To už je maskéřina. Tak mi prosím, popište, jak to vypadá právě, když dorazíte na plac. Musíte určitě nějak v předstihu, kdy máte ten daný ferman toho dne. A pak, když padne ta klapka, tak vy tedy už máte jakoby hotovo, ale zároveň musíte asi sledovat teda, kde co provedla ta filmová činnost a zároveň třeba, když jsou exteriéry, tak co provedlo slunko, déšť.
2: Je pravda, že u filmu musíte být neustále bděla, jako nesmíte zaspat nic, takže je to takový opravdu jako hodně vlastně fyzicky náročný, ale i psychicky. Obzvlášť, když máte ty asistenty a kolegyně, vás hodně a musíte vlastně rozdávat tu práci. Tak samozřejmě na plac vždycky přicházím minimálně půl hodiny dopředu, kde si připravím všechny produkty, vyberu si stůl, zrcadlo. Já potřebuji mít opravdu jakoby hodně místa, protože ta příprava je pro mě jako zásadní, abych pak někde něco nehledala, nelítala, neměla stres, jelikož ráda pracuji jako s takým klidem, kdy vím, že ta příprava už jakoby je a já už jenom dělám ty věci, které mám. Tomuhle dávám opravdu velký podíl. A pak samozřejmě, když už jsem připravená, tak pak je samozřejmě produkční, která přijde a zeptá se mě, jestli už může posílat herce. Takže mi pošle vlastně ty hlavní herce, těma začínáme většinou. A já si jednoho po druhém beru a dělám jim make-up. A vlasy záleží, protože já dělám i vlasový styling. Teď záleží na tom projektu, někdy si berou vlasové stylisty jakoby zvlášť a já dělám jenom make-up. Ale někdy se stane, že dělám obojí.
1: A když jste mluvila o té přípravě, to znamená, že třeba vy právě si přečtete scénář, produkce vás osloví, že režisér, producent si vybrali na make-up vás, nebo ta daná produkce. Víte tedy i obsazení?
2: Ano, samozřejmě.
1: Díváte se třeba na ty fotky? A
2: samozřejmě.
1: Jaké je to zadání pro uměleckou maskérku? Tohle je film ze současnosti a chceme přirozený make-up, nebo?
2: Mm-hmm. Tak samozřejmě, když je to současnost, vždycky vám vytvoří tabulky, které vám pošlou buď to online, pak se vytisknou, abyste měla vždycky po ruce, takže vy každou chvilku víte, koho budete líčit a co ten daný herec bude hrát. To znamená, já teď dám příklad, jo? Třeba máte herce, který zrovna sportoval a má být spocený. Takže já musím být připravená tam mít přesně ty produkty, které ho spotí, třeba na něj nastříkám vodu.
1: Takže to není tak, že herec prostě dělá 10 dřepů před tím, ne, aby
2: ne, ho ne,
1: prostě...
2: Ne, ne, to je všechno, prostě to je všechno v mojí, no, to je všechno v mojí práci.
1: Na co třeba vzpomínáte právě, co bylo nějak složitou situací při natáčení, nebo když jste třeba něco musela zachraňovat?
2: To bylo zrovna nedávno a nebyl to teda film, ale byla to opravdu jako maskéřina, kdy vlastně přijel pán ze Španělska a chtěl, aby z něj udělala Einsteina. Jakože opravdu jako filmovýho Einsteina. Musím říct, že to teda byl opravdu oříšek, protože on byl opravdu připravený do toho jít, takže já jsem si půjčila všechny ty věci z Barandova. Celý outfit pro něj, jo. Nechala jsem vyrobit paruku, kníra, všechny ty věci a vlastně jsem udělala i pleš. Takže to byl 4-hodinový proces, kdy jsem vlastně z něj udělala opravdu Einsteina. A on to měl na takový event, kde jeho dcera měla promoci na vědecké univerzitě, jedna z takových těchto vědeckých univerzit a promovala. A on ji chtěl překvapit tímto, takže on tam přišel opravdu jak ten Einstein. A byl to opravdu jako...
1: Jak to vás dozvěděl takhle?
2: A přes další klienty... Tak nějak ten život někdy tak je, že zrovna moje klientka je jeho největší kamarádka, takže on jí jako volal z toho Španělska, jestli nezná nějakou maskérku, že by potřeboval vlastně můj čas a já jsem na to kývila a bylo to teda hodně zajímavý, musím říct. Vlastně to bylo ještě těžší tím, že to nebylo do filmu, jelikož ve filmu můžete vždycky věci nějakým způsobem naaranžovat světlem, vždycky se tam může dát nějaký z profilu, nebo víte, jak to myslím. Mm. Ale když jdete do reality, tak tam ty lidi vás vidí vlastně úplně zblízka a vidí všechno. Takže tam ta práce musela být hodně precizní a bylo to opravdu zase úplně něco jiného. A hodně mě to bavilo, protože pro mě to byla velká výzva a já ráda mám ty výzvy. A pan řekl, že ho to začalo velmi bavit a že příště chce, abych z něj udělala Marilyn Monroe.
1: No ale vy to opravdu umíte, což dokazuje, myslím takto proměňovat lidi, což dokazuje právě i váš kalendář proměny, kde jste herce a herečky líčila do hollywoodských star. Tak kdybyste třeba mohla říct opravdu nejbizarnější proměnu, která se vám povedla a posluchači si můžou potom vlastně odkaz na ten kalendář také najít na webu, protože jsem fotky z něj na webu viděla.
2: No, těch pro mě bylo neskutečně moc a já jsem si teda tento kalendář velmi užívala.
1: To je kalendář Chantal Poulain.
2: Chantal Poulain a proměny.
1: Dobročinné účely.
2: Přesně tak, je to kalendář, který je charitativní. Vlastně výtěžek z toho charitativního jakoby eventu, toho večera, šel do nemocnic, na dětské kliniky. A byli jsme schopni vidět fakt přes milion, jo. Bylo to fakt skvělý. A ty fotky, co jsme dělali, ty se zvětšovaly, dávaly se do obrovských obrazů a rámů. Ty obrazy se pak vydražily za určitou cenu, která pak šla vlastně do těch dětských nemocnic a měli jsme z toho pokaždý velkou radost. No.
1: A jaká je ta vaše nejoblíbenější proměna, nebo co byl ten největší bizár, z koho jste dělala co?
2: Wow, těch bizárů bylo fakt strašně moc, ale co jsem si fakt užila, bylo s herečkou paní
1: Hübnerovou.
2: Ano, ano, kterou jsem transformovala ve strýčka Adamse a tam opravdu se jí musela...
1: Vanda Hübnerová, křehká blondýnka.
2: Přesně tak, křehká blondýnka, měla víceméně pleš, takže jsem jí musela skovat ty krásné vlasy. Musela jsem jí nalíčit ty černé oči a bylo to opravdu i s tím kostýmem, to bylo
1: trochu nafouknout
2: jako taky. Velký, no, jo, jo, jo, jo.
1: I to se to. Tedy dá.
2: I to, no, to jako všechno vlastně se dělá s tím stínem a světlem a samozřejmě i s panem fotografem jsme řešili jak a co.
1: A jak moc akční musíte být na place filmovém? Může se stát, že třeba má... maskérka takovou už pozici, že třeba řekne sama stop místo režiséra, protože vidí, že tenhle ten herec se roztéká, herečka se roztéká?
2: Na tohle si dávám hodně pozor a lidi už si myslím, že mě znají, jelikož jsem perfekcionista, ale snažím se s tím pracovat, protože taky musíte umět kdy přestat. Mm-hmm. Hodně důležitý, že vlastně on ten perfekcionalist vám zadá hodně času a vy se musíte opravdu naučit tak a teď dost.
1: Konec. Nebudu rejžovi do toho mluvit.
2: No. Ale samozřejmě, když vidím, že se někdo leskne, nebo že se tam přesně, jak říkáte, taví ten make-up, tak i hned zastavím a řeknu, jdu na plac. A oni to vždycky respektujou. Ale samozřejmě nemůžu jim chodit úplně, když zrovna natáčí. Jo.
1: Říká Kamila Brunias, která je uměleckou maskérkou a my jsme dnes v jejím ateliéru ve Vršovicích. A jako každý host ve vizitce, i Kamila pro nás vybrala dnes playlist.
2: Tenhle song jsem použila, protože Keith Harris je můj 20-letý kamarád. My jsme se potkali na filmovém festivalu v Cannes, kde jsem se dostala do backstage. Víceméně tenkrát jsem dělala interview s Black Eyed Peas, který on je producentem. A od té doby vlastně se známe a nechává mě líčit na koncerty Black Eyed Peas, většinou v Paříži, ale vlastně jsem je líčila i před 2 lety v Praze, když tady byli. A patří mezi jedny z nejlepších producentů na světě dokonce.

0: jsme zpátky v ateliéru Kamily Brunias, umělecké maskérky. Mluvili jsme o tom, jaké to je líčit filmové hvězdy a právě takovou proceduru zrovna podstupuji. To opravdu pozoruhodné, co Kamila dokáže s tváří udělat. Když jsme mluvili o tom filmu, vy jste právě dlouho byla ve Francii, tak jaké všechny hvězdy jste třeba měla možnost líčit, Kamilo?
1: Mně se podařilo líčit herce, který se jmenuje Michel Galabru. Hrál v Četníkách ze Saint-Tropez. Je to takový ten silnější pán. A byla to vlastně moje první velká zkušenost u filmu. Nakonec jsem vlastně v tom filmu si i zahrála, jelikož jsem se jim hodila do repertoáru jako maskérka. A mně se to stalo vlastně dvakrát, toto i s tou Táňou Wilhelmovou, tam jsem taky byla v tom filmu. Nějakým způsobem jsem líčila, ale zároveň hrála.
0: No ale vy právě jste i bývalá modelka, potom jste se přeorientovala na make-up, tak možná právě jste na tom place potom tak výrazná, že si vás tam zase berou zpátky. Nelitujete, že jste tady takhle v této, řekněme, profesi, která přece jenom je za tou kamerou?
1: Tohle to je velmi silná otázka pro mě, protože samozřejmě jsem s tím bojovala minimálně 2 roky. Já jsem vlastně v té Paříži pracovala pro spoustu značek jako modelka, dělala jsem i modní přehlídky, fotila jsem tam a najednou mi došlo, že to není ono. To ego nějakým způsobem rostlo a já jsem potřebovala ho nějakým způsobem utlumit. A zjistila jsem, že ta kreativní stránka je u mě hodně silná, protože od malička opravdu maluju ty obrazy. A najednou jsem zjistila, že existuje tato škola v Paříži, umělecká. Nějakým způsobem jsem si řekla, že bych měla myslet na svou budoucnost a dělat něco, co by mě opravdu bavilo. Když jsem šla do té školy a viděla jsem tam ty lidi, ty učitele, to inspirativní prostředí, tak já jsem se úplně zamilovala a udělala jsem všechno pro to, abych do té školy mohla chodit. Takže tohle byl začátek mojí kariéry. Vůbec toho nelituju. Samozřejmě byly chvilky, kdy to bylo těžké, protože jsem pracovala s herečkama, zpěvačkama, modelkama a říkala jsem si, ale teď já mám být na tom jejím místě, jo? Ale pro mě to byla taková psychologická hra, že jsem si říkala, ne, tohle je něco, co opravdu je pro mě a je to lepší, že se nějakým způsobem vyvíjím dál a nezůstávám jakoby na té stejné úrovni vlastně toho modelingu, který je více...
0: Vykročila jste úplně mimo...
1: Úplně z komfortní
0: ten svůj směr a mimo komfortní zónu.
1: Ale přitom jsem vlastně pořád v tom show businessu, pořád vlastně v tom filmu jsem, v té módě, ale z jiné strany.
0: No a když jste říkala právě, že jste vystudovala ten pařížský technický institut, tedy uměleckou školu, jak tam vypadaly vaše hodiny, jaké jste navštěvovala, co přesně jste se tam dozvěděla o líčení a o téhle profesi?
1: Právě to, co mě nadchlo na této škole, je to, do jaké hloubky ta škola šla. My jsme třeba dělali suchařství, malby, olejomalby, chodili jsme po muzeí,
0: A to teda ale mluvíme o tom, že vy jste tam studovala umění, vy jste tam nestudovala líčení, nebo?
1: Ono právě to líčení bylo dohromady s tím uměním, protože v té Paříži, opravdu když jdete do nějaké školy v Paříži, tak to má obrovskou váhu. Není to žádný kurz týdenní nebo 2 týdenní. Byla to každodenní škola, každodenní studium, 6-hodinový. A rovnou nás vlastně posílali na praxi na plac. Takže já jsem vlastně během té školy chodila do opery pařížský nebo na modní přehlídky.
0: Líčit.
1: No, samozřejmě takové ty menší joby, že jo, protože jsem ještě nebyla tam třeba, kde jsem teď. Ale už i tak to byly obrovské jako zkušenosti. Ta škola vlastně nám dodávala tu praxi a my jsme si mohli volit, jestli chceme nebo ne. A já jsem byla teda opravdu velmi ambiciozní, že já jsem neměla jediný volný víkend a hned po té škole jsem vlastně chodila za tou prací, i ty víkendy, takže jsem vlastně pracovala opravdu non-stop.
0: Vzpomeňte si na ty vaše první začátky, třeba právě u filmu, co jste líčila a na co jste si musela dát pozor.
1: Ty první začátky byly krušný, protože ono víceméně nakonec jde nejvíc o váš charakter, že vy třeba můžete mít nějaké skills, nějaké dovednosti, co se naučíte, ale to vůbec není všechno. Jo.
0: Mně právě připadá, že to musí být velmi jako náročné na komunikaci, když třeba máte před sebou takhle u tohoto stolečku, jak sedím já, Catherine Deneuve, třeba, nebo někoho prostě opravdu významnou star a teď jí saháte na obličej a teď se jí dotýkáte jejich vlasů a oni asi zase ty celebrity a hvězdy často mají nějaké své maníry, když to tak řeknu, tak a vy to musíte všechno nějak diplomaticky ustát.
1: Je to tak a co je důležitý právě pracovat na tom svým charakteru a to je asi možná ta nejtěžší stránka této práce, protože vy se vlastně dotýkáte lidí, kteří mají obrovské zkušenosti, kteří mají prožitý život.
0: A někdy mají ale taky velká ega třeba.
1: Kteří mají obrovská ega. Z mých zkušeností, čím větší hvězda, tak tím to ego je menší a jsou opravdu úžasný. Až mě to překvapilo, že opravdu takový ty na ty nejvyšší úrovni jsou velmi milí a oni se vlastně zajímají o vás. Mm-hmm. Je důležité mít takový ten svůj prostor a nechodit jim vlastně do toho jejich prostoru. Člověk musí být velmi opatrný a vlastně velice
0: psycholog, abyste velice věděli, kde jsou jejich hranice a vaše.
1: Přesně tak. A o tom je právě ta práce na tom osobním rozvoji. Každý člověk má svoji osobní jakoby zónu, přes kterou by člověk neměl jako přejít a neměl by moc mluvit. Opravdu tam je obrovská koncentrace, zejména u těch celebrit a u těch opravdu známých lidí je dobrý fakt jako samozřejmě jenom jemně něco říct, ale ne se tam vypovídávat a mluvit na hlas nebo být na telefonu, nebo je to opravdu velice precizní a velice disciplinovaná událost, bych řekla. No.
0: Tak tam jste byla u filmu, ale také jste se ocitla v opeře a tam jste líčila operu Verdiho Macbetha. Ovšem v japonském stylu, tak to asi taky byla docela výzva.
1: To byla velká výzva, jelikož jsme tam měli hodně herců, takže samozřejmě nás bylo víc kolegyň a já jsem teda líčila ty hlavní postavy a bylo to neskutečně nádherný, protože ta herečka, to byla opravdová osobnost a ona si vyloženě ten make-up užívala.
0: No a řekněte tady ty základní, jako co si člověk tak představí, ale tak když vy máte zadání japonský styl líčení.
1: To už je jako opravdu face painting, jo, že já jsem líčila, to už není jakoby líčení normálními produkty. Tam jsem pracovala s barvami pro face painting, který dobře držely na obličeji a byly hodně výrazný. A vlastně tím, jak maluji obrazy, tak to byly obličeje, jo. Opravdu ty barvy byly tak sytý. Inspiraci vlastně japonským samozřejmě, takže hodně skosené tváře, oči do strany, obočí hodně viditelný, takže to bylo opravdu jako hodně, hodně, aby ty lidi v tom obecenstvu mohli vidět přesně všechny ty formy toho obličeje. Pak se samozřejmě nasazovala i paruka. Co bylo na tom krásný, že ty herci opravdu si to velmi užívali a ono je to vyloženě ztransformovalo. Takže oni najednou, když dostali na sebe ten kostým, teď měli ten make-up, ty vlasy, tak oni najednou byli úplně nikdo jiný. A tím pádem se mohli velmi dobře dát do té role.
0: Říká se, že dobrý kostým a pravděpodobně tady i dobré líčení opravdu může toho herce podpořit. Naopak ho může docela dost často asi schodit pak, když nefunguje ten kostým a zřejmě tak tady i to líčení.
1: Je to tak, je to tak. A já jsem vlastně tu Macbeth líčila několikrát. Jelikož se jim to tenkrát velmi líbilo a vlastně si mě nechali na všechny ty vystoupení. A pokaždý to byl úplně jako nový, jiný.

0: opravdu dělá tu svoji práci na 100%, ne na 200. Má krásný hlas, je velmi pracovitá, je nádherná, má moc hezký texty a myslím si, že je inspirací pro spoustu lidí i tím, jak přemýšlí, jaký má charakter, to, co předává těm lidem skrz ty písně. Já ji mám prostě ráda. No.
1: Tak si ji pustíme.

0: Já tady celou dobu sedím před tímhle zrcadlem, na mě svítí tyhle baňky, tak jsme si vlastně nepopsali, v čem je to zrcadlo speciální i v čem se liší od těch, které běžně máme doma.
1: Ty žárovky jsou speciální na pleť.
0: Takže tam je vidět všechno?
1: Je tam vidět všechno.
0: Nechcete to mít doma?
1: Nechcete to mít doma. Je tam vidět všechno. Oni jsou podobní vlastně tomu světlu, které potom následuje u toho filmu nebo v té módě, že vlastně je hodně důležitý pracovat pod světlem, který potom bude užitý na tom place, na tom setu.
0: Tak to tu máme.
1: A samozřejmě někdy se natáčí na normálním světle, takže pokud je to tak, tak já musím líčit na denním světle.
0: No jo, to je taky důležité vlastně poznamenat.
1: Ne vždycky před žárovkama, ale někdy opravdu musím jít na světlo.
0: My jsme několikrát zmínili, že vy neděláte jenom jednu disciplínu líčení. Děláte film, divadlo, módu, focení, ale i živé přehlídky. Na škole ale vám říkali, že to nejde všechno dohromady, ne? Nebo že tam přece se specializují vždy na tu jednu škatulku, je to tak?
1: Je to tak. I vlastně v té mojí škole v Paříži se
0: specializujete
1: na módu, nebo na divadlo, na film, nebo na SFX také.
0: To je co?
1: To jsou speciální efekty pro film, kde už vlastně pracujete se silikonem a vlastně těžkými produkty, kdy vlastně opravdu transformujete třeba člověka ve zvíře nebo cokoliv.
0: A to jste nechtěla dělat?
1: To mě hodně lákalo a taky jsem se tohoto světa dotkla právě v mojí škole, kde jsme vlastně se dotkli každého toho oddělení. Ale trošku mě to odradilo, protože ty silikony nikomu nedělají dobře a hodně lidí potom mají alergie. A já jsem zjistila, že vlastně chci to nejlepší pro ty lidi a chci, aby se mnou vlastně cítili dobře. A já najednou měla pocit, že se mnou trpí. Jo, že jsem na ně musela dávat ty lepidla, silikony, teď oni mi červenali pod tím a já jsem nevěděla, co mám dělat.
0: Takže vás by to těšilo, jakoby umělecké dílo vytvořit, ale kdyby to teda nebylo tak náročné pro ty objekty.
1: Přesně tak, po té kreativní stránce je to nádherný. Já jsem to milovala, my jsme dělali různé masky na těch lidech, fakt jsme je transformovali v různé jako příšery, zvířata, cokoliv si dovedete představit.
0: Ale pak oni tou příšerou zůstali, když jste je odlíčila teda někdy možná.
1: No a pak to odlíčení vlastně někdy trvalo ještě díl než to celé nalíčení. A ty lidi z toho nevycházeli vždycky úplně šťastný, jelikož opravdu je to dřina. Za prvý museli snést ten make-up několika hodinový a pak ještě vlastně to focení nebo to natáčení a pak celé to odličování.
0: No ale když jste mluvila právě o tom, že vás zajímá na vaší profesi především kreativita, tak my využijeme i toho, že jsme ve vašem ateliéru nejen líčícím, ale ateliéru, kde visí vaše velká plátna oleje. Tak mi povězte, jak souvisí malování na obličej s malováním na plátno, protože vy říkáte, že dost úzce.
1: Tohle je něco, co už vlastně léta zkouším dávat dohromady. A samozřejmě mi lidi říkají, no to nemůžeš dávat dohromady, to je úplně jiná práce. Vlastně celý život mi lidi říkali, že něco nejde. A já jsem ten typ člověka, co rád boří ty hranice. A já jsem si vlastně řekla, že najdu nějaký společný bod tady těch dvou prací a myslím si, že se mi to daří, protože já se vlastně skrz malování těch obrazů učím dané barvy a míchat je dohromady a vlastně zjišťuju, co tím dostanu za výsledek a tím pádem to můžu aplikovat i na lidi.
0: Čili je tvář trošku jiný druh plátna?
1: Samozřejmě, je to tak. No, tvář je vlastně, každá tvář, kterou líčím, je jakoby moje plátno, můj obraz. Každý člověk je individuální, že jo? Nikdo není stejný, takže já se opravdu vlastně musím skoncentrovat na to, abych namalovala ten obraz co nejlíp a aby to tomu člověku co nejvíc slušelo. A tam samozřejmě máme ty volumy, že jo? Máme tam vlastně tu hloubku toho obličeje. Nemáme plochu, že jo? Je to hloubka, takže máme prostě jakoby tváře, jo? Rty, oči. A tam právě už je zase to umění se světlem a se stínem, který vlastně používám i na ty obrazy. Dává mi to takovou jako reflexi, takovou zpětnou vazbu, že já do toho něco dám a ono se mi to jakoby vrací. Nevím, jak jinak to popsat.
0: Tak kdyby se nás prosím trochu provedla po vašem ateliéru, určitě, který, jak jsme říkali, je ve Vršovicích. Tady vedle máte tenisové kurty.
1: No, abych vám něco ještě o sobě prozradila. Já jsem velký sportovec a hraju tenis a dělám gymnastiku. A to všechno na jednom místě. Mám to přímo před ateliérem, kde máme tenisové kurty. A když dopracuju, domaluju, tak se tady sejdeme s našimi kolegy a zahrajeme si tenis pro radost. Aha. Letos jsem se i přihlásila na mistrák za Prahu, takže...
0: Nás jste dobrá, smečujete hodně v tenise?
1: Snažím se, mám svého trenéra a hraju za Vršovice mistrák tento rok. Ten první turnaj jsem vyhrála, tak mám velkou radost.
0: Tak vám držíme palce. Like a mother.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: Vrátíme se možná zase na chvíli dovnitř od tenisových kurtů zpátky tady k vašim malbám. A vy jste říkala, že jste vlastně měla nedávno vernisáž?
3: Já jsem měla nedávno vernisáž v říjnu minulého roku.
2: A kdybychom měli popsat trochu vaše obrazy, dá se říct, že to jsou abstrakce nebo...
3: Já bych řekla, že to je taková vlastně abstrakce s realitou, že vycházím z abstrakce, ale vždy se z toho stane trošku taková realita. Takže vlastně každý obraz nějakým způsobem dokážete popsat nebo v něm něco vidět reálného. A všechny obrazy maluju olejem, je to olej na plátno.
2: A jaké motivy vás zajímají, když se tak podíváme?
3: Já se inspiruju mými cestami, a tím, že jsem proletěla svět. A...
2: Takže teď třeba tady stojíme před velkým plátnem, který má zlatý podklad s černou, jsou tam... vlnovky.
3: No, tak tento obraz je zrovna inspirovaný oceánem. Vyloženě z Malajzie, protože jsem hodně cestovala po té Asii a tam jsem se potápěla. To potápění na mě zanechalo opravdu úžasné jako vzpomínky. Já jsem vlastně vstoupila do úplně nového světa a v té Malajzii vlastně jako to moře bylo neskutečně nádherný a barevný. Že vlastně všechny barvy, co vidíte na těch obrazech, jsou reální. Jo, jsou reální a ty jsem opravdu viděla, buď to v moři, anebo na těch cestách, jakoby na souši vlastně v nějakém světadíle. A tento konkrétně obraz, to si zrovna vybrala takový ten nejhlubší.
2: Opravdu?
3: Protože to vlastně jakoby člověk, víceméně žena, která vychází z hlouby oceánu a jde za světlem. Ta hloubka toho oceánu je vlastně jako tmavá a tak nějaký jako stahuje dolů. Něco jako v životě, když máte nějaké vlastně jako by trápení, které vás stahuje dolů a vy se snažíte jít tou pozitivní stranou a v tomto obraze je to o tom, že ona jde za tím světlem, aby se jako by vlastně zachránila z té hloubky.
2: To jste byla v Malajzii a zároveň o tom jsme ještě nemluvili, že výraznou stopu ve vašem životě nechalo Japonsko. To bylo ještě před Paříží a po Londýně, takže vy jste opravdu takový světoběžník.
3: Ano, je to tak.
2: Tak jestli můžete říct, co ve vás zanechalo Japonsko, jaká to byla zkušenost, tam jste tady byla jako modelka. Zároveň je to úplně, úplně odlišná kultura od té středoevropské, tak jak jste se tam etablovala, co tam pro vás bylo zajímavého?
3: Začátky byly velmi krušný. Velmi krušný, protože já jsem si Japonsko představovala úplně jinak. Měla jsem velkou iluzi, asi něco jako i v Paříži, že ono je úplně něco jiného, co se naučíte tady v Evropě, jaké to tam je, jaký tam mají zvyky a tak. Ale když vlastně přijedete do té země, tak je to úplně o něčem jiném.
2: Čím byl největší střet s realitou, co jste se musela poznat, že je úplně jinak?
3: Pro mě bylo všechno jinak. Úplně všechno. Měla jsem hlad, chtěla jsem si něco koupit, nic jsem nepřečetla, všechno bylo v japonštině, to jídlo jsem neznala, co tam měli, všechno vypadalo fakt divně, úplně jinak. A hlavně já jsem vlastně byla v Tokiu. Tokio jako takový, když přijedete do Tokia, tak není úplně krásný, jo, protože je celý betonový. Všude je milion aut, milion lidí a tím, že tam jsou zemětřesení, tak všude máte vlastně kabely nad hlavou, jo. Takže je to takový kabelový, betonový město, plný zvuku. A to jsem teda ze začátku vůbec jako nedávala. Ale potom časem jsem zjistila právě místa, kam ty obrovský parky, ty temple, že jo, buddhistický a nádherné obchody, domy.
2: Vy jste tam vydržela potom 3 roky, je to tak?
3: Já jsem tam vydržela 3 roky, no. Já mám takový příběh. Já jsem vlastně jela do Japonska přes práci a už když jsem tam jela, tak jsem věděla, že tam chci zůstat delší dobu, nejenom na tu jednu práci. A takže jsem udělala všechno pro to, obešla jsem všechny agentury v Tokiu. Díky asi mojí ambici a tomu, že jsem opravdu chtěla v tom Japonsku zůstat, tak jsem byla úspěšná, že jsem začala pracovat pro více agentur, takže práce přišla. A tím pádem jsem začala i cestovat a poznávat i Japonsko jako takové, protože jsem jezdila i na ty ostrovy A když byl čas, tak jsem vyjela i do Asie, do Číny, do Indie. A poznala jsem vlastně velký kus té Asie, který mě naprosto fascinuje. Hmm.
2: No a pak jste se teda vrátila a teď žijete tady. Co vás přidrželo v Praze?
3: Já jsem vlastně z toho Japonska po 3 letech vycestovala do Paříže, jelikož jsem v Japonsku. Poslední týden mého pobytu jsem potkala mého budoucího manžela, Francouze, a slovo dalo slovo.
2: A rozhodli jsme se byla z Tokia v Paříži.
3: A rozhodli jsme se teda, že se vrátíme do Evropy, tím pádem do Paříže, jelikož byl Francouz. Ale já jsem se toho velmi bála, protože pro mě japonská kultura je jedna z nejkrásnějších na světě a velmi rychle se na ní dá zvyknout, protože lidi jsou velice respektující, jsou opravdu jako, jsou to opravdu hodní dobří lidé. A já jsem se té Paříže bála, jelikož je to úplně jiná civilizace a nemluvila jsem francouzsky vůbec. Toho jsem se asi bála nejvíc. Ale manžel mě tenkrát přemluvil, takže jsem do té Paříže jela a musím říct, že to byla další velmi těžká etapa mého života. Mm.
2: A teď tedy jste v Praze.
3: A po Paříži samozřejmě ty začátky byly velmi těžký, protože Francouzové se k vám úplně nechovají tak, jakože, že vás nepřijmou i hned. Musíte perfektně mluvit francouzsky, musíte mít perfektní práci, musíte jako opravdu splnit všechny ty podmínky, abyste tam mohli být jakoby přijatí. A v Paříži jsem teda vydržela 15 let, udělala jsem si tam studium, uměleckou školu, pracovala jsem tam jako modelka i jako zpěvačka dokonce, ale už vlastně jsem se zaměřovala na ten make-up a na práci ve filmu a u módy. A po 15 letech jsem se přestěhovala do Prahy. Ty věci v Paříži už nebyly tak... Narodila se mi tam vlastně dcera v Paříži. A po jejím narození jsem zjistila, že to není místo, kde chci vychovávat svoje dítě. A zjistila jsem, že vlastně Praha a Čechy jsou nádherný, že tady je opravdu skvělá úroveň žití po všech stránkách. A musím říct, že doteďka opravdu toho nelituju.
2: A když si tady procházíme tedy obrazy vaší výstavu, tak jenom ještě nás upozorněte na nějaké vaše highlighty tady.
3: Tak třeba, on totiž každý obraz má příběh. A třeba tento, ten zelený, vlastně vidíte rostlinu, ale on se jmenuje Rebirth, to znamená znovuzrození. A u mě to opravdu tak bylo, že jsem se znovu zrodila nějakým způsobem a v mé mysli jsem viděla takovouhle jakoby květinu, která vyrostla z té země doslova a šla za tím světlem, no.
2: A kdy malujete? Máte nějaký itinerář nebo prostě když vás to přepadne, vás inspirace nebo si děláte nějaké skici třeba?
3: Skici si dělám a mám velký blok papíru hned u postele, a protože moje nápady chodí většinou ráno, těsně před probuzením. A je to hodně zajímavý, protože někdy ty vize jsou fakt jako tak detailní, že já musím vlastně vstát a hned to začít malovat. A i to popisovat, co vlastně jako u toho cítím, co to je vlastně. A někdy to je dlouhý proces, protože vlastně ten obraz nejdřív projde tím psychickým procesem, to, co možná zrovna prožívám v životě, a pak vlastně to jde na to plátno. A tím, že jsem zase ten perfekcionalista, tak já to musím mít tu vizi přesně takovou, jakou jsem viděla. A musím se k tomu dostat. Což je opravdu někdy záhada a proces a někdy to trvá opravdu dlouho. Nějaký obrazy, třeba ty velký obrazy, trvaly až třeba rok. Mm-hmm. Protože procházím nějakým jako procesem a musím k tomu dojít.
2: Tak ať se vám daří, ať se vám maluje dobře na obličeje i na plátna.
3: Aha. Děkuji.
2: A my moc děkujeme, že jsme za vámi mohli v rámci filmového léta s vizitkou přijít sem do ateliéru ve Vršovicích. Tak to byla Kamila Brunias a ještě si zahrajeme píseň, kterou jste pro nás vybrala na závěr, a to bude Michael Jackson. Love never felt so good. To by byla moc ráda moje dcera. Tak Michael Jacksona jste nám vybrala nakonec.
3: Je to tak, protože Michael je moje celoživotní láska. Já jsem mu vždycky strašně moc fandila, i když ho hodně moc lidí hanilo, že jo, v určitou dobu. A mám na něj krásné vzpomínky.
2: Nelíčila jste ho?
3: Nelíčila, je mi to moc líto. Ale když vlastně zemřela, tak celá Paříž šla do ulic a bylo to neskutečný zážitek. Jo. Jsme tam všichni tančili a brečeli a nikdo nevěřil tomu, že umřel. Velmi, velmi respektuju jeho dílo, jeho texty, hudbu, tanec. Myslím si, že on je opravdu top.
2: Tak si ho pustíme a moc děkuju, Kamilo. Naschledanou.
3: Moc krát děkuju, naschledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada jejím prostřednictvím můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Americká armáda podnikla sérii útoků na Írán. Jde podle ní o odpověď na předchozí íránské údery proti třem komerčním lodím, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Američané na Írán zaútočili navzdory memorandu o porozumění, které země podepsaly v polovině června. Obě strany se v něm zavázaly k dodržování příměří s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Washington i Teherán se ale navzájem obvinují z porušování memoranda. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace a nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel Megaking aneb Když hrášek zpívá. A počasí zpočátku bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. V severovýchodní polovině a postupně na celém území bude ale polojasno až jasno. Večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27, na horách kolem 15. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a příjemný poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Jazz odjakživa spojuje hudebníky napříč generacemi a často přináší nečekaná setkání. Jedno takové si připomeneme i v následujících minutách. Řeč bude o albu, na kterém se před mnoha lety setkali už velmi zkušený a oceňovaný alt saxofonista a kapelník Julian Cannonball Adderley a velmi mladá, v podstatě ještě začínající zpěvačka Nancy Wilson. Ukázky z této desky dnes přinesl do vysílání muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už to bylo vlastně řečeno, ostřílený Adderley a teprve se na scéně rozhlížející Wilson. Jak k tomuto setkání došlo?
2: To se přiznám, že úplně přesně nevím, jak k němu došlo, ale vím, kdy k němu došlo. V roce 1959, to znamená, že Nancy Wilson bylo necelých 22, měla za sebou studia hudební, měla za sebou nějaká lokální vystoupení v televizi v Ohio. Jak se potkala s Cannonballem Adderleym, to sice nevím, ale jak už jsem říkal, právě vím, kdy to bylo a hlavně co to přineslo, respektive co následovalo. On ji slyšel zpívat, věděl, že to je velmi talentovaná dívka a přemluvil k tomu, aby odjela do New Yorku, že tam je teda to pravé místo, kde může to zkoušet prorazit, a ostatně také se o ní začal starat v tom smyslu, že jí představil svému manažerovi, který se jí také ujal a vyjednal její kontrakt se společností Capitol poměrně dosti renomovanou. Takže pro ní udělal vlastně hodně. No a ona sice už natočila některé snímky, ale ne čistě jazzové, ale spíš tak někde mezi popem a jazzem, pár singlů, než právě došlo k tomu společnému albu, o kterém bude řeč, respektive ze kterého si budeme něco hrát, a to vyšlo v roce 1962. A je to tedy spojení Nancy Wilson, nového mladého hlasu a Cannonballa Adderleyho s jeho kapelou, ke které se ještě dostaneme. Celou tu desku otevírá překrásná věc, taková takzvaná blues ballad, jak se tomu říká, bluesová balada, pocházející z konce 40. let. Napsal ji kapelník Buddy Johnson, tehdy ji poprvé nahrála jeho sestra. Ten song se jmenuje Save Your Love For Me a má mnoho a mnoho verzí. A tahle ta ovšem z Nancy a se skvělým aranžmá Adderleyovy kapely patří k těm nejkrásnějším nahrávkám.
1: A my si tuto skladbu nyní poslechneme.

0: Alt-saxofonista a kapelník Julian Cannonball Adderley a zpěvačka Nancy Wilson. O jejich společném albu si povídáme s Ondřejem Konrádem. Na desce se objevují vokální, ale i čistě instrumentální skladby. Odhalte nám blíže jeho dramaturgii.
1: No, ono se to tehdy tak občas dělávalo, zejména právě třeba v případě těch vokalistů, kteří zase neměli ještě nějaké větší jméno a naopak je doprovázel někdo s určitým renomé, což je, myslím, tenhle ten případ. Ale zrovna konkrétně Nancy Wilson vydala takovýchhle desek v těch prvních svých letech vícero, že to bylo vždycky vlastně podepřené nějakým jménem velkého instrumentalisty a ten materiál byl právě rozdělený na věci zpívané i instrumentální. V tom prvním vydání LPčkovém tohodle téhleté desky by to bylo prostřídané, ale posléze na těch CD verzích vlastně došlo k jinému uspořádání, to znamená, že track číslo 1 až 7 byly ty zpívané kousky z Nancy Wilson a za ní teprve tedy těch asi 5 nebo 6, které natočila ta kapela. Ono tam ještě k tomu vždycky přibývaly nějaké bonusy, které tenkrát se na to časově limitované LP nevešlo. Takže zhruba asi takhle se já teda domnívám, že především se Capitol obával, že bys možná takový zájem o desku Nancy Wilson nebyl takový, kdyby to právě nebylo, jak už jsem říkal, podepřeno tím velkým jménem Cannonballa Adderleyho, a když už tedy tam byl, tak aby se jenom neobjevoval v takových kratinkých vstupech, jako tomu bylo v Save Your Love For Me, kde se ještě navíc střídal se svým bratrem kornetistou Netem, ale aby tam bylo trošku toho instrumentálního jazzu víc.
0: A co si poslechneme dál? Bude to vokální nebo instrumentální skladba?
1: Ne, budeme poslouchat samé vokální, budeme se věnovat těm nahrávkám z Nancy Wilson. Never Will I Marry, nikdy se neožením, nebo tedy nevdám v jejím případě, je song, který pochází z muzikálu Greenvillou a pro nás je možná pikantní, že jako první ho zpíval Anthony Perkins, představitel postavy Normana Batese z filmu Psycho.

0: Nancy Wilson, Cannonball Adderley, album z roku 1962, ze kterého dnes posloucháme hudební ukázky. Nancy Wilson, už jsme to zmínili, za sebou v onom roce 1962 ještě žádnou bohatou hudební historii neměla, za to Adderley ano. Jaká byla jeho dosavadní dráha?
1: No, on patřil mezi ty velmi nadějné saxofonisty, v podstatě následovateli Charlieho Parkera, který zemřel předčasně už v roku 1955. Byl o něj poměrně velký zájem, vydával docela dost desek a především zakotvil v sextetu Milese Davise, který tehdy udával tón v té kapele, byly tři dechy vedle Davisovy trubky a Adderleyova a saxofonu ještě tenor, na který hrál John Coltrane, čili v čele té kapely stála opravdu silná jména a taky právě ten sextet, to znamená ještě piano, basa, bicí, natočil dodnes nejuznávanější a vůbec taky nejprodávanější jazzovou desku všech dob, Kind of Blue, naprostou klasiku, takže a to ještě nebyl rok 1960, tehdy už tedy Adderley poznal mladou Nancy, ale ještě s ní nezačal spolupracovat. Takže on to velké jméno skutečně v tom jazzovém světě měl, včetně toho, že vlastně tehdy ten Davisův vliv byl už i mimo hranice jazzu, byl to člověk, o kterém se prostě hodně mluvilo ve společnosti, objevoval se na obálkách časopisů nejenom hudebních a to, že on stál několik let po jeho boku, bylo pro Adderleyho kariéru velmi podstatné.
0: Pokračujeme dál, co dalšího si poslechneme?
1: To je takový standard, the masquerade is over, čili maškaráda skončila, jak by se to dalo přeložit asi nejjednodušeji a i právě v těch takzvaných standardech Nancy Wilson ukazuje, jak ačkoliv tehdy ostatně, teda ještě pořád hodně mladá, už byla vlastně zralá hotová zpěvačka. Ostatně tohleto album je do dneška ohromně uznávané.

0: The Masquerade is Over, další skladba z alba Nancy Wilson, Cannonball Adderley. Bylo tohle LPčko, jak se kdysi říkalo, hned v době vydání vstřícně přijato veřejností?
1: Tak napůl, řekl bych, dokonce někteří kritici měli trošku vůči právě Nancy Wilson, což je komické, když ji slyšíme, jak fantasticky zpívá. Trošku výhrady, zdálo se jim, že je místy příliš exaltovaná, ale to myslím, že skutečně bylo spíš nepochopení. Ta deska tak nabírala na té slávě a když došlo k těm digitálním vydáním po roce 1990 nebo respektive v 80. letech, tak naopak to byla vlastně velké halo okolo toho, protože přece jenom ne všichni tu album znali v té původní vinylové podobě, takže to byl takový objev. Tak, jak říkám, ta deska nebyla úplně nadšeně přijatá, ale dodatečně velmi. Dneska patří skutečně mezi ty vybrané kusy z těch nejlepších vokálních jazzových alb minulého století. A nevím, co bych k tomu víc dodal, akorát, že jsme mohli tady slyšet, zejména v té poslední části Masquerade is Over, že má Wilson vlastně evidentní předpoklady pro to být zpěvačkou nejenom vyhraněně jazzovou, ale tak říkajíc obecnou, což se taky stalo. Ona se potom jazzu věnovala vlastně jenom okrajově po řekněme tak někdy v druhé polovině 60. let a stala se vlastně popovou nebo soulovou zpěvačkou, do jisté míry konkurentkou těch velkých jmen, jako byla Aretha Franklinová, ale občas se k jazzu vracela, dokonce ještě i na sklonku kariéry.
0: A ještě tady máme jednu hudební ukázku z alba, co si poslechneme?
1: Poslechneme si věc, která se jmenuje Spící včela, Sleeping Bee, a pikantní na ní je, zase pikantní, že autorem textu je Truman Capote, slavný americký literát, autor asi u nás je nejznámější skrz tu novelu Snídaně u Tiffanyho, i když já ji nepovažuji za jeho nejlepší dílo, ale Truman Capote byl rozhodně silná osobnost a že je jedna jeho básnička zhudebněná, vlastně bylo i pro mě překvapivé.
0: Muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád dnes přinesl do studia Vltavy výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Album Nancy Wilson Cannonball Adderley z roku 1962. Skladby z této desky zahájily středeční polední Vltavu s datem 8. července. Zůstaňte s námi i nadále.
1: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
2: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
1: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
2: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
1: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Už za pár minut vám nabídneme třetí epizodu osudu česko-americké filmové dokumentaristky Zuzany Justman. Dnešní díl jejího rozhlasového vzpomínání se vrátí nejen ke konci války v Terezíně, ale také očima tehdy 14-leté dívky přiblíží atmosféru Prahy krátce po druhé světové válce. Zuzana Justman bude vzpomínat i na svého milovaného bratra, spisovatele a dramatika Jiřího Roberta Pika a také na první měsíce své emigrace v Buenos Aires. Více už za okamžik.

0: Bill Evans Trio přispívá k příjemně strávenému dopoledni s Vltavou. Teď už je na programu třetí epizoda rozhlasového vzpomínání česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a spisovatelky Zuzany Justman. V roce 2015 s ní v New Yorku natáčela Renáta Spisarová a technické zpracování zajistil mistr zvuku Aleš Huber.
1: Osudy rozhlasového zemáru.

tenkrát jsme tušili, že ty transporty jdou do nějakého místa, kde to je dost zlé, ale my jsme věděli, že se o tam nikdy nikdo neozval nebo nevrátil. Totiž jednou lidi v Osvětimi měli poručeno poslat pohlednice do Terezína. Ale většinou to byl jenom pocit. Ale byli některý lidé v Terezíně, kteří věděli, že transporty jdou do Osvětimi. Utéct s Osvětimi bylo skoro vyloučeno, ale 4 muži utekli s Osvětimi a jeden z nich se jmenoval Lederer, který byl v Terezíně předtím a byl to český žid. A ten utekl s Osvětimi a vrátil se do Terezína, aby varoval lidi o Osvětimi. A mluvil s různými lidmi, kteří byli ve vedoucí pozici a ti se rozhodli to neříct lidem. Oni se rozhodli to nikomu neříct, protože mysleli, že kdyby byla vzpoura v Terezíně, že by nacisti asi postříleli všechny. Kdežto, když jim to neřeknou, že je šance, že přežijou. A to rozhodnutí z naší perspektivy se zdá snad nemorální, ale nakonec asi 20 000 lidí v Terezíně to přežilo. A já jsem to tež přežila. Tak možná to rozhodnutí nebylo tak nesprávné. Já jsem měla v Terezíně několik nejlepších přítelkyň, protože když odešli do Osvětimi, tak to bylo hrozně smutné a trvalo to nějakou dobu, ale vždycky jsem si potom našla jinou přítelkyni. A měla jsem vlastně 3 nejlepší přítelkyně. A ta poslední, to je ta jediná, která to přežila, byla Zuzana Kleinová. A Zuzana Kleinová byla dcera zpěvačky z německé opery, která se jmenovala Ada Schwarz-Klein. V těch knihách o terezínské hudbě se vždycky o ní zmiňují. Když v Terezíně zpívala v nějaké opeře, kde bylo lístky vyloučené dostat, protože to byly takové malé místnosti, kde to dávali, tak jsem, když maminka od Zuzany tam zpívala, tak jsem se tam vždycky mohla jí podívat. Zuzana byla hudebně velmi nadaná a zpívala od leta 44 jednu z hlavních rol v Brundibáru. Takže já jsem tež se dostala na Brundibára každý večer. A uměla jsem Brundibára z paměti, ale zpívala jsem tam až nakonec jenom 3krát.

No, zprávy o tom, jak pokračuje válka, to se vždycky šeptalo. Ale celkem jako ve 12 letech já jsem nebyla dobře informovaná o tom, co se děje. Ale my jsme samozřejmě vždycky doufali. Já myslím, že začátkem roku 45 jsme začínali doufat, že to opravdu bude končit. Jak to, že maminka, můj bratr a já jsme přežili, že jsme nešli do transportu? Některý lidi v Terezíně byli chráněni, například veteráni první světové války, ale to

se netýkalo mého tatínka, já už nevím přesně, jak to bylo, ale byly některé kategorie lidí, kteří byli chráněni. A taky v Terezíně byla židovská samovláda, se tomu říkalo Ältestenrat, rada starších. A ten první Älteste, ten hlavní člověk, byl Edelstein, to byl český žid. A když on byl při moci, tak já myslím, že on hodně chránil mladé české židy. Tak záleželo na tom, kdo byl při moci. Byly různé kategorie. Byli také takzvaní prominenti, kteří přijeli z Německa, tam měli nějakou pozici. Ale potom, čím bylo víc a víc transportu, to se pořád měnilo. Možná, že jsme jednu dobu byli chráněni. Ale já bych řekla, že nakonec to byla jenom otázka štěstí. To byla otázka štěstí. Lidi, kteří přežili Osvětím, tak se jich ptají, jak to, že jste přežili. Mí bratranci Meissnerovi, kteří byli skoro jako bratři, kteří prošli Osvětímem a potom jinými tábory, tak ty nám vypravovali, že to byly takové náhody, protože oni vždycky stáli vedle sebe, když byly ty apely, tak oni vždycky stáli vedle sebe, ale jednou nějakým způsobem nestáli vedle sebe, ale za sebou. A ten SSák přišel a říkal, každý druhý jde do plynu. Tak to byly takové ohromné náhody. A tak my jsme měli to štěstí, že jsme to přežili.

Na jaře pomalu jsme začínali věřit, že to bude končit. Ale než to skončilo, jsme měli ten hrozný objev, co se stalo s našimi lidmi, protože se začaly transporty vracet do Terezína. A dozvěděli jsme se o Osvětimi. Když to někdo přežil, tak nám vypravovali, kdo to přežil a kdo ne. A tenkrát jsme se dozvěděli, že můj tatínek se nevrátí. Než skončila válka, tak jednou byl takový falešný konec. A já jsem byla někde na ulici a lidi křičeli, že konec. A já jsem někam utíkala a náhodou tam byl můj bratr, který už nebyl na Maroce a vstal. A zpívali jsme, kde domov můj. A potom někdo přiběh a řekl, ne, jděte pryč, to není tak. Tak ještě nebyl konec. Ale asi o měsíc na to nejdřív přišli Rusové. Těch pár Němců, kteří ještě zbyli v Terezíně, stříleli. A můj bratranec Petr a já jsme chodili k těm vlakům, který se vraceli s Osvětimi. Petr hledal svý bratry, já jsem hledala tatínka, tak jsme tam byli u těch vlaků a někdo začal střílet. A Petr mě vzal za ruku a utíkali jsme pryč. A tenkrát postřelili nějaký lidi. To byli ještě Němci, kteří byli jako na útěku. No a potom přišli Rusové a my jsme seděli na takový nízký zídce a to byla zatáčka. A ty Rusové jezdili tou zatáčkou a my jsme tam seděli na té zídce a tam měli tolik havárií. Oni snad jeli příliš rychle, ale my jsme tam seděli a byli jsme rádi. A potom ty ruský vojáci přišli do geta a jeden mladý voják, který přišel o celou ruku, měl kolo. A já jsem hrozně toužila potom mít kolo. Tak on řekl, že mi to kolo dá, že si ho vymění se mnou za kufr. Tak já jsem utíkala domů a prosila jsem maminku o kufr, ale ona mi ho nedala. Ale on mi to kolo stejně dal. Tak já jsem měla kolo po válce od ruského vojáka. Tomu bylo asi 14. V té době už potřebovali mladý kluky, aby bojovali.

My jsme vlastně nesměli z geta pryč. V Terezíně byla karanténa kvůli epidemii tyfu. To hodně lidí tam tenkrát onemocnilo. A my jsme nakonec bydleli ještě někde jinde. My jsme měli 3 různé ubikace v Terezíně. A aby jsme se dostali do našeho pokoje, tak jsme museli projít jiným pokojem. A já vždycky, když jsem procházela tím pokojem, tak jsem nedejchala, abych nechytla ten tyfus. Tak my jsme nemohli odjet, tak jsme tam ještě byli dost dlouho a SSáci měli bazén za getem, hned za getem. A v té době, když byla ta karanténa, tak otevřeli ten bazén a pozvali tam terezínský děti. A já jsem byla tak rozčílená, že půjdu plavat a neměla jsem plavky, ale moje teta pracovala v takovém oddělení, kde třídili ty ukradené šaty a našla mi plavky. A byly takový ošklivý se zeleným a růžovým, tak já jsem celou noc je přešívala. No a potom druhý den jsem tam seděla s kamarádama u toho bazénu a vždycky, když se někdo vrátil s Osvětími, tak se to hned, ta zpráva roznesla po Terezíně, ta radostná zpráva. A já jsem tam seděla u toho bazénu a najednou mě někdo řekl, kluci Meissnerovi se vrátili. A já jsem na sebe hodila šaty a začala jsem utíkat. A oni byli osvobozeni Američanama už v lednu. A oba uměli trošku anglicky, tak ty americký vojáci k ním byli hrozně hodní. A dokonce jim dali jeep. A oni jeli tím jeepem za armádou. Takže když v květnu přijeli do Terezína, tak krásně vypadali. Oni byli opálení a jedli to americké jídlo 3 nebo 4 měsíce. Tak vůbec nevypadali jako lidi, kteří přežili koncentrák. Přestože byli v Osvětíme a různých táborech a strašné věci přežili. A tak oni, když přišli do Terezína, tak šli hledat jejich mámu a nemohli ji najít. Tak šli za mojí maminkou. A ta, když je viděla, tak se trošku zbláznila a vedla je po té hlavní třídě a křičela, kluci Meissnerovi se vrátili. A já jsem je tak potkala. To bylo krásný. To byli mý bratranci, ale skoro jako bratři, protože jejich maminka byla vdova a vždycky prázdniny jsme trávili spolu. To byli takový krásný kluci a děvčata mi záviděli, že jsou to mý bratranci. A já jsem jim měla hrozně ráda. Tak oni u nás tam spali na zemi a vypravovali nám, co s nima bylo. Taky některé věci šeptali, abych to já neslyšela, ale já jsem to většinou slyšela. A potom oni vzali celou rodinu do Prahy, když jako to potom už to bylo dovolené, ale já jsem si vždycky přála jet do letního tábora, potom jsem četla knížky a tak. A my jsme měli takovou možnost, že děti mohly jít do Kamenic, do tábora, který byl organizovaný pro děti z koncentráku Přemyslem Pitrem. To byl člověk, který se hodně věnoval dětem a též po válce potom pomáhal, myslím, německým dětem nebo sudeckým dětem. Přemysl Pitr. A tak já jsem nejela s rodinou zpátky do Prahy a měla jsem o několik hodin později odjet do toho tábora v Kamenicích, ale to bylo o týden odloženo, takže já jsem byla sama v Terezíně týden a pořád mě varovali, abych nechodila sama na ulici, protože tam ty Rusové znásilňovali ženy. Tak já jsem se dost bála jít na ulici, ale nic se mi nestalo a za týden jsem odjela do Kamenic. To mě bylo skoro 14. V Kamenicích to bylo moc krásný, ale my jsme se všichni chtěli učit, protože jsme tolik let nechodili do škol a věděli jsme, že v září budeme muset dělat zkoušky. A ty lidi, kteří se o nás starali, jako chtěli, aby jsme si po obědě lehali a tak, tak tam byli jistý jako takový tension, jako napětí. Ale byla tam paní profesorka Laušerová, to byla učitelka, která taky byla dost známá, se o ní píše, byly filmy, dokumenty, která učila děti v Terezíně a ta tam s náma byla. A ona byla tak trošku bez humoru a velmi přísná, my jsme jí říkali Laušerka, ale
my jsme si z ní trošku dělali legraci, ale ona byla báječná učitelka a ta mi možná zachránila život, protože tam byl doktor, hrozný doktor, a jeden kluk onemocněl slepým střevem a ten doktor řekl, že to nic není, a ten kluk druhý den zemřel. A já jsem si poranila nohu. My jsme tenkrát velmi lehko dostali infekce, protože jsme neměli ty vitamíny. A já jsem dostala nějakou hroznou infekci a měla jsem nohu tak oteklou, že byla asi dvakrát tak veliká, a měla jsem vysokou horečku. A ten doktor taky řekl, že to nic není. A Laušerka ke mně přišla a řekla: Zuzano, já tě tady nenechám umřít. A někde organizovala nějaký auto a vzala mě do Prahy. A myslela, že budu muset jít do špitálu, ale ona mě vzala k mámě. Maminka hned zavolala nějakého doktora. Ten mi tu ránu rozřízl a tenkrát nebyl penicilín. Dost dlouho mi to trvalo, než jsem se uzdravila. A ta ironie byla, že jsme vždycky mluvili o tom, co budeme jíst, až bude konec. A v těch Kamenicích taky jsme toho jídla tolik neměli. A potom v Praze naše Boženka mě chtěla dělat všecko, co mě chutnalo, tak já jsem nechtěla jíst, protože jsem byla nemocná. No ale uzdravila jsem se a udělala jsem zkoušky a chodila jsem do gymnázia Elišky Krásnohorské. To byla moc dobrá škola, dřív se jmenovala Minerva v Lazarské ulici. My jsme se nevrátili do původního bytu, to nebylo možné, tam bydleli nějaký Němci a ještě nebyl prázdný, ale mý bratranci měli kamaráda, jmenoval se Erik Harpan, a ten měl velký byt a on jediný z rodiny přežil, tak jsme tam všichni bydleli. Za několik měsíců potom jsme dostali náš původní byt a maminka dokonce našla nějaký nábytek, který nám vzali a byl v nějakém skladu. Já myslím, že maminka vlastně byla hrozně mladá, když končila válka, bylo jí jenom 41, ale když tatínek zemřel, tak ona už nikdy se nechtěla vdát. A ona měla přátele, ale zůstala sama. Maminka nejenom, že měla ten šok, že táta se nevrátil, ale můj bratr byl strašně nemocný. Když byla ta karanténa, tak on hrozně se chtěl vrátit do Prahy a někdo mu pomohl nějak se dostat přes ten plot nebo pod plot a nějak se dostal do Prahy, kde už na něj čekala naše Boženka, kterou jsme my milovali a ona nás taky. Ale bohužel on začal kašlat krev a musel jít do nemocnice. Můj bratr byl těžce nemocný s tuberkulózou a tenkrát ještě nebyly léky, které teďka existují, tak měl velmi velkou operaci, kde mu vzali půl plic. S tím se nemá dlouho žít, ale on poměrně dlouho žil. Jemu bylo 58, když zemřel. Bratr byl úspěšný jednu dobu, ale myslím, že teď se na něj hodně zapomíná. Můj bratr byl nejvíc známý, já myslím, koncem 50. let a začátkem 60. kdy se zúčastnil, koncem 50. let se zúčastnil takzvaných text appealů a potom v roce 59 si v Redutě otevřel divadlo Paravan, kde byl uměleckým ředitelem a psal většinu materiálu, psal skeče, různé texty a krátké hry. A já myslím, že Paravan byl tenkrát velmi úspěšný. Když se narodil můj bratr, tak se jmenoval Robert Pick a v rodině jsme mu všichni říkali Bobby. No ale můj bratr byl komunista a Bobby jako nebylo moc dobrý jméno pro komunistu. Jeho střední jméno bylo Jiří, tak on si říkal Jiří Robert Pick a často také J.R. Pick, satirik. A v rodině a starý přátelé jsme mu říkali Bobby. Bobby jako psal od malička, vždycky psal. Jeho první práce byly lirické básně. Za okupace, já si pamatuju, on také nejenom, že psal básně, ale také hodně překládal z němčiny, hlavně Goetheho. Já byla o 6 let mladší a ve všem jsem ho napodobovala, tak jsem to taky dělala, no ale to se nemohlo brát příliš vážně. V Terezíně on také pořád psal, i když byl nemocný. A my jsme měli v rodině takovou tradici, že se k narozeninám vždycky psali básničky.
A můj tatínek to psal německy, ale velmi dobře. A moje babička Týna taky. No ale Bobby psal česky a nejvíc v tom vynikal. Já mám někde básničku, kterou mi napsal k 13 letým narozeninám. Část té básničky je, když je někomu 13, to je konec hádání o Tatry, Matry, Fatry a konec období, kdy nectí se své bratry. Skoro hned po válce začal publikovat. Hlavně publikoval epigramy. Můj bratr byl komunista, ale já bych řekla, že nebyl typický komunista, protože on strašně rád kritizoval a satirizoval a jako kritizování nebylo dovolený za komunismu. Ale on to dělal stejně. A totiž ne tolik v jeho prvních publikacích, ale on taky osobně vystupoval na takzvaných estrádách a potom na divadle. Když sám přednášel ty svý epigramy nebo texty, tak bylo lehčí se vyhnout cenzuře. A to on dělal. Po válce, jak jsem řekla, tak psal hodně epigramy satirické a též pracoval jako redaktor Literárních novin. Přispíval do mnoha časopisů a novin, myslím hlavně do Dikobrazu. No a potom koncem 50. letech začal zúčastňovat těch text epílu, hudebních a literárních a založil Paravan, takzvaný literární kabaret. Můj bratr miloval parodie a též vydal jednu knížku, to se jmenovalo Parodivan, kde psal parodie na všechny české autory. A byl ohromně vtipný. A když měl dobrou náladu, tak s ním opravdu bylo velmi příjemné být pohromadě. V roce 1948, když byl komunistický puč, tak jeden z mých strýčků, kteří už v té době všichni žili v Jižní Americe, byl v Praze, zařídil, aby maminka a já, aby jsme emigrovali do Argentíny. Můj bratr nikdy nechtěl z politických důvodů a též on by nikdy se nenaučil novou řeč tak, aby mohl psát. Ne slovní hříčky, ten styl, co on psal, to by bývalo bylo vyloučené, ale on nechtěl pryč. A já jsem vlastně taky nechtěla pryč. Já jsem měla hezký život v Praze, spoustu přátel, přítele, byla jsem zamilovaná. Mně bylo 16 tenkrát. A opravdu jsem zbožňovala svého bratra. Tak odloučit se o něj bylo velmi těžký. To bylo po puči. A já myslím, že hodně Židů odešlo v té době, protože nechtěli prožívat to, co prožili za války. Já jsem hrozně nechtěla odejít, ale když jsem odjížděla, tak mě Boženka slíbila, že mě bude posílat všechny časopisy. A potom se mi asi rok zdálo každý den, že jsem zpátky v Praze hrozně. A my jsme 10 let nemohli zpátky. Dokonce jsme se báli mluvit s mým bratrem telefonicky. To byla železná opona a my jsme dávali hrozný pozor, aby jsme neškodili mýmu bratrovi. Ale my jsme si psali. No a v roce, já myslím, 57 nebo 58 bylo poprvé možné se mamince vrátit do Prahy a od té doby ona tam jezdila každý rok. Z začátku spala na zemi u mýho bratra a potom bydla v hotelu. No a v roce 58 jsem se já poprvé vrátila. A tak já, když jsem odjížděla, tak jsem byla ta mladší sestra, která ušla na nervy. A za 10 let jsem byla mladá vdaná paní a on ke mně byl strašně hodnej a bylo to krásný. V té době on byl ještě komunista, ale oni už ho jednou vyhodili ze strany. To bylo začátkem 50. let, když byl proces se Slánským a bylo hodně antisemitismu v Československu. A tenkrát ho vyhodili ze strany. A po druhé ho vyhodili ze strany v roce 69, když Literární noviny měly anketu, jakým směrem má Československo jít. A různí spisovatelé a intelektuálové měli takový dlouhý odpovědi. A můj bratr odpověděl 3 slovy. A totiž byl to titul velmi populární sovětské knihy Daleko od Moskvy. A to mělo velký úspěch, ale hned druhý den ho vyhodili ze strany po druhý. My jsme se strašně hádali samozřejmě, když byl ještě komunista. Ale já jsem si uvědomila, že on
neví přesně, co se tam děje. Protože když jsem tam byla poprvé v roce 58, tak jsem se sešla s matkou a sestrou jedné přítelkyně, která už žila na západě, jejíž otec byl popraven za Slánského procesu. Ta přítelkyně si s nima nemohla psát, tak ona mě žádala, abych se s nima sešla osobně a abych jí všecko potom vypravovala, co mi řeknou. A my jsme se sešli v kavárně Slávii a tam jsme seděli, já nevím, asi 6 hodin a oni mi vypravovali strašné věci, jak dostali to doznání od lidí a jak se chovali k ním. A já jsem šla domů a vypravovala jsem to svýmu bratrovi a on z toho byl zničený, on o tom neměl absolutně ponětí. A já myslím, většina obyvatelstva v Československu o tom neměla ponětí. Tak co si on opravdu v té době myslel, já nevím, protože on hrozně rád dělal opozici. A když jsem se s ním bavila, tak neřekl přesně, co si myslí. A potom v pozdějších letech, já jsem jezdila do Prahy na krátkou dobu a já jsem nechtěla s ním debatovat. On taky měl slabý srdce a já jsem ho nechtěla rozčilovat. No ale samozřejmě on byl inteligentní a viděl, co se děje. Jako pořád stále byl víc a víc kritický k režimu. Po té poznámce daleko od Moskvy už nikdy nepublikoval ani slovo. Ale v té době trvalo mu to více než 20 let začít psát o Terezíně. V té době měl již napsanou tu knížku Spolek pro ochranu zvířat. A to je novela o Terezíně, která se zakládá hodně na jeho životě. A totiž je to o malém klukovi Tonym, který má tuberkulózu a žije v Terezíně ve špitále a chtěl by založit spolek pro ochranu zvířat v Terezíně, ale tam nejsou žádný zvířata. Tak jeho starší kamarádi se mu snaží najít nějaký zvíře a nakonec mu najdou myš, kterou on má pod postelí v krabici. Je to kniha psaná s humorem, což na téma holokaustu obyčejně nebývá. Ale ta kniha byla vydaná v roce 69 a od té doby byla vydaná ještě dvakrát. A v té době, když byl zakázaný autor, začal psát hry o Terezíně. A jeho hru Sen o vzdálených jezerech, která je hodně o mém tatínkovi, se dávala v divadle u Ev Buriana. Protože ten ředitel divadla, jmenoval se Větrovec, byl velmi mocný komunista. A tomu se ta hra líbila a hlavně myslel, že v tom je moc dobrá role pro něj. On hrál tu hlavní roli. Byl v takové pozici, že si to mohl dovolit dávat hru zakázaného autora. Já jsem emigrovala, když mě bylo 16, do Argentíny. Nejdřív jsme s maminkou jeli do Londýna. Já jsem uměla trošičku anglicky. Já myslím, že jsem měla angličtinu na gymnáziu asi rok. Skoro vůbec jsem neuměla anglicky. A potom jsme jeli s maminkou lodí z Anglie do Argentíny a měsíc jsme byli na lodi, která se jmenovala Highland Princess. A mluvilo se tam anglicky. Tam byly ještě nějaký holky mýho stáří, ale my jsme se nemohli moc domluvit. Ale potom jsme zastavili na Kanárských ostrovech a tam přistoupil jeden krásný Španěl a jmenoval se Manolo. A my jsme se skamarádili. Já jsem španělsky taky neuměla, ale já jsem studovala latinu. A tak jsem se trošku snažila s ním mluvit. Když jsem dojela do Buenos Aires, tak už jsem trošku mluvila španělsky. No ale když jsme přijeli do Buenos Aires, tak ta maminka měla obrovskou rodinu, 4 bratry, jiný příbuzný, který všichni ke mně byli hrozně hodní, já byla ta nejmladší tam, já byla to jediný dítě. A taky tam byla moje babička, která přežila Terezín, Karolínka, krásná paní, bělovlasá. Taky jednou, když byla v Terezíně, než jsme tam přijeli, tak byla v transportu a když tam čekala nastoupit do vlaku, tak ji tam viděl jeden známý od mých strýčků a ten ji dovedl do takové malé chaty tam a zamknul ji na 3 dny a za 3 dny ji pustil ven a ona šla zpátky tam, kde bydlela a nikdo na to nepřišel, že nešla do transportu, tak se zachránila.
To zvláštní bylo, že mý příbuzní ke mně byli všichni strašně hodní, ale řekli mamince a babičce a mě, že nechtějí slyšet ani slovo o tom, co jsme jako zažili. Protože ty lidi, kteří byli venku, ty příbuzní, pro ně to bylo hrozně těžké tyhle věci poslouchat a dozvědět se o tom, co bylo. Nechtěli to slyšet. To jsme nebyli jenom my, to se stalo hodně lidem.

0: Slyšeli jsme třetí díl osudů Zuzany Justman. V ukázkách byla použita hudba z alba Thesaurus židovské hudby v provedení Solamenta Naturali s uměleckým vedoucím Milošem Valentem. V New Yorku v roce 2015 se Zuzanou Justman natáčela Renáta Spisarová. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Ankaře začalo hlavní jednání summitu NATO. Za Česko se ho zúčastní prezident i premiér. Americký prezident Trump nechce pokračovat v jednáních s Íránem. Memorandum o porozumění je podle něj mrtvé. V Trenčíně začíná festival Pohoda. Letošního 30. ročníku se zúčastní britská kapela The Cure i český prezident Petr Pavel. A bude zataženo až oblačno, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
2: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
0: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, který je šéfem české delegace. Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit.
3: Donald Trump označil íránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Íránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Írán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
5: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximum možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii.
6: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. V severovýchodní polovině a postupně na celém území, ale čekáme později polojasno až jasno. Večer v Čechách od západu opět přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Povane přechodně čerstvý severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer ale zeslábne. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pokračuje vysílání Vltavy. Jsme rádi, že jste s námi. Je středa 8. července. Filmová historie je plná příběhů, které se neskrývají jen na plátně, ale také za ním. Opět se společně ponoříme do historie kinematografie s naším projektem To byl můj film. Stejně jako včera, tak i dnes jsme ve spojení s Tomášem Pilátem, který je aktuálně na filmovém festivalu v Karlových Varech. Dobré poledne.
2: Hezké poledne z Karlových Varů.
1: Tomáši, celý tento týden zůstáváme ještě v době první republiky. O čem si budeme povídat dnes?
2: O vztahu filmu a divadla, hodně o filmových adaptacích knižních předloh, především českých autorů, a taky o adaptacích divadelních her. V tomhle žánru byli totiž čeští filmaři opravdu vynalézaví a často s autory předloh svých snímků spolupracovali. Samozřejmě se občas dostávali i do nějakých těch sporů, ale ty se většinou vyřešili nějakou dohodu a spolupráce pokračovala. Ostatně film a divadlo se prolínají už od vzniku a prvních kroků naší kinematografie a o tom právě bude dnes řeč.
1: To vše nás dnes čeká. Začneme už za okamžik.

0: Orchestr Revolutionnaire et Romantique nám zahrál třetí část symfonie číslo 5 B-dur France Schuberta. V rámci našeho projektu To byl můj film si dnes povídáme s Tomášem Pilátem. Slíbili jsme, že se zaměříme na filmové přepisy knih, povídek a divadelních kusů. A také jsme zmínili, že divadlo ovlivňovalo český film od nepaměti. Jak to vlastně začalo?
1: Určitě u Jana Kříženeckého, jeho první filmy Výstavní párkař a Lepič plakátu, Smích a pláč, stejně jako další, byly prakticky záznamy divadelních výkonů nebo skečů nebo výstupu a šlo opravdu o herecké etidy prvotřídně zvládnuté role, ať už pomocí mimiky, řečí těla nebo různě stylizovaných pohybů. Smích a pláč patří v tomhle ohledu k tomu nejlepšímu, co bylo kdy na světě natočeno. Josef Schwab Malostranský předvádí neuvěřitelný výkon jenom pomocí mimických svalů v obličeji. Takže si myslím, že tenhle film patří ke skvostům světové kinematografie a je taky podle mého názoru vynikajícím učebním manuálem pro herce. Takže Josef Schwab Malostranský rozvíjel film přes divadlo a nebyl jediný. V těch nejranějších začátcích s ním stavěli tu škatulku českého filmového herectví, například pánové Ferdinand Gíra a Alois Charvát. Čili první filmoví herci se logicky rodili z herců divadelních a šantánových. Konec konců film byl taky ve svých začátcích brán jako atrakce.
0: Když už si zmínil Josefa Schwaba Malostranského, tak ten bývá považován za vůbec prvního českého filmového herce. Přibližme jeho profesní osudy a osobnost.
1: Schwab Malostranský působil jako člen ochotnických spolků a lidový bavič, kabaretier a taky písničkář a byl to taky velký malostranský patriot mimo jiné. Zahrál si hned ve všech třech prvních hraných filmech z roku 1898 u Jana Kříženeckého. Původně se vyučil knihkupcem, měl malé papírnictví a do něj se začaly stahovat jeho umělecky založení i přátelé. On taky vyrával takzvané švábovky, což byly sešity s písničkami a divadelními hrami pro amatérské soubory, ty expedoval i do zahraničí. Psal verše, kuplety a anekdoty, se kterými vystupoval po kabaretech, jako příkladu v pražské Malostranské besedě, kde to měl rád. Byl tedy kulturně velmi vzdělaný člověk a všestranný. A ta jeho postava, myslím konzistence, kulatý obličej a vykulené oči, ho předurčovaly k postavám bodrých, ale dobrosrdečných chlapíků. Milníkem v jeho životě samozřejmě bylo seznámení s Janem Kříženeckým, pro kterého psal scénáře prvních filmů, posléze psal scénáře i pro jiné filmaře a dokonce dva snímky i režíroval. Dokázal plynule přejít i do filmu zvukového, což se ne každému z jeho generace podařilo v té době, a jako herec natočil 4 mluvené snímky. Tou jeho poslední rolí byl profesor ve filmu Karla Lamače Kantor Ideál, tedy filmu, o kterém jsme mluvili v minulé hodince našeho projektu. To byl můj film a musím říct, že můj film to opravdu byl.
0: A co ti další dva zmínění herci, Alois Charvát a Ferdinand Gíra, co o nich můžeme říct?
1: Ferdinand Gíra byl divadelní herec, který právě sekundoval Švábovi jako podváděný párkař ve skeči Výstavní párkař a Lepič plakátu. On byl Kříženeckým propojen skrze rodinné vztahy, ale dostaveníčkem ve Mlýnici a Výstavním párkařem ta jeho filmová kariéra bohužel skončila. Alois Charvát byl významný komik a divadelní herec, známý z pražských předměstských scén, byl velmi oblíbený a populární. Zahrál si samozřejmě v těch prvních filmech Jana Kříženeckého a všichni tři zmínění herci tak stáli u počátku české filmové komedie a jistě se zasloužili o její oblibu u našich diváků, která trvá dodnes.
0: No a pokud tedy o těchto pánech mluvíme jako o prvních českých filmových hercích, tak můžeme zmíněného Jana Kříženeckého nazvat vlastně prvním českým filmovým režisérem?
1: Zcela určitě. Ty jeho filmy byly prokomponované, alespoň tedy, jak to šlo v těch podmínkách, ve kterých točil. A herci od něj měli pokyny, jak hrát. No a samozřejmě můžeme Jana Kříženeckého označit i za prvního českého filmového kameramana a taky producenta. Samozřejmě v tomu hodně pomohl Josef František Pokorný, především finančně.
0: Tomáš Pilát se nám dnes hlásí z Karlových Varů. V povídání budeme pokračovat už za chvíli.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Kytarista Lionel Luek a zpěvačka Angelique Kidžová zprovázejí středečním vysíláním Vltavy. My jsme stále ve spojení s Tomášem Pilátem, jedním z autorů našeho letního cyklu To byl můj film. Před chvílí jsme mluvili o prvních českých filmových hercích. První filmy naší kinematografie vznikaly už v roce 1898, samozřejmě ještě za Rakouska-Uherska. Posuňme se teď ale k němé kinematografii první republiky. I tady se totiž po roce 1918 projevovalo spojení filmu a divadla. Kdo byl Tomáši u toho?
1: Projevovalo se, ano, velmi silně a byli u toho do té doby často významní divadelní herci. Tak namátkou Andula Sedláčková, což byla velká diva Českého divadla, hvězda Národního divadla, zářila v raných němých melodramatech už v době před vznikem republiky, například ve snímku Idyla ze Staré Prahy z roku 1913. Ona se totiž filmem nechala vlákat už v roce 1912, kdy založila s manželem Maxem Urbanem jednu z prvních filmových společností u nás, tedy ještě to bylo za Rakouska-Uherska, ta se jmenovala Asumta společnost. Teodor Pištěk byl taky původně divadelní herec z kočevných společností a ku příkladu z divadla na Vinohradech, který se stal nejvytíženějším hercem němého a později i zvukového filmu. Natočil těch filmů více než 300, což je neuvěřitelné číslo. Eduard Kohout, Rudolf Dale, Bedřich Karen, to byly tragédii, charakterní herci z Národního divadla, kteří přinesli už do němého filmu vlastně vysokou divadelní kulturu, která se projevovala například v historických velkofilmech. Rudolf Dale třeba ve filmu Stavitel chrámu z roku 1919 režiséru Karla Degla a Antonína Novotného. No a ještě jedno jméno, Antonie Nedošínská, to byla divadelní herečka, to byli všichni divadelní herci, působící mimo jiné ve Švandově i v Národním divadle, která v němém filmu vytvořila nezaměnitelný typ českých matek a hospodyň. No a s divadlem samozřejmě byly spjaté i další velké hvězdy české kinematografie.
0: No a jak se tedy pojilo divadlo s filmem u těchto velkých hvězd, typu řekněme Vlasty Buriana, Oldřicha Nového?
1: Oldřicha Nového přivedl k divadlu možná trošku paradoxně jeho otec, což byl pražský hasič, který vykonával požární hlídky v kinech a bral si na sebou. A taky měl vliv na to jeho směřování strýc Miloš Nový, který byl hercem Národního divadla. Od roku 1916 prošel Nový pražskými kabarety a potom zakotvil na 16 let v Národním divadle v Brně, kde působil jako úspěšný operetní herec, režisér a posléze šéf operety. Němý debut si odbyl v roce 1922 ve snímku Neznámá kráska v režii Přemysla Pražského. A další film, on pak se o ten film příliš nezajímal, a další film natočil až po 12 letech a byl to Velbloud uchem jehly režiséra Huga Haase. No a Vlasta Burian vedl jedno z nejpopulárnějších divadel u nás. Divadlo Vlasty Buriana založil v roce 25 jeho domovskou a nejslavnější scénou byl moderní sál v Paláci Báňské autní společnosti v Praze v Lazarské ulici. To je dnes známé jako divadlo komedie a Burian tady bavil diváky jako nepřekonatelný improvizátor. Divadlo vedl až do září 44, kdy bylo násilně uzavřeno nacisty. Hvězdnou filmovou kariéru odstartoval na konci němé éry ve filmu Tutenkámen z roku 1923. To byl film režiséra Karla Antona.
0: Musíme určitě ale zmínit také jednu velkou a všestranou osobnost, která zasahovala hned do několika odvětví umění, a to na divadle i ve filmu. Kdo to byl?
1: Musíme, a je to opravdu velká osobnost, byl to Karel Lamač, umělec, který se v našem projektu objevuje poměrně často, jeho jméno, protože jeho stopa v československém filmu je obrovská. Původně to byl taky divadelní herec, ze kterého se stala klíčová osobnost našeho filmu, jakožto byl to režisér, scénárista a vytvořil například i oblíbený milovnický pár s Anny Ondrákovou, to byla oblíbená dvojka. No a k divadlu on sice původně studoval na lékárníka, více ho však zajímalo umění a stal se dirigentem filharmonického orchestru. Později začal vystupovat s ochotníky jako kouzelník a v době stáží v Drážďanech se seznámil s filmováním. Za první světové války narukoval do armády a na frontě, jak uvádějí prameny, alespoň natáčel v zákopech aktuality z toho vojenského válečného života.
0: My mluvíme o prvních českých filmových hvězdách, které tedy vzešly z divadelních prken. Jak na ně tehdy reagovali diváci, jak v kinech, tak i mimo kina?
1: Diváci byli nadšeni, totiž propracované válení nebo valení hvězd do povědomí diváků slavilo velké úspěchy. Pochopitelně, kdyby to nebyli dobří herci, kteří byli vycvičeni divadlem a byli opravdu skvělí, tak by to bylo jiné. Takže to divácké nadšení bylo způsobeno kombinací systematicky valených klínů do hlav Čechoslováků a uměním a šarmem těch jednotlivých hereckých hvězd. Samozřejmě jsou trošku do mlýna k tomu už tehdy přispěl rodící se bulvár. A o propojení bulváru, běžných lidí a filmového průmyslu bychom si měli říct něco v té páteční hodince. Obecně se ale dá říci, že herci byli velkými celebritami a lidé byli ochotni udělat téměř cokoliv, aby je alespoň zahlédli.
0: A to ale tedy platí, řekněme, dodnes. Je to tak, si na Karlovarském filmovém festivalu máš to konec konců před očima denně?
1: Mám to před očima denně, platí to, když vidím ty zástupy čekající třeba před Grand Hotelem Pup nebo před Červeným kobercem a třeba i několik hodin na autogram a nebo třeba na fotografii, tak si říkám, že to je opravdu posedlost a ta právě vznikla v době té první republiky.
0: Je čas se opět na chvíli vrátit k hudbě, po ní budeme v rozhovoru s Tomášem Pilátem pokračovat.

0: Johann Heinrich Schmelzer, jeho sonátu 4 pro dvoje housle, 3 violy, violončelo a basso continuo jsme slyšeli v podání orchestru Musica Fiata. V rámci našeho vltavského projektu To byl náš film dnes s Tomášem Pilátem mapujeme propojení divadla a československé kinematografie. Tomáši, připomeňme ta nejzásadnější propojení v prvorepublikovém filmu.
1: Tak vedle těch herců, o kterých jsme mluvili dosud, tak připomenu, že přepisy literárních a dramatických děl do filmu, to byl za první Československé republiky opravdu velký fenomén. Propojování literatury a kinematografie patřilo k hlavním motorům uměleckého rozvoje. Spisovatelé psali scénáře, někteří dokonce režírovali a ten mladý československý film v těch dobách hledal u slavných spisovatelů nejen silné příběhy, ale taky kulturní prestiž, kterou bychom se mohli prezentovat navenek i v zahraničí, tedy náš československý film. Vznikla tak díla od čisté avantgardy až po divácky oblíbené komedie a dramata. Ten výčet, který jsem se připravil, bude jenom modelový. On samozřejmě nemůže být nikdy úplný, to bychom potřebovali mnoho hodin. Takže začnu u Karla Čapka. Jeho dílo samozřejmě se silnými humanistickými i vizionářskými tématy lákalo filmaře od počátku namátkou. Film Loupežník, lirickou komedii, natočil Josef Kodíček v roce 1931. Ten film oslavoval, stejně jako Karel Čapek oslavoval mládí, lásku, které vzdorují maloměšťáctví. Bílá nemoc, to byl film, o kterém jsme už několikrát mluvili, to je absolutní vrchol čapkovských adaptací. Protiválečné drama, natočil ho Hugo Haas, který tu zároveň stvárnil hlavní roli doktora Galéna. Hordobalové, to byl film Martina Friče z roku 1937, podle Čapkova románu s Jaroslavem Vojtou a Susan Marvel v hlavních rolích. Vladislav Ančura, to byl spisovatel, který byl filmem fascinován, působil i jako režisér, samozřejmě jako scénárista. Ty jeho adaptace patřily k vrcholům tehdejší umělecké tvorby. Na Slunečné straně z roku 1933 Ančura režíroval Marika Nevěrnice z roku 1934, což byl baladický příběh z Podkarpatské Rusy. Taky Vladislav Ančura režíroval, on byl velice všestranným umělcem. Autorem námětu a spoluautorem scénáře u tohoto filmu je Ivan Olbracht a filmy podle jeho knih se taky hodně točily i v dalších obdobích československého filmu. No a vznikaly i filmy třeba na motivy děl Jaroslava Haška nebo Karla Poláčka.
0: Točilo se ale i podle předloh klasiků, jakými byly třeba Alois Jirásek nebo Božena Němcová. Třeba právě první filmové zpracování Slavné babičky přišlo poměrně brzy. Kdy a kdo za filmem stojí?
1: Točilo se první monumentální němé zpracování tohoto klasického díla Boženy Němcové. Vzniklo v roce 1921 a natočila je režisérka Tea Červenková, která je pokládána za historicky druhou československou filmovou režisérku. Tou první byla Olga Rautenkrancová, která své první snímky natočila v roce 1918.
0: A filmy podle Aloise Jiráska o jaké šlo?
1: Zmíním známou adaptaci novely Filozofská historie, kterou v roce 1937 natočil Otakar Vávra v hlavních rolích s Janem Pivcem, Ladislavem Boháčem, Vladimírem Hlavatým, Stanislavem Neumannem, Jindřichem Plachtou, Stenkou Baldovou nebo Elou Pocnerovou a dalšími skvělými herci. No a za první republiky pak vznikaly ještě například adaptace Psohlavců, Lucerny a nebo Vojnarky, čili Jirásek byl častým námětem pro československé filmaře.

0: Často zmiňujeme také problém třeba s cenzurou. Měly za první republiky filmy točené podle literárních nebo divadelních předloh nějaké potíže u schvalovacích úřadů?
1: Ty potíže nebyly nikterak zásadní. My jsme včera mluvili o tom, že politická satira na současnost musela být občas zjemněná, stejně tak kritika společenských politických poměrů v Československu. Spíš ti filmaři občas hledali složitější cestu k domluvě s autory těch literárních nebo divadelních předloh. Takže uvedu jeden příklad. Spory se tak vedly například o možnosti sfilmování Švejka, Jaroslava Haška, nebo ku příkladu, další příklad, spolu velmi v úzkém kontaktu nesouhlasili se sebou, vedli Hugo Haas a Karel Čapek, kterému se nelíbilo, že Hugo Haas posunul vyznění konce hry v tom filmu. Šlo samozřejmě o snímek Bílá nemoc. Hugo Haas nechtěl tak pesimistický konec, jaký měl Čapek v divadelní hře. Film nekončí úplnou beznadějí a Karel Čapek tento závěr nakonec autorizoval. Oni se, ti dva pánové, Haas a Čapek, totiž samozřejmě velmi dobře znali a jeden druhého si velmi vážili, takže se dohodli.
0: Tomáš, ještě nám na závěr prozraď, jaké jsou tvoje nejoblíbenější filmové adaptace literatury a dramatických tvarů v téhle době?
1: Když jsme u Huga Haase, tak jsou to Muži v offsideu, které natočil právě podle knížky Karla Poláčka. Je to brilantně a velmi vtipně natočený snímek, který mě vždycky zas a znovu potěší. Zmíněná nemoc s trošku jiného ranku, s trošku jiným vyzněním, atmosférou, tam mě zase pokaždé dojme a vždycky mi přijde na mysl, jak je v zásadě v každé době aktuální, což je hrozné. Přes filmy Voskovce a Wericha zase osobně nahlížím do Osvobozeného divadla. Pro mě jsou jejich snímky cené právě tím, že ukazují, jak to asi vypadalo na jevišti této scény, protože tam ty scény člověk úplně vidí, jsou sice filmové, ale člověk tam úplně vidí ty dva pány na divadle. No a ještě jedna láska, Škola základ života podle knihy Jaroslava Žáka. To je film Martina Friče z roku 1938, který přináší krásný vhled do duší kantorů a študáků, přibližuje jejich světy a jejich vzájemný vztah. Samozřejmě je to občas dramatické, ten vztah je sem tam problematický, studenti jsou občas trošku drzí a kantoři mají zvláštní metody, jak získávat respekt, ale přes určitou míru kultivovanosti, přes určitou hranici to nikdy nepřejde a vzájemně se respektují tedy studenti a učitele. Asi to souvisí s dobou. Mimochodem je ta aktuální zkušenost. Včera jsem viděl srbský film Tři týdny poté. To je soutěžní film tady v Karlovarské soutěži, kde jsou vztahy mezi spolužáky a studenty taky a mezi studenty vzájemně. A je to opravdu hrůza. Jedna kolegyně, která pochází ze Slovenska, byla úplně otřesená a říkala ano, přesně takhle vypadá a chová se poválečná generace na Balkáně. Musel jsem se z toho chvíli zpamatovat, musím se přiznat. Tak tohleto v těch filmech ze školního prostředí z první republiky, například Škola základ života, opravdu nevidíme.
0: Říká Tomáš Pilát, se kterým jsme dnes v rámci projektu To byl náš film mluvili o propojení divadla a filmu v raných fázích české kinematografie a v době jejího rozmachu za první Československé republiky. Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, rádo se stalo.
0: A zítra se spojíme s kolegyní Kristýnou Roháčkovou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Marcel Pot. Jeho veselou předehru nám zahrál bruselský filharmonický orchestr. Letošní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech je už ve své druhé polovině. My si teď ale ještě jednou připomeneme jeho historii. Naposledy otevřeme kroniku Květoslava Kroči a také díky rozhlasovému archivu se vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí.
1: 29. ročník Karlovarského festivalu byl pro Jiřího Bartošku první v roli prezidenta přehlídky. Na jeho konci si tak myslel, že má to nejtěžší za sebou.
2: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: To se ale Jiří Bartoška přepočítal. Karlovarský filmový festival přišel v roce 1995 o prestižní kategorii A, kterou získal nově vzniklý konkurent Pražský mezinárodní filmový festival Golem. Filmaři se tehdy vlastně rozdělili na ty, kteří jakou přehlídku podpoří. Režisér Jan Svěrák právě proto uvedl v Karlových Varech svou jízdu, za kterou získal křišťálový globus.
3: Karlovy Vary se vlastně zmobilizovali, protože ucítili, že by mohli o ten festival přijít. Tak celý ty Vary tím žili, tím festivalem, a byli hodní i policajti, i lidi v krámech. Prodavačky chodili do kina.
1: Popisoval režisér Svěrák svůj dojem z 30. ročníku, kdy se ukázalo, že lidé festival v Karlových Varech chtějí.
4: Zatímco sály Pražského filmového festivalu kategorie A zely prázdnotou, karlovarská kina praskala ve švech. Pozdější návštěvníci stěží hledali v přeplněném městě ubytování. Někteří nadávali a stěžovali si na neschopnost pořadatelů, jiní řešili danou situaci velmi kreativně. Buď vydrželi bez spánku a pak se chvílemi prospali v setmělém sále, ale nebyl vzácný obrázek pochrupujících posluchačů doprovodných kulturních akcí, které nezřídka trvaly až do rána. Dalším ve výdrži vydatně pomáhal termální bazén, volně přístupný na zelenou akreditační kartu.
1: Popisovala na Radiožurnálu redaktorka Marie Kalubová. A diváci v roce 1996 mohli v Karlových Varech potkat i řadu hvězd. Tou největší byl Gregory Peck. Slavný herec vzpomínal, jak o českém humoru něco ví, protože kdysi natáčel s Hugo Haasem, který sarkasticky komentoval společnou práci. V Karlových Varech byla tehdy i Whoopi Goldbergová, která tvrdila, že se se smyslem pro humor už asi narodila, i když se není jistá, protože se tehdy neviděla. Či poněkud vážnější Pierre Richard, než diváci čekali. A pomyslnou cenu festivalového sympaťáka by v roce 1996 s přehledem získal herec Alan Alda.
5: Pro mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
1: Diváci naopak Aldovi evidentně rozuměli. S rokem 2000 se pak změnila hlavní festivalová cena. Místo křišťálové oplatky se od té doby předává těm nejlepším soška ženy s obří křišťálovou koulí.
6: To je krásno, opravdu to je překrásno.
1: Říkal režisér Otakar Vávra, který za přínos světové kinematografii dostal v roce 2001.
7: Lenka Šmová, Český rozhlas.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

Ivo Kahánek a Tomáš Jamník nám zahráli slovanský tanec číslo 3 Antonína Dvořáka v úpravě pro violončelo a klavír. Středověký mystik Jakub Béme popisuje život člověka jako propast, v níž se zjevuje perlička na dně. Tuto představu si vypůjčil do titulu své knižní prvotiny spisovatel Bohumil Hrabal. Sbírka Perlička na dně vyšla v roce 1963 a my z ní tento týden vybíráme tituly do vltavské povídky. Dnešní povídka se jmenuje Podvodníci. Tragikomický příběh o dvou starých mužích, kteří chtěli být aspoň na smrtelné posteli někým úplně jiným, bude na programu ve 13.30. Tak si ji nenechte ujít.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Při zhoršené bezpečnostní situaci bude zřejmě vláda moci zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Rusko nemá podle německého kancléře šanci válku na Ukrajině vyhrát. Friedrich Merz to řekl dnes na summitu NATO v Ankaře. Zmínil i závazek spojenců poskytnout letos a v příštím roce Ukrajině vojenskou podporu za v přepočtu 1,7 bilionu korun ročně. Merz ocenil, že spojenci ve většině členských zemí aliance výrazně posílili výdaje na obranu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko letos nesplní závazek výdajů 2% HDP na obranu. Na příští rok chce ale přidat do rozpočtu obrany 36 miliard korun. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky USA na Írán za absolutně nezbytné. Írán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak na místě. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Íránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2, režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí drama Hijamat, které natočil iránský režisér Nader Saivar, žijící v exilu v Německu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. A počasí bude polojasno až jasno, k večeru v Čechách čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27, na horách kolem 15. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vysílání Vltavy pokračuje i po 13. hodině. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková. Následující minuty budou patřit filmové hudbě. Antony Komasa Lazarkiewicz je polský skladatel, který výrazně ovlivnil i tvář současného českého filmu. Jeho tvorbě se věnuje dnešní klapka, kterou připravil a uvádí Tomáš Pilát.
0: Klapka.
2: Polský skladatel Antony Komasa Lazarkiewicz prochází plynně světovými produkcemi i filmovými žánry. Rodák z Varšavy zanechal nezanedbatelnou stopu i v naší kinematografii, především díky spolupráci se světově proslulou režisérkou Agnieszką Holland. Dalším českým zářezem je jeho muzika k filmu Julia Ševčíka Skleněný pokoj. Většina tohoto vydání pořadu Klapka bude věnovaná právě tomu, jak Polák Lazarkiewicz pomáhal a pomáhá vytvářet tvář českého filmu. U poslechu vás, milí posluchači, vítá Tomáš Pilát. Začneme na slovensko-polském pomezí, kde svého času působil obávaný, dnes množstvím legend opředený zbojník. Film Jánošík, pravdivá historie, natočila Agnieszka Holland se svou dcerou Kašou Adamik v roce 2009. V roli Jánošíka se blízkl Václav Jiráček. Snímek doprovází hudba Antonyho Komasy Lazarkiewicze.

Výpravný velkofilm Jánošík, pravdivá historie, vznikl podle scénáře Evy Borušovičové, která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty. Koprodukčně vzato jde o film polsko-československý. Natáčení bylo z převážně finančních důvodů na 6 let přerušeno, ale na hercích není tento odstup znát. Za to mnozí z nich, včetně kaskadérů, natáčení odskákali zdravotně. Lazarkevič ale naštěstí mohl zůstat v teple, nemusel dělat přemety účastnice soubojů, ani se nemusel brodit ledovou vodou.

roce 2013 se Agnieszka Holland vrátila do českého filmu a Antonyho Komasu Lazarkeviče vzala na tenhle, jak se později ukázalo, mimořádně úspěšný výlet sebou. Na televizní obrazovky a pak i do kin přišel totiž úspěšný Hořící keř, projekt, v jehož základu stojí skutečné události v Československu čerstvě okupovaném sovětskou armádou. V televizi šlo o třídílnou minisérii, v kinech o celovečerní film. Základem děje je snaha rodiny Jana Palacha o očištění jeho jména. Poté, co se Palach na protest proti společenské letargii v roce 1969 upálil, přišel tehdejší poslanec Vilém Nový s dezinformací o studeném ohni, která jeho čin schazovala. Ústřední postavou příběhu je mladá právnička, jejímž před obrazem je Dagmar Burešová, obhajující v těžké době normalizace disidenty a režimu nepohodlné osoby. Její snaha byla kvůli politické situaci u nás odsouzena k neúspěchu, přesto se ale statečně snažila, aby právo vyhrálo. Mimochodem, těsně po okupaci byla Agnieszka Holland jako podezřelá studentka FAMU nějakou dobu ve vězení v Praze Ruzyni. Hudbu k Hořícímu keři zkomponoval Antony Komasa Lazarkevič.

Za hořící keř získal Lazarkevič Českého lva, cenu českých filmových kritiků a další ceny. Skladatel má vůbec na svém kontě množství ocenění, a to jak v Polsku, tak i mimo svou vlast, doslova z celé země koule. Do světa české kinematografie se s Agněškou Holland vydal znovu v roce 2016. To do kin přišel moralistní, dějově lehce absurdní film Přes kosti mrtvých. Jeho hlavní postavou je učitelka Janina Dušejko, kolem které se dějí vraždy lidí i zvířat. Jednu z důležitých rolí ve snímku stvárnil Miroslav Krobot. Hlavní postavu hraje Agněška Mandat. A srnky se na české straně lesů nebojí, za to na té polské jsou ostražité.

Takhle jde Antony Komase Lazarkevič přes kosti mrtvých. Po filmu, natočeném podle knihy Olgy Tokarčuk, se s napětím očekával další český počin světově proslulé polské režisérky Agnieszki Holland. A ten přišel v roce 2020. Jde o film Šarlatán, životopisné drama o skutečně existujícím léčiteli Janu Mikoláškovi. Ten údajně vyléčil tisíce lidí, včetně politických, společenských i kulturních celebrit od doby první republiky přes protektorát až po dobu komunistické diktatury u nás. Komunistům se ovšem brzy znelíbil a tak ho zničili. Velmi mladého Mikoláška hraje Josef Trojan, Mikoláška ve zralých letech Josefův otec, populární Ivan Trojan. Ve filmu se objevuje i dvorní herečka Agnieszky Holland, skvělá Jaroslava Pokorná, a autorem hudby je režisér čin dvorní skladatel Antony Komasa Lazarkevič.

Tak to byl Šarlatán v podání Antonyho Komasy Lazarkeviče. Připomeňme ještě jednu jeho českou spolupráci, konkrétně na filmu režiséra Julia Ševčíka Skliněný pokoj. Opět jde o historické drama. Středobodem příběhu se stává moderní vila, kterou se valí dějiny. Diváci jistě poznají proslulou brněnskou vilu Tugendhat.

Skleněný pokoj, jako vidí, nebo spíš slyší, Antony Komasa Lazarkiewicz. V závěru klapky se vrátíme k Lazarkiewiczově plodné a úspěšné spolupráci s Agnieszkou Holland. Mimochodem, Lazarkiewicz je režisérčiným synovcem. Připomeneme dva jejich zásadní filmy, které vznikly bez české produkční anebo koprodukční účasti. Tím prvním je snímek s přiléhavým názvem V temnotě. V centru děje stojí skupina Židů odhodlaných přežít fašistické běsnění a skrývající se v kanálech a malý velký človíček, Polák, který jim pomáhá. Nejdřív s viděnou výdělku, později s tím, že tohle pomoc bere jako poslání. Atmosférický film, jehož většina děje se odehrává v kanalizaci pod tehdy polským Lvovem. Skvělé herecké výkony, morální apel a vynikající hudba, to jsou vlastnosti oceňovaného snímku, který měl premiéru v roce 2011.

To byla temnota Antonyho Komasy Lazarkeviče. Dodnes mi běží mráz po zádech, když si na tenhle skvělý film Agnieszky Holland jenom vzpomenu. A totéž platí i o snímku Občan Jones či Pan Jones, polsky Obyvatel Jones, anglicky Mr. Jones či Gareth Jones, ukrajinsky Cena pravdy. A zase historické životopisné drama s reálně existujícími předobrazy. Hlavním hrdinou je britský novinář Gareth Jones. Ten ve 30. letech 20. století přijede do Sovětského svazu načerpat materiály k článkům o industrializaci velké země. Chce udělat rozhovor se Stalinem, ale náhodou se ocitne na Ukrajině uprostřed neuvěřitelné situace. Hladomoru, který tu Stalin a Rusové uměle vyvolali se snahou tuto tehdejší součást Sovětského svazu zničit a Ukrajince vyhubit. Jak aktuální. Hudbu k filmu složil Antony Komasa Lazarkevič.

Vedle ruské velkopanskosti s žádnou úctou k lidskému životu je ve snímku občan Jones ještě jedno stále aktuální téma – odpovědnost novinářů a jejich význam při zprostředkovávání co nejobjektivnějších informací. Ve svobodné zemi to jde pochopitelně líp, v nesvobodné jsou nepohodlní novináři vězněni a zabíjeni. I Gareth Jones měl v Rusku na mále, ale naštěstí se dostal zpátky domů a mohl informovat o tom, co viděl a zažil. Snímek občan Jones se bohužel nedostal do českých kin, prošel ale aspoň českou televizí. Než zazní druhá ukázka hudby Antonyho Komasy Lazarkeviče z tohoto filmu, ještě rozloučení. Život ve svobodě, s pravdivými informacemi a spoustou radosti, třeba s kvalitní filmovou hudbou, vám přeje autor dnešní klapky Tomáš Pilát.

Hudba z filmu a knižky Holland Občan Jones uzavřela dnešní vydání Vltavské klapky. Věnovali jsme ji polskému skladateli Antonemu Komasovi Lazarkiewiczovi, který se zmíněnou režisérkou výrazně ovlivnil i tvář současného českého filmu. Pořad připravil a uváděl Tomáš Pilát. Povídka. Na programu je povídka Bohumila Hrabala s názvem Podvodníci. Povídku pro rozhlas upravil Ludvík Němec. Účinkují Vladimír Fuchs, Martin Dohnal, Vilém Lamparter, Pavel Zatloukal a Daniel Giač. Režijně je vedl Jaromír Ostrý. Příjemný poslech.

0: takovou žeránu sklenici a ufiákra.
1: Ano, ufiákra.
0: A nebylo to v Malé Štuparské?
2: Tam. Jak jsem neměl na něco vztek, tak jsem nenapsal do novin ani řádku. A věřte, že někdy nebylo ani o čem psát, a tak jsem si ty incidenty musel vyrábět sám. V Baby Pigalo jsem sám dal facku, jen aby byl článeček. Já, který neublížil ani kuřeti. V Orientu zase jsem se opil s nevěstkou, jen abych dostal peníze za reportáž z noční Prahy. Jmenovalo se to Tragédie s ženou alkoholičkou. A co jsem dostal v Bal Negre za článek Pražské nevěstince, to vám ani nebudu popisovat. Ale teď si vzpomínám, jednou vám vejdu do tunelu.
0: A nebyl ten tunel v Týnu?
2: No, ano, v Týnu.
0: Tam já jsem měl ohromný úspěch. Tam jsem zpíval Dostaveníčko z Johana Strause. Tenkrát jsem ještě měl lahodně zbarvený tenor.
2: No, to vám gratuluji. Jenomže já neměl článek do novin. A v tunelu už zavírali. Seděl vám tam jen takový vousáč. Jdu k němu a povídám: pane, vy vypadáte jako Jesus Kind. A než jsem se nadál, dostal jsem facku jako Brno. A ten vousáč křičel: vy usráně, víte vy, kdo já jsem? Já jsem předseda českých anarchistů a jmenuju se Vrba. V jako Vermut, R jako Rum, B jako Borovička, A jako Alaš. Zavolal jsem policii a už jsem měl článek. Anarchista stloukl novináře ve známém nočním podniku. Jaká byla vaše nejmilejší role?
0: Moje gala představení byla Růže ze Stambulu.
2: A to je...
0: Ano, to se muselo vidět, jak jsem nakonec stál v uniformě, modré jako nebe v harému, jak jsem rozhazoval růže a zpíval: Stambulská růže, ty jediná, proždy si šera zadama.
2: No.
0: Co z toho? Raději vypravujte vy, jak jste neměl článek do novin.
2: Já bych si to s váma ještě zaspíval. Stambulská růže, jediná.
0: No, to není o moc lepší.
2: No, moc ne. No, vás to baví, když já vyprávím.
0: Ale jo, jak trochu znám ten polosvět. To víte, jako operetní zpěvák musel jsem reprezentovat českou operetu, to nešlo jinak. A já pro českou operetu něco znamenal.
2: A to jo. No, když vás to teda baví. Jednou vám jsem dostal avíz,

0: Lizo, abych se přestrojil, že bude razie na Krejcáku. Tamže se má provozovat parádní hazard. No já neměl článek, tak jsem se radoval. Aha. Přestrojil jsem se za Vandráka a na Krejcárku jsem vyvaloval oči. Hrálo se tam na vozejku za soumraku několik svíček a žebráci sázeli hlavně věci, co vyžebrali přes den. Zloději a lupiči sázeli z kvosty. Bankař to napřed odhadl a vyplatil peníze. A já, abych nebyl nápadný, vytáhl jsem z pytle svoje bodky a vsadil jsem je na žaludskou devítku.
1: Na mrtvého ptáka.
0: Ano. Ale prohrál jsem. Tak jsem vytáhl z pytle svoje saku. Bankéř mi na ně vyplatil 35 korun, ale i ty jsem prohrál. No, abych to dostal zpátky, vsadil jsem hodinky na zelenou devítku.
2: Na kozu s motejlem.
0: Tak. Ale prohrál jsem zas. A trnul jsem jen, aby nezačala rázie, abych aspoň něco dostal domů. A v tom začalo hvízdání, bankér smetl svíčky, byla už tma. A když to ta policie zatáhla, vybrala jen samé zlodějíčky a žebráky. Bankér a jeho lidi byli pryč a věci taky. Ten detektiv, co mě dal tip, říkal, to bude článeček, co? Ale co jsem mohl říct? Jel jsem domů poslední tramvaj v ponožkách, doma jsem hned sedl, a napsal jsem Monte Carlo pražského podsvětí. Vám ale, příteli, musel slyšet frak, co?
2: To ano. Já byl vždycky dobře ekvipován. Já mýval dva fraky, trojí uniformu, careviče, bola, vilju. Ano. No a loni jsem to všechno vyměnil za dříví s uhlím.
0: Příteli, nemám zazvonit na sestřičku?
2: Ne, všechno jenom to ne. Teď si vzpomínám. Čardášová princezna. Jo, to byla role. Taky jsem se oženil, zrovna tak jako Bonnie. Když bylo po válce maso na lístky, jedna nobl dáma mi nabídla 60 deka lístku, já pod dojmem těch 60 deka masa jsem se před společností zavázal na papírovým ubrousku, jo, že si tu dámu vezmu.
0: Tak.
2: No, a taky jsem si ji vzal. No jo. Ty jsi andělíčku v ráj, mám tě rád.
0: No, zpívejte, zaspíváte mi to až pak, až budete zase zrát.
2: To mě jenom zaskočilo. Vypravujte mi něco o kartách, prosím.
0: O kartách? Když se vybírala herna u Picku, byl jsem přitom. A napsal jsem otřásající článek. Herna prokletých milionů. Aha. Hezky jsem začal, že od Picku vedly pouze tři cesty. První na Wilsonovo nádraží, druhá na Pankrác a ta třetí na Olšany. A pak jsem šťastně vypočítal, že za těch 20 let, co se hrál u Picku hazard, se tam celkem obrátili 2 miliardy korun. A že za tu sumu bychom měli skoro ještě jednu mažinotovou línii. Já teď víte, když tady tak ležím, teprve teď si uvědomuji, že jsem bral novinářství jako umění. Že jsem na ně spíš doplácel. Jednou vám jdu kolem zeleného stromu.
2: A to bylo na Žižkově nebo v Košíří?
0: Na Žižkově.
2: Jo, na Žižkově.
0: A tam v průjezdu koukám nový patent. Skládací stoleček a na desce přilepené boží požehnání. Že jsem byl novinář, chtěl jsem vědět, co to bude dělat. Tak jsem si vsadil 5 korunu. A co byste řekl? Vyhrál jsem hlavní výhru.
1: Haupttreffu.
0: Tak.
1: Haupttreffu.
0: Ano. A pak jsem ještě vyhrál, ale potom jsem všechno prohrál. I snubní prsten jsem vsadil. A ten jsem taky prohrál. Osud nade mnou ohrnul nos.
1: To muselo být krásný.
0: Ani bych neřekl. Ostatně to je otázka pohledu. Ale já hrál dál i o svoji lidskou důstojnost. Povídám bankéři, pane, dejte mi aspoň na tramvaj. A on odpověděl jako pravý osud, jo, dneska se štígro nedává. No tak jsem šel domů pěšky a hned jsem napsal takový flot článek. Upíři velkoměsta rozhodují o osudu poctivých lidí. Sám šéfredaktor mi poklepal na rameno a řekl, napsal jste to tak, jako byste to skoro sám prožil. A tak to má být.
2: Ale to nebylo od vás hezky, že jste byl tak mstivý. To já kolikrát jsem taky šel, všechno jsem prohrál, všechno. A já hrával až o kravatu a o perka. A šel jsem domů pěšky a v hrůze. No, ale nikomu ani muk. Přeci jsem vyzýval a pokoušel osud.
0: Vám se chce spát, ne?
2: Ne, to já si jen tak odkašlávám, víte? Hovím si a potom já teď mám rád lidský hlas.
0: A to se tak potíte? Nechcete se napít? Já zazvoním na sestričku.
2: Ne, to ne. Myslela by si, Bůh ví co, raději mi vypravujte o novinách. Třeba něco smutného.
0: Smutného? V novinách je skoro všecko smutné, když je děláte. V Brně jsem taky byl.
2: Ja?
0: Policie tam zatáhla v Lužánkách, na kolišti. Sehnala ty prostitutky do jednoho podniku v Nové ulici.
2: A neříkalo se tam ve Fledince?
0: Vy znáte i Brno.
2: No teď jak bych neznal. Já jsem tam začínal svou slavnou kariéru. Vy víte, co to bylo za nádheru a dar lidem, když jsem přišel ve veselé vdově na jeviště ve fraku, v pláštěnce s bílou hedvábnou vložkou. Takhle udělám rukou v rukavičce a už zpívám. Já půjdu k Maximu, kde hojnost je.
0: Krásně, překrásný hlas máte, ale napijte se docela málo, tak. To ten kašel zažene, víte?
2: Děkuju. A co jste viděl ve Fledince?
0: No, policejní inspektor kontroloval knížky. Já jsem napsal potom takovou reportáž. Povídá ten inspektor, tak Mařo, co je to s tebou? A ona řekla, co to je se mnou? Dneska je štrajfuňk a já mám z toho fédry. Jaký fédry? Podívejte se, pořádně posílajo šupem do Sokolnic. A tak jsem si uvázal na krk jednoho immergreena a on mě furt šmetroval, že je z Brna. Ale on byl z Boskovic. A jestli mě dneska zhaptno, šupčím si to do Boskovic. A tam mě nikdo nezná.
2: No jo.
0: A policejní inspektor knížku vrátil. Byl to dobrák. Spal jsem potom u něho a on si až do rána četl přes brejle v Bibli. Když jsem se probudil, udělal nade mnou veliký kříž.
2: A že si to tak pamatujete?
0: Příteli, když něco napíšete, tak si to pamatujete až do smrti. Ovšem, pod dojmem chvil.
2: A já teďka myslím...
0: Ne, nesedejte si, příteli.
2: Ne, já teďka vím, že moje nejslavnější představení byl poslední Válčík od Oskara Strause. Copak já jsem za to mohl, že se do mě, do gardového poručíka, zamilovala princezna?
0: Sedněte si, nechoďte z té postele.
2: Copak já jsem za to mohl? Že jen jí jsem zpíval na plese, láska je pouhý sen. To já dneska vím, že s ní měl tančit velitel pluku, ale když ona si vyvolila mě, no. A potom před celým plukem. Představte si tu hanbu. Velitel mi strhal epolety a zlomil šavli.
0: Lehněte si, příteli, já zazvoním na sestřičku.
2: Ne. Já jsem plakal i na jevišti, že jsem se musel rozloučit s princeznou. Hudba tiše hrála poslední válčík. Krajina mizí. Vláček docela malinký se objevuje v zatáče na kopci. A konec. Já pro válčík musel prchnout do ciziny. Provalčí.
0: Přikrejte se. Jste spocený.
2: Ano, ale vy, co jste vy napsal naposled?
0: Já, že jsem neměl nakonec už na nikoho vztek, tak jsem nedovedl ani psát. Naposled jsem se koupal u Brandeisa. A tam se slunila dívka. Jel na koni dragoun a ta slečna povídá, zdali by ji naučil jezdit na koni. Tak dragoun jí pomohl do sedla, ale kůň se splašil, letěl loukou a dívce praskly plavky, svezli se jí z těla a tak v pravé poledne lítala nahatá na Brandeiském náměstí a nakonec kůň vjel i s tou dívkou do kasáren, kde zrovna byla Mináš. Já jsem to hezky nadepsal. Lady Godiva v Brandeise. Ale zakončil jsem to hloupě, že je třeba zakročit proti slunícím se dívkám, proti málo držícím plavkám a proti splašeným koním. Ten večer jsem byl v biografu. Hráli s Annou May Westovou Já nejsem anděl. A viděl jsem najednou, že ani já, ani kdo jiný, žádný z nás není anděl. Tak nač pak chytat lidi za slovíčka, za skutky a pak křičet v novinách, jak je lidstvo zvlčilý. Tak jsem otevřel okno a jako ten policejní inspektor nad prostitutkama v Brně jsem udělal nade vším kříž. Vy už ale spíte, příteli. Nemám opravdu zavolat sestřičku?
2: Sestřičku, ne. Já jen usínám, jen hovořte. Já mám tolikrát lidský hlas.

0: takový pěkňoučký mrtvoli. Ty už nic nebolí.
1: No jo, ty je radost holit. Aspoň do všeho nekecaj, jako ti živí. Někdo se mi posmívá, že prý holič mrtvol, ale mě to náhodou baví.
0: Mně se taky v baráku smějou, že jsem zřízenec na patologii. Ale mě ti to taky baví. Jenom kdyby mě dnes tak hromsky neboleli záda.
1: Kde snad ne tadyhle?
0: Jo, tady v kříži. Ježíšku na křížku. Toto bolí.
1: O, to nic nebude. To je jen typický ústřel, lumbago.
0: Lumbago? No to mi tak ještě scházelo.
1: Ovšem, nevystřeluje vám ta bolest ze zad ke kolenům?
0: Ne. Sedí mi to v kříži. Jako by mi tam zarazil kramly.
1: To je dobře, človíčku, právě dobře. Je to docela obyčejný houser, lumbago. To se vyroní docela maličká kapička krve do svalu. Nahoře v ambulanci vám dají injekci nebo masť a budete za 5 dní chlapák. Chlapák!
0: Ty se z toho raduješ, jako z těch svých mrtvol.
1: Však jsou krásný, ne? Jemná pleť a tvrdý vousy, to já rád. Ale žena té trojice to tak rychle umírá.
0: Však ten pokoj je taky od toho. To je tady zima, co? Vedou se to přece jenom líp zhebne. Ale tihle dva, pánbu jim dej věčný nebe, jestli teda nějaký je, oba byli numera. No, jako třeba tenhle.
1: V té papundeklový rakví?
0: Jo, no na jinou se asi nezmohl. Zapsal se napříjmu, že prej je sólista opery. Ale když správce telefonoval na svaz hudebníků, jestli někdo přijde na pohřeb, tak řekli, že žádnej takovej sólista nebyl. Že byl nějakej toho jména, to jo, ale zpíval ve sboru. A vidíte? A přeci po něm zůstalo album fotografií. Samý hlavní úlohy. No, asi se ustrojil do uniforem a fraku a dával se tak fotografovat. Dá se mu to album do rakve. No, může mu to někdo mít za zlý.
1: A to já zase ano. Na to já jsem previd. Totiž kam pak by lidstvo došlo, že?
0: Aj, jděte. Já, když se tak kolem sebe dívám, tak vidím skoro samý lidi, kteří si pletou to, čím chtěli být, s tím, čím jsou.
1: To je možné, ale lidská společnost se musí bránit. To by se potom vůbec nerozlišovalo a nebyla by zásluha. A co ten druhý?
0: Ale to samý v modrým. Ze svazu novinářů řekli, že člověk toho jména sice do novin psal, ale jen samý hmátky a zlámaný nohy. Ale pod hlavou měl album plný vystříhaných velikých článků. Tak vtipných, že jsem si to vzal na památku domů.
1: Jen dejte pozor, krční tuberkulóza je nakažlivá. Ale tak já jsem vlastně holil dneska 2 podvodníky.
0: Jdou.
1: Podvodníky. A taky, že jdu na chýru, jestli tam nemají nějakého dalšího pána na holení.
2: Prosím vás pěkně, pane.
1: Kam pojdete o ty berly pro boha?
2: Asi jsem zabloudil. Poslali mě sem s touhle haxnou.
1: A je. Ta vypadá. No to je jasný. Fraktura patele, že?
2: Ano, pane doktore. Na motorce.
1: Tak si sedněte. Už se to lepší, že?
2: No.
1: Asi jde tak převazmu, že?
2: Ano, pane doktore.
1: No, hlavně jestli jsou šlachy v pořádku. Máte to oteklý?
2: Už moc ne, pane doktore.
1: Ale to je nadějné. Jen jeďte tady výtahem nahoru do druhýho. Řeknu sestře, ať vás vezme přednostně.
2: Děkuju, pane doktore.
1: To nic, to je naše lékařská povinnost.
2: Ještě jednou vám moc děkuju. Děkuju, pane doktore.

Slyšeli jsme povídku Bohumila Hrabala s názvem Podvodníci. Pro rozhlas ji upravil Ludvík Němec. Účinkovali Vladimír Fuchs, Martin Dohnal, Vilém Lamparter, Pavel Zatloukal a Daniel Gijač. Režijně je vedl Jaromír Ostrý. V povídce se Bohumil Hrabal opět představil jako autor hluboce soucitný, ani v nejmenším, ale ne lacině sentimentální. Ještě pro zajímavost, filmovou verzi povídky natočil režisér Jan Němec. Spisovatel Bohumil Hrabal se ve snímku objevuje jako zřízenec pohřební služby. Je 13 hodin téměř 55 minut. Do konce hodiny bude hrát Howard McDee Sextet.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Spojené státy na Írán v noci podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Trump v Ankaře také ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i americké a izraelské válce proti Íránu. Španělsko zase kritizuje za nesouhlas s navýšením výdajů na obranu NATO a za neposkytnutí vojenských základen ve válce s Íránem. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů. Se zapojením do iniciativy nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Soud Evropské unie v Lucemburku zamítl žaloby společnosti Apple proti Evropské komisi. Ta Apple od roku 2023 považuje za takzvaného strážce přístupu, který řídí dostupnost aplikací pro zákazníky. Proto se na něj vztahují přísnější unijní pravidla v nařízení o digitálních trzích. Podle Evropské komise Apple omezuje možnost tvůrců aplikací nabízet jejich levnější produkty na platformách této společnosti. Za to loni v dubnu vyměřila firmě pokutu ve výši 500 milionů eur. A počasí. Bude polojasno až jasno, k večeru v Čechách bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27, na horách kolem 15. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu. Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Polština je měkká, vznešená, zpěvná a dá se ji rychle naučit i porozumět. A navíc se mi pojí jen se samými příjemnými lidmi a s krásným studijním obdobím v polských Katovicích. Tak vzpomíná jazzová trumpetistka Štěpánka Balcarová na vznik svého vůbec prvního solového alba. Při skládání se nechala inspirovat texty polského básníka Juliana Tuwima. My jsme teď slyšeli jeden z nich, písní Ptak, se mimo jiné nesl i hlas polské zpěvačky Malgorzaty Hutek. Teď už vás od vltavského mikrofonu zdraví Malgořata Kaňková a přeje vám inspirativní poslech. A za mladými hudebními talenty i renomovanými interprety se společně vydáme i za chvíli. V prvním rozhovoru vás pozveme až na samou hranici Čech a Rakouska, konkrétně do Znojma, kde dnes večer začne Mezinárodní hudební festival. Komorní koncerty, multižánrové večery, operní produkce i uvolněný jazz, to všechno čeká na návštěvník letošního 22. ročníku, která z magických míst města i přilehlých architektonických památek se stane dějištěm hudebního svátku. I na to se zeptám ředitele festivalu Jiřího Ludvíka. Ale co s nám následně prozradí i spisovatelka Jana Micenková, autorka románu Krev je jen voda, který dobře znáte z naší vltavské četby na pokračování. Řeč ale tentokrát bude o květech a klobásách, tedy o autorčině stejnojmenné sbírce povídek. Má ráda svoje postavy a co si myslí o šílenství a povrchnosti dnešní doby. I to řekneme před půl třetí. A koncem hodiny se pak vydáme i do Paříže, kde teď výstava Válka barev vypráví o tom, jak vznikalo architektonicky nápadité Centre Georges Pompidou. Teď už se ale vychutnejte hudbu Maxe Regra.

0: Ve své době byl skladatel Max Reger stejně populární jako jeho německý kompatriot Richard Strauss. Jeho velkým vzorem byl mistr kontrapunktu Johann Sebastian Bach, což v jeho lyrickém andante, které právě na Vltavě doznělo, nebylo úplně znát. Nicméně hrál nám vídeňský komorní orchestr a dohrál 14 minut po 14. hodině. A my u hudby ve středečním odpoledni zůstaneme i dál. Jak ji propojit s krásou historické architektury a geniem locí, o tom něco vědí organizátoři hudebního festivalu Znojmo. Letošní 22. ročník začne v Perle Jižní Moravy dnes. Hudební svátek pak ale potrvá až do konce července. Jakým programem letos ožijí magická městská zákoutí a další architektonické skvosty? A kteří interpreti letos do Znojma přijedou? Na to se teď zeptám Jiřího Ludvíka, ředitele přehlídky. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: A myslím, že většina koncertů Znojemského festivalu se zpravidla odehrává pod širým nebem, ale odhaluje publiku také místa, kde se hudba běžně neslyší. Takže jaké konkrétní lokality a místa letos hudbou zaplníte a rozezníte?
1: Je to velké specifikum našeho města, kdy opravdu na ten můj organizační tým nakládáme obrovitánské nároky, protože prakticky každý koncert se koná někde jinde. Máme vlastně vymyšleno, že určité prostory ve Znojmě fantasticky akusticky fungují, to znamená prakticky dvorany nebo dvory, které nám dávají téměř akustiku sálů koncertních, ovšem s tím, že nám tam nad tím občas proletí pták nebo nějaký paraglidista, bohužel také, ale každopádně snažíme se opravdu ukazovat to, na co diváci až tak, nebo posluchači nejsou až tak zvyklí, zkrátka prostě, že muzika a pozor, jako velmi, velmi jako vybraná hudba je schopná fungovat v té letní atmosféře toho teplého, letního, krásného Znojma, která už má teda těch 800 let a právě v tom ta architektura krásně vyznívá. To znamená nádvoří klášterů, kostely, ale našli jsme například i vynikající industriální prostor, který jako má konkurenceschopnou akustiku s letsterou koncertní halou. Takže jdeme i do přírody, jdeme do Národního parku, jdeme na lom zatopený. Zkrátka prostě hrajeme si s tím, kam kteroukoliv věc dáme, tak aby nám to vždycky sedělo do té naší dramaturgie.
0: A jak to tedy je? Máte nejprve konkrétního interpreta, konkrétní hudební program, pro který hledáte místo, anebo je to naopak?
1: Někdy nám přijde interpret a jasně potom hledáme, kde by bylo nejlepší ho zahrát, ale z druhé strany máme některá místa, která jsou tak úžasně ověřená, že vlastně na míru těch míst už hledáme interpreta. Jo, to znamená, když řeknu, zafungoval nám už dvakrát fantasticky lom, kde ovšem na barokní nástroje hrát bylo velmi těžké, velmi náročné a spíš tam hrál genius loci než kvalita potom té vlastní interpretace, protože ta vlhkost a tak dále nám tam dělala samozřejmě problémy. Muzikanti si to obrovsky užili, lidé si to užili, ale letos jsme šli třeba do Moravy a Brass Bandu na lomu, kteří jako budou mít menší problémy s tím všechno naladit a všechno zvládnout a bude to mít vlastně i tu hudební patřičnou kvalitu, na které my si tolik zakládáme. Takže je to jak kdy, ale snažíme se opravdu velmi promýšlet, co se kam vejde, ale už máme 22 let zkušeností s těmi prostory, takže hrajeme si a myslím si, že to velmi funguje.
0: Myslím, že roli v dramaturgii festivalu hraje i fakt, že Znojmo leží na česko-rakouském pomezí. Tady bych si dovolila vyzdvihnout jednu takovou raritu. Našla jsem ve vašem letošním programu koncert s názvem Oslava znojemské okurky, který se odehraje 15. července v podání The Vegetable Orchestra, tedy prvního vídeňského zeleninového orchestru. A svou roli tu bude mít i významný symbol Znojma, tedy právě zmiňovaná okurka. Čili řekněte nám, jak zmiňovaný orchestr zachází se zeleninou v tom uměleckém smyslu slova, jak se to promítne do skladby i do podoby večera.
1: Začnu na tom příhraničí, ano, i Vegetable Orchestra je z Vídně, zkrátka prostě se částečně projevuje to, že naše hlavní město velmi dlouho byla Vídeň, ne Praha, a my máme do Vídně velmi blízko a s rakouskými partnery se snažíme co nejvíce spolupracovat a právě Vegetable Orchestra nám vytanul na mysli, protože letošní dramaturgie je fakt věnovaná kompletně městu Znojmu a jeho historii a znojemská okurka a obecně zelenina, to je legenda znojemského regionu, takže jsme hledali vlastně tento princip a já už jsem jednou ve Vídni na jejich koncertě byl, je to opravdu neuvěřitelný zážitek, kdy teďka už znám i tu vlastně produkční část. Oni opravdu 6 hodin vyrábí hudební nástroje ze zeleniny. Z toho vyřezaného potom připraví dokonce polévku a potom jako vlastně i gastronomický zážitek je přidán tím pádem k hudbě a opravdu pak probíhá hodinový koncert, který jako vlastně vám jako nabídne netušené. Vy jdete s tím, že jako něco se na to asi zahraje, ale ona opravdu je to plnohodnotná, řekněme, lehce minimalistická hudba, ale opravdu plnohodnotná muzika, která vás překvapí svými nápady minimálně a prostě je to podsta z Nohemského kurce. Takže těším se na to sám velmi mnoho, protože každý koncert je jiný, protože pokaždé se ženete jinou zeleninu.
0: 22. ročník začne ve Znojmě dnes večer, a to koncertem Bez hranic. Hlavním interpretem bude symfonický dechový orchestr, který je složený z žáků, absolventů, ale také pedagogů z okolí rakouského města Rec. Čím si toto mladistvé těleso vydobilo renomé a s jakým programem přijíždí otevřít letošní festival?
1: Je to specifikum, které náš festival nabízí v prakticky každé dramaturgické lince, že jsou koncerty speciálně připravené vlastně na míru festivalu. To znamená, oni opravdu celý rok tento projekt chystali ho pro nás a náš partnerský Recký festival. Takže na dvou místech vlastně dokonce jsou v tom orchestru zapojeni čeští muzikanti, opravdu špičkoví trubači a řekněme blásisté vlastně z našeho regionu. Takže vlastně je to mezinárodní projekt a jako obrovsky to funguje a my se na to velice těšíme, protože to pomáhá bourat to, co u nás bohužel strašně moc dlouho fungovalo a ještě dodnes funguje. Je tam prostě stále ta hranice mezi lidmi, mezi Rakouskem a Českem nebo Moravou, je tam prostě pořád ta velmi příkrá hranice a my se snažíme opravdu už 22 let tu hranici co nejvíce bourat.
0: Vrcholem festivalu bude, jak už tradičně tomu tak bývá, uvedení festivalové opery. Letos se bude konat v moderním, nově zrekonstruovaném sále ve Znojemském centru Jízdárna. Vaše volba padla na Galantní světy Jeana Philippa Rameaua, čili na barokní operu balet z roku 1735. Proč právě ona, komu jste svěřili její hudební i scénické nastudování?
1: Každý rok chystáme něco, co se ještě nepodařilo českým kamenným divadlům pořádně zrealizovat. A jsme specifičtí v tom, že na rozdíl od nich jdeme do práce na takzvaného stadionového typu, umělci z celé Evropy, a opravdu špičkový cast se sjede k nám do Znojma na 3 týdny a usilovně trojfázově cvičí, pracují pod vedením dirigenta Tomáše Netopila, režisér Tomáš Pilař, sbormistrině Tereza Válková, Silencium Ensemble. Je to opravdu tým 100 lidí, kteří v nově zrekonstruované jízdárně, která opravdu má parametry evropského sálu, jak akustikou, tak momentálně už i zázemím pro diváky, i právě pro umělce, tak hrozně moc věříme tomu, že se vlastně i díky tomu to můžeme posunout na evropskou úroveň vlastně v rámci našich operních představení a můžu všechny pozvat, přibyl jsem na pár zkouškách a to, co nám letos opravdu z těch zkoušek začíná přicházet, tak bude, myslím si, že to bude, nebudu teďka skromný, bude to operní událost roku.
0: A já věřím, že i těmito slovy mnohé z vás nalákal k návštěvě Jižní Moravy, konkrétně města Znojma, ředitel hudebního festivalu Ludvík.
1: Moc se těšíme, přijďte k nám do Znojma i do Moravského Krumlova na Slovanskou epopeji.
0: Skvěle, moc děkuji za příjemný rozhovor, opatrujte se.

0: Medové hlasy o soulové frázování členů americké formace Syncopation, myslím, krásně potrhují letní náladu dnešního středečního červencového odpoledne. Doufám, že se v něm máte dobře a jsem ráda, že zůstáváte s Vltavou. A jelikož jste pozornými a jistě i věrnými členy vltavské komunity, pak vám určitě nemusím nikterak dlouze připomínat román Jany Micenkové Krev je jen voda, který znáte z naší rozhlasové četby Na pokračování. Autorce teď ovšem vyšla na Slovensku sbírka povídek, která mapuje únavu, šílenství, povrchnost i hledání rychlých dopaminů v generaci mileniálu. Nad knihou Květy a klobásy si naše redaktorka Šárka Jančíková povídala právě s její autorkou Janou Micenkovou.
1: No, myslím, že jsem to písala všetko postupně asi v priebehu tých 3-4 rokov. A vyšlo to, že sa mi zrovna aj narodilo dieťa, bola som na materskej, takže som sa rozhodla, že táto ďalšia kniha budú poviedky. Predošla kniha bol román, ale na román som sa naozaj necítila. Aj tá jedna denník tehotnej vznikla aj behom tehotenstva, teda aspoň vtedy som si robila tie poznámky. A myslím, že som ich mala viac než tých 8, čo je v tej zbierke, ale potom som vybrala len tieto, ktoré sa mi zdali, že majú nejakého spoločného menovateľa, nejaké tie extrémne vyhrotené stavy mojich postav a tá materská vyčerpanosť a tak ďalej.
2: Chtela ste zachytiť demitizaci materství ako niečoho prirozeného, idylického a vždycky radostného?
1: To som chcela a napríklad to tehotenstvo, to v mojom prípade bolo veľmi depresívne. Až prekvapivo ma to zarazilo, aké som mala zvláštne agresívno-depresívne stavy. A hovorila som si, že to by som mala nejak sprostredkovať, lebo možno množstvo žien to takto prežíva. Ale to neznamená, že je človek necitlivý, neteší sa na dieťa alebo že je nejaký psychopat. Ale tie hormóny a ten stav je extrémny a zmení myšlienky. A mne ich teda dosť vyhrotil. Takže som to potrebovala zapísať a chcela som to sprostredkovať. A podobne to bolo aj, keď v inej poviedke tam riešim nevyspatú matku, ktorej dieťa skoro vôbec nespí, tak sa dostane do takých extrémnych stavov, že už potom jej je úplne jedno, či si to dieťa ublíži alebo neublíži. Chcela som to trošku demitizovať. Ja viem, že dnes sa už o tom hovorí, ale stále akoby mám pocit, že by sme mali pripomínať, že to nie je jednoduché.
2: A pomáhalo vám tedy to, že to téma nějak takhle uchopíte, získat i ten odstup, postavit se k tomu s nějakým sarkazmem?
1: No, sarkazmus je možno taký aj poznávací znak celkovo mojich textov, nie len poviedok. Ono aj tie najdesivejšie, aj veľmi tragické situácie, alebo smutné, depresívne, snažím sa do nich ten sarkazmus vkladať, aby to bolo ako znesiteľné, aby to nebola len jedna nekonečná depresia. Takže ako robiť si z toho srandu, z čohokoľvek, mne vždycky veľmi pomáha, aj v živote, aj v poviedkách.
2: Některé ty vaše ženské postavy doslova padají únavou, až tak, že se propadají do stavu mysli, kdy třeba mluví s rybenkou nebo se právě fixují na příchutě čipsu a ocitají se mimo realitu. Tak kdy se pro vás ty texty od nějakého sarkastického pohledu začaly vychylovat do těch různých surreálních podob?
1: Keď už tá postava prejde nejakú hranicu normality, tak sa už to stáva takým surreálnym, až napríklad zrovna u tej tehotnej, v poviedke denník tehotnej sa podľa mňa už začne spúšťať až nejaká psychóza, takže si tam predstavuje rôzne veci. Ale ja si myslím, že sa toto môže stať, že človek sa dostane do takýchto stavov a keď tam nemá nikoho okolo seba, kto by si všimol, že niečo sa deje, tak veľmi ľahko sa tá hranica tej normality a zbláznenia sa potom ide rýchlo, keď okolie ako si nevšimol. Má, že se něco s tím člověkem dlouhodobo děje.
2: Ty povídky vlastně navozují ve čtenáři pochopení, ale nějak zvlášť sympatie k těm postavám, protože je to takové zrcadlo povrchní, spovykané a třeba i trochu nudné generace. Tak mě zajímalo, máte své postavy ráda vy, anebo to pro vás není podstatné, protože v tom textu jde o něco jiného?
1: Nevím, či mám ráda, trošku někdy čerpám aj zo seba, keď já jsem unavená, mě se honí nějaké temné věci hlavou a jsem hnusná k lidem, alebo nějaká egoistická alebo neempatická, tak zhmotním tieto svoje škaredé stránky do tých postav, aby som si uvedomila, že aj ja viem niekedy byť taká hnusná. Bo ja mám pocit, že sa pohybujem na takých dvoch poloch, buď absolútnej empatie, že prežívam všetko možno až zbytočne s ľuďmi alebo aj postavami, že strašne ľúto, ale zároveň aj také absolútneho až hnusu a odporu, že to také akože extrémne, alebo je tam napríklad taká postava takej zúfalej slobodnej mamičky v tej prvej poviedke, matke, ktorá je trošku až jednoduchšia, nikto sa o ňu nezaujíma, ona nemá kde bývať. Strašne mi je ľúto, ale na druhej strane tým, jak ona je až taká sockohydná a stále chodí a žobre tam tie cigarety, aby jej niekto požičal mobil, tak vlastne za

0: Je to tak celkovo môj štýl písania, nielen v týchto poviedkách, že tam sa kombinuje nejaký naturalizmus, niečo drsné, realistické, sex, také nepríjemné, škaredé témy, občas aj také fekálne, s takým poetizmom, niečím empatickým. No to je to, čo som hovorila predtým. Také nejaké tie klobasy, alebo toto je takéto fuj, takéto opovrhnutie nad nejakým tým povrchným ľudským a tie kvety sú zase nejaké to citlivé ponorenie sa do tých postav a ich ťažoby a všetkých ich trápení, no.
1: O vyhrocenosti literárních postav, ale také o osobních prožitcích mateřství si se spisovatelkou Janou Micenkovou povídala redaktorka Šárka Jančíková. Povídkovou sbírku Kvety a klobásy slovensky vydalo nakladatelství Marenčin PT. Český překlad už ale chystají v nakladatelství Větrné mlýny. Teď už na vás čeká Antonio Salieri. Třetí část jeho symfonie D-dur hraje Jihočeská komorní filharmonie. Řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: I've got the world on a string. Myslím, že název této písně by se dal volně přeložit i jako Mám svět na háku. Populární jazzový duet z roku 1932 teď na Vltavu vnesli Frank Sinatra po boku Lizy Minnelli. Je 14 hodin, téměř 38 minut a právě v tento čas už se vydáváme do srdce Francie, konkrétně do Paříže. V jejím centru, jak víte, najdete spoustu historické, ale také moderní architektury, včetně budovy obstavené barevnými roury a větráky vyčnívajícími ze země. Mnozí z vás už teď určitě tuší, že řeč je o budově slavného Centre Georges Pompidou. Jehož červené obvodové eskalátory připomínají housenku. Tato stavba sice vzbudila v Paříži v době svého vzniku pohoršení, teď ovšem patří k nejobdivuhodnějším výtvorům 20. století. Možná jste ale nevěděli, že barvy na budově i v ní mají přesnou funkci. Dokonce kdy vznikala, se rozhořela debata o její barevné paletě. Období vzniku Centre Georges Pompidou teď představují v Paříži v Maison Pompidou na výstavě nazvané prozaicky Válka barev. A s kurátorem se tam setkala naše spolupracovnice Marie Sikorová.
1: Kurátor výstavy Boris Amzeyan upozorňuje, že k barevnému pojetí budoucího významného uměleckého centra se v době vzniku vyjadřovali prakticky všichni. Všichni měli nějaký nápad, všichni chtěli prosadit svou koncepci. Výstava tak zkoumá nejen stavbu, architektonické pojetí, ale i komunikaci mezi aktéry a výsledné sdělení veřejnosti. Jak známo, Centre Pompidou v Paříži totiž nejen v té době, ale prakticky neustále rozděluje společnost. Někomu se líbí, jiný je absolutně proti.
2: Donc ici dans les premiers espaces pour la faire court, on va disposer nos acteurs actrices. Donc vous avez les architectes à vos droites.
1: Kurátor Boris Amzeyan ukazuje, že v první místnosti výstavy se věnují samotným aktérům v době stavby. Vidět jsou tak snímky samotných architektů slavné stavby Renza Piana a Richarda Rogerse. Představují tady barevnou paletu navrženou právě druhým jmenovaným. Doplněná je o jeden příklad jeho stavby budovy ve Wimbledonu.
2: Que vous voyez là en coupe et la très belle maquette de la Wimbledon House. Voici les envies et les visions des architectes.
1: Kurátor doslova říká, že expozice ukazuje konfrontace, které museli architekti vést se zadavatelem zakázky, tedy tehdejším francouzským prezidentem Georgesem Pompidou a skupinkou jím protežovaných umělců. Mezi nimi byli třeba slavný umělec op artu Victor Vasarely nebo umělec Jakov Agam.
2: Victor Vasarely, Jakov Agam, qui était à ce moment en train de développer les grands et célèbres salons à gamme pour monsieur et madame Pompidou. Mais pourquoi pas aussi Under Wasser.
1: Tehdejší barevné kompozice se na prezidenta doslova valily. Jedním z navrhovatelů byl i rakouský umělec a architekt Under Wasser, který loboval za konec betonu a z centra chtěl udělat park a zahradu. Velmi originální a moderní, říká kurátor.
2: Finalement, qui est l'artiste qui donc arrive à faire une médiation avec les idées foisonnantes des architectes? Eh bien, c'est François Morellet.
1: Hlavní umělec, který se nakonec stal autorem barevné koncepce Centre Pompidou, se stal François Morellet.
2: Tout est là. Donc, structure métallique jaune moutarde. Système de climatisation en bleu et rouge selon la température de l'air.
1: Kurátor vysvětluje, jak je to jednoduché. Kovové struktury mají hořčicově žlutou barvu. Klimatizace je v modré a červené podle teploty vzduchu. Hydrorozvody v zelené, elektřina v oranžové a výtahy nebo eskalátory v sytě červené. Vidíme i šedou. To je kostra celé stavby Centre Pompidou.
2: Les préférences des conservateurs sur ces deux tonalités, il arrive même.
1: Expozice popisuje, jak byl výběr barev spletitý. Prezident Georges Pompidou byl například zastáncem modré a hnědé, které vycházely z barevné palety malíře Georges Braque.
2: De bien regarder un catalogue de lithographie de Braque Eh bien, l'histoire est pleine aussi des coups de théâtre. Les architectes sont contre.
1: Každý chtěl prosadit svou. Architekti, umělci, návrháři, designéři. Na konci bylo až 16 barevných palet. Výstava nabízí i časovou osu, znázorňující postupný výběr až k vytouženému závěru.
2: 16 différentes palettes chromatiques qui représentent autant de passages au fur et à mesure des semaines. Mais qui donc repartent à la reconquête d'une autre bataille et donc essayent de colorer les intérieurs de son Pompidou et son propre mobilier.
1: Bitva barev z exteriéru. Kurátor Boris Amzejan připomíná, že záhy se projevila i druhá bitva, a to o interiér budovy, vybavení i mobiliář. Bitva tedy pokračovala. Uvnitř nakonec přibyla ještě jedna barva, a sice jablečně zelená.
2: Et voici les six couleurs primaires auxquelles on doit ajouter les verts pommes.
1: Kurátor vysvětluje, že nakonec mezi nimi byla i určitá výjimka. Použití hrubého neopracovaného kovu, kůže a také šedé barvy mobiliáře, to pro ty ze zaměstnaných, kteří protestovali proti právě jablečně zelené. Sedět chtěli na obyčejných šedých židlích. I jim se nakonec vyšlo vstříc. A jejich šedá barva je teď součástí barevné historie Centre Pompidou. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Ivan Moravec a Bedřich Smetana, to je bezpochyby výjimečné hudební spojení. Teď k nám promluvilo v jedné ze Smetanových poetických polek. Slyšeli jsme druhou z nich. Skladatel ji napsal v tónině G-moll. A v závěru 14. hodiny, konkrétně ve 14 hodin a 47 minut, teď na Vltavě dáme slovo také historii. Návštěvníci Libereckého paláce Liebig si teď totiž mohou ve třech místnostech Galerie Johann prohlédnout výstavu o zradě, zločinu a trestu Karla Hermana Franka. Bývalý nacistický politik a státní tajemník protektorátu Čechy a Morava měl na starost zatýkání lidí a také deportaci Židů. Stál za popravou českých studentů 17. listopadu roku 1939. Dal rozkaz k vyhlazení Lidic v červnu roku 1942 jako pomstu za atentát na Heydricha a dal také rozkaz k popravě tisíců lidí během staného práva. Ještě v květnu roku 1945 pak nechal v Terezíně popravit část vězňů. Zmiňovaná výstava připomíná hrůzy války a představuje také několik dobových předmětů a fotografií.
1: Před 80 lety byl v tehdejším Československu veřejně popravený poslední člověk. Původně to byl prodejce knih narozený v Karlových Varech. Později se stal jednou z nejvýraznějších nacistických postav na našem území.
2: Tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
1: Vysvětluje ředitel paláce Liebig v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu ho nepřijali do armády.
2: Ono to mě vyvolalo určité trauma. A on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
1: Jakým způsobem jste se rozhodli tu výstavu koncipovat? Jak vypadá?
2: Ta výstava je právě uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do tří částí: zrada, zločin a trest.
1: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
2: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
1: Druhá místnost výstavy návštěvníky symbolicky zavede ke zločinům, které nacisté a s nimi Karl Hermann Frank páchali.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie vojenská, stejně tak vlastně nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
1: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu. A byť Karl Hermann Frank při tom svém skonu nebyl spojen s tou gilotinou a jeho život nebyl ukončen tímto způsobem, tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny, kterých se dopouštěl, byť třeba nebyl tím hlavním, kdo byl pod tím podepsán, ale je úzce spjat s vypálením Lidic ležáků.
1: Podle ředitele Dufka začal Karl Hermann Frank svou politickou kariéru právě v Liberci.
2: On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později v Praze převzal Reinhard Heydrich pozici nebo úřad říšského protektora, tak povolal Karla Hermana Franka, který se tam stal tím hlavním vykonavatelem jeho rozhodnutí.
1: Frank měl podle Dufka na starosti především zatýkání lidí nebo deportaci Židů.
2: Figuroval významně i v plánech na zničení českého národa.
1: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti Galerie Johann.
2: Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Dominantním prvkem je velkoplošná fotografie s popravištěm. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven. Je tady samozřejmě možné vidět i jeho fotografie, které byly pořízeny v pankrácké věznici v den jeho popravy, poslední chvíli jeho života před uvedením na popraviště.
1: Doplňuje Michael Dufek. Výstavu v Galerii Johann v paláci Liebig lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského, obviněného v bitcoinové kauze, informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let odnětí svobody. Americký prezident Donald Trump zvažuje, že přeruší obchodní vztahy se Španělskem. Řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi nařídil zastavit obchod s Madridem. Španělská vláda na to ale reagovala tím, že s Washingtonem udržuje skvělé hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. Letošní diskusní fórum Melting Pot, které je součástí festivalu Colors of Ostrava, nabídne více než 150 řečníků. Budou debatovat o umělé inteligenci, o budoucnosti Evropy, o partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě nebo medicíně. Program na 7 scénách nabídne podle pořadatelů každý den přes 40 hodin debat, rozhovorů, workshopů a filmových projekcí. A ještě počasí dnes odpoledne bude postupně na celém území polojasno až jasno. Večer v Čechách od západu očekáváme přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, nejvyšší teploty v 1000 metrech nad mořem a na horách kolem 15. Mírný, přechodně čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer zeslábne. A více zpráv třeba i o počasí si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné letní odpoledne, milí posluchači, na stanici Vltava. Pro vás dál vysíláme středeční kulturní servis s datem 8. července. Chybět v něm nesmí a taky ani nechybí multižánrový výběr muziky. V tuto chvíli už se vracíme zpátky ke světovému jazzu a sestoupíme přímo do jeho kolébky na jih Spojených států, kde se v roce 1950 ve státě Tennessee ve městě Memphis narodila afroamerická zpěvačka Dee Dee Bridgewater. Na desce Memphis I'm Ready se vrací právě ke svým osobním i hudebním kořenům. Nás tam teď bere v písni Take My Hand, Precious Lord. A Markéta Kaňková vám přeje inspirativní poslech.

Vezmi mě za ruku a veď mě, pane. Právě tato slova se právě teď nesla Vltavou v gospelu afroamerické jazzmenky Dee Bridgewater. A věřte, nevěřte, podobná slova napsal o několik desítek let dříve v jedné ze svých básní i ruský spisovatel Daniel Harms. Petrohradský rodák se ale samozřejmě do dějin literatury nezapsal jako autor náboženských nebo duchovních textů, ale jako milovník absurdity, ironie a sarkazmu. Jako člověk nesnášel konformitu a podbízení a za všech okolností se snažil zůstat pravdivý a upřímný. A to nejen sám k sobě, ale také k druhým, což myslím není vůbec špatný životní postoj. V Česku ho známe hlavně jako autora absurdních povídek a novel, kratičkých dramat, pozoruhodných úvah a aforismů, ale také rozsáhlých deníků. Teď ho díky rusistce Janě Kitzlerové můžeme konečně poznávat také jako básníka. Jak Harms objevil poetiku nonsensu, otevíral v poezii stejná témata jako v próze. A jak reagoval na Stalinův teror, na pronásledování i věznění, kterého nakonec v roce 1942 připravilo o život. I na to se Jany Kitzlerové zeptám už za chvíli. Společně vám představíme první ucelený výbor Harmsovy poezie s názvem Vous a oko a 15 rukou. Teď ale naberme sil poslechem hudby z pera Karla Filipa Emanuela Bacha. Uslyšíme první část jeho symfonie H-moll.

0: Daniel Harms, to je významný ruský autor, kterého u nás známe především jako prozaika, autora krátkých humorných a groteskních povídek a také jako autora literatury pro děti. Mezeru v recepci jeho díla u nás ale dlouho představovala absence českých překladů jeho tvorby básnické. Tuto trhlinu teď konečně zaplňuje první ucelené vydání Harmsových básní, kniha Vous a Oko a 15 rukou. Pro nakladatelství Akademia je připravila a Harmsovy básně do češtiny přeložila rusistka Jana Kitzlerová, která je teď také mým hostem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste, Jano, zkušenou překladatelkou, která se dlouhodobě soustředí právě na převod a interpretaci ruské poezie první poloviny 20. století. Kým je pro vás Daniel Harms v tomto kontextu? Jaký hlas v ruské moderní poezii představuje? Co je to za zjevení?
1: Možná nejhezčí bylo to poslední slovo zjevení, protože Daniel Harms je určitě zjevení. Je to, ale asi ne větší zjevení než Majakovský nebo než Chlebnikov. Možná větší zjevení potud, že Harms byl takový skutečný solitér. Možná to souvisí právě i s tím, že jeho poezie vzniká nebo začíná vznikat vlastně ke konci toho avantgardního období, což do jisté míry se možná maličko podepisuje na jeho tvorbě. Určitě tam je silná jakoby inspirace avantgardou, to jako bezesporu, ale zároveň na rozdíl od Majakovského skutečně Harms se nesnažil svou poezii dát do služeb, ať už lidu nebo dokonce revoluce, a na rozdíl od Chlebníkova, který byl mimochodem jeho velkým inspiračním zdrojem, vlastně se nikdy nepropoučil takovému tomu té adoraci třeba toho slovanství nebo té folklorní a slovanské tradice, která se třeba v Chlebníkově díle objevuje.
0: A kniha, kterou jste připravila, prezentuje Harmsovy poetické texty z let 1922 až 1938, což je velmi turbulentní doba. Je to vlastně krátce po Velké říjnové revoluci. Je to doba cíleného hladomoru na Ukrajině, je to doba Stalinovy hrůzovlády, čistek a nejrůznějších genocid. Jak tenhle dobový politicko-sociální kontext vstupoval do Harmsova života, do jeho myšlení, ale samozřejmě taky do díla?
1: Tak já to, jako mě se to těžko hodnotí. Já si myslím, že jakoby každý autor vlastně není odstíněn zcela od té reality a nakolik se zdá Harms, že vlastně aktivně brojí i proti té realitě, kterou on považuje za nudnou a ubíjející, tak určitě samozřejmě byl v plném kontaktu s tím, co se děje v té době. Samozřejmě tématem samo o sobě je vlastně Harmsova smrt, kterou nějakým způsobem jsem krátce kontextualizovala právě i v rámci té studie, která je součástí toho překladu, kdy vlastně Harms umírá, nebo uvádí se, že umírá 2. února 1942. Ale vlastně to datum je datem, kdy se o jeho smrti dozvídá jeho druhá žena. Harms umírá vlastně za neúplně vyjasněných okolností v psychiatrické nemocnici ve vězení. A vlastně to samo se ještě odráží i zpětně potom vlastně na té jeho tvorbě, respektive na jeho pozůstalosti literární, kdy vlastně, což do jisté míry potom vysvětluje i možná jakousi třeba absenci Harmse jako vlastně publikovaného autora, kdy vlastně jeho pozůstalost literární je sebrána jeho souputníkem Jakovem Druskinem a vlastně uvádí se, že asi do značné míry byla velká část i ztracena. To znamená vlastně jeho strašný osud se je vlastně i do jisté míry osudem, smutným osudem jeho literární pozůstalosti.
0: Mm-hmm. Řekla bych, že mohu říci, že životním posláním Daniela Harmse byla literatura. Studoval ji nebo si k ní hledal a našel cestu sám? Jaká byla ta jeho cesta k psaní?
1: Nestudoval literaturu. Harms vlastně byl velice vzdělaný. Uměl několik jazyků, protože studoval německé gymnázium. Tady odbočím je taková domněnka, že četl dokonce Kafku v originále. ale vlastně původně začal studovat techniku, kterou potom opustil a uvádí se, že jakoby od roku 26 už se intenzivně věnuje výhradně teda literatuře, ale vlastně asi, nebo já jsem to četla tak, že z nějakého vlastního popudu a rozhodnutí, prostě zasedl ke stolu a rozhodl se být spisovatel.
0: V úvodu jsem říkala, že Charmse u nás známe především jako prozaika, přestože se intenzivně celý život věnoval i poezii. Jaký význam měla poezie pro samotného Charmse? Jak on ji v kontextu své tvorby vnímal? Jaký význam jí připisoval?
1: Mně se to zase dost obtížně hodnotí. Charms byl podle všeho a podle svých třeba deníkových záznamů, ale i svědectví jiných osob, velmi disciplinovaný autor. On vlastně dokonce si stanovil nějaký určitý objem toho, co musí za den napsat. Takže já se domnívám, že vlastně možná ta poezie nebyla nějak jako preferovaným žánrem nebo oproti jiným jako literárním útvarům, kterým se věnoval. Samozřejmě pak je tady ta stránka, abych tak řekla, jakoby finanční. Charms vlastně je autorem i dětské literatury, což se zdá, že byla vlastně pro něj ta výdělečná činnost. Taky vlastně ta dětská literatura bylo to, co bylo vlastně ještě za Charmsova života publikováno z jeho tvorby. Tady takový jako zajímavý paradox a je to v oblasti těch jako drbů, že Charms jako neměl bytostně rád děti. Přesto psal dětskou literaturu.
0: Věnoval se na poli poezie jiným tématům a motivům než v oblasti prózy?
1: Řekla bych, že ano. Vlastně asi většina českých čtenářů, protože vlastně Charms je velmi dobře zavedený autor v českém prostředí, známý, domnívám se, že docela dobře známý, tak vlastně je možná nějak asociován s takovými těmi krátkými, sarkastickými povídkami. Tento motiv takové té hravosti, sarkazmu, nějaké často i sníženosti, ať už jazykové nebo i významové, se propisuje i do jeho poezie. Na druhou stranu vlastně psal básně milostné, psal básně erotické, psal vlastně básně, která bych skoro označila až za nějaké jako reflexivní. To znamená rozhodně ta škála těch motivů je jako široká.
0: Pokud jsem pochopila správně z vaší studie, tak Charms byl autorem, který se ke svým textům vracel, přepracovával je, vznikaly tudíž ve více verzích. Jak těžké pro vás tedy bylo s jeho texty pracovat v této souvislosti? Odkud jste vlastně ty texty získala? Jak jste s nimi pracovala?
1: Já jsem vlastně vycházela z kritického vydání, které vzniklo v rámci akademického projektu na konci minulého století, konkrétně v roce 1997. V jedné z recenzí na ten překlad jsem se dočetla, že mi bylo jakoby vytýkáno, že jsem nectila takzvané pravidlo poslední ruky. To znamená, já jsem vlastně překládala z prvních verzí. Já jsem k tomu měla určitý důvod a to ten, že vlastně, jak jsem uváděla už před chvilkou, ono nějaká část jeho literárního odkazu byla postrácena. A vlastně ty první verze jsou často lépe rekonstruované. Možná bych ještě měla uvést, že vlastně až takřka teda do konce minulého století vlastně je poezie Charmse v takzvaných autografech, tedy pouze v rukopisném záznamu. A některé později třeba přepracovávané verze nejsou dostatečně průkazně jako rekonstruovány, jsou tam jako škrty a tak dále.
0: Ruský autor Daniil Charms je tématem středeční odpolední Vltavy. Mluvíme o něm s rusistkou Janou Kitzlerovou, která do češtiny teď převedla téměř celé Charmsovo básnické dílo. K tématu se vrátíme ještě za chvíli.

0: proti proudu jsme se právě na Vltavě vydali v písni Soni Horňákové a myslím, že proti proudům doby se odvážně vydával a také proudům doby vzdoroval i ruský spisovatel Daniel Harms, který mimo jiné napsal Dej, ať se probudím silný k boji se smysly, připravený vládnout slovům. A právě tato slova napsal v jednom ze svých textů v básni Modlitba před spaním 28. března v 7 hodin večer. A myslím, že tento verš jasně vystihuje Harmsův nejhlubší a stále se ozývající životní potřebu, tedy psát a mít moc nad slovy. Jak je mi vládl, to teď rozebereme s Janou Kitzlerovou, která do češtiny přeložila téměř všechny Harmsovy básně z let 1922 až 1938. A my jsme, Jano, zatímco hrála hudba, společně tady přemýšleli nad tím, zda by nebylo dobré nějakou Harmsovu báseň ocitovat. Tak vás poprosím, vy jste jednu vybrala, která to bude a proč?
1: Já jsem vybrala takovou typicky netypickou, nebo netypicky typickou. Je to báseň, která se jmenuje Odkud jsem. Vlastně představuje možná takovou tu reflexivnější, klidnější, liričtější, netypičtější možná pro Harmse notu, ale zároveň je v ní silně obsaženo to, čím vlastně ta Harmsová poezie vyniká, určitým nonsensem a takovou jakoby hravostí, překvapivostí, možná čtenářskou překvapivostí. Já bych jenom si tady dovolila kratičce odbočit. Harms vlastně záměrně jednak se dopouštěl gramatických chyb ve své tvorbě a také vlastně chyb i, nebo ne chyb, ale spíš takových jako odchylek semantických a vlastně ten moment překvapení považoval za strašlivě důležitý moment, který vlastně už, jak on říká, už to samé zaškobrtnutí je zdrojem jakési inovace a jakéhosi humoru. Tak já teda přečtu tu básen. Odkud jsem, proč tu stojím? Co vidím? Kde jsem? Zkusím na prstech spočítat všechny předměty. Počítá na prstech. Taburetka, stolek bečka, vědro, pícka, kukačka, metla, truhla, rubaška, míč, kovárna, váška, veřeje a vrátka, rukojeť metly krátká. 4 střapce na klopě, 8 špuntíků na stropě.
0: Jana Kitzlerová a jedna z básní ruského autora Daniela Harmse. Jak se vám jako překladatelce pracovalo s těmi Harmsovými texty? S čím jste si třeba nejvíc nalámala hlavu?
1: Upřímně řečeno těžko. Těžko, protože samozřejmě ty básně jsou nesmírně jazykově, ale vlastně i semanticky jako náročné. Zároveň tu práci znesnadňuje to, že například v případě Majakovského a Chlebníkova existuje slovník neologismu. U Harmse žádný takový slovník neexistuje. Samozřejmě tady se pak nabízí otázka, do jaké míry vlastně Harmsovy neologismy jsou neologismy a jestli by nebylo spíš na místě vhodnější mluvit spíš přímo o nějakém ideolektu, tedy o nějakém jazykové hře, která je čistě soukromou záležitostí, dost obtížně jakoby zprostředkovatelnou pro čtenáře nebo dokonce tedy v rámci překladu. Každopádně byla to velká výzva a já doufám, že jsem se jí zhustila ze ctí.
0: Opravte mě, pokud se mýlím, ale v češtině, myslím, existuje více než 10 překladů Harmsova díla. Jeho poezii se, myslím, věnoval jen Václav Daněk, který do češtiny převedl několik jeho básní, včetně legendárního Letu do nebe. Byla pro vás překladatelská práce Václava Daňka v něčem inspirativní, referenční?
1: Já se omlouvám Václavu Daňkovi s veškerou úctou k jeho překladatelskému dílu. Já jsem ty jeho překlady nečetla. Neříkám, že jsem je nečetla nikdy, ale nečetla jsem je v průběhu práce na tom překladu. Já to nedělám nikdy, já se bojím, že budu ovlivněna těmi ostatními překlady. Myslím, že jsem se teď aktuálně nedostala ani ex post. Já někdy si to přečtu ex post, abych věděla, jak se to zdařilo mně, jak se to zdařilo mým předchůdcům. Myslím, že jsem se tentokrát ani ex post k tomu nedostala. Každopádně jsem mi utkvěla vlastně teze Daňkova teze, kterou jsem si snad zapamatovala ještě z doby svých studií, že Charms nenapsal za svůj život ani jednu milostnou báseň. Prosím vás, není to pravda. Napsal řadu milostných básní, napsal řadu erotických básní a věnovali je jak své první, tak své druhé ženě.
0: Tak a ty erotické básně najdeme i v knize Vous a oko a 15 rukou, která obsahuje 260 s celkem 283 básní, které Charms během života napsal. Kam se podělo těch 23 textů?
1: Ty zůstaly bohužel nepřeloženy, zůstaly pouze v originále. Má to dva důvody. Prvním je, že skutečně část těch básní je napsána skutečně jakýmsi ideologem, to znamená vlastně zcela nesrozumitelně. Já při té četbě jsem skutečně pocítila to, co znamená být takzvaně Němec, neboli němý v ruštině, tedy od slova, od názvu tedy národnosti, protože přicházející Němci ve službách dcera Petra I. vlastně neuměli ruštinu. Tam jsem skutečně poprvé pocítila, co to je být němý ve vztahu k jazyku, protože skutečně jsem nebyla schopna ty básně převést a vyjádřit vlastně vlastní jazykovou sadou češtiny.
0: Proč jste té knize dala vůbec ten zmiňovaný název Vous a oko a 15 rukou? K čemu odkazuje?
1: Je to samozřejmě citace z jedné básně. Ta báseň se konkrétně jmenuje Člověk se skládá ze tří částí. Vybrala jsem název a doufám, že by třeba s ním byl i Charms spokojený. Mám pocit, že je to taková ta hravost, zároveň ten nonsens, který je přítomen ve všech, nebo takřka ve všech jeho básních. A zároveň vlastně poskytuje možná čtenáři i právě takové to hezké zaškobrtnutí 15 rukou. Kolikže má člověk rukou 15 skutečně?
0: Na závěr nezbývá, než se zeptat, jaké rady byste dala českým čtenářům Charmse? Jak číst jeho poezii?
1: Buďte hraví, otevřete knihu kdekoliv a čtěte odkudkoliv, nechte se jenom pohltit jeho poetikou a pokud byste chtěli se tomu věnovat více nebo se dozvědět třeba i něco malinko kontextového, tak si přečtěte tu závěrečnou studii, ale není to nezbytnost.
0: Ruský dramatik, prozaik a samozřejmě básník Daniel Charms byl hrdinou vltavského středečního vysílání v čase mezi 3:30. Chcete-li proniknout do jeho básní, pak stačí otevřít knihu Vous a oko a 15 rukou, do níž rusistka Jana Kitzlerová shromáždila téměř všechny Charmsovy texty z let 1922 až 1938. Tato kniha vyšla péčí nakladatelství Akademia a já moc Janě děkuji, že nám o ní přišla říct a o Charmsovi samozřejmě tež.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně.

0: Smyčcové kvartety Ludwiga van Beethovena tvoří jeden z nejvýznamnějších pilířů komorní hudby. Jeden z jeho raných kvartetů, ten s číslem 2 v tónině G-dur, nám právě na Vltavě zahrál Belcea Quartet. Je přesně 15 hodin a 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: Je středa 8. července, tedy období začínajícího léta, které patří jako období k různým cestám a také k cestování. A právě to je aktivita, které se teď budeme společně oddávat. Jistě si vzpomenete na proslulou větu z filmu Jary Cimrmana Ležící spící, doma bude, už se narajzoval dost. Tak právě tuto větu by rakouská amatérská bioložka a etnoložka Růžena Holubová pravděpodobně nikdy nepronesla. Možná by se spíš dalo říct, že svého manžela, cestovatele a etnologa Emila Holuba okouzlila právě proto, aby se mohla vypravit do Afriky. Jak to celé bylo, na to se v 7. díle svého seriálu Ženy na cestách ptala redaktorka Šárka Jančíková, historika Martina Šámala.
2: Rosa Hofová se narodila v Biedermannsdorfu, což jsou Dolní Rakousy, v roce 1865. Vyrůstala jako běžná vídeňská dívka. Byla poměrně z početné rodiny, měla 7 nebo 6 sourozenců a její tatínek byl inspektorem úředních budov v Prátru. Tam taky bydleli v takzvané Rotundě, což byl jeden z největších výstavních pavilonů světové výstavy vídeňské z roku 1873. A zřejmě tam někde se v roce 1880 ve svých 15 nebo 16 letech poprvé setkala s Emilem Holubem, který v tom roce přesídlil z Čech trvale do Vídně a nejdřív tam připravoval výstavu a posléze získal právě v té Rotundě ubytování a prostor pro své sbírky a tam se také připravoval na tu svou druhou africkou cestu.
3: Poznali jsme se teprve, když uspořádal ve Vídni výstavu. Tak jsem jej začala vnímat, jednak na výstavě, nebo když chodil kolem našich oken, kde jsem vysedávala. Už tenkrát na něm byly vidět útrapy, které prodělal na své první cestě. A ještě zajímavější byla ta láska, s jakou se ke svým předmětům skláněl, aby je poopravil a oprášil. Ano, byl to velmi zajímavý muž.
4: Tak Rosa v pozdějších letech vzpomínala na své seznámení s Emilem Holubem.
5: Jak se Rosa dala dohromady s Emilem Holubem, přece jen vdávala se ještě hodně mladá a pak hned vyrazili na tu cestu do Afriky.
2: Rosa Holubovi pomáhala s přípravami, trávili spolu spoustu času a její tatínek se obával, aby tahle ta spolupráce jeho dceru společensky nekompromitovala.
6: Vy jste se naučila tak dobře střílet.
7: Božínku, vždyť jsem se narodila v Prátru.
6: Sekretářka k pohledání. Knoflíky umí přišívat. Dorty dělá, střílí jako zálesák a přitom jste velmi milé děvče.
2: Byla to už určitá zkušenost z Čech a její tatínek zkrátka krátce před zahájením téhle expedice Holuba přiměl k tomu, aby se s Rosou oženil. Holub to původně udělat nechtěl, nemínil se ženit i se rozešel se svou někdejší snoubenkou, mimo jiné i z toho důvodu, že plánoval druhou cestu do Afriky, kam vůbec nepředpokládal, že by ženu mohl vzít. Ale tady neměl na výběr a Rosa Hofová se stala další členkou expedice, s kterou se sice nepočítalo, ale prostě nebylo zbytí.
5: A jaká tady potom byla ta její role v té jinak zcela mužské skupině a jak ta cesta probíhala?
2: Ona nechtěla být na té výpravě nějakou přítěží nebo doprovodem, ale od počátku toužila být platnou členkou toho týmu. Naučila se střílet, naučila se stahovat zvířata, naučila se sbírat různé přírodní exponáty. A její takovou specifickou činností bylo, že vedla evidenci ulovených savců, kde ke každému tomu kusu sepisovala údaje, to bylo skoro 50 různých měr, vah, informací o barvě očí, o srsti a podobně. A to byly nesmírně důležité informace, které potom sloužily jako podklad pro vystavení těch zvířat. Ty zvířata se nelovily z důvodu nějakých trofejí, ale už od počátku se počítalo s tím, že se stanou muzejními exponáty a aby je bylo možné naaranžovat skutečně do té podoby, v jaké bylo možné se s těmi zvířaty setkat v divočině, tak k tomu sloužily tyhle ty údaje. To byla její taková stěžejní činnost v té expedici. Její další taková stěžejní činnost, zejména v té oblasti severně od Zambezi, ona se snáze domluvila s domorodci, nejen tedy co do svých jazykových schopností, které se učila za pochodu, ale asi byla nejtalentovanější diplomat. A svou roli hrálo i to, že byla žena a některé ty domorodé kmeny ji vnímali jako jakousi princeznu nebo královnu, že byla bílá, měla dlouhé vlasy. A bylo to zejména tam, kde do té doby ještě bělocha nespatřili, tak vidět bílou ženu byla rarita. Ale ona v průběhu té cesty, ta trvala od roku 1883 do roku 1887, čili v té Africe strávila s expedicí poměrně dlouho a samozřejmě se nevyhnula nejrůznějším nebezpečím a taky nemocím. Rosa byla poslední členkou expedice, kterou sklátila malárie, čili v jednu chvíli byla doslova jediná z členů, kdo se ještě držel na nohou, a sloužila i jako ošetřovatelka těch ostatních.
4: A tak popisovala útrapy způsobené malárií během cesty k řece Zambezi u řeky Čobe v únoru 1886 sama Růžena Holubová.
3: Ačkoliv jsem byla ze všech stižena nejlehčími záchvaty, přece jen jsem k práci byla neschopna. Člověk vleče se tu od místa k místu zemdlen a unaven, jako by po celé týdny byl těžká břemena zdvíhal, spí špatně nebo spánek ho vůbec míjí. Má špatnou chuť k jídlu, pociťuje mrazení i při 30 stupních, chvěje se, jak jen jemný větřík zavane a nesnese paprsků slunečních. Ducha se zmocní hrozná a nehybná lhostejnost k dalšímu osudu v budoucnosti.
2: Také připomeňme, že dva Holubovi průvodci na malárii zahynuli ještě než dosáhli řeky Zambezi, takže to nebezpečí bylo velmi reálné.
0: Historik Martin Šámal, autor biografie Emila Holuba, který působil jako archivář Náprstkova muzea, rozmlouval se Šárkou Jančíkovou o jedné z prvních cestovatelek Růženě Holubové. A my se k této odvážné dámě ještě vrátíme v dalším, tentokrát už osmém díle cyklu Ženy na cestách, který vám na Vltavě nabídneme zítra v tomto čase.

0: Brazilský kytarista a zpěvák Tonino Horta a brazilský básník a novinář Fernando Brandt jsou podepsáni pod písní Aqui O. 9 minut před 16. hodinou nás právě tato píseň doprovodila k vltavské úvaze, která dnes patří spisovatelce Pavle Horákové. Má název Z hůry.
1: Mám ráda výhledy. Vyrostla jsem sice v prvním patře, ale ze svého pokoje jsem viděla až na vzdálený obzor za údolím Vltavy. Poté, co jsem se odstěhovala do staré Prahy, z jedné strany koukám sousedům do oken a z druhé zrovna tak, jen přes nevelký dvůr. Výhled mi chybí. Nepomůže ani návštěva u rodičů. Pohled na horizont zarostl korunami stromů a svět viditelný z okna mého dětského pokoje se zcvrkl. Ještě na střední škole jsem každý den z okna autobusu schlížela zhora na město. Pod rostoucím žižkovským vysílačem se krčila věž svatého Prokopa a pod ní naše gymnázium. Dívala jsem se na něj z hůry a všechny studentské stezky se zdály nepatrné. Při návratu domů jsem z okna autobusu znovu viděla město v kotlině, zastřené celodenním smogem, který zůstal pode mnou stejně jako starosti. Vyhlídka od silnice brzy po revoluci zarostla novou zástavbou a pohled, který býval zadarmo, developer prodal vlastníkům nových bytů. Jak moc se mi stýská po, odpusťte to klišé, ptačí perspektivě, jsem si uvědomila nedávno, když jsem se ocitla na střeše jednoho z mrakodrapů na Pankráci. Z výšky vypadaly ulice a domy jako hračky. Petřínská rozhledna nebodala do nebe, ale připomínala párátko. A dominanta Hradčan i se vším majestátem se choulila v hloubce pod námi, dávno ve stínu, protože slunce se klonilo k západu. Odtud ale bylo stále vidět. A nejen slunce. Z téhle výšky bylo zřejmé, že bludiště ulic a silnic s veškerým hemžením, hlukem a exhaláty někde končí. Že za městem, sevřeným obručemi dálnic, se prostírá širá krajina. Viděla jsem nejen cukrák, ale i říp a milešovku. A že bylo jasno, nelžu vám i sněžku. Bylo to nesmírně občerstvující a v tu chvíli jsem zazáviděla všem, kdo mají takhle vysoko byt nebo kancelář a doslova se mohou povznést nad pinožení lidské drobotiny dole. Přemýšlím, jestli se takový rozhled časem okouká, anebo v člověku probudí pýchu. Mám ráda výhledy a stýská se mi po nich. Proto si tolik vážím členitého terénu ve svém moravském útočišti v Mikulově. Městečko pod Pálavou umí působit stísněně, když se pohybujete jen v okolí náměstí, ale stačí vyběhnout na zámecké terasy a hned se dostaví nadhled. Spoza zvlněného obzoru vykouknou špičky vrtulí větrných elektráren a prozradí, že Rakousy jsou odtud, co by kamenem dohodil. Mračna stoupající z chladících věží dukovanské elektrárny na opačné straně vypovídají o odlišné energetické strategii dvou sousedních zemí. Dávám si záležet, abych několikrát do roka vystoupala na svatý kopeček. Ne strmou křížovou cestou, ale pěkně povlovně, stínem, od lesa. Nepochybuju, že kardinál Dietrichstein, který nechal sakrální stavby na vrchu Tanzbergu vybudovat, dobře věděl, jak důležité je i pro vrchnost občas stanout výš než zámek a vidět sídlo světské moci z hůry. Vlevo se v dálce černají Karpaty a rakouské větrníky jsou náhle vidět i se Stožáry, protože odtud lze dohlédnout až za horizont. Slyšet je jen vítr a křik ptactva. Co by vyznavačka humanismu, kráčím křížovou cestou v protisměru. Od smrti k životu, tomu pozemskému, nikoli věčnému. V kapličce 11. zastavení se dva duchové svatí za velkého plácání křídel snaží stvořit nový život. Cestou dolů potkávám funící poutníky, kteří stoupají za zážitkem spíš turistickým než duchovním. Kousek před místem, kde pán Ježíš padá pod křížem potřetí, míjím stavební dělníky, kteří opravují stezku. V chrámu přírody pod chrámem páně si nahlas vyhrávají světské odrhovačky z tranzistoráku. Neklamné znamení, že sestupuju k lidem.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Země NATO potvrzují neochvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu také oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok také členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a také výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřeneckých fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmu. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělat letos na konci dubna, a to na základě právních analýz. Nový projekt Book to Screen na filmovém festivalu v Karlových Varech představil producentům 8 knižních titulů. Jsou mezi nimi romány, autobiografie a taky dětská kniha. Cílem projektu je na platformě Quiff Promises vytvořit trh s filmovými právy k adaptacím literárních předloh ze střední a východní Evropy a posílit tak spolupráci mezi filmovým a knižním průmyslem. Mezinárodní porota vybrala 8 projektů se silným adaptačním potenciálem z více než 70 zájemců ze 14 světových zemí. A ještě počasí, dnes je polojasno až jasno. Večer v Čechách od západu očekáváme přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 stupňům, na jihu Moravy až k 27 stupňům. Nejvyšší teploty v 1000 metrech nad mořem a na horách potom se budou pohybovat kolem stupňů 15. Mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km v hodině večer zeslábne. A více zpráv si můžete přečíst a vyhledat na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Nejenom aktuální kulturní zpravodajství a publicistiku, ale také hudbu všech možných chutí a barev, včetně té jazzové, můžete na Vltavě slýchat jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách. Řady světových jazzových osobností teď rozšíří zpěvák Kurt Elling a také skvělý kytarista Charlie Hunter. Z jejich desky Super Blue pro vás vybíráme píseň Not Here, Not Now a přejeme vám dobrý poslech.

0: středa 8. července 16 hodin a 7 minut, tedy ideální timing na to vydat se s Vltavou na cesty. V dnešních výletech po třetí navštívíme legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. A naším cílem tentokrát bude Úterský potok, tedy místo setkávání skautů i trampů nedaleko starobylého městečka Úterý. A putovat tam budeme společně s autory pořadu Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem.
1: Výlety s Vltavou.

0: pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Dnešní putování opět začíná s Rančou Kopalovou v plzeňské skautské klubovně oddílu Hiawatha.
1: Oddíl, družina, skupina, kdybyste nám to tak osvětlila, jak je ten skaut vystavěn.
2: Takže na úrovni, v které já tady působím, nebo působila jsem, teď už jsem tak jako trošku na ústupu, tak v Plzni je okresní rada Junáka. Teď se to jmenuje Svaz skautů a skautek ČR. Tam je nějaká rada a jsou tam zástupci středisek, kterých je v Plzni 7. A ty střediska pod sebou sdružují oddíly. Tak v našem středisku Stopa je teď, myslím, taky 7 oddílů. Každé středisko řídí středisková rada, která má svého vůdce, zástupce, členové jsou vůdci jednotlivých oddílů. No a v oddíle to funguje tak, že oddíl má svého vůdce, zástupce a tak dále. Potom má družiny, které vedou vrstevníci dětí, které z těch skautů, skautek, vlčat a světlušek. U vlčat a světlušek teda tam jsou starší, ti vedoucí mají družinové schůzky. Jednou za čas, nebo pravidelně, to záleží na oddílu, mají oddílovou schůzku. Je to tak, že ty účastníci nebo ty skauti mezi sebou mají nějakého vrstevníka, kterého si zvolí nebo je trošičku něčím převyšuje, vzděláním třeba má rácovský kurz a podobně, a ten vede tu družinu. Takže už v tom dětském věku může si člověk zakusit, organizovat a vést ty druhé. A zase naopak, ti, co jsou jako členové, tak se učí spolupracovat, podřizovat se třeba názoru většiny nebo vůli většiny, ale můžou o tom diskutovat. Takže vlastně je to takový začátek toho demokratického chování.
1: Pojem rover.
2: Rover, to je vlastně věková kategorie. Do 15 let, 14-15 let je člověk skautem, asi od 11, potom se stává roverem. Rover má v oddíle za úkol pomáhat s vedením dětí, pomáhat s přípravou táboru, s přípravou akcí. Samozřejmě roveři už jsou skupina, která si tvoří svůj vlastní program, takže není to jenom ta pomoc, ale je to i nějaké společné akce pro tyhle dospívající a raně dospělé členy skauta. Jinak rover je zhruba do 24 let a pak se stává činovníkem, což je dospělý ve skautu a ten už si tam musí najít své místo sám, buď v oddíle nebo na vyšší úrovni. Rádce, to je vlastně vedoucí té malé dětské skupinky, té družiny. Vede tu družinku buď na táboře nebo i v průběhu roku na výpravách, ale i na klubovně, při schůzce. Podléhá vlastně oddílovému vedoucímu, organizuje tu činnost podle nějakého oddílového plánu. Konečný věk pro skauta, pokud je skautem, tak je navždy.
0: A já mám ještě takový osobní dotaz. Oblouk života už je vymezen 7 desetiletími. Mohl bych v tomto věku vstoupit do skauta?
2: Určitě byste mohl vstoupit do skauta. Pokud by vás skautské ideály oslovily,
3: a tak... pokud by ho nějaký oddíl přijal.
0: Seniorský oddíl veteránů.
2: U nás je to tak, že ty kauti, zrovna tak jako roveři, tak částečně pomáhají u oddílu, ale mají i své oldskoutské skupiny. Tvoří si v nich svůj program, takže někam jedou, poznávají hrady, zámky, dělají si vlastní výlety. Takže tady to omezení... není.
0: Mě oslovilo moto, budu citovat.
3: No a to moto Jaroslava Foglára, to napsal Jaroslav Foglár.
0: Pojď se mnou tam, kde je vysoké a modré nebe a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? To mě oslovuje. Romantika na skautingu.
2: To je nádhera.
0: Tak s tím bych souzněl, ale jsou ty náročnější věci. Půjde to fyzičku taky.
2: Na tábor byste asi došel.
0: No to.
3: Tím pádem jakoby se hlásil do Hiawaty.
2: Jsem do Hiawaty. Dobře, můžete přijít v září, to přibíráme nové členy. Já tady už jsem jenom zástupce vůdce oddílu, takže já se za vás přimluvím.
0: Nebuďte vlídné přijetí by bylo.
2: Vlídné přijetí, určitě. Můžete.

0: Vzhůru k Úterskému potoku. Pramení v lese při jeho západním okraji vsi Bezvěrova na severním Plzeňsku.
1: V létě Úterský potok ožívá četnými tábory, které zde mají dlouholetou tradici sahající až do počátku skautingu v českých zemích.
0: V úterý nás čekají dvě průvodkyně. Kateřina Štulc-Modrá a v turbovně Linda Lefová.
2: Procházíme malebným městečkem Úterý, směřujeme na náměstí historické, jdeme za poznáním.
3: Náměstí v Úterý,
0: Kateřina Štulc-Modrá vypráví.
4: To náměstí je krásno v tom, že za prvý se podívejte na zem, jsou nádherný valouny.
0: Kočičí hlavy.
4: To náměstí, jak je uzavřen uprostředka morovej sloup, nádherná kašna a ty domy jsou renesanční, jsou barokní, máme tam i gotický portál a dokonce je tady dům, ve kterém se narodil Kašpar Reitenberger, což je zakladatel Mariánských lázní. To město má opravdu neuvěřitelnou silnou historii. Kousíček od náměstí se dostanete opět po Kočičích hlavách, kolem nádherný barokní fary ke kostelu svatého Jana Křtitele, který údajně je postaven podle plánů barokního stavitele Diesenhofera. Stejný stavitel údajně navrhl kostel, který je zase teda o několik metrů výš u Bitova, a to je kaple svatého Václava. A ty kostely oba jsou taky jako velmi dominantní ve voditou městečku a vlastně jak to městečko je v údolí, tak když sem sjíždíte těma serpentínama, to je nádherný pohled.
2: Úterý je malebné a fotogenické. Produkce filmové, jak naše, tak německé, zde natáčejí exteriéry.
0: Tady stojíme před budovou se zvláštní historií, takzvanou turbovnou. Původně to byla mydlárna, ne?
2: Vstupujeme do turbovny. Uvnitř turbovny starobylé.
5: Dobrý den, my jsme Úterský spolek Bar. Provozujeme tento komunitní dům, kterému říkáme turbovna, podle bývalých majitelů turbu. Před několika lety jsme otevřeli historický vstup do náměstí. Vytvořili jsme v letošním roce novou zajímavou turistickou trasu přes ten prostor, který mu říkáme prostůrek, nejstarší část domu. Vstupujeme do vedlejší místnosti, kterou jsme nedávno zrekonstruovali. Návštěvníci si velice považují možnosti vstupovat do historických sklepů, které také průběžně rekonstruujeme. Turbovna se skládá ze dvou křídel. Ve severním křídle pořádáme v současné době zajímavou výstavu jedné bývalé obyvatelky našeho městečka, která se sem přistěhovala hned po válce. Vstupujeme do severního křídla, do místnosti, které říkáme pracovně muzeum. V této místnosti je hodně zajímavá stěna, je tam 7 vrstev omítek. Nejstarší se datuje z barokního období. Máme tady omítky z začátku 20. století, konec 19. století, orientální motivy, různé palmičky, altánky.
2: Samotné omítky jsou vlastně artefaktem. Tam jsou vetknuty dějiny města Úterý.
5: Je to tak?
2: To malbách vrstevnatých. To jsou fragmenty.
0: V každém případě občanskému sdružení Bard obrovská poklona za to, co tu dokázali. Vlastníma rukama jste tu pracovali.
5: Ano, nespočet brigád. Je to 10 let, co jsme koupili ten dům v exekuční dražbě a od té doby ho opravujeme na základě různých dotací, ale i vlastního finančního přispění.
4: Bych možná ještě dodala, že vlastně občanské sdružení Bard jakože pokračuje ve své skvělé činnosti, protože než zachránilo turbovnu, tak předtím si podařilo zachránit prostě barokní varhany v kostele svatého Jana Křtitele, což jsou jako velmi vzácné barokní varhany, které byly teda úplně zničený. Díky dvě dotacím zase neuvěřitelné práci se podařilo ty varhany zachránit, fungují, konají se tu varhaní kurzy, koncerty a když varhany byly hotovy, tak se sdružení pustilo do turbovny, což je prostě fantastický.
5: Letos jsme dokončili dřevěnou podlahu. Měli jsme tady řadu akcí, už vybavení nábytkem, snažíme se být trošku stylový, to znamená, máme tady meziváleční kousky, opravdu turisti jsou z toho nadšení. Úplně nejlepší na tom je, že jsme letos poprvé vlastně zprovoznili celou tu prohlídkovou trasu. Z toho prostůrku, jak jsem jmenovala předtím, přes sousední prostor do historických sklepů, nahoru do průjezdu, podívat se do dvora, podívat se do muzea na výstavu a pak se tady sednout naproti do velikého sálu našeho, do naší komunity. Kavárny.
0: Když by sem někdo chtěl zavítat, jak je otevřeno?
5: Nepravidelně. Samozřejmě se podívat na naše webové stránky spolku Bard nebo na telefonní číslo pana předsedy spolku. Snažíme se tu být co nejvíc, ale je nás málo. No. Většinou to pokrývají seniorky, které už nechodí do
0: práce a můžou tu být.
5: Taky zamykáme, aby nám sem nechodili náhodní.
2: Aby se nepřišel nevítaný host.
5: Já děkuji mnohokrát.
2: Také děkujeme.
5: Díky moc. Přijeďte.
2: Na shledanou.
0: Kateřino, kdy jsi začala chodit do skauta? Tehdy ještě undergroundového skauta, době normalizace.
4: On to vlastně nebyl skaut, byl to tajný skaut, protože my jsme byli pod Západočeským muzeem jako archeologický kroužek. Takže jsme opravdu dělali archeologii, dělali jsme turistiku. Ale právě náš vedoucí, což byl Václav Kutan, který mu se říkal Vapusk, tak tam ty skautský ideály tak jako různě propašovával. A my jsme se toho chytli, protože v té době jsme byli na gimplu, bylo nám 15, 16, 17 a strašně nás to bavilo. Takže jsme jezdili na archeologické vykopávky, jezdili jsme na turistiku a do toho jsme žili skautskýma ideálama. Po revoluci, potom, když se vlastně hnedka v prosinci 89 obnovil Junák, no tak jsme velmi rychle se díky Vapuskovi překlenuli do pravých skautů. On vlastně obnovil první středisko Ježky Knapa, protože nám táhlo na dospělost, na ty osmnáctiny, tak z nás udělal ty rádce. Já jsem se stala rádkyní 17. oddílu Modrá peřej prvního střediska Ježky Knapa a vedla jsem prostě holky malý.
2: Vzpomínka.
1: Citace z Cancáku Kateřiny Štulc-Modré z počátku 90. let.
0: Touha toulat se krajinou, ta touha po kytkách, co voní. Voní dálkou a dálkou se pominou, jak mladí hřebečci, co po lukách se honí.

Po legendárních skautských tábořištích v Plzeňském kraji putujeme v tomto týdnu s autory výletů s Vltavou, Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem. Další díl vám nabídneme zítra po 16. hodině.

0: V roce 1933 oslavila Budapešťská filharmonie 80 let své existence a právě u této příležitosti napsal Zoltán Kodály své tance s galanty. Jejich čtvrtou část jsme na Vltavě slyšeli právě teď, a to v podání cymbálové muziky České filharmonie. A teď už jde odpolední Vltava do finiše. Letní měsíce patří kulturním festivalům. Vedle těch filmových můžete samozřejmě vybírat i z pestré nabídky těch hudebních. Právě proto se dnes v Art Café podíváme na letošní program festivalu Popmese, Beseda u Big Beatu a Bezmes Moon Noise. Za festivaly na Vysočinu a Moravu se vydáme s moderátorem Davidem Pomahačem v 17 hodin a 2 minuty. A ve 20 hodin vás potom na Vltavě pozveme k poslechu Trhana Kuby z pera básníka a prozaika Eugena Leroye. Jeho nejslavnější román vycházel nejprve časopisecky, knižně byl vydán až v roce 1900. Leroy v něm líčí příběh chudého chlapce, který se v 9 letech stane sirotkem. Jeho otec zemře na galejích, brzy na tomu pak zemře také matka. Přestože se chlapce ujme dobrotivý farář, který ho naučí číst a psát, Kuba se nedokáže zbavit myšlenky na pomstu svých rodičů. Román vyústí v jakousi novodobou selskou vzpouru a jak to celé dopadne, si můžete na Vltavě poslechnout dnes večer. Teď vám nabízíme krátkou ukázku.
1: Ráno sotva jsme dojedli polévku, vyběhla Fenka s prudkým štěkotem ven. V tu chvíli práskla rána z pušky a pár broků zalétlo otevřenými dveřmi do světnice. Jeden poranil matku na čele, takže vykřikla. Otec sáhl po své pušce, odstrčil matku, která ho chtěla zadržet, a vyběhl ven. Na zemi ležela mrtvá Fenka. V brance stál Labory, který si přehazoval ručnici přes rameno. Tomáš, mizero, ty už nikoho trápit nebudeš. Dřív, než mohl správce pomyslet na útěk, skolil ho otec jedinou ranou z pušky. Bledý hajný maskre, který Labory ho doprovázel, byl také víc mrtvý než živý. Jen matka se vrhla svým křikem k otci. Pro boha, Martine, co jsi to udělal? Říkal si o to, tak se to muselo stát, odpověděl otec. A zatímco matka za pomoci hajného opřela Laboryho o plot v marné snaze poskytnout mu pomoc, skočil otec do stavení, natáhl si boty a vlněnou čepici, do tlumoku strčil kus chleba a pytlík s náboji, vyběhl ven, na rozloučenou objal matku a vydal se k lesu.
0: Román Trhán Kuba z překladu Lumíra Čivrného pro rozhlas připravil Radek Veselý. Hudbu vybrala a režie má Hana Kofránková, účinkuje Ladislav Mrkvička. Na Vltavě si jej poslechněte dnes ve 20 hodin. A zítra v 6 pro vás zase chystáme ranní mozaiku. Po 8 vám přineseme čerstvé zprávy z Varu. Následně vás provedeme vídeňskou Albertínou a nakonec vám představíme román Giovanniho Pokoj afroameričana Jamesa Baldwina, první český překlad tohoto kultovního díla gay literatury. Pro nás před 9 hodinou zhodnotí amerikanistka Hana Ulmanová. Pro tuto chvíli už se s vámi loučíme. Markéta Kaňková vás zdraví i za editorku Lucii Mauškovou a také za Romanu Kouřilovou z Techniky. Přejeme vám ve spolek klidný červencový podvěk.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: A teď je 16.30, na řadě je repríza pořadu Akcent z letošního dubna. Mluvili jsme o tom, jaké to je šéfovat takové státní příspěvkové organizaci, jakou je Národní galerie.

0: Akcent.
1: Do konce srpna chce Ministerstvo kultury provést výběrové řízení na nového ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Nové jméno by mohlo být známo v září. Oznámil to šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy sobě při zahájení výstav galerie na konci března. Týden předtím odvolal z funkce šéfky Národní galerie Alicii Knast. Jak se řídí instituce takového rozsahu a významu? Jak ji nastavit a jaké by měla mít směřování? A kde končí umění a začíná management? I o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu s námi bývalý ředitel Národní galerie Praha, historik umění Jiří Fajt, který v současné chvíli má na starosti vedení mezinárodních projektů ve státních uměleckých sbírkách. Drážďany, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
1: A jsme také ve spojení na dálku s bývalou ředitelkou Slovenské národní galerie, kulturní manažerkou, historičkou umění a kurátorkou Alexandrou Kusou. Dobrý den, Alexandro.
3: Dobrý den, ďakujem za pozvanie.
1: Ta první otázka bude společná na vás, na oba, když tak může začít pan Fajt. Jaká byla, Jiří, vaše představa ve chvíli, kdy, ta ideální představa, ve chvíli, kdy jste v roce 2014 nastupoval do Národní galerie a když teď na to vzpomínáte, tak jaká byla realita?
2: No, moje reálná představa se opírala o pár měsíců, kdy jsem se té instituci docela věnoval a už jsem ji teda znal z 90. let, protože to byl vlastně můj návrat teda do Národní galerie. Příliš jsem toho neočekával, realita překonala očekávání a já jsem věděl, že tu instituci musím základně reorganizovat, že tam dojde k veliké výměně vlastně lidí na těch vedoucích postech, což taky proběhlo. Bylo mi jasné,

0: který nám pomáhali financovat ten výstavní program, který stál samozřejmě nějaký peníze.
1: Alexandro, úplně stejná otázka na vás. Ten ideál a potom ta realita. U vás připomenu, že jste byla v čele Slovenské národní galerie od roku 2010 do roku 2024. A jenom upozorňuji, že vlastně ani v případě pana Fajta, ani Alexandry Kuse se nebudeme věnovat okolnostem jejich odvolání, protože to by bylo na samostatných několik akcentů.
2: Viete čo, ja keď si tak na to spomínam, tak ja by som to zhodnotila iba jedným slovom, že naivná. Moja predstava bola naivná a to napriek tomu, že som do toho išla z pozície kurátora a pracovala som tam predtým 10 rokov. Ale práca kurátora a to, čo musíte robiť ako generálny riaditeľ, to je úplne iný jazz. Takže naivná.
1: Pokud se podíváme na vaše národní galerie, tedy národní galerie, ve kterých jste působili, plus další podobně velké evropské instituce, co vlastně definuje úspěšnou galerii tohoto typu? Je to návštěvnost, kvalita sbírek, mezinárodní prestiž, něco jiného, Jiří?
0: Já si myslím, že ty tři aspekty, které jste jmenoval, určitě budou platit. Ještě další věc k tomu je, že vlastně v té galerii nebo v těch institucích musíte vytvořit atmosféru, s kterou se budou schopni identifikovat aspoň teda většinová část jaksi zaměstnanců, protože sám to samozřejmě nezvládnete, byť tam budete vydávat spousty energie a je to v podstatě práce na 24 hodin, 7 dnů v týdnu, ale bez podpory vlastně toho týmu svého se tam nedá nic udělat, takže ještě bych tomu přidal vlastně nějaké vlastně dobrou atmosféru, vlastně společný nějaký diskuse a mít ty společný cíle, mít nějakou jasnou vizi, která je teda zapotřebí mít prodiskutovanou, mít ji teda vydefinovanou a přesvědčit o tom ty svoje zaměstnance.
1: Alexandro?
2: My jsme byli v trochu jiné situaci, přece jen Národní galerie Praha, to byla taká už vybudovaná značka. Čiže ja som išla do trochu iného prostredia a keď si to tak spätne, keď ste položili tú otázku, ja som tak porozmýšľala, tak pre mňa bolo asi najdôležitejšie, že vybudovať dôveru verejnosti. Že aby verila inštitúcii. My sme vlastne vznikli v 48. My sme vlastne budovali sa naše zbierky počas socializmu. Čiže my sme mali ešte jednu úlohu, že vlastne presvedčiť ľudí, že tá inštitúcia je dôveryhodná. To sa nám, myslím, podarilo. Hneď dám spoiler.
1: Alexandro, vy jste to trošku už naznačila, ale role ředitelky nebo ředitele národních galerií tohoto typu ve střední Evropě. Je to především odborná autorita, která je trošku manažerkou nebo manažerem, anebo naopak?
2: Je to velmi dobré, keď jste odborná autorita. To velmi pomáhá. Také tie naivné predstavy, že kultúrny manažer by bol dobrý riaditeľ kultúrnej inštitúcie, to podľa mňa vo východnej Európe nefunguje. Takže ono je to od všetkého trochu, ale keď ste aj odborná autorita, tak je to podľa mňa veľmi fajn.
1: Jiří.
0: Ja s tým naprosto souhlasím, co Sandra říká, bez té odborné autority to zkrátka nejde. Byly tady opravdu doby, kdy se mělo za to, že tam přijde nějaký manažer, který předtím řídil nějakou továrnu na mikročipy a teďko začne řídit teda ty kulturní instituce, ale to opravdu vůbec nefunguje a Národní galerie si i tady tou etapou prošla, kdy tam v čele byl jakýsi bankéř, který prostě nevěděl vůbec, která bije a vlastně musel se pak opírat o jednoho člověka, teda, který byl v té instituci, pokud jde o program a vůbec ten odborný profil. Takže v každém případě jde o kombinaci obého. Být člověkem, který má nějaký odborný kredit, ale být i teda, nebo mít i nějaké manažerské schopnosti. Bez nich se to samozřejmě taky nedá.
1: No a pokud právě zůstaneme u toho, to, co je mimochodem u Národní galerie Praha, je jedna z cest, kudy se vydat, tak zmiňuje se to poměrně často. Tak Alexandro, co ta varianta, že by právě u takto velkých institucí nebyl ten člověk jeden, ale dva. To znamená, že máme někoho, kdo vede provoz a máme někoho, kdo má na starosti uměleckou a odbornou část vedení té galerie. To znamená kombinace dvou lidí na tu stávající podobu toho jednoho.
2: No to sú také pohádkové predstavy.
1: Takže teď som naivný ja.
2: Viete čo, nie, to by som si nemyslela, o to viac, že ja som váš fanúšik, takže si to o vás nemyslím. Ale to tak dobre veľmi znie. ale to tak naozaj nefunguje, pretože vy naozaj veľa tých rozhodnutí robíte, že vy musíte brať do úvahy obidve tie veci a je dobré, keď tam máte silného manažera, ale vy nemôžete podľa mňa dopustiť, aby tie utilitárne veci pohltili tú odbornosť, pretože odbornosť je to, na čom vy vlastne stojíte. To je to srdce tej inštitúcie. A z toho sa buduje tá dôvera. Čiže podľa mňa to je veľmi dôležité. To len dobre znie.
1: Jiří, znamená to, že není možné, že by se prostě sešel tým dvou lidí, kteří si rozumí jak lidsky, tak profesně, ale přitom každý z nich umí něco jiného.
0: No asi, tak jak říkala Sandra, asi teoreticky ano, ale v praxi si myslím, že to opravdu nemůže fungovat a máme i podobné příklady. Já znám situaci v Metropolitním muzeu teda v New Yorku, kde byla doba, kdy tam byla vlastně dvojitá hlava, ale po krátké době vlastně té koexistence to zase vrátili k tomu, aby ta instituce měla jednoho jediného, který rozhoduje a skutečně si k sobě musí vzít výkonného exekutora. Ale myslím si, že dvouhlavé vedení nic jako neřeší, že spíš by to byl problém.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Společně s bývalou ředitelkou Slovenské národní galerie Alexandrou Kusou a s bývalým ředitelem Národní galerie Praha Jiřím Fajtem se věnujeme právě tomu, jak by podobné instituce mohly být nastaveny v okamžiku, kdy v obou probíhá poměrně, řekněme, dynamický proces. A Alexandra ještě něco chtěla doplnit?
2: Ja som chcela doplniť, že aby to nevyzeralo, že si myslím, že ten manažer nie je dôležitý. On je veľmi dôležitý, ale ten riaditeľ, tak ako hovoril pán Fajt, pán profesor, že to si musíte vlastne vy vybrať. Pretože ja som si to vyberala na 4 krát a bolo to asi najťažšie na svete. A keby potom moja ekonomka odišla, tak ja asi skočím z okna. Že tá dôvera je strašne dôležitá. Vy si ju musíte vybudovať, ale vy si ju musíte nájsť toho človeka, aby ste si rozumeli, aby on mal pochopenie pre vás. A vypračísla jeho.
1: Dobře, tak my, když jsme se v posledních akcentech různě bavili o Národní galerii a její podobě, tak tohle to byla jedna z věcí, která zazněla. Další věc, a ta vlastně do určité míry souvisí i s tím, jakým způsobem vy jste komunikovali se svými zřizovateli a také jakým způsobem docházelo i případně k vašemu odvolání. Nemělo by v případě těchto institucí fungovat ten princip například arm's length, který funguje ve Velké Británii, například u Tate nebo British Museum. To znamená, že stát má odstup a vlastně ta samotná galerie je řízená určitou komisí, do které by teoreticky, a teď opravdu říkáme teoreticky, ten stát neměl mít žádný zásah a pouze zajišťuje financování. Jiří.
0: Já si myslím, že ten odstup mezi odbornou institucí a tou politikou je naprosto nezbytný. Nemůžeme ale, si myslím, převádět ten anglosaský model, který ve Velké Británii je, tak jak jste ho popsal, v Americe, je tím vlastně velmi zásadním orgánem Board of Trustees, s kterým se každý ředitel musí nějakým způsobem popasovat a buď se to daří a pak je to v pořádku a pak je to taky na veliké diplomacii toho ředitele, anebo se to nedaří a pak to často končí odvoláním toho ředitele. Ale já si myslím, že tady jsou i modely jiné, které třeba fungují v Holandsku, které velmi systematicky si připravovalo kulturní instituce na přechod toho, čemu my bychom asi říkali kulturní instituce veřejného zájmu, nebo ta veřejná instituce v kultuře. Oni připravovali vlastně, i stát si připravoval definici toho, co od těch kulturních institucí čeká, co je státní a kam je ten stát ochoten investovat. A tím státním majetkem zůstávají samozřejmě baráky, v kterých ty instituce působí, a sbírky. To je netknuté, s tím to se nesmí zpronevěřit a stát by si toto měl ohlídat.
1: Což je princip mimochodem i veřejné kulturní instituce, tedy zákona, jak je postavený v současné chvíli u nás.
0: Ano, ano. Ale ta veliká výhoda je v tom, že ta veřejná instituce zná, řekněme, správní radu, která jistě, že bychom se tady dlouze mohli bavit o tom, jak budou nominovaní členové do té správní rady, aby tam nedocházelo k tomu, co vidíme v České televizi nebo v Českém rozhlase nebo v Četce, ale prostě žádný lepší model zatím nebyl vyvinutý. A ta správní rada má pravomoc odvolávat a jmenovat ředitele. Takže to není ten ministr, ale je to ta správní rada. Samozřejmě, že to ministerstvo jako zřizovatel tam má svoje zastoupení, musí tam mít svoje zastoupení, ale nemělo by být teda v nějaké většině. A pak je druhá věc, která je hrozně důležitá u těch veřejných institucí v kultuře, že ty instituce jsou vyvázané z toho modelu tarifních tabulek. Takže vy, když přejdete na tento model toho zřizování těch institucí, tak jste schopni taky zaplatit kvalitně lidi, který zaplatit potřebujete.
1: Alexandro, je to ten, řekněme, ideální model? Pokud se třeba podíváme do Francie, tak tam opravdu ty veřejné instituce jako Orsay a nebo Louvre, jsou to státní veřejné instituce s jasným ukotvením, ale ty podmínky jsou tam trošku, to znamená něco podobného, jako je u nás, ale ty podmínky jsou trošku jiné. Takže je to, o čem se bavíme, ten odstup v podobě veřejné kulturní instituce, ten ideální model pro nás ve střední Evropě?
2: Musím povedať, že ja som prešla teraz takým veľmi silným reality check, čo sa nám stalo na Slovensku, že u nás je teraz že u nás sa stali také veci, ktoré ja som si myslela, že sa v Európe v 21. storočí stať nemôžu. Čiže ja už uvažujem nad tými vecami trochu ináč, ale nie, že by som si myslela, že to nie je dobré, to je úplný ideál, to všetko, čo ste obidvaja povedali, ale mne to príde také, že vlastne je to u nás teraz správne. To, že ministerstvo má takto vedené inštitúcie, je ich vizitka a tak to je. Že ten spoločenský konsenzus, že keď chce verejnosť takto spravované inštitúcie a volí si takých ľudí, tak asi máme všetci odísť. Že ja už, že mne už to tak nevadí. Oni si to vyberajú, oni to takto chcú a je to vidieť, ako to chcú. Tak nech sa páči. A im to nefunguje a ja si myslím, že na konci dňa toto nám napríklad na Slovensku pomôže. Nám pomôže ten absolútny rozvrat. A ak nám nepomôže ani to, tak potom už len Pán Boh nám bude musieť pomáhať.
1: Máte pravdu, u vás, Alexandro, na Slovensku ta situace je opravdu dramatičtější, ale na druhou stranu, pokud se budeme bavit o možnostech, které v současné chvíli právě v tomto ohledu nabízí třeba i zákon o veřejných kulturních institucích, tak máte pocit, Jiří, že je reálné, aby se třeba Národní galerie Praha stala podobnou institucí, to znamená měla nad sebou správní radu a stát opravdu pouze poskytoval financování a vlastnil tedy budovy a sbírky?
0: Já myslím, že to teoreticky možné je, ta praxe myslím trošku bude pokulhávat. Já si dokážu představit, že na ten model té veřejnoprávní instituce v kultuře by asi nejdřív mohlo přejít divadlo, Národní divadlo. Mm-hmm. Byl to taky Honza Burian, s kterým jsme ještě, když jsem byl ve funkci, jsme se velice snažili o uvedení toho zákona vlastně v činnost. Iniciovali jsme legislativní proces teda ze strany Senátu, aby se ten zákon vlastně pomohlo prosadit. Kdo byl proti tomu zákonu, tenkrát bylo ministerstvo kultury, což bylo docela typický, protože tím argumentem bylo, přece si nemyslíte, že se my zbavíme těch rozhodovacích pravomocí v těch institucích. Ale přesně to je ten smysl toho celého. To ministerstvo a ten stát a ta politika se musí zbavit vlastně těch rozhodovacích pravomocí, protože když je má, tak to vypadá tak, jak to vypadá a myslím si, že příklady v České republice a na Slovensku hovoří sami za sebe.
1: A i přesto, co jste, Alexandro, říkala, ano, doplňte.
2: Nič, ja som len, že my sme mali napríklad fond na podporu umenia, ktorý bol veľmi dobre riadený, mal odborné komisie zvonku, ale to tie všetky komisie, tie všetky správne rady, to sa všetko postupom času vymenilo. Čiže ja si myslím, že naozaj neexistuje, že keď oni chcú robiť zle a keď chcú deštruovať, neexistuje žiaden dobrý spôsob, ako sa ochrániť. To sa naozaj nedá. Že proste vymenia tú správnu radu, tak to robia postupne, vyštú odtiaľ tých ľudí, že naozaj tá naša skúsenosť je veľmi brutálna a ten fond na podporu umenia fungoval veľmi dobre.
1: Akcent. V dnešním akcentu se bavíme o řízení velké státní příspěvkové organizace typu Národní galerie, a to s bývalou ředitelkou Slovenské národní galerie, kulturní manažerkou, historičkou umění a kurátorkou Alexandrou Kusou a s historikem umění Jiřím Fajtem, který je také tedy bývalým ředitelem Národní galerie Praha. Když se dostaneme ještě k jednomu bolestnému tématu, tak to jsou rekonstrukce a budovy a provoz. Alexandra Kusásti má opravdu ohromnou zkušenost. U vás ta rekonstrukce, tedy musím říct ještě znovu, my jsme se o tom vlastně nestačili bavit, když jsme se naposledy potkali. Je to krásné. Je to důstojné. Myslím si, že Jiří Fajt závidí, protože Veletržní palác mohl také vypadat krásně, ale nedopadlo to zatím. Nicméně, Alexandro, když se na to podíváte, jak zatěžující pro právě podobnou instituci je právě ten relikt minulosti, tak aby člověk vlastně řešil ty ohromující peníze, které stojí, ať už rekonstrukce podobného typu, jako jste měli na Slovensku, a provoz, versus vlastně to, co ta galerie má dělat, to znamená sbírky, jejich pečování o ně a výstavní program.
2: Ja som mala trošku výhodu, že my sme naozaj oveľa menší než Národná galéria. Aj počtom zbierok a myslím, že aj počtom kurátorov. Zaťažujúce je to extrémne, ale tým, že my sme mali vlastne len tú jednu budovu, tak my sme neboli zaťažení tým každodenným provozom až tak veľmi, že my sme sa stále zmenšovali. My sme boli zase zaťažení tým, že ako dokázať, že stále existujeme, aby na nás počas tej rekonštrukcie verejnosť nezabudla. A aj sa ma raz niekto spýtal, že či by som do toho šla znovu. A viete, čo vám poviem, páni, nešla. No.
1: Ani když chodíte kolem a vidíte, jak je to krásne a funkční.
2: Viete, ja tomu neverím totiž. Ja tomu neverím, že sa to podarilo. Že keď si to všetko spomeniem, však ja som mala, myslím, 6 ministrov. To pán Fajt podľa mňa presne vie, čo som teraz povedala. To vždy, keď sa zmení, to je, keď prechádza fronta a vy musíte všetko znovu vysvetľovať. Všetko odznova, zase tá nedôvera, zase vás chcú odvolať, zase vás obviňujú. Čiže to už sú také kolečka. Ja už som mala potom taký fascikel týchto vecí a ten som vždy iba zobrala, ten som mala na policii a s tým som chodila jak agentka.
1: Ani sa nestačil zaprášiť, predpokladám.
2: Nie, to je dobré.
1: Jiří, v případě Národní galerie Praha skutečně to téma, které jsme tady mimochodem v Akcentu otevírali. Je nutné, aby Národní galerie měla třeba tolik budov, protože se stále mluví o tom, a i bývalá ředitelka Alicia Knaz říkala, že prostě ona nemá peníze na výstavní program, protože se musí starat o provoz a o budovy.
0: Samozřejmě, že galerie nepotřebuje tolik budov, kolik má. Mám pocit, že jich má 6 nebo 7, teď už si to nepamatuju přesně, ale je to rozhodně nad poměry. A kdyby se Národní galerie soustředila na ten hlavní objekt, za který jsem já považoval Veletržní palác, a taky jsem vlastně zahájil architektonickou soutěž, jo, kdy jsem 2 roky připravoval stavební program a hovořil jsem s velmi slavnými architekty, kteří mi slíbili, že se do soutěže přihlásí, jinak jsou zvyklí na to, že prostě ty projekty dostávají teda z ruky, takže jsem byl rád, že vlastně bychom měli z čeho vybírat a že ta soutěž by byla kvalitní. Myslím si, že ten Veletržní palác je opravdu to zlato v ruce Národní galerie. Je hrozná škoda, že se toho nevyužívá, že vlastně mě vyhodili v roce 2019 a od toho okamžiku skončila architektonická soutěž. Porota, kterou jsem dal dohromady, která byla mezinárodní, skvěle obsazená. Všichni odstoupili na základě toho a od té doby se s Veletržním palácem nestalo vůbec nic. Já si myslím, že prostě ta instituce nepotřebuje 6 nebo 7 baráků a jde o to, co s nimi. My jsme tam i uvažovali v jednom konceptu, že by třeba v Salmovském paláci mohla být nějaká škola nebo nějaké akademické zařízení typu École du Louvre, kde bychom chtěli si vychovávat lidi, vlastně, kteří by pracovali v těch muzeích, v galeriích a tak dále. Těch možností je celá řada, ale v každém případě pro výstavní účely ta galerie nepotřebuje těch 6 nebo 7 budov.
2: To je gula na nohe.
0: Ano, přesně tak.
1: My se blížíme ke konci dnešního Akcentu a tam by teoreticky mohla přijít nějaká dobře míněná rada. Alexandro, jak postupovat při výběru nové ředitelky nebo ředitele Národní galerie Praha?
2: Tak já si požičím českou klasiku a iba jedno povím. Štěpánku pravou. Vykroč pravou. To... Proste dobrá komisia, hlavne, že to predstava čo chcú. Že musí mať to ministerstvo predstavu, čo chce. Že aby nevybralo najlepšieho herca, to sa tak niekedy na tých verejných slyšeních stáva, že musia vedieť, čo chcú. No, tak je, v tomto som ja trošku skeptická pri vašom ministerstve kultúry. Čo, prepačte, ak som sa dotkla niekoho.
1: No mne ne. Když Jiří sa na to podívá, mimochodem jedna z věcí, ktorá sa často skloňuje, je, jestli vlastne máme v současné chvíli, připomenu, že vy vlastne ste už veřejne řekl, že se nebudete hlásiť
0: ne, v žádném
1: do případného výběrového řízení. Alexandra Kusa, také ne, tak dobře, tak tím jsme si odškrtli dva potenciálně silné kandidátky, ale nicméně jsou vlastně v našem prostředí, si myslíte, ženy, muži, kteří na to nejenom mají odborně, ale také lidsky, případně je záhodno uvažovat nad variantou, že by přišel někdo ze zahraničí?
0: No, abych to vzal pospátku, ta varianta toho zahraničí, to by se musel změnit vlastně způsob financování té instituce, protože tabulkovým platem prostě člověka ze zahraničí nezaplatíte. Takže pokud by se tohleto nezměnilo, pokud by ministerstvo nepřistoupilo, tak jak to je třeba v případě České filharmonie na mimotarifní způsob odměňování, tak nezaplatíte člověka, který by sem přišel. A k té první části té otázky, to je samozřejmě velice delikátní, protože...
1: Nechci po vás jména.
0: Ne, to je mi jasný, ale já myslím, že ta činnost je tak komplexní, že já takhle jako na první dobrou bych asi nebyl schopen říct někoho, o kom bych byl přesvědčený, že by toho byl schopen, což ale neznamená, že se neobjeví někdo třeba ze střední generace, který s tou funkcí a s tou potřebou vlastně vyroste, že jo, to přestává a my se můžeme jenom modlit, aby se tak stalo i v případě Národní galerie.
1: Co byste vlastně svým galeriím přáli, Alexandro?
2: Mně se páčí, na čo jste povedal. Já si tiež myslím, že ten člověk pritom může vyrásť. A já si ještě myslím, že by to mal být někdo z českého prostředí, alebo v poslednej dobe všetky věci vyhrávali ľudia zo zahraničí a podle mě to nie je úplně dobrý signál voči kolegom, odborníkom z Čech, že mně to bylo ľúto. Já jsem bola aj v komisii na všelijaké súťaže a mně to vadilo. Čiže já by som im priala dobrého riaditeľa, ktorý bude, alebo riaditeľku, teraz sa to tak hovorí, ktorý bude mať rád svoju inštitúciu a bude vedieť, že čo to má robiť. To.
1: Jiří. No.
0: Já bych se jenom připojil a myslím si, že ta Národní galerie v Praze má obrovský potenciál k tomu, aby, aby znovu zářila vlastně na tom středoevropském nebi muzejních galerijních institucí a to bych jí hrozně přál, aby se jí stalo.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali řízení velké státní příspěvkové organizace, v tomto případě tedy Národní galerie Praha. Ve studiu s námi byli bývalý ředitel Národní galerie Praha, historik umění Jiří Fajt. Moc děkujeme.
0: Já také děkuji za pozvání.
1: A na dálku jsme byli ve spojení s bývalou ředitelkou Slovenské národní galerie, kulturní manažerkou, historičkou umění a kurátorkou Alexandrou Kusou. Alexandrou, moc vám děkujeme.
2: Děkujem za pozvání. Dovidenia.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu Akcentu z dubna letošního roku. Blíží se 17. hodina. Teď už pro vás chystáme zprávy.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. To je v přepočtu více než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V dokumentu se uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistosti Ukrajiny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO měl na okraj summitu NATO v Ankaře bilaterální jednání se zástupci Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Napsal to na síti X. Se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem jednal o možnostech rozšíření spolupráce v oblasti obrany a energetiky. Tématem rozhovorů byla také Ukrajina a důsledky války pro evropské země, jak uvedla bulharská vláda. Letní filmová škola v Uherském Hradišti promítne v sekci Východní přísliby nejnovější snímky polských režisérů Vojtěcha Smaržovského a Pavla Pavlikovského. V doprovodném programu přehlídky, která se uskuteční od 24. do 30. července, vystoupí třeba Richard Miller nebo Cirkla Putika. Svoji putovní výstavu, tentokrát s tématem fotbalu, přiveze hlavní mediální partner festivalu Česká tisková kancelář. Počasí v noci bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů Celsia. Zítra nás čeká slunečný den s teplotami do 27 stupňů Celsia. A více zpráv se můžete dočíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer u poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vám přeje David Pomáč. Anu von Hauswolf, Ein Stürzende Neubauten, Oklu, Lady Likes, Horse Lords i řadu nových a osvědčených jmen z české a slovenské hudební scény letos představí festivaly Popmese v Brně, Bezmes Moon Noise ve Velkém Meziříčí a Beseda u Big Beatu v Tasově. Jejich program i letošní dramaturgické směřování si v průběhu Art Café přiblížíme společně s organizátory jednotlivých festivalů. První akcí, kterou si představíme, je festival Beseda. Ten se koná od 31. července do 1. srpna v Topolovém hájku v Tasově u Veselí na Moravě. Na dohled jsou Bílé Karpaty a pár kroků od areálu řeka Velička. Letošní program přivítá mimo jiné i skupinu Taige, která přiveze svou tvorbu na pomezí snů a reality dospělosti.

0: A teď už máme na telefonu Zdeňka Neuzara, který je dlouholetým členem týmu Besedy a nastíní nám podrobnosti o programu letošního již 33. ročníku, který můžete navštívit na přelomu července a srpna. Ahoj Zdeňku, vítám tě v Art Café.
1: Ahoj Davide.
0: Program Besedy je poskládán z domácích i zahraničních men tak, aby dával dobrý obraz toho, čemu vy říkáte kultura z jiného světa, což je podtitul vašeho festivalu. Na koho se tedy můžeme těšit letos?
1: Snažíme se vybírat velmi pečlivě. Ze zahraničí se těším hlavně na Horse Lord z Baltimoru, kteří staví na hypnotické repetici, rytmické přesnosti, unikátní náladě, ale velké jména jsou pro nás třeba taky Liturgy z Brooklynu, nebo třeba londýnská reperka Lady Likes, newyorští pankáči Balaklava, nebo Makeshift Arbar z Belfastu, což je takový s nadsázkou poetický chaos nové severoirské kytarové scény. Ale máme tam teda řadu men z Česká a Slovenska, namátku zmíním Načevu, Jakuba Koeniga, Anova Verkovou, Duklu, Josefinu Das, Ksiček, něco ze Slovenska, Fulcrum, Mňaula, Usiu a řadu dalších.
0: Váš festival je pověstný až osobní, až rodinnou atmosféru a řada umělců i diváků na ní nenechá dopustit. Co je podle vás hlavním klíčem k tomu, aby hudební festival takto působil?
1: Myslím, že klíčový je ten areál jako takový. Je to Tasov, je to na úpatí Bílých Karpat, je to malinká dědina, která svůj objem během festivalu asi čtyřnásobí. Je tam všude blízko, pár kroků doslova mezi scénama, takže se člověk i večer, vzhledem k tomu, že kapacita je omezená, dostane i na toho svého nejoblíbenějšího umělce, headlinera. Myslím, že hodně velkou roli hraje taky to, že jsme všichni hudební fanoušci a že si prostřednictvím toho festivalu plníme sny a že nám nejde o to na tom festivalu nějakým způsobem vydělat a vlastně podobně přátelští jsme k návštěvníkům, který nějak nešacujeme, neobíráme je o jídlo, o pití, takže je tam vlastně taková přátelská atmosféra snad duši díky tomuhle.
0: Zdeňku, jaké nejpodivnější přání v Rideru, tedy požadavcích kapel, jste v průběhu let museli plnit?
1: Měli jsme už relativně velká jména, jako třeba Algiers, Jaga Jazzist nebo Erika Trufa ze Anu von Hauswolf, ale většina z nich byla vlastně v tomhle poměrně normální, takže to byly různé specifické požadavky na jídlo, na pití, veganské laskominky, které se daly celkem hravě splnit, ale měli jsme tam i třeba takový požadavek, že si chtěli odvést, protože si u nás moc líbilo nějakou pohlednici přímo z místa, ale ta se už žádnou nedisponuje, tak jsme pro příště připravili už nějaké z Bílých Karpat, takže už je na tuhle alternativu bychom mohli být připraveni.
0: Co je pro vás vlastně teďka největší výzvou ve smyslu zachování Besedy, tak jak ji dneska pořádáte do budoucna?
1: Myslím, že tou největší výzvou od začátku do konce je vlastně nějaká finanční udržitelnost. Je to dáno také tím, že jsme to závislí na veřejných financích, takže to, aby se Beseda nějakým způsobem zaplatila, není to rozhodně samozřejmost a bojujeme o každého návštěvníka, protože konkurence je obrovská. Myslím, že taky obrovská výzva je vůbec bojovat s počasím, protože klimatická změna je tady a vlastně máme měnící se počasí a je to velký otazník každý rok.
0: V rámci Besedy již tradičně také proběhne náš pořad Art Café, tentokrát živě s Michalem Pařískem. A jaké téma jste si pro posluchače připravili?
1: Máme tam tentokrát tři ředitele regionálních center, Anu Habancovou ze Strážnice, Anu Stránskou z Uherského Hradiště a Lubomíra Přípeského z Veselí. Jsou to všechno tři mladí lidé, kteří naráží v regionu Slovácka na takový střed toho tradičního, konzervativního, folklorního a oni se do toho snaží přinést nějaký nový, moderní přístup. Naráží na spoustu překážek a vlastně všechno tohle Michal Pařízek s nimi bude řešit.
0: Zdeňku, děkuji za rozhovor a přeju hezký zbytek dne.
1: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se. Ahoj.
0: Máme před sebou další dva vystupující, které můžete na letošní Besedě u Big Beatu vidět. První je slovenská neopunková senzace Mjaulau se zpěvačkou a textařkou Laurou Jaškovou, jinak také baskytaristkou kapely Billy Barman. Po Mjaulau přijde americké hypnotické avantgardně rockové kvarteto Horse Lords a track z alba The Man to be Taken to Heaven Alive.

Přesuneme se do Brna, kde se od 6. do 8. srpna koná 7. ročník festivalu Popmese na tamním velodromu. Jednou z hlavních položek v nabitém line-upu Popmese jsou londýnští Fat Dog, kterým je každá žánrová škatulka těsná. Tady je píseň Running z alba Woof z roku 2024.

0: Café.
1: Navázali jsme právě spojení se šéfem festivalu Popmese v Brně Tomášem Kilarem. Vítej, Tomáši, ve vysílání.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Než nám představíš podrobnosti o vašem programu, tak se na úvod zeptám na místo konání, kterým je brněnský velodrom. Na něm jste zakotveli po několika stěhování v rámci Brna. Co způsobilo ty přesuny a je teď velodrom základnou Popmese i do budoucna?
2: Tak to, co to způsobilo, je, že opravdu jako v Brně tolik areálů vhodné pro náš typ festivalu mnohých není. A tím pádem původní vytipovaný areál, který byl Brno, které bylo za Lužánkami na bývalém stadionu Zbrojovky Brno, tak tam ty záměry se nějak změnily a tím pádem náš festival se přesunul na velodrom, což je v Pisárkách u BVV. A poněvadž BVV taky nabízí, dejme tomu, nějaké možnosti, které jsou ale v současném podobě našeho festivalu příliš veliké jako areál takový a jejich pavilony, tak jsme zvolili velodrom a jenom některé menší části VVV. A pro nás teda tím pádem vznikl takový areál, který je pro nás opět vhodný a splnil veškeré naše nějaké požadavky, které k tomu máme. A myslím si, že současný site nebo festival Vínsko, které teďka máme, tak určitě budeme moct využívat do budoucna. Uvidíme, jak, dejme tomu, za 10 let, protože Brno samozřejmě nějaké záměry má. Mění se tak, jak každé velké město, takže určitě nemůžu říct, že bychom tam měli jistoty třeba, které přesahují těch 10 let, ale určitě na nějakých 10 let tam existovat můžeme.
1: Koho jste pro fanoušky hudebních zážitků, kromě u nás dobře známých umělců, jako jsou Einstürzende Neubauten nebo Anna von Hauswolf, letos ze zahraničí přivezli?
2: Tak tyto dvě kapely nebo interprety doplní Ugonjaya, což je londýnský nebo nigerijský umělec, zpěvák, který současně žije v Londýně dlouhodobě, protože je to opravdu jako obrovitánský talent, který současně spolupracuje s těma největšíma hvězdama, jako je Little Sims, neboli Fred Again. A myslím si, že jeho, dejme tomu, afropop, si myslím, že nás dobře zarezonuje v tom našem krásném velodromu. K tomu bych ještě doplnil Nation of Language z Brooklynu. Možná bych ještě k tomu dodal i Overmono a OK Lou z Francie. Overmono je duo z Velsu, které současně lidi srovnávají s Lindsay z Underworldem a umělci tohoto typu. A OK Lou je hyperpopová hvězda současně. Myslím si, že určitě vaši posluchači znají. Na Primavaře opravdu měla obrovitánský publikum, které s ní zpívalo skoro každou písničku, takže se mají posluchači na co těšit.
1: Vy samozřejmě dáváte i velký prostor československé scéně. Na koho se tedy můžeme letos v rámci domácí scény těšit?
2: Tak určitě si myslím, že návrat popového slovenského krále Richarda Millera, současný perfektní alter boy band Gufral. Pak bych asi zmínil i Tuklu a Ténu Chlebovou, Ninu Kohout a spoustu dalších.
1: Tomáši, jaké parametry musí umělci splňovat, aby se vešli do dramaturgie Popmese?
2: Tak my se snažíme nabrat nebo poptat takové umělce, kteří si trošku hrají, dejme tomu, s tím názvem, žánrovým názvem pop. Buď ho úplně nějakým způsobem rozbíjí, anebo si s ním tak trošku zahrávají, manipulují do různých jiných tvarů, ale vlastně jakoby pop je možná pro některé lidi trošku zavádějící. Je to opravdu tak, že ty lidi si tak trošku hrají tady s tím žánrem.
1: A máte nějakou vysněnou kapelu, kterou byste rádi do Brna přivezli a zatím se to nepodařilo?
2: Ježiš, těch je strašně moc. a děje se nám taková věc, že my si vysníme takové nějaké kapely a oni potom, když jsme třeba blízko, protože to jednání je velice složité, tak poněvadž my jsme trošku menší festival, než jsou prostě okolní 20-tisícové až 50-tisícové festivaly, tak ono, ten proces je takový, že mě poptáme, oni nám dají takovou trošku šanci, že bychom možná mohli se nějak dohodnout a ono většinou tady ty vysněné jména, tak ty zvolí opravdu si větší festivaly se šňůrou, tu šňůru trošičku jinak a pak jsme jakoby zklamaní, ale poptali jsme spoustu jakoby umělců. I Prodigy jsme byli docela blízko, současným projektem Tomora, což je vlastně kombinace Aurory a Chemical Brothers. Byli jsme blízko s Underworldem, byli jsme blízko se spoustou umělců a vlastně jako ničemu nedošlo a bylo jenom takové jakoby větší zklamání. Takže my určitě nezanevřem na to, aby jsme nějak se snažili tyto jména přilákat, ale není to úplně jednoduché, ale věřím to, že se podaří. A i tento rok se podařilo skvělý Aničtvrce Neubaut a Overmono. Overmono taky není úplně jednoduché buknout. No.
1: Tak my se teď loučíme s festivalem Popmese v Brně a já děkuji za rozhovor Tomáši Kelarovi. Chcete-li se dozvědět více o festivalu Popmese nebo o dalších činnostech Tomáše Kelara, doporučujeme k poslechu vltavskou vizitku z 24. června tohoto roku. V playlistu dnešního Art Café máme nachystány další umělce, kteří na Popmese vystoupí. První jsou domácí Om Square, kteří letos slaví 30 let na scéně a pustíme si jejich nový single Hidden in the Rhythm. Další pak bude francouzská umělkyně Oclou se svou křehkou, ale silnou taneční písní Blade Bird.

Ukázky z programu Popme se v Art Café uzavřeme Annou von Hauswolf a spoluprací s Ethel Kane v písni Aging Young Women. Ta vyšla na albu Iconoclasts, vydaného v roce 2025.

0: Od 20. do 23. srpna můžete navštívit festival Bezmez, který pro letošek připravil Alianci s putovní akcí Moon Noise. O tom, jak vše bude vypadat a jak se daří kultuře ve Velkém Meziříčí, si popovídáme s Olgou Staňkovou, kterou také vítám na dálku ve vysílání Art Café na Vltavě. Ahoj, Olgo.
1: Ahoj, zdravím do studia i mimo něj.
0: Na co bys nalákala posluchače, aby zavítali do Velkého Meziříčí?
1: No, posluchače Art Café a Vltavy do naší nově vzniklé vitrínové galerie Nemesis 100%, nebo na Mezinárodní festival filozofie, o kterém skoro nikdo neví, či na hardkorový festival Fight Fest. Město teď hodně viditelně hýbe s kulturní produkcí a dbá na ní. Jeho aktivity jsou už teď citelné. Momentálně se cílí na opravu nové synagogy a vytvoření tak nového kulturního centra. Jinak ve městě panují dechovky, big beat, muzikály, nicméně se soustavně snaží tamní kulturní pracovníci otevřít relevantnost kulturní produkce i pro mladší, současnější ročníky. No a rozhodně na naše spojení Bezmezu s Moon Noisem, to je jasný.
0: Bezmez je festival hudby, vizuálního umění a studentských filmů. Jak vznikl a jakou pozici si za dobu existence vybudoval?
1: My jsme začínali jako banda kamarádů z Velkého Meziříčí a okolí, kteří by chtěli v kulturním prostředí města něco dělat. A to, co nám chybělo, to jsme se snažili vytvořit. Začínali jsme v roce 2017 bez žádných nákladů. Tehdy snad nás podpořila pouze Masarykova univerzita formou stipendií, abychom mohli si dovolit zaplatit kapelu. A v gymnáziu jsme v rámci Bezmezu pořádali debaty, aktivistické workshopy, promítali filmy o lidských právech, měli módní přehlídku nebo výstavu na půdě. Na Zlatské stěně jsme měli kapely DJs, třeba Tokyo Drift u nás měla snad první koncert. A mezi tím seděl action painting nebo cestovatelské přednášky. A v noci jsme přesouvali do kulturního undergroundového klubu Depo. A vhodná místa hledáme prakticky pořád. V jednom ročníku jsme vyklidili k uživatelnému chodu sýpku na náměstí a v rámci festivalu jsme tam měli třípatrovou výstavu a koncerty. S každým ročníkem jsme jeho obměňující se organizátory se festival přetvářili a jak jsme potřebovali. V posledních letech jsme se usídlili v areálu pod Fajtovým kopcem u Rybníčku, stanu Glamp se to tam jmenuje. A tam nám je i přes všechny obtížnosti dobře. Ta krajinná scenérie je opravdu neskutečná a pozornému divákovi se při večerní scenérii může zobrazit zapadající slunce a projíždějící osvětlený vlak. A minulým rokem jsme ještě zrekonstruovali vitríny a založili galerii a i ta se na letošní festival poctivě připravuje. Na festival zejména jezdí diváctvo z větších měst, taky vysokých uměleckých škol a obyvatelé města nás podporují, ale samozřejmě pro běžného posluchače i návštěvníka je Bezmez hudebně mimo střední proud. S městem máme ale skvělý vztahy a oni nás podporují a my se jim za to snažíme oplatit.
0: No a vy jste se tedy pro letošek spojili s časopisem Full Moon a promoterským kolektivem Hard Noise a nachystali jste společný program pod názvem Bezmez Moon Noise. Jak tohle vzájemné propojení vzniklo a v čem je výhoda takové spolupráce?
1: Nám přišel mail, dali jsme si videohovor, pak jsme se začali střetávat, navštěvovat místa ve Velké Meziříčí a bavit se o tom, co bychom si přáli a ve vlnách tohle nadšení a navalování představ se dobíráme právě té fyzické podoby ve formě toho blížícího se festivalu. Moon Noise si pravděpodobně udělal nějakou rešerši o nás a o dalších možnostech. My jsme si jen řekli, hele, tak jo, pojďme to zkusit. A po spojení s Moon Noisem se opět přeléváme taktéž do města, zase zpátky opět hledáme zajímavá místa. A díky tomu, že máme tolik sil, se může z šílených nápadů stávat skutečnost. A velkou výhodou jsou právě ty síly. Dlouho jsme si je přáli a nová inspirace a vědomí, že kreativní přemýšlení nemusíme tak moc limitovat.
0: A ve Velkém Meziříčí u vás vystoupí například Pivoňka, Marie April nebo Denis Bango. Koho dalšího bys ráda zmínila?
1: Já 100% zmíním Lilu Teslu, Mjaulau, Market, Dohor, Rakousko-Uhorsko. Za mě 100% One Punch Inch, Temný Rudo, Jamaica Fussball, Kudiky, Richard Hronský a to jsou jenom jména z poslední tiskovky. A ten timeline je úplně jako nabušený od rána až do večera, všechny 4 dny.
0: No a jak jsi zmínila, festival se bude konat na několika místech, například právě na kopci pod Rozhlednou. Můžeš konkrétně zmínit další místa?
1: Hele, do koncertního sálu kina a Atria Jupiter klubu na náměstí, tam se podíváme. To má svůj osobitý vibe a atmosféru. Potom rozhodně do té vitrínové galerie Nemezis, kde budou zrovna vystaveny díla Michály Novákové. Potom do Luteránského gymnázia, taktéž na náměstí, specificky do výstavních prostor festivalu a na nádvoří. Taky pod dálniční most D1. Tam se dostaneme do míst a cest, kam se možná ani velkomezříčtí rodáci ještě nepodívali. No a samozřejmě do festivalového areálu. Já potom mám ještě další tři zásadní místa, ale ty se budou teprve odtajňovat, takže nechám diváka, aby se měl na co těšit ještě.
0: Dobře, tak já děkuji za informace Olze Staňkové a přeji hezký zbytek večera.
1: Děkuji moc krát, naschle.
0: Dvě vystupující z festivalu Bezmez mu noj si právě teď poslechneme. První z nich bude Never Soul a ukázka z aktuální desky Rest Your Wound on Mine, píseň I Hit. Hned po ní uslyšíte píseň od Lenky Zbořilové, která nahrála své první česky zpívané album pod jménem Pivoňka.

0: Zástupce kolektivu Hard Noise Promotion David Čajčík nám teď rozšíří informace o spojení aktivit s festivalem Bezmez, o kterém jsme mluvili před chvílí. Ahoj Davide, i tebe vítám v Hard Café.
1: Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
0: S festivalem Popmese jsme mluvili o stěhování z místa na místo, které v jejich případě bylo nucené. U vás je ovšem pevně vetknuté do festivalové DNA. Byli jste například v Mariánských Lázních, Prachaticích nebo Chomutově. A letos je to velké Meziříčí. V čem vidíš hlavní výhodu takového putování?
1: My primárně chceme, aby objevovalo naše publikum nová místa, abychom je objevovali i my. Zároveň si jsme vědomí toho, že jsme přece jenom zároveň i se spolupořadatelským časopisem Full Moon, že máme základnu v Praze a velmi rádi bychom chtěli tímto způsobem i nějakým způsobem bojovat proti centralizaci, která teda není jenom do Prahy, ale myslím, že můžeme přispět tomu, aby více menších měst, které si vyjmenoval, tak aby nějakým způsobem jsme jim mohli pomoct třeba rozšířit kulturní program, tak budeme jenom rádi. A stejně tak je pro nás nesmírně obohacující spolupráce s místními spolky v každém z těch měst.
0: Má tento váš program nějaké specifické zaměření, co se týče dramaturgie?
1: Jestli myslíš v tom velkém Meziříčí, ten srpnu, tak tam držíme hned několik dramaturgických linek, které myslím, že naše publikum z těch předchozích let už nějakým způsobem asi i vnímá, ať už je to akcent na slovenskou scénu, na začínající umělce. Snažíme se ty vystoupení skutečně nad nima přemýšlet v kontextu, co, kdy, kde dělat je site specific, všechna mají nějaký svůj vytyčený časoprostor, neplníme jenom programem nějaké předpřipravené scény, ale zvažujeme i kontext toho místa, případně toho, jestli například zrovna zapadá slunce, jestli je to klidně i ve 12 poledne. Jestli je něco nového, tak je to díky vstřícnému přístupu města Velkého Meziříčí. Děkujeme i toho, že máme možnost kempingu vedle jednoho z festivalových míst, tak rozšiřujeme trošku rapovou a elektronickou sekci do pozdních hodin. To jsme předtím neměli takovou možnost.
0: A proč jste si tady vybrali Velké Meziříčí a spojení s tamním festivalem Bezmez?
1: Bylo to poměrně dost organické. My jsme skrz hned několik z takových zpřízněných projektů, které jsme prezentovali na těch předchozích ročnících, Tokyo Drift, Toyota Evangelist, třeba když zmíním nějaké, tak jsme slyšeli o festivalu Bezmez ty nejlepší věci a pak po té, co jsme se s lidmi z Bezmezu spotkali, tak jsme nějakým způsobem věděli, že to je ono a že Velké Meziříčí bude další destinací Moon Noise.
0: My jsme z programu zatím hráli Neversol a Pivoňku. Co dalšího bys za sebe vytipoval pro posluchače Vltavy?
1: Já myslím, že posluchače Vltavy by mohli zajímat mladé projekty, které nějakým způsobem netradičně pracují třeba i s tradičnějšími nástroji. Například Richard Hronský, slovenský umělec a jeho Fujara, který se představí v krásném kostelíku Špitálek přímo v centru Velkého Meziříčí. A nebo Johana Klára Kratochvílová, která naopak moduluje cymbál a plus nějakým způsobem zpracovává cymbalovou hudbu do současnosti. Ta zase zahraje na dvorku krásného luteránského gymnázia rovněž v centru. A pak možná nakonec bych ještě zmínil kapelu Dohor, městský folk z Prahy, který zahraje pod rozhlednou na Fajtově kopci právě k tomu západu slunce.
0: Díky Davidovi Čajčíkovi, že se k nám také připojil a přeji z Vltavy hezký večer. V dnešním Art Café jsme představili trojici letních festivalů. Beseda u Big Beatu, Popmese a Bezmez Moon Noise. Mluvili jsme o jejich dramaturgii, zázemí i přístupu k návštěvníkům. Další informace a kompletní programy najdete na stránkách jednotlivých festivalů. Pořad uzavřeme písní Karolíny Beranové, která na festivalu Bezmez Moon Noise vystoupí. Za pozornost děkuje David Pomahač.

0: Karolína Beranová dospívala na Vysočinu i na Moravu. Nás zval David Pomaháč, který vám v Art Café představil trojici letních festivalů. Besedu u Big Beatu, Pop Mese a Bezmes a Moon Noise. Inspirativní letní podvečer vám přejí krátce po šesté podvečerní. Lenka Novotná od mikrofonu a z režie také Romana Kouřilová. Za půl hodiny už si poslechnete poslední závěrečnou část rozečtené četby. Je to román současné české autorky Lenky Elbe Uranova. Čít bude Marie Štípková. Předtím ale repríza jazzového podvečera ze září 2025 Zdeňka Přidala.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru nám bude dělat společnost legendární postava nu jazzu, nebo jak se říká na severu future jazzu, trumpetista Nils Petter Mollwehr. Ničím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Trumpetista a skladatel Nils Peter Molvær se narodil v roce 1960 v městečku Sula na západním pobřeží Norska a proslavil se jako člen skupiny Mascalero, v níž se spojil od počátku 80. let s kontrabasistou Arildem Andersenem. Nicméně teprve Molvérovo album Khmer z roku 1997 zásadně změnilo kurz jeho hudebního vývoje. Tato přelomová deska totiž propojila temné elektronické textury s živou trubkou a lámanými beaty, čímž si získala uznání kritiky i mimo jazzové kruhy a předznamenala žánrovou rozvolněnost, která dnes dominuje velké části instrumentální hudby. Album Khmer dodnes patří ke komerčně nejúspěšnějším a nejvlivnějším titulům vydavatelství ECM a je často zmiňováno jako mezník ve vývoji jazzu v digitálním věku. V následujících desetiletích Molvær vytvořil dílo, které se vymyká jakékoliv kategorizaci. Alba jako Solid Eater, NP3, Baboon Moon a Buoyancy si zachovávají jednotnou linii melodické rozvážnosti a zvukové zvídavosti. Naživo je pověstný svými pohlcujícími vystoupeními, kde zvukový design hraje stejně důležitou roli jako improvizace. Právě takový zážitek nově nabízí deska Khmer Live in Bergen, z níž dnes posloucháme ukázky.

Na albu Khmer Life in Bergen se Molvér vrací ke svým ikonickým skladbám ze stejnojmenné desky, ale i té následující nazvané Solid Eater. Nejde rozhodně o nostalgický návrat, je plný nespoutané energie a ostřejších hran. Album natočené loni v květnu živě v rámci bergenského festivalu Nat Jazz zachytilo opulentní zvuk rozšířené Molvérovy kapely, v níž nechyběli spolupracovníci z dřívějška, kytarista Eivind Orset, bubeník a perkusista Rune Arnesen, basista Auden Erlien, bubeník Per Lindvall, Paul Nihus, řečený DJ Strange Fruit, nebo legendární producent Jan Bank. Je to jako původní myšlenka ve verzi z roku 2025, ovšem se vším, co jsme mezi tím prožili, říká o návratu ke svému stylotvornému repertoáru Nils Petter Molvér. Milé posluchačky, milí posluchači, na závěr dnešního jazzového podvečera, který jsme věnovali desce Khmer Live in Bergen, si vychutnejte ještě jednu ukázku, skladbu s názvem Tln. Hezký večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Letní jazzový podvečer připravil Zdeněk Přidal loni v září. Vokální jazz ukrajinský přidá ještě Marta Kloučková za půl hodiny v Sedmém nebi. Pomalu ale jistě se u nás na stanici Český rozhlas Vltava blíží poslední kapitola rozečtené knihy.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Četba na pokračování.
0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem. To jsou témata, která dostala Lenka Elbe do svého románu Uranova. 21. část, kterou také pro rozhlas připravila Klára Vičíková, může začít. V režii Dimitrie Dudíka účinkuje Marie Štípková.

Znavená Elbe si dýchla kyslíku a stejně jako doktorka se zapřela o zrezlé železo. Pomalu roztlačili vozík po kolejích. Před otvorem do poslední úzké chodby tělo společně vytáhli, ale dál už chtěla doktorka pokračovat sama. Dívka neměla sebe menší šanci, aby jí svou pomoc vnutila. Estela věděla, že si tímhle rozhodnutím nandává gigantické sousto. Ale tam dolů Elbe pustit nechtěla. Musela ji nechat čekat, i když to pro ni znamenalo dvojnásobné, už tak šílené fyzické vysílení. Gravitace sice stála na její straně, ale stísněnost středověkého dolu rozhodně ne. Čučina s naprostým vypětím sil nakonec vytáhla a vyčerpáním spadla na zem. Rozhlédla se po důlní chodbě. Jezera mrtvoslizu si tentokrát nevšímala a zaměřila se na závalem uzavřený roh plný železného harampádí. Vydechla. Elbina výpomoc by se teď hodila, ale když už ho dotáhla až sem, na patro, kde se kruté zločiny na nevinných zhmotnily v mazlavou věčnost, do toho vykolejeného zrezlého vozíku ho dostane taky. Snadno to samozřejmě nešlo. Tahem nechtěně natrhla pytel a tak odkryla část jeho těla. Čím víc z něj viděla, tím skutečnější se všechno zdálo. Musím. Tvář se jí ničivým napětím spitvořila. Na krku a rukou vystoupaly všechny šlachy a žíly. Silný tlak v břiše. Musím. Přestože tenhle důlní vozík byl o něco menší než ty modernější, vešel se tam. Opřela se o rezem šupinatý okraj, třásla se a oddychovala. Spíš sýpala. Teď už se jen musela zbavit všech těch zbytků mrtvoslizu. Otočením hlavy poslala světelný kužel do tmy na konci chodby.

nepodívat. Vypadala o dost lépe, jako by se snad trochu zahojila. Bylo by snadné podlehnout dojmu, že je ten muž skutečně mrtvý, ale červená barva zanícené kůže dokazovala, že tkáně jsou stále živé. V jakém stavu ta ruka byla, když ještě ležel v márnici, to nevěděla. Nepodívala jsem se. Pamatuju si jen jeho hlavu a ta přece vůbec nedržela takhle pohromadě. Ano, už tam na ulici viděla, že má obličej poškozený výbuchem a vypadalo to, jako by ho měl jen půlku. Nehybná tvář, na kterou se teď dívala, se ale zdála být překvapivě kompaktní. Na mysli jí rázem vytanul koronerův komentář o tom, jak je neobvyklé, aby tělo bylo natolik poškozené navenek, ale tak zachovalé uvnitř. Proč jsem se sakra nepodívala na tu ruku? Nebo jsem ji viděla? Zmátlo jí to. Přehrávala si scénu s požárem tam a zpátky a ani jedinkrát si nevzpomněla na to, že by na mrtvém Čučinovi zahledla jeho slavné zranění. Ale pořád jí hlavou běžela jeho slova, která jí valil do hlavy, když mu ukázala tu starou fotografii. Některé entity odejdou a už nám nemohou sloužit. Jejich odkaz nikdy nezmizí, ani nezestárne, nemůže na nich vzniknout vada. Už se nepoužívají, nikdo je už nemůže zkazit. Na základě věčné tváře lze stvořit novou entitu, která nese poselství dál. Tohle prostě z hlavy dostat nemohla. Zahrabala v kapse špinavého pláště. Ještě pořád jí měla u sebe. Tu fotografii z 45. A na ní Čučinovo tělo, stejné jako to, co leželo před ní ve vozíku. A přece jiné. Určitě ale bylo stejné jako to, které vytáhli z hořícího domu. Bylo nutné si konečně přiznat, že Čučin nebyl jen jeden. Nebyl a možná ani není. Kdo ví, kolik jich tam venku je.

Vítr se opřel do policejní pásky a rozvibroval ji. Ten drnčivě pleskavý zvuk vlnícího se plastu se překvapivě dobře doplňoval s šuměním korun stromů. Jejich souzvuk ještě okořenil klapot doktorčiných tmavě červených lodiček, které byly jen o odstín tmavší než červená barva na pruzích pásky. Červencové brzké ráno už bylo plně osvětlené. Většina lidí v tuhle dobu ještě spí, ale důchodci z hotelu Sklodovska, ti už byli dávno na nohou i se všemi svými titanovými a dřevěnými oporami. Když k hotelu přijížděl pohřební vůz, stáli už na stoupení za okny atria a chvíli se zdálo, jako by se navzájem přepočítávali. Detektivky mají spát jen v televizi, jinak je to jen samé zdlouhavé čekání. Když odvezou tělo, opona jde dolů, publikum odchází, zbytek kauzy už jsou jen pomalu se šourající informace. A na to už lidi nemají čas. Doktorka Hansová ale nebyla lidi a týdny vyčkávala, až uslyší sebemenší zašustění přicházejícího vysvětlení. Nepotřebovala ho, aby pochopila, co se stalo. To věděla sama dost dobře. Potřebovala ale vědět, jak to pojmou ostatní a jaký narrativ se stane součástí historie. Vždy je přece důležitější, jak se příběh bude vyprávět, než jak se událost skutečně odehrála. Že na přetržené policejní pečeti u pokoje 8 i na hrotu vraženém do Henryho těla našla policie otisky Čučina, člověka, jehož výbuchem zohavené tělo se v době vraždy už chladilo v márnici, experty poněkud překvapilo. A testy vzorků DNA jim tento nesmysl ještě potvrdili.

Těžko pochopitelné pro ně bylo už to, že u podezřelého vůbec nedokázali určit, kdy zemřel. I když ho pitvali po druhé, vypadalo to, jako by zemřel právě v okamžik, který pitvě přímo předcházel. Nikdy jsem nic takového neviděl. Je mrtvý a výbuch tělo výrazně poškodil, ale jeho tkáně jsou v neobvykle dobrém stavu, jako by vůbec nepodléhal rozkladu. Určit dobu smrti podle dosud známých metod zde bohužel selhává. V takovém případě je asi nutné postavit případ jen na očitém svědectví, vrtěl hlavou patolog a nespokojeně se zamračil na dvojici detektivů, kteří informaci se stejnou mimikou a gesty předali svědkyni Hansové. Ta samozřejmě spolupracovala, ale byla to pro ní jen hra, které za pochodu vymýšlela pravidla. Nedýchá, nehýbe se, ale pořád je v dobrém stavu, zahrála maximální údiv. Víme, jak to zní, přiznali rozhození policisté, ale už jí zatajili, jak silně rozrušený patolog pokračoval. Řekl, vím, jak to zní, ale je to tak? Opravdu by mě zajímalo, jak by to tělo vypadalo po exhumaci třeba za několik let. Estela by totiž znala odpověď. Úplně stejně jako teď. Je jak balzamovaný zevnitř. Když to vydržel už od roku 45, dá i další půl století. Kolik jemu podobných sviní už tu bylo, to víme. Kolik jich ale ve světě ještě je? A kolik jich bude? Směšné otázky. Jisté bylo jen jedno. Jedna z těch bestií se stala nesmrtelnou a bylo potřeba ji držet daleko od lidí. Prask! Doktorka skopla k zemi skleněný ostnatý drát. Zelené střepy se rozsypaly po podlaze sklepení.

Řekněme si to upřímně. Od lázeňského pobytu prostě člověk očekává něco jiného. Konkrétně Henrymu se výlet s puncem čehosi mezi psychoterapií a relaxační dovolenou na upevnění vztahu se ženou opravdu moc nevydařil. Neodpočinul si ani fyzicky, ani duševně a nedokončil ani potřebný počet radonových koupelí, které by ho podle všeho zbavily bolesti. A také toho moc nenaspal. Kdyby to byl přežil, doktor Polak by mu měl za své doporučení vrátit peníze. Minimálně sazbu za ono konkrétní sezení, kdy mu tu idiotskou reminiscenční terapii poradil. No a samozřejmě taky cestovní náklady. Kde pak? To by nestačilo. Ještě by musel proplatit psychofarmaka, která si musela Suzanne přidat, aby s Henrym těch několik dní vůbec vydržela. A taky hodiny nekonečné práce, které přidělal doktorce Estelle Hansové. Neboť ta si teď do svého plánovacího diáře musela připsat o jednu poznámku navíc. Zlo. Jeho modely nemají dlouhou životnost, ale jeho obsah a často i forma zůstávají. Je jen otázkou času, kdy přijde nějaký nový, plně fungující model. Protože si to ale potřebovala připomínat každý týden a byla to moc dlouhá věta, na každé stránce ji pro ušetření času a místa na papíře nahrazovala černým puntíkem. A tahle značka vlastně neznamenala nic víc, než plnit batoh zelenými fragmenty z roztřískaného Čučinova díla a vyrážet s nimi dolů do podzemí. Ze začátku opravdu chodila pravidelně. Potřebovala mít plnou kontrolu nad tím, co se dole s jeho tělem vlastně děje. A ty střepy jí sloužily k jeho symbolickému pohřbení. Zasypávala ho tak dlouho, dokud nebyl zakrytý do posledního centimetru a ona se tak už na něj nemusela ani jednou podívat. Od toho momentu návštěvy zredukovala na každý druhý týden a po nějaké době na každý třetí. I když hlavní sezóna už dávno skončila a přišla pořádná zima, hotel Sklodovska zůstával i tak týden co týden plně obsazený. Sotva se čisté ručníky a župany poskládaly do komínků, hned zase padaly použité na zem. Ve vzduchu byla ještě cítit čerstvá malba a taky zvláštní pach nových koberců a vosku z opravených parket. Z kuchyně se to každé ráno snažila přehlušit vůně makového koláče, mísící se s aromatem pečeného masa, které začínalo prostupovat hotelem kolem 11. A v koupelnovém křídle se to všechno ještě prolnulo s kafrem a bylinnými esencemi. Noví hosté se seznamovali s radonovou terapií a procházeli si fází pobavení při prvním setkání se zubními kartáčky na stolech restaurace. Vstupní prohlídky, konzultace, doporučování odvaru z makových lístků neurotickým seniorům s poruchami spánku. Všechen ten ruch a spěch dával doktorce zapomenout. 3 ráno. Nadcházející večer se měl hotel otřásat oslavou příchodu roku 2000, ale zdálo se, že někdo začal slavit předčasně. Mohlo jít o první dělobuchy někde v dálce, ale když se Estela zaposlouchala pozorněji, znělo to spíš, jako by někdo mlátil nádobím. Jako kdyby někdo čistil velké hrnce. Nebo jako když Franz kdysi spravoval potrubí. Vyběhla na chodbu. Bylo zvláštní, že nikoho kromě ní to nebudilo. Cukla sebou. Uvědomila si totiž, jak dlouho už nebyla tam dole. Vánoce, přípravy Silvestra, v tom všem schonu a ve znovu nabité jistotě naprosto ztratila pocit ohrožení. A to byla chyba. Tyhle zvuky evidentně předznamenávaly změnu. Přes noční košili si oblékla zimní kabát a bosýma nohama se nasoukala do vysokých kozaček. Zamkla za sebou vrata skleníku a jako vždy se vydala ke skrytému průchodu do zahrady. Čelovku ani nerozsvítila.
Měsíc za plujícími mraky byl dostačující. Prošla sněhem mezi zmrzlými makovicemi, které letos nikdo nesklidil, protože to vždy dělával Franz. V altánu provedla všechny úkony, které měla za poslední 4 měsíce tak dobře nacvičené, a otevřela víko podlahy. Cestu podnikla už tolikrát, že znala každý nebezpečně vyčnívající kus skály, každý kámen na cestě, všechny nástrahy kluzkých kolejnic a každou průrvu do neznáma, respektive do známa. Nové byly jen ty zvuky. Čím víc se blížila k cíli, tím víc se bála možnosti, že by ho mohla potkat. Co když se dostal ven a mlátí do kolejnic? Zbýval jí poslední metr, aby se protáhla ven z úzké stříbrné chodby. Ráda by se zastavila a promyslela, co udělá, pokud tam on bude stát v plné síle, ale neměla k tomu úplně vhodné podmínky. Než se zvedla ze země, ozvala se další rána. Musel to být on. Rozhlédla se a několikrát tam a zpátky osvítila celý prostor. Nikde nikdo. Rány evidentně přicházely od důlního vozíku, v němž ho pohřbila. Opatrně přistoupila blíž. Z vozíku se náhle vytrčily ruce svázané řetězy a vší silou práskly o jeho stěnu. Roztřásla se. Mezitím ruce zalezly zpátky do vozíku. I když se toho pohledu děsila, musela ještě blíž. Našlapovala potichu. Dýchala potichu. Zbýval jí poslední krok, než se dostane do jeho zorného pole. Ten udělala a naklonila se přes zrezlý okraj. Jeho obličej neviděla, což byla neskutečná úleva. Pořád byl zasypaný vrstvou zelených střepů, skrz kterou vykukovala jen svázaná předloktí. Ruce byly ale na kost vyhublé, pořezané a zjizvené tak, že skoro nebylo poznat, která z nich kdysi bývala tou zohavenou. Došlo jí to. Zhubl. Řetězy se tím uvolnily a to mu dodalo na téhle nebývalé pohyblivosti. To jí tenkrát ani nenapadlo. Je sice nesmrtelný, ale ztratit tělesnou hmotu to může. Člověk se holt stále učí. Jeho ruce se opět napřímily, aby práskly do stěny, ale v půlce pohybu si to najednou rozmysleli. Nejspíš poznal, že se něco děje. Jestli mu z úst vypadl ten hadr, mohl by i začít mluvit, a to by vážně nerada. Nechtěla ho ani vidět, ani slyšet, ale ty řetězy prostě utáhnout musela. Odmítala ovšem improvizovat. Na tohle chtěla být dokonale připravena. A tak se dala na ústup a co nejrychleji se vrátila do hotelu. Ampule, injekce, řetězy a ještě potichu prošla potemnělou restaurací ozdobenou třpitivými girlandami a balónky. A lítačky do kuchyně se za ní zhouply tam a zpět. Všechny pracovní plochy v kuchyni byly zaplněny občerstvením na novoroční oslavu. Estelu ale zajímaly jen obří pytle s cukrem a moukou a velká láhev oleje. V úklidovém vědru vytvořila z mouky a cukru sypkou směs, kterou záhy zalila obrovským množstvím oleje. Když kuchyň opouštěla, kýbl s nevábným těstem šel s ní.

Čučinovo třískání teď znělo trochu jinak. Dal vždy 3 rány rychle za sebou a pak delší dobu nic. Už o ní věděl. Komunikoval s ní. Opatrně postavila těžký kbelík s těstem. Zase se ozval trojitým prásknutím. Ruce ale nepoložil, nechal je natažené a roztáhl prsty, jako by jí snad mával. Trhla sebou. Nemělo už smysl zůstávat potichu a tak klubko řetězů schodila na zem. Natáhla si silné pracovní rukavice a s chladnokrevným klidem si připravila injekci. Obě jeho předloktí se bohužel mezitím ztratila pod nánosem střepu. Přiblížila se, nadechla se a rukavicí rozhrnula vrchní vrstvu zeleného skla prozářeného světlem z čelovky. Náhle strnula a vykřikla – tohle bylo poslední, co potřebovala. Ten hajzl ji drapl za zápěstí a držel. Snažila se mermomocí osvobodit. Trhla jednou, dvakrát, až nakonec polevil. V tom ale začal nepříčetně mávat druhou paží, čímž jí vyrazil z ruky připravenou injekci. Naprosto ztratila schopnost koncentrace. Snažila se pro injekci sehnout, jenže v tom se dostala přesně do té výšky, v níž jí mohl popadnout kolem krku. Škrtil ji neskutečně silně. Dusila se, ale jeho zesláblé ruce to naštěstí nemohly dlouho vydržet. Když se vymanila z jeho sevření a nadechla se, uviděla pod vozíkem jedno ze starých hornických kladiv. Lehké v skutku nebylo, ale vyplavený adrenalin jí ho nakonec pomohl zvednout a mrsknout jím po Čučinových rukou. Tíhou kladiva je paralyzovala a pod kůži v loketní jamce zapíchla obří jehlu. Když ta bestie odpadla, vytáhla novou zásobu řetězů, které v zápětí utáhla kolem těch starých a volných. Rozhrnula střepy, aby se dostala i k jeho nohám, respektive jen kůží potaženým kloubům, a upevnila je taky. Když se dopracovala k obličeji, musela zavřít oči. Ne kvůli tomu, že mu téměř prosvítala lebka, ale protože se z něj rozlézalo pořád to stejné pohrdání. Ten výraz ve tváři ho neopouštěl, ani když byl zdrogovaný a ústa měl zacpaná ručníkem. Čekala. Schválně mu nevpíchla velkou dávku. Potřebovala totiž, aby se co nejdřív probral. Když konečně lehce škubl hlavou v řetězech, nastal čas hostiny. Opatrně mu z úst vytáhla ručník. To není konec! Zařval a začal se chrchlavě smát. Ne ovšem nadlouho. Za pár vteřin už měl pusu ucpanou těstem z mouky, cukru a oleje a nuceně tu hmotu polikal. S krmením doktorka skončila, až když byl kýbl téměř prázdný. Nemohla přece riskovat, že by řetězy znovu povolili. To je pravda. Tohle je nový začátek. Pro nás oba. Zašeptala Estela a znovu mu vrazila ručník mezi čelisti. Ještě jednou zkontrolovala pevnost nových i starých řetězů a jeho obličej opět zahrnula zelenými střepy. Nastalo úžasné, až zarážející ticho. Nic se ani nepohnulo. Slyšet byl jen její a jeho dech. Kdyby bylo venku světlo, nebo kdyby nezhasla čelovku, zabývala by se nejspíš svými špinavými a rozedranými prsty. Ale v té tmě vévodil smyslům sluch. A tak se nemohla zbavit pocitu, že to jeho dýchání pořád slyší. Dávno už ho neměla na doslech, ale jak našlapovala ve slabé vrstvě sněhu, znělo to jako nádech a výdech. Zvuk, který nebyl známkou jen jejího věčného života, ale i toho jeho. Je tam a bude tam napořád. Zastavila se. Na potrhanou a zarudlou dlaň jí padla studená sněhová vločka. Podívala se k obloze
a dlouze pozorovala, jak další vločky poletují vzduchem a nesou se západním větrem směrem na východ. Připomnělo jí to sušené makové lístky, které onehdy vzal průvan ze skříní a které se rozlétly po celém prvním patře, dokonce až do haly a některé oknem ven před hotel. Snášely se k zemi úplně stejně. Přemýšlela, jak dlouho to vlastně trvalo, než vytopená část hotelu vyschla. Už si vzpomněla. Z důvodu častých bouřek to trvalo celkem dlouho. Rozhodně víc než těch 6 dní potřebných pro uspořádání pohřbu France Schmidta. A právě v den smutečního obřadu slunce konečně prudce zazářilo. A tak Elbe celá v černém otevřela do kořán všechna okna, aby se vysušila promočená omítka a koberce. Makové lístky navršené na skříních se v tu chvíli vznesly do vzduchu, prolétly nad Elbe a přistály až na Estelliných ramenou a vyčesaném drdolu. Pamatovala si, jak je rukou smetla z černých šatů a některých z nich si všimla až po obřadu na hřbitově. Úplně poslední lísteček zůstal několik týdnů zcela nepovšimnut na krempě klobouku a sundala ho až Elbe na pohřbu Henryho Rowbothama. Stalo se tak hned poté, co podala ruku uplakané Suzanne Accor. Dívka tenkrát jen protočila suchý lístek mezi prsty a podala jí ho. Estella si klobouk sundala a zastrčila lísteček zase zpátky za krempu. Měla ten klobouk totiž hodně ráda. A jednou si ho chtěla vzít i na Elbin pohřeb. Konec konců na ten náhrobní kámen by se čtvrté jméno ještě vešlo. Sněžilo čím dál hustěji. Estella se zhluboka nadechla a vydechla. Byla unavená. Nesmrtelná, ale unavená. Den, kdy sobě, Henrymu a Francovi bude na hrobu obnovovat květinovou výzdobu, si stanovila na čtvrtek. Barva puntíku v diáři byla červená.

Lenka L.B. Uranova, to je román současné spisovatelky, který dnešní závěrečnou 21. částí skončil, který je pro vás ale ještě po dalších 35 dní k dispozici v internetovém audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz nebo také v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete spoustu dalších odvysílaných pořadů, které možná nestíháte v rámci letních plánů a výletů poslouchat v našem živém vysílání. Uranovu připravila Klára Vyčíková, hudebně spolupracoval Daniel Kordík a v režii Dimitrie Dudíka účinkovala Marie Štípková. Kdo naopak vyhledává přítomnost rozhlasového přijímače, tomu můžu prozradit už dnes zítřejší knižní titul, po kterém sáhneme opět v 18.30 na Vltavě. Tentokrát to bude sci-fi román britského autora Johna Windhama Den Trifidů. Možná si vybavíte filmový příběh z roku 1963, sledující kolaps lidstva způsobený oslepujícím meteorickým rojem a následným útokem inteligentních masožravých rostlin. Režisérem byl původem maďarský umělec Steve Székely. Zítra otevřeme poprvé Den Trifidů z překladu Jaroslava Kořána. V režii Tomáše Soldána načetl text o 15 rozhlasových částech Norbert Lichý v roce 2017. Poslouchejte tedy Vltavu i zítra v 18.30. Dnes už je o půl hodiny víc a je tady repríza pořadu z roku 2022.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví a u sedmého nebe vás vítá Marta Kloučková. Dnešní vydání jsem se rozhodla věnovat tvorbě sedmi jazzových zpěvaček, které žijí na Ukrajině či z Ukrajiny pochází. Uslyšíte Hanu Hrynivu, Julii Romu, Marii Gurajevskou, Tamaru Lukaševu, Alinu Zaloznu, Jamalu a Leléku. Mnohé ze skladeb, které zazní, jsou jazzovými aranžemi ukrajinských lidových písní. Dnešní sedmé nebe bych chtěla věnovat statečné Ukrajině, všem, kdo se ocitli uprostřed válečného konfliktu a všem, kteří v těchto těžkých chvílích pomáhají. Příjemný poslech.

Sedmé nebe nám zahájila Hana Hryniva, ukrajinská zpěvačka a skladatelka, která v současné době působí v Berlíně. Slyšeli jsme písně Zpivanka a Rika. Píseň Rika, teda v překladu řeka, je z alba Dicky Lis, tedy Divoký les. A toto album vyšlo v roce 2020. Magazín Jazz Press jej označil jako jedno z pěti nejlepších vokálních alb tohoto roku a já musím říct, že je naprosto fantastické. Gana před pár dny natočila píseň Zpivanka, kterou jsme slyšeli hned v úvodu, v duu s kytaristou Talem Arditim. Poslechnout ji můžete na YouTube. My se nyní pustíme zpěvačku Julii Romu a píseň Zozulenka a hned poté Marii Gurajevskou a píseň Water Nymph a Under a White Tree.

Dozněla píseň Under a White Tree z alba Water Nymphs, neboli Rusalky, které vyšlo ukrajinské zpěvačce Marii Gurajevské u vydavatelství Hevhetia v roce 2012. Producentsky se na něm podílel polský zpěvák Grzegorz Karnas. Já nyní pustím jednu z mých nejoblíbenějších evropských zpěvaček současnosti, zpěvačku a skladatelku Tamaru Lukaševu a písně Song for Anna z jejího posledního alba Gleichung a píseň Tamario z alba Maria z roku 2015.

To byla ukrajinská jazzová zpěvačka, pianistka a skladatelka Tamara Lukaševa v duetu s trumpetistou Matyasem Schrieflem. Nyní zazní symfonická verze písně 1944, se kterou zpěvačka Jamala vyhrála v roce 2016 Eurovizi. Text písně hovoří o deportaci krymských Tatarů ve 40. letech 20. století Sovětským svazem rukou Josefa Stalina kvůli jejich údajné spolupráci s nacisty. Jamalu inspiroval zejména příběh její prababičky Nazil Khan, jež byla se svými 5 dětmi deportována do Střední Asie. Jedna z dcer cestu nepřežila, stejně jako dalších 100 000 krymských Tatarů. Píseň 1944 napsala Jamala v reakci na obnovené represe proti krymským Tatarům po ruské anexi Krymu v roce 2014.

Žánrově jsme se písní 1944 sice trochu odklonili od jazzu, ale v dnešním vydání má své místo. Když sleduju dění v naší společnosti, jsem několikrát za den dojatá nad množstvím pomoci, ať již materiální, finanční či záchranářské, kterou český národ poskytuje, kolik benefičních koncertů se koná či chystá a kolik sbírek i dobrovolnických akcí probíhá. Velké sbírky, kam můžete, milí posluchači, přispět, organizuje například Člověk v tísni, velvyslanectví Ukrajiny v České republice, SOS Adra, Armáda spásy, Český červený kříž či Paměť národa. My si nyní pustíme Alinu Zaloznu v písni Elisha's Song, kterou natočila s trumpetistou Hansem Peterem Salentinem. A hned poté Leléka a ukrajinská lidová píseň Adna Gora z alba Tuman.

Dozněla nám píseň Dobra Dolia, zpěvačky a skladatelky Leléky. Je z alba Slunce v srdci z roku 2020. A nyní již slibovaná Od nahora z alba Tuman.

Sedmé nebe se pomalu chýlí ke konci. Patřilo dnes nejen hlasům ukrajinských jazzových zpěvaček, ale celé statečné Ukrajině. Všem, kdo se ocitli uprostřed válečného konfliktu a všem, kteří v těchto těžkých chvílích pomáhají. Vám všem, kteří pomáháte. Na závěr uslyšíme píseň, která je ukrajinským vlasteneckým symbolem. Je to píseň Plive Kača a uslyšíme ji v podání Leléky. Vzpomeňme na všechny, kdo touto válkou trpí a doufejme, že válka brzy skončí. Loučí se a hezký zbytek večera přeje Marta Kloučková.

0: Syne, žaľte.
1: Marta Kloučková věnovala Sedmé nebe na začátku března 2022 všem statečným lidem a lidem, kterým vtrhla do života válka, a také těm, kteří pomáhají. Kdo by byl tehdy čekal, že bude toto přání aktuální i po více než 4 letech? 8. hodina večerní se přiblížila, milí posluchači. Je s vámi Český rozhlas Vltava a bohužel život i dnes přinesl smutnou zprávu. Server Opera Plus dnes odpoledne oznámil, že zemřel ve věku 53 let baritonista Martin Matoušek. Vzpomínku přinášejí scény, s nimiž spolupracoval Národní divadlo nevyjímaje. Cituji, s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí dlouholetého hosta opery Národního divadla Martina Matouška, který patřil k výrazným osobnostem české operní scény, která ztratila výrazného pěvce a oblíbeného kolegu, jenž byl s naší první scénou spojen po více než 2 desetiletí. Diváci jej mohli po mnoho let vídat v celé řadě rolí, do nichž vnášel muzikalitu, profesionalitu a osobitý jevištní projev. Ještě v této sezóně vystupoval v inscenacích Bohéma, Dialogy karmelitek a Ariadna na Naxu. Rodině, blízkým i všem kolegyním a kolegům vyjadřujeme upřímnou soustrast a Český rozhlas se předává. S Českým rozhlasem Martin Matoušek také spolupracoval. Čest jeho památce.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
1: Pokud možno klidný středeční večer s Českým rozhlasem Vltava vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie mistrně zvuku Romana Kouřilová. Můžete s námi být až do půlnoci, uslyšíte například v 10 hodin Radio Ateliér a v něm skladbu, respektive záznam ze soutěže Palma Ars Akustika 2026. Tento pořad pro vás připravuje Ladislav Železný a uslyšíte jej tady už za 2 hodiny. No a Margaret Atwoodová, to je rozečtená četba na pokračování a příběh služebnice. Účinkuje Barbora Goldmanová vždy hodinu před půlnocí.
2: Pokračování za 5 minut.

Vydání dnešního pořadu Pokračování za pět minut bylo pořízeno a natočeno už v roce 2005. Hudbu tehdy vybírala a režii měla Hana Kofránková. Účinkoval Ladislav Mrkvička. Z překladu Lumína Čivrného pořad připravil Radek Veselý. A název pořadu Eugène Leroy, Trhan Kuba.

0: Jmenuji se Jakub Feral, ale všichni mi říkají Kuba. Trhan Kuba. Budu vám vyprávět svůj příběh. Nejdál do minulosti sahají mé vzpomínky do roku 1815, kdy do Paříže vtáhla cizí vojska a Napoleon byl odvezen na ostrov svaté Heleny. V té době měli rodiče v pronájmu úbohou usedlost od markýze z Nansaku. Stála na okraji lesa v horním Perigóru. Naše nízké a nuzácké stavení mělo jen jednu světnici, která nám sloužila jako kuchyň i ložnice. Uvnitř nebylo vůbec vidět. Zbytky světla vnikaly do místnosti jen malým okýnkem zakrytým okenicí bez tabulek, spode dveří a širokým nízkým komínem. Sešlé špinavé stěny a zakouřený strop dojem šera ještě umocňovaly. V rohu u krbu stála hrubě opracovaná postel, na které jsme spávali všichni tři. Otec, matka a já. Na druhé straně byla chatrná červotočivá almárka, jejíž jednu nohu nahrazoval placatý kámen. Vzadu stála díž, ve které se zadělávalo na chleba, a u ní velká pánev na kukuřičné placky. Kousek dál pak pytel míchané mouky. Stavení bylo kdysi vydlážděno oblásky, ale polovina jich už byla vykotlaných a v těch místech se chodilo jen po udupané zemi. Jednou na jaře, to mi bylo asi 7 let, jsme s matkou pásli ovce. Seděli jsme za hromadou kamení, aby na nás nefoukalo. Matka předla a já žvíkal kus chleba, když k nám dorazil hajný ze zámku. Jmenoval se Maskré. A jen tak bez pozdravu matce nakázal, aby šla na zámek, že s ní chce mluvit správce. Vrátili jsme se domů, matka zavřela ovce do chleva a odešla. Co ti chtěl ten mizera správce? Ptal se otec, když se vrátila. Nejdřív mi vyčítal, že jsme nebyli o Vánocích u svatého přijímání a dá mi, že to hrozně pobouřilo. Pak, že prý pořád pytlačíš, takže pan hrabě už naším směrem nedostane zajíce. Máš toho nechat a fenku dát pryč. A nakonec povídal, že se budeme muset začít chovat úplně jinak, nebo že nás panstvo vyhodí ze stavení. Tak mizerné hospodářství najdeme všude, řekl otec. A nic jiného už správce neříkal? Ale zpívá pořád stejnou. On za nic nemůže, jen vyřizuje, co mu přikázali. Naopak, on sám má u nás zájem a kdybych ho chtěla poslechnout, hned by bylo všechno jinak. Dal by nám do nájmu hospodářství fáž, které je výnosné, a tebe by ještě přes zimu nechal dělat v lese, aby sis přivydělal. To tak. Jen co bych vytáhl paty do lesa, přišel by se podívat, jak se daří dobytku. Co jsi mu na to řekla?
1: Co se týká přijímání, že nemáme kdy. To, že je tak pro lidi bez práce. U takových, jako jsme my, musí stačit jednou do roka. A kdybych ještě k tomu byla po vůli jemu, musela bych o Velikonocích vynechat přijímání zase, protože by mi farář nedal rozhřešení.
0: Ten chlap nestydatá. Jestli já ho potkám někdy v lese, to bude koukat na ten tanec.
1: Jen ho nech. Víš dobře, že v tomhle můžeš být klidný, uklidňovala otce matka.
0: Ten už neřekl nic a zadíval se do ohně. Pozítří kolem 9 jsme seděli u polévky, když v tom pod stolem zavrčela fenka a na prahu stál hajný Maskre. A spustil. Pan Labory vám z příkazu pana hraběte vzkazuje, že máte dát fenu do zítra pryč. Jestli ji tu ještě jednou najde, dá ji utratit. Pán Bůh chraň pana hraběte i toho, kdo vás s takovými příkazy posílá, řekl otec a se zaťatými pěstmi se po Maskretovi zle podíval. A vy se do toho nepleťte.
1: Když dostanu rozkaz, musím poslechnout, řekl hajný. Na vašem místě bych fenu prodal. Hrabě říká, že podle starých zákonů nesmí sedlák chovat loveckého psa, že je to zločin.
0: Dobrá, dobrá, povídá otec. Vyřiďte jim, co jsem řekl. Když Hajný Maskre odešel, bylo chvíli ticho. Pak se ozvala matka. Martine, asi by bylo opravdu nejlepší Fenku prodat. Notář z Ladůz ji od tebe chtěl už několikrát. Když je tak dobrá na zajíce, dá ti za ní možná 4 nebo 5 dukátů.
1: Neprodám ji, odpověděl otec.
0: Tak ji alespoň zaveď k bratranci do Saint-Brieuc. Ten ji nechá u sebe, než se odstěhujeme. Tady zůstat nemůžeme.
1: V tom máš, ženo, pravdu. Odvedu ji tam hned v neděli.
0: V sobotu přijel nějaký divný chlap na koni, vjel k nám do dvora a povídá otci: to jste vy, Martin Trhan, nájemce u pána z Nansaku?
1: Jsem. Tady máte výpověď z hospodářství.
0: A podával otci papír. Ten jej vzal, roztrhal na drobné kousky a hodil soudnímu vykonavateli do obličeje.
1: To si odnesete,
0: řekl chlap uštěpačně, ale rychle vyrazil ze dvora, protože otec už držel v ruce bič. Od doby, co jsme dostali výpověď a co byla Fenka v Saint-Brieuc, byla matka klidnější. Nějaký měsíc to ještě vydržíme a na svatého Jana bychom se měli stěhovat z tohohle hospodářství, na kterém chcípáme hlady. Hlavně, že budeme pryč od toho darebáka Laboryho. Jenže když má neštěstí přijít, nevyhneš se mu. Jednou v noci jsme slyšeli něco kňučet a škrábat na dveře.
1: To je Fenka, řekl otec. Jako bych bratranci neříkal, aby jí pár dní zavíral a uvazoval.
0: Fenka za sebou táhla překousaný provaz, vesele štěkala a skákala na tatínka. Matka už do rána neusnula, jako by tušila neštěstí. Ráno sotva jsme dojedli polévku, vyběhla Fenka s prudkým štěkotem ven. V tu chvíli práskla rána z pušky a pár broků zalétlo otevřenými dveřmi do světnice. Jeden poranil matku na čele, takže vykřikla. Otec sáhl po své pušce, odstrčil matku, která ho chtěla zadržet, a vyběhl ven. Na zemi ležela mrtvá Fenka. V brance stál Labory, který si přehazoval ručnici přes rameno.
1: Tomáš, mizero, ty už nikoho trápit nebudeš.
0: Dřív, než mohl správce pomyslet na útěk, skolil ho otec jedinou ranou z pušky. Bledý Hajný Maskre, který Labory ho doprovázel, byl také víc mrtvý než živý. Jen matka se vrhla s výkřikem k otci. Pro boha, Martine, co jsi to udělal?
1: Říkal si o to, tak se to muselo stát,
0: odpověděl otec. A zatímco matka za pomoci Hajného opřela Laboryho o plot v marné snaze poskytnout mu pomoc, skočil otec do stavení, natáhl si boty a vlněnou čepici, do tlumoku strčil kus chleba a pytlík s náboji, vyběhl ven, na rozloučenou objal matku a vydal se k lesu. Otcův život na útěku se táhl několik týdnů. Nikdy nepřespával 2 noci za sebou na stejném místě a ve stejné chýši. Lidé ze samot a vesnic okolo lesa ho znali a věděli, že není žádný darebák. Labory ho v kraji nenáviděli a chápali, proč po něm otec v hněvu vystřelil. Někteří ho zvali, aby u nich povečeřel a odpočinul si v pořádném lůžku. Zašel dokonce i k nám domů, ale ne často. Bál se, že náš dům víc hlídají, a měl pravdu. Neminul den, aby u nás neslídil Maskr nebo jiný Hajný, ale po západu slunce si netroufali. Sami by se rádi pustili do jiné práce, ale hrabě je k tomu nutil. Zuřil, že je otec stále na svobodě. V hrabství pana z Nansaku žil nějaký Janek, který už rok pracoval jako nádeník na zámku. Ve staré barabizně měl 5 malých dětí a ženu, platil 2 zlaté nájemného ročně a sám spal ve chlévě, kde nádeničil. Domů chodil jen na neděli. Za 12 sů, které si denně vydělal, stěží udržel rodinu při životě. Na tohohle Janka se na hraběcí příkaz obrátil komorník, aby jeho nejstarší syn mého otce vystopoval. Ubožák se chvilku vytáčel, ale když mu začali hrozit, že nedostane práci a slíbili mu 2 zlaté, nechal se přemluvit. K blížícímu se masopustu vzhlížela matka s obavami. Věděla, že by ho otec rád oslavil s námi a bála se, že ho přitom chytnou. Jankův kluk se to také dovtípil a večer se schoval v křoví na rozcestí u mrtvého. Jen co se setmělo, slyšel jít otce lesem. K jeho údivu však nezabočil k naší chatrči, ale k usedlosti Gránval, která patřila místnímu faráři. Rodina, která měla stavení v pronájmu, otce večer předtím pozvala. Jen co se za ním zavřely dveře, utíkal Jankův kluk za tátou, který běžel na zámek zvěstovat, kde otec je. Kolem 11. v noci, kdy se v domě všichni veselili, se najednou rozrazily dveře a dovnitř vtrhli četníci. V nastálém křiku se otec vrhnul k oknu a přestože se ho 2 četníci snažili zadržet, vyskočil ven. Tam bohužel padnul do rukou 2 dalším, kteří mu v okamžiku svázali ruce za zády. Druhý konec provazu mu uvázali kolem krku, vyšvihli se na koně, obklopili otce ze všech stran a odvedli ho. Když se matka dozvěděla o otcově zatčení, zhluboka si povzdechla. Chudáček Martin. Na trápení nebralo konce. Na zítří přišel první komorník ze zámku se vzkazem, že matka nemůže vést hospodářství sama. Musíme se tedy ihned vystěhovat a odevzdat stavení našemu nástupci. Jak si tak matka lámala hlavu, co si počneme a kam se obrátíme, vzpomněla si na jednoho člověka ze Saint-Géracu. Jmenoval se Jean a měl v lese dávno opuštěnou cihlářskou boudu, do které bychom se s jeho svolením mohli uchýlit. To bylo stavení. Ta holá smutná chalupa v Combe Nègre byla proti němu přepichová stavba. Dveře visely na jediném závěsu, krb byl jen tak hrubě uplácaný, strop chyběl, zdmi prosvítalo a sesutá střecha měla v rohu díru. Pod ní proměnili zimní deště udusanou zem v bláto. Ale bydleli jsme. Hned pozítří se matka starala, kde by našla práci. Poptávala se ve vsích podél lesa, až ji poslali k bohatému sedlákovi Géralovi, u kterého prý se najde práce vždycky. Když matka řekla, že je žena Martina z Combe Nègre, služka leknutím vykřikla a pokřižovala se. Ale Géral ji okřikl a přijal matku za 8 sů denně. Druhý den ráno už jsme byli na statku. Matka šla ještě s jednou ženou ořezávat suché úponky na vinici a já se zatím vybavoval se sluščinou dcerkou. Pásla kozu a husy a jmenovala se Lina. V 9 nás její matka svolala k jídlu. Na stole se kouřilo z velké mísy polévky plné bramborů a hrášku. Už dávno jsem nejedl něco tak dobrého. Také všichni ostatní si polévku pochvalovali. Jen matka jedla málo. Prožal nemohla. Géral jí dodával odvahy, že snad otce osvobodí, když byl labory takový ničema, ale matka jen smutně potřásla hlavou. 14 dní, ve kterých jsem se toulal s Linou po mezích, uteklo. Když jednou po večeři Géral matku za práci vyplatil a oznámil jí, že už ji nepotřebuje. Zavázala tedy do šátku 2 mince po 30 sů a šli jsme. Ona v obavách o budoucnost a já ve smutku, že opouštím Linu. Druhý den začala Skáňka po práci znovu. 3 nebo 4 dny jsme běhali po okolních vsích marně, až nám jednou večer někdo vyřídil, že starosta obce Bars matce vzkazuje, aby k němu hned zítra přišla. Ráno jsme tedy vyrazili a v 9 jsme byli na místě. Když jsme vešli do místnosti, zahnal starosta kopnutím pod stůl hubeného psa a suše se matky zeptal: tak ty jsi žena toho Martina? Ode dneška za 14 dní musíš do Périgueux k soudu. Budou soudit tvého muže. Tady je obsílka.

Zatím jsem vám vyprávěl o svém dětství, o našich starostech s obživou, o tom, jak otec ve vzteku zastřelil správce Laboriho, byl zatčen a my se s matkou museli odstěhovat a živit se, jak se dalo. Líčení mého příběhu jsme přerušili v okamžiku, kdy matka dostala předvolání k soudu. Ve stanovený den a hodinu jsme stáli před soudní budovou na náměstí zrovna naproti vězení. Zatímco jsme čekali na nádvoří a povídali si s lidmi od nás, ozval se pod klenbou těžký krok a zvonění ostruh. V doprovodu tří četníků se objevil otec se spoutanýma rukama. Matka strašlivě vykřikla a než jí v tom mohli četníci zabránit, vrhla se k němu, líbala jej a naříkala. Já se ho držel za nohu a plakal jsem. Nakonec nás četníci odtrhli a vězně odvedli. Po dlouhém čekání soudní sluha matku vyvolal a my vstoupili do prostorného klenutého sálu, slabě osvětleného dvěma obloukovitými okny. Nemá cenu, abych vám vyprávěl, jakou špínu házel na otce královský žalobce. Náš advokát se snažil ze všech sil, ale podařilo se mu jediné. Zachránit otci život. Byl odsouzen k 20 rokům na galejích. Když předseda soudu vyhlásil rozsudek, proběhlo sálem zrušené reptání a my jsme s maminkou natahovali ruce za otcem, kterého četníci odváděli. I v nastalém zmatku jsem zaslechl, jak hrabě z Nansaku povídá hajnému Maskretovi. Tak jsme se ho konečně zbavili. Pojde na galejích. Dlouho se otec skutečně netrápil. Z celodenní dřiny v bažinách, ze slabé stravy a ze spánku na holých prknech dostal strašnou zimnici. Ztráta svobody a stesk po domově jej užírali ještě víc než nemoc a tak za pár měsíců v zoufalství zemřel. V předvečer svátku všech svatých si nechal starosta zavolat maminku a nelítostně jí před farářem oznámil. Tvůj muž před 14 dny umřel. Můžeš za něj dát sloužit mši. Chudáci to nemají zapotřebí, řekla matka. Ti mají peklo už zaživa. Do naší lesní boudy se matka vrátila za tmy. Mně neřekla nic, jen si sundala šátek z hlavy, přečesala se a znovu si šátek uvázala. Tentokrát s cípem podstrčeným dopředu pod vlasy, jak ho nosí vdovy. Pak vzala nůž s dlouhou rukojetí, popadla mě za ruku a vedla lesem. Šli jsme asi půl hodiny, když jsem před sebou uviděl obrysy štítů Ermského zámku. Po šedivém nebi hnal vítr šmouhy černých mraků. Matka zůstala stát před hlavní branou a s planoucíma očima se obrátila ke mně. Tatínek je po smrti. Zabil ho tam na galejích hrabě Nansak. Přísahy, že se mu pomstíš. Dělej to po mně. Podle prastarého způsobu, který se mezi perigorskými venkovany udržel po staletí, si plivla do dlaně pravé ruky, ukazováčkem levé přesto udělala kříž a natáhla rozevřenou dlaň k zámku. Přísahám Nansakům pomstu, opakovala třikrát hlasitě a já opakoval po ní. Přísahám Nansakům pomstu. Pak jsme se obrátili a za doprovodu štěkotu vesnických psů jsme se vydali na zpáteční cestu. Co však zmůže osmiletý kluk proti takovým pánům? Nansakové byli bohatí a mocní, měli nedobytný zámek, sloužili jim lokajové a hajní. A já byl chudý a slabý. Jednou, když jsme šli s matkou do Ténonu, potkali jsme lovce, který vedl na šnůře psa s odřeným krkem. Slovo dalo slovo a muž se nám svěřil, že se mu pes chytil do oka
a že jej napůl uškrceného zachránil čirou náhodou. Začal jsem uvažovat, že bych tak mohl o nějakého psa připravit hraběte Nansaka, který chodil často do lesa na lov. Když jsem se potuloval po Ermském lese, jen málo kdy jsem nepotkal zámecké panstvo nebo hajné na lovu. Zapamatoval jsem si, kudy chodívají, a jednou večer jsem tam uvázal k mladým doubkům dvě pevná dvojitá oka. Asi za tři dny jsem potkal v lese Ermského psovoda. Ptal se mě, jestli jsem neviděl velkého černobílého psa s ohněm nad očima. V okolních vesnicích už se povídalo, že se ztratil zámecký vůdčí pes. Já jsem řekl, že nic nevím, ale napadlo mě, že asi leží uškrcený v jednom z těch dvou ok. Táhlo mě to tam, abych se přesvědčil, ale bál jsem se, že mě uvidí a budou mě podezírat. Až v neděli omši, kdy jsem si byl jist, že je panstvo v kostele, jsem běžel na to místo. Hlava ztraceného psa tam skutečně ležela. Všechno ostatní už roztrhali vlci. Tak zaplatil Nansakův vůdčí pes za naši ubohou fenku. A já začal naplňovat přísahu. Přesto jsem nebyl úplně spokojen, protože hrabě nevěděl, že jsem to udělal já. V dalších dnech šla matka z jedné práce do druhé, abychom měli alespoň na chleba a nemuseli jíst pořád jen kaštany. Coural jsem po lesích, občas chytil do oka zajíce a neustále přemýšlel o další pomstě. Jak jsem tak o tom všem přemítal, uvědomil jsem si, že se blíží svátek svatého Jana. V ten den je u nás zvykem zapalovat ohně na rozcestích za vsí nebo u osamělých stavení. Dokud jsme ještě bydleli na Kombnégru, odkud bylo daleko vidět, rád jsem se díval na stovky ohňů v temnotách. Ten nejvzdálenější se třepetal na obzoru jako ztracená hvězda, zatímco ty blízké vysílali plamenné jazyky ověnčené mračnem jisker. Při pomyšlení na ty ohně mi blesklo hlavou něco skvělého. Zapálit lesy patřící k zámku Erm. Plán jsem měl vymyšlený celkem rychle a musím přiznat, že na dítě v mém věku nebyl špatný. Zbývalo už jen počkat na vhodnou chvíli. Matka byla tou dobou celý týden na žních a tak jsem měl dost času. Několik dní uplynulo čekáním. Slunce pálilo a vysoušilo trávu a křoví pod stromy na trout, takže k mé velké radosti se dalo čekat, že les bez problémů vzplane. Měsíc přinesl změnu a jednou ráno začal foukat silný vítr. Celý den jsem se třásl nedočkavostí. Když se setmělo, nabral jsem do starého dřeváku trochu žhavých uhlíků, schoval jsem ho pod kabát a vydal jsem se do lesa. Temné mraky se valily po obloze, bylo na bouřku. V běhu jsem si říkal, jen aby dnes v noci nepršelo. Když jsem doběhl na vybrané místo, sotva jsem popadal dech a byl jsem úplně spocený. Mohlo být tak 10 hodin. Po hmatu jsem našel ohniště, vysypal do prohlubně obsah dřeváku, přihrnul jsem suchou trávu a rozfoukal žhavé uhlíky. Tráva prudce chytla a jak oheň sílil, přikládal jsem stále silnější větvičky. Když se i ty dobře rozhořely, hodil jsem navrch náruč připraveného roští. Plamen nedočkavě vyšlehl a zasáhl les. Pod náporem větru bylo mlází brzy v plamenech. A tak jsem sebral dřevák, aby mě neprozradil, a utíkal jsem stejnou cestou zpátky. Asi kolem 1 hodiny po půlnoci se ke mně do boudy donesl veliký povyk a já vyběhl ven. V širokém okolí vyzváněly zvony na poplach. Obrovská záře barvila do ruda mraky unášené větrem a osvětlovala stráně. Tu mě
mě popadla

oheň pokračuje. Kromě několika míst chráněných zákrutem cesty se šířil dál a pohasínal teprve, když zhltal celý les a nechal za sebou široké černé pole, z kterého stoupala mračna dýmu. To už jsem se nasytil pomsty, slezl jsem ze stromu a vrátil jsem se do cihlářské boudy, naplněn divokou radostí. Na neděli přišla matka ze žní domů. Ptala se mě, jestli jsem neměl strach tu noc, jak hořelo, ale já, že ne, že jsem se naopak radoval, když jsem viděl hraběcí lesy v plamenech. Řekl jsem to tak, že jí bylo hned vše jasné. Podívala se na mě, přitiskla si mě na prsa a prudce mě políbila. A stejně nebude markýza z Nansaku nikdy dost potrestán. Ulevila si a postavila mě na zem. Asi za 4 dny se matka vracela z práce, když se ten den 15 hodin lopotila na slunci. Vyčerpaná únavou pospíchala, aby se dostala domů ještě před bouřkou. Ale ať běžela, jak chtěla, v půli cesty se nad ní obloha otevřela a na její uřícené tělo padal studený liák s kroupami. Domů doběhla promoklá na kost. Třásla se zimnicí a nemohla se vzpamatovat. Neměla se ani do čeho převléknout a tak si šla lehnout tak, jak byla, a já vedle ní. Celou noc jsem cítil, jak z ní sálá horečka a jak se zmítá. Hned ráno chtěla vstát, ale jen co si sedla, musela znovu ulehnout. Celá se třásla a šklepala zuby a stěžovala si na prudkou bolest na prsou. Chtěl jsem doběhnout pro pomoc, ale jen jsem se jí o tom zmínil, slabým hlasem mě prosila, abych ji nenechával samotnou. Když se trochu uklidnila, šel jsem ke dveřím a vyhlížel jsem, jestli někdo nejde kolem. Ale v té divočině bez cestce ani dnes nikdo neukázal. Druhou noc začala matka blouznit. Mluvila o gilotýně, o galejích, volala otce, který tam umřel na holých prknech, přikovaný do želez. Všechna naše trápení se jí ve vzpomínkách vracela. V horečce se zřekla i Panny Marie, že jí nezachránila muže. Jen stěží se mi trochu utěšil. Musel jsem si k ní lehnout, vzít ji kolem krku a konejšit jako malé děťátko. K ránu se znavená trochu sklidnila, takže se mi zdálo, že už je jí líp. Ale když se najednou zase probudila a začala sténat, poznal jsem, že ne. Dýchalo se jí hůř a hůř a její ruce horkostí úplně pálily. Uplynul den a když nastala noc, nemohla už ani mluvit, jen se zmítala v bolestech. To byla noc. 9leté dítě samo s umírající matkou v chatrči uprostřed lesa. Chudák matka. Ještě několik hodin zápasila se smrtí. Dal jsem si k posteli lavici a tiskl jsem si její ruku na prsa. Ke konci se jí vrátilo vědomí, obrátila ke mně zoufalý pohled a 2 slzy se jí vyřinuly na vyhublé rozpálené tváře. Pohnula ještě rty, pak se v ní dech zastavil. Byla mrtvá. Bolestí a hrůzou jsem vykřikl: maminko, maminko moje. A moje slzy dopadaly na její ruku, kterou jsem stále ještě tisknul k sobě.

Ve druhé části mého příběhu jsem vám vyprávěl o svém doposud asi nejtruchlivějším období života. Otec byl odsouzen ke 20 rokům galejí, na kterých zemřel. Dostali jsme výpověď z našeho hospodářství. A když jsme se horko těžko vzpamatovali, zemřela i matka. Bylo mi 9 let. Když jsem matku bez obřadu pohřbil, padla na mě v naší opuštěné boudě tesknota a já se s ním musel vyplakat. Potom jsem spálil těch pár hadříků, které po nebožce zbyly, sebral jsem sukovici po tatínkovi, přes rameno jsem si hodil ranec a šel jsem. Měl jsem v úmyslu jít někam pást krůty, tak jsem se vydal nazdař Bůh a cestou po vesnicích jsem se poptával po nějaké práci. Lidé se mě ptali, odkud a čí jsem. Brzy jsem pochopil, že kvůli minulosti otce nemůžu říkat pravdu. A rozhodl jsem se odpovídat, že jsem Gargalů z usedlosti Žiži ve farnosti La Chapelle. Ale ani tak jsem neměl štěstí. Když mě nevzali do služby ani na zámku a já putoval úvozem k Fanlaku, už jsem začínal věřit, že mě očarovala nějaká zlomyslná vědma. Brzy jsem dorazil na kamenitý vršek, na kterém městečko Fanlak leží. Po úmorné cestě jsem si musel ve stínu kostela odpočinout. Neviděl jsem nikoho. Lidé byli všichni na žních a jejich písničky se mísily s ohlušujícím drnčením cikád a ostrými hvizdy vlaštovek. V tom se zeď zachvěla silným hlasem zvonu, který začal vyzvánět poledne. Když zmlknul, vyšel z kostela farář. Spatřil mě a zeptal se, co tam dělám. Sotva jsem dopověděl, pobídl mě, abych šel s ním. Fara stála hned u kostela vedle staré roubené studny. Kuchařka právě nalévala do mísy polévku. Koho to vedete? Jak vidíš, ubohého otrhaného sirotka. Ale to bude mít asi vši, řekla kuchařka. Zavrtil jsem hlavou, že ne, a farář se usmál. A i kdyby, Fanty, jsme tu přece od toho, abychom mu od nich pomohli. Ze všeho nejdřív ho musíme nakrmit. A hned mi nalil do květovaného talíře dobrou zelňačku. Pozoroval, jak ji hltavě pojídám, a když jsem skončil, nalil mi znovu. Pak usedl k polévce sám. Když se najedl, rozprostřel před sebou mapu a povídal, tak ty říkáš, že jsi z Žiži, z farnosti La Chapelle? Ano, pane faráři. Chvilku hledal na mapě a pak povídá, to lžeš, hochu. Začervenal jsem se a sklopil jsem oči. Řekni mi pravdu, čí jsi a odkud jsi přišel. Překonán jeho vlídností jsem mu vyprávěl, jak mi na galejích umřel tatínek a v lesní boudě před 4 dny i maminka. Vysvětloval jsem mu, jak k tomu došlo. A zřejmě ze mě mluvila taková nenávist vůči Nansakovi, že se farář zeptal, ty by ses mu pomstil, kdybys mohl, že? Samozřejmě, odpověděl jsem a jemu svitlo. Možná, že si to už dokonce provedl. Ano, pane faráři. V tu chvíli jsem pocítil potřebu se vším se mu svěřit a také jsem to udělal. Jakže? Ty jsi zapálil ermské lesy? Zvolal farář a po chvíli mlčení dodal, pamatuj si, že už nikdy nesmíš lhát a že máme odpouštět i svým nepřátelům. Odpustit hraběti Nansakovi, takový nápad. Vždyť by to byla zbabilost a zrada na mrtvých rodičích, myslel jsem si, ale neříkal jsem nic. K večeři přišel na návštěvu rytíř Galibér.
Musel jsem mu znovu vyprávět svou historii, jen psa a požár lesa jsem vynechal. Když jsem skončil, šňupl si rytíř Galiber ze stříbrné tabaťerky a povídá faráři: ten Nansak je ale nanicovatý člověk. Za dva dny jsem si vykračoval v novém. V čisté košili, v nádherných kalhotách a kazajce, ale bos a bez čepice. Ne, že bych boty a čepici nedostal, ale byl jsem tak zvyklý. Jak chceš, řekl mi farář, ale v neděli na mši půjdeš v punčochách a dřevácích. Byly to velké změny v mém životě. Najednou jsem měl co na sebe, kde bydlet a co jíst, a na práci jsem neměl celkem nic. Pouze nanosit fanty, tak se jmenovala farářova kuchařka a služebná, vodu, naštípat dříví, vypomoci v kuchyni a faráři na zahrádce. Jen jsem se bál, že to všechno nebude dlouho trvat. Ale farář mi ke všemu jednou večer povídá: teď, když máš, co potřebuješ, musím tě ještě něčemu naučit. Nejdřív se správně francouzsky vyjadřovat, potom číst a psát a pak se uvidí, co dál. Od té doby mě každé ráno po mši 2 hodiny učil, na den mi dal nějaký úkol a před večeří mě znovu 2 hodiny vyučoval. Bylo to pro mě takové štěstí a tolik jsem si přál udělat faráři radost, že jsem se do učení vrhl tak zuřivě, až mě farář musel napomenout. Nic se nesmí uspěchat. Teď se jdi zeptat Fanty nebo pana rytíře, jestli něco nepotřebují. Dny, měsíce i roky ubíhaly. A když jsem žil na faře 3. rok, uměl jsem slušně mluvit spisovnou francouzštinou, znal jsem trochu zeměpis a dějepis a v počtech jsem také nezaostával. Farář mě při každé příležitosti vedl k tomu, abych si udělal správný úsudek a rozeznal dobro a zlo. Jen tu nenávist k hraběti Nansakovi jsem v sobě nedokázal překonat. Všechno špatné, co jsem se na ermské panstvo dozvěděl, mi působilo radost. Jednou jsem na zahradě okopával brambory. Farář se procházel po cestičce s rytířem a vyprávěl mu, jak nejstarší z ermských slečen odešla z domova s nějakým floutkem, ani se neví kam. Začal jsem pozorně poslouchat a z rytířových úst jsem se dozvěděl zajímavé věci. Děd nynějšího hraběte byl obyčejný nosič vody, který se ve městě usadil a zbohatl na válečných dodávkách a na různých nečistých obchodech. Jmenoval se Kroza, ale nechal si říkat z Nansaku podle názvu statku, který si koupil. Pak se usadil na ermském panství a za peníze si opatřil šlechtický titul. Brzy po této příhodě se mě farář zeptal: Kubíku, musíš pomalu myslet na to, čím bys chtěl být, co by se ti líbilo. Pane faráři, odpověděl jsem, já se zařídím podle vaší rady. Když je to tak, radil bych ti být rolníkem. Je to nejdůležitější, nejzdravější a nejsvobodnější povolání. Já jsem předpokládal, jak mi odpovíš, a už jsem ti to vyjednal s rytířem. Přes den budeš kruce jeho kariolovi. Naučí tě orat, plít a okopávat, kosit, ošetřovat vinice a všechno ostatní. Spát budeš ale u nás, protože se večer budeme učit. Kdo neumí číst a psát, jako by měl o jeden smysl míň. Poděkoval jsem faráři za všecko a od příštího dne jsem pracoval s kariolem. Uplynulo 5 bezstarostných let. Čas od času se ozvala nějaká vzpomínka na minulá trápení, ale v práci to pak polevilo. Jenže, jak říkával rytíř Galiber, kdyby bylo na zemi jen samé hezké,
Nikomu by se nechtělo do nebe. A právě on se poslední dobou často mračil, když četl v novinách zprávy z Paříže. V politice se věci obracely k horšímu. Popravovalo se, všude panovali jezuité a to byli špatní páni. Ještě míň důvodů ke klidu a spokojenosti měl farář. Zanedlouho dostal z Perigie dopis, který ho viditelně zneklidnil. Vyžádal si od rytíře svolení a poslal mě na Granval krajovým, abych si od nich vyžádal 10 zlatých zálohy nájmu z hospodářství, které patřilo po rodičích jemu. Po cestě jsem si, nevím proč, vzpomněl na malou Linu, se kterou jsem si kdysi hrával. Co asi dělá? A jestli pak by se mi líbila jako tenkrát? Když už jsem se octl na blízku jejich vesnice, posedla mě touha ji najít. Měl jsem štěstí, malá husopaska mi ukázala, kde ji mám hledat. Seděla na mezi a pletla. Vyrostlo z ní hezké děvče. A tak jsem se neudržel a hned jí to řekl. To vy, chlapci, říkáte všichni, ale nemyslíte to doopravdy, bránila se. Mně snad věříš, Lino? Neviděli jsme se už 8 let a já na tebe nezapomněl. Pak jsem jí pověděl všechno od začátku. Z toho, jak mě poslouchala a jak se radovala z příznivého obratu v mém životě, bylo vidět, že mě nevidí nerada. Když jsem se jí zmínil, co všechno mě farář naučil, byla nadšená. Však by také široko daleko nepotkala venkovského mládence, který by uměl třeba jenom číst. Za to já jsem neměl pražádnou radost, když mi vyprávěla, že si starý Žéral vzal za ženu její maminku a že tedy ona je teď dětičkou ze statku. Byl bych radši, kdyby zůstala chudá jako já. Několik dní po mém návratu dostal farář další dopis. Když si ho přečetl, šel se nejdřív projít po zahradě a teprve pak vyhledal rytíře, aby se mu svěřil. Pozítří byla neděle. Když farář Bonal vystoupil na kazatelnu a ohlásil farníkům, že podle rozhodnutí jeho milosti biskupa mu bylo s okamžitou platností zakázáno sloužit mši a vykonávat ostatní úkony duchovního, změnilo se překvapení v obrovskou bouři nevole. V nastalém zmatku pak zdůraznil věřícím, že je i jejich povinností podřídit se biskupově autoritě. Hned potom, co se vesničané v nelibosti rozešli, začal chystat stěhování. Dělal to hlavně proto, že věděl, jak biskupův postup lidi rozlobil a nechtěl dát svou přítomností příčinu k dalšímu neklidu. Poprosil jsem ho, aby mě vzal na svůj stateček také a on po dohodě s rytířem souhlasil. Ještě jednou obešel farář Bonal všechna stavení v obci, se všemi se rozežehnal a po smutném dni se šel k rytíři navečeřet a vyspat. Jedinou útěchou mu bylo, že rytíř se sestrou se ujmou jeho opuštěných svěřenců a budou se o ně starat. Jen co jsme dorazili na Granval, začal farář měnit dosavadní zvyklosti. Přikázal Fanty, aby mu k jídlu prostírala společně s námi ostatními, že prý se ze sedlákova syna stává sám sedlákem. Hned si dal ušít obyčejný mundur z hrubé látky, k tomu si pořídil klobouk s kulatým dýnkem a širokou střechou. Nejen zevnějškem, ale i životem okamžitě zapadl do nové role. Myslel jsem, že všechny práce budu dělat sám, ale on se nedal. I přes svých 6 křížků má prý síly dost a bez práce nezůstane. Přesto jsem se hodně napřemýšlel, jak hospodářství vést, aby z něho byl užitek. Nebylo velké a ani půda moc nerodila. Při všech starostech jsem byl ale šťastný, že to budu mít blíž k Lině.

předešlé části mého vyprávění jste se dozvěděli, že se i na mne usmálo štěstí. Po smrti obou rodičů se mě ujal farář Bonal. Naučil mě číst a psát a poradil mi, abych se u rytíře Galibéra vyučil rolníkem. Ještě větší radost jsem měl z opětovného setkání s Linou. Téměř bezstarostný život neměl však dlouhého trvání. Farář byl odvolán a my se stěhovali. Všechno zlé je však k něčemu dobré. Mám to teď klidně slabou hodinku cesty. Hned první neděli, když jsme se na Granvalu zařídili, jsem šel do Barsu na mši. Z pobožnosti jsem samozřejmě nic neměl, protože jsem celou dobu pozoroval Linin osmahlý krk a bronzové záblesky v jejich vlasech. Lina byla v kostele ještě s matkou a kamarádkou Bertrý. Ta se najednou zvedla a šla jakoby nic ke mně. Polohlasem mi poradila, abych se ukázal po nešporách, na které už Linina matka nepůjde. Ve tři odpoledne počkali obě dívky, až se nejbližší sousedé rozejdou a pak se teprve dali na cestu. Já jim nadešel. Naše radost ze shledání neznala mezí. Potom jsem musel uspokojit jejich zvědavost a vyprávět jim, co se stalo faráři Bonalovi a že jsme se přestěhovali na Granval. Navrhl jsem Lině, že bychom se teď mohli vídat častěji. Byla nadšeně pro, jen se bála, aby nám její matka schůzky nepřekazila. Tak jsme pomalu kráčeli úvozem mezi trnitými živými ploty. Kdykoliv cestu zaclonilo pár doubků, vzal jsem Linu do náručí a líbali jsme se, takže jsme ani netušili, jak blízko jsme domova. Měli jsme však Bertrý, která dávala pozor za nás. Takhle to nějaký čas pokračovalo. Kdykoliv jsem jen trochu mohl, šel jsem do Barsu na mši a děvčata jsem pak doprovázel. Chudák Bertrý musela chodit vedle nás sama, protože měla tehdy chlapce na vojně. Jenže všude se lidé rádi starají. A tak jsem si jednou po mši všiml, jak si mě Linina matka prohlíží. Nezlobila se, jen se Liny důkladně vyptávala, kdo jsem a co dělám. Do Barsu jsem potom chodil skoro každou neděli. Nelíbilo se mi, že je při našich setkáních vždycky její matka, ale lepší takové setkání, než Linu nevidět vůbec. Matýv, tak se Linina matka jmenovala, ke mně byla i nadále milá a čas od času mi dávala najevo, jak ráda mne vidí a ptala se mě, jestli bych u nich nechtěl pracovat. Vždy přitom zdůrazňovala, že jí jde o dceru, ale z jejich pohledů a celého výrazu jsem začínal chápat, že ta ženská ve svém věku blázní za mladými chlapci. Doma šlo všecko dobře. Já pracoval za dva, vstával jsem při rozbřesku a chodil spát poslední. Fanty byla ještě při síle a tak chovala drůbež i prasata a kromě toho dělala všechny ženské práce. I farář Bonal se snažil. Jen jsem viděl nerad, když vyváděl našich 15 nebo 20 ovcí na pastvu jako obyčejný pastucha. Ale on se smál. Co je, být pastýřem bylo přece moje povolání. Také jsem měl svoje ovečky. Ještě jsem se nezmínil, že teď, když jsme to s Linou měli k sobě blízko, měl jsem blíž i hraběte Nansaka. Občas se z lesů ozvala psovodova trubka a probudila v mé paměti nenávist, kterou mi nedokázal vymluvit ani farář. V tom jediném na mě neměl vliv. Připadalo mi, že kdybych Nansakům odpustil, nebyl bych dobrým synem svých rodičů. Jednou jsem se vracel z lesa s otepí v řesu na podestýlku pro dobytek. Už se stmívalo a já kráčel potichu domů se sekirou přes rameno, v hlavě myšlenky na Linu. V
tom jsem za sebou zaslechl dusot koňských kopyt. Napadlo mě, že by to mohl být hrabě Nansak, ale šel jsem dál. Nemýlil jsem se. Když už byl jen pár kroků za mnou, spupně křikl: "Uhneš, zloději!" Krev mi stoupla do hlavy, ale dělal jsem, jako bych neslyšel. Jakmile jsem ucítil koňský dech na krku, prudce jsem se otočil, jednou rukou jsem chytil koně za uzdu a druhou jsem napřáhl sekiru. "Tak ty bys chtěl oddělat i syna, když už si mu tátu nechal umořit na galejích, ty bídáku krozate?" Nikdy jsem neviděl člověka tak udiveného. Jednak se mu venkované většinou klidili z cesty, hlavně však musel slyšet tak pečlivě skrývané jméno Kroza. Příjmení ponekale zbohatlém dědečkovi, kterému do obličeje plivnul Trhanův syn. Jeho údiv se rázem změnil ve vztek. Zastrčil bič do holinky a vytasil lovecký tesák. "Pustíš tu uzdu, klacku!" křikl na mě hrabě. Zalomcoval mnou hněv. "Pustím, bídáku, ale napřed ti ještě jednou plivnu do obličeje jméno tvého zlodějského dědečka, Krozate!" Teprve teď jsem pustil vzepjatého koně a s napřaženou sekirou jsem uskočil zpátky do houští. Chvíli zůstal na místě, bledý, vzteky a jen bodal koně ostruhami ke skoku. Zvíře však před mou napřaženou sekirou couvalo. Když hrabě viděl, že nic nezmůže, zastrčil tesák do pochvy a ujížděl se slovy: "To mi draze zaplatíš, červe bídná! Kašlu na tebe, Krozate!" Když jsem o tom vyprávěl doma, Bonal se starostlivě zachmuřil. "Ten pyšný a zlý chlap se ti bude snažit pomstít, dávej na sebe pozor." Když se člověk zamiluje, obrací mu to k milé nejenom myšlenky, ale i krok. Ani já jsem nevynechal jedinou příležitost k setkání s Linou. Její matka si mě pořád namlouvala, fintila se, ale na kráse jí to nepřidalo. Jen mi tím připomněla oblíbené rytířovo úsloví: stará mula schání zlatou uzdu. Jednou v neděli jsem jako obyčejně čekal v barsu před kostelem, když ke mně přistoupila a bez okolku mi řekla, že po tolikerém odmítnutí si místo mne najala jiného a že musím pochopit, že z těch plánů se mnou nic nebude. Velice toho prý lituje, protože mi vždycky přála, ale od teďka už se nehodí, abych se stýkal a mluvil s Linou. S tím ode mne odešla. Nezmohl jsem se na slovo a jen zdrceně pozoroval, jak odvádí Linu pryč. Aby toho nebylo málo, postihlo nás neštěstí také doma na Granvalu. Jednoho rána šel farář Bonal sbírat kaštany a ranila ho mrtvice. Odnesli jsme ho na lůžko, ale za několik minut, aniž nabyl vědomí, zemřel. Zatímco Fanty poslala zprávu do Fanlaku rytíři Galiberovi, já jsem došel oznámit úmrtí starostovi a objednat rakev. Protože farář vždycky odmítal pořídit si ještě jeden oblek, uložili jsme ho tak, jak byl. Na večer přijel na koni rytíř Galiber. Dojatý se sklonil nad mrtvým přítelem a když vyslechl, jak zemřel, bděl s námi u rakvy až do rána. Druhý den jsme faráře pohřbili. Přál si být pochován na konci aleje pod velkým kaštanem, který zasadil jeho otec v den, kdy se narodil, a my jsme mu samozřejmě vyhověli. Ostatně na hřbitově by mu stejně určili nějaké špatné místo. Asi za 3 dny se ukázal smírčí soudce doprovázený podivným chlapíkem. Jak nám objasnil zapisovatel, byl to Bonalův vzdálený bratranec a přišel i se ženou.
Oba po nás zle pokukovali, protože se dozvěděli, že neboštík odkázal veškerý majetek mně. Já o ničem takovém vůbec nevěděl. V prádelníku však soudce našel poslední vůli, ve které bylo skutečně napsáno: odkazuji tímto Jakubu Feralovi, řečenému Kuba, všechen svůj majetek movitý i nemovitý s podmínkou, že bude pečovat o mou služebnou Fantii až do její smrti jako o svou vlastní matku. Bonal, bývalý farář ve Fanlaku. Bratranec nezadržel výkřik zklamání a jeho žena, která už nahlížela do prádelníku, jestli tam nejsou peníze, se po mně podívala tak zuřivě, jako by se na mě chtěla vrhnout. Na neštěstí pro Jakuba, dodal soudce, není poslední vůle právoplatná, protože není označena datem. Podívej se, hochu. No ale budeme hledat dál, snad najdeme ještě jednu. K veliké spokojenosti Bonalova bratrance a jeho ženy však nenašel nic. Ti dva hned zamkli všechny zásuvky a šli si obhlédnout dědictví. Vlezli všude, na seník, do sklepa, do stáje a radovali se z bohatého dědictví, protože Bonal jiné příbuzné neměl. Stejně jsem si myslela, že bývalý farář bude mít víc prádla, utrousila panička. Já zas, že bude mít doma víc jídla a pití, řekl bratranec. Potom všem jsem se obrátil k Fantii a nám nezbývá, než si zbalit svých pět švestek. Chamtivost těch lidí mě děsila a nemínil jsem s nimi zůstat pod jednou střechou už ani minutu. Sebral jsem svoje saky paky, zbalil také věci Fantii a bez pozdravu jsme vyšli ze dveří. Venku jsem se Fantii zeptal, kam půjde. Kam jinam než k panu rytíři, postará se o mě, než si najdu místo. Chudák Fantii, táhlo jí na 60 a ve chvíli, kdyby si potřebovala trochu oddechnout, musela hledat místo u cizích lidí. Vzpomněl jsem si na starého Žána, od kterého jsme měli tenkrát vypůjčenou uhlířskou boudu a vydal jsem se za ním. Když jsem mu vylíčil historku se závětí, řekl mi: starý poctivec Bonal, myslel, že stačí, když dá svou vůli najevo. I když nevím, co máš za lubem, můžeš zůstat u mě. Chleba se tu najde vždycky a nebudeš muset spát pod širým nebem. Vřele jsem mu poděkoval a souhlasil. Bez srovnání s Žánovou chalupou bylo granvalské stavení faráře Bonala přepichovým obydlím. Žán měl jen jednu světnici s malým okénkem, místo podlahy udusanou zem, postel, stůl a lavici, červotočivou truhlu, dřevěné vědro a pár kousků nádobí. Strop byl celý očouzený od krbu, takže jsem si připadal jako v dětství na Combnegru. Druhý den jsem se vydal za Linou. Zastihl jsem ji se svým stádečkem za vsí. Chvíli jsem ji bez hnutí pozoroval. A pak jsem tichým hvízdáním k sobě začal vábit jejího psíka, abych na sebe upozornil. Lina vyslechla, co se stalo s Bonalem, jak jsem po jeho smrti dopadl a jen si povzdechla: pámu ví, že tě mám stejně ráda takhle chudého. Pak mi vyprávěla, co všechno zakouší od matky a jak se jí teď ke všemu jejich nový pacholek dvoří, protože se chce spasit před starou. Lino, řekl jsem jí, kdyby to mělo všechno dojít tak daleko, že už bys to doma nemohla vydržet, vzkaž mi po Bertrii, budu každou neděli v Barsu. Musíme hledat nějaké východisko. Snad nám poradí Žán. Objali jsme se a znovu si vzájemně přísáhli, že se budeme mít rádi, ať se stane cokoliv. Cítil jsem, jaký tluče utrápené srdce. Políbil jsem jí ještě na uplakané oči a vrátil jsem se lesem k Žánovi.

Ve čtvrté části mého vyprávění jste se dozvěděli o mých potížích s lininou matkou, které vyvrcholily zákazem našich setkání. Na neštěstí ještě zemřel farář Bonal, který mi odkázal veškerý svůj majetek, leč v neplatné poslední vůli. A tak nastalo mé další stěhování. Tentokrát mi střechu nad hlavou nabídl starý Žán. Čas se však nezastavil. Zima se chýlila ke konci a v lesích už vyrážely sněženky. Jak se zlepšilo počasí, naskytla se mi příležitost vydělat si pár sů. Sil se ječmen nebo oves, okopávaly se vinice. O hraběti Nansakovi nebylo slyšet. Nemyslel jsem si, že by na mě zapomněl nebo mi dokonce odpustil, ale bylo to už dlouho, co jsme se potkali. Říkal jsem si, že měl dost příležitostí se mi pomstit sám nebo na mě někoho poštvat. Kdykoliv však na to přišla řeč, Žán mě varoval. Tomu člověku nevěř, ten je schopen všeho. Dělá, jako že na tebe zapomněl, ale to jen proto, aby tě dostal s nás. Jestli do tebe ještě na těch tvých nočních toulkách nevpálil kulku, znamená to, že pro tebe schovává něco lepšího. Já jsem však nebyl jediný, kdo se před ním musel mít na pozoru. Hrabě dovedl jen tak pro zábavu podupat se svou družinou na koních pole zralého obilí nebo zavést do selské vinice psy, aby se nažrali hroznů. Když vyšel na lovu na prázdno, pomstil se třeba na ovčáckém psu nebo na jehněti a dal je uštvat. Jeleli okolo, musel se mu člověk s poklonami rychle klidit z cesty a jednoho vesničana dokonce střelil do nohy, že prý pytlačil na jeho pozemku. O tom všem jsem věděl, ale co se dalo dělat? Ten, kdo číhá v záloze, je vždycky ve výhodě. Jednou, byly asi 2 hodiny po půlnoci, jsem šel se zastřelenou liškou přes rameno k domovu. Spíš ze zvyku jsem se neustále rozhlížel, protože byla mlha a nebylo vidět na 2 kroky. Jak jsem tak spěchal po pěšině prochozené hustým houštím, zapletly se mi nohy do provázku nataženého přes stezku a já upadl i s liškou a puškou. Ještě jsem ani nedopadl na zem, když se na mě vrhli nějací chlapy, ucpali mi ústa šátkem, svázali mi ruce a nohy, hlavu mi zabalili do pytle, vzali mi nůž a pak mě hodili přes sedlo na koně a ujížděli se mnou pryč. Jeli jsme asi hodinu, když jsem podle dunivých úderů kopyt poznal, že přejíždíme most. To jsme tedy nad Zámeckým příkopem, řekl jsem si. Za okamžik kůň zastavil, mě sundali a vlekli po kamenných schodech, až mě najednou pustili na zem. Pak mě pod paží provlékli provaz, zdvihli mě a já brzy cítil, jak mě spouštějí dolů do hloubky. Asi po 8 či 10 metrech jsem se rozplácel o zem. Zaslechl jsem ještě zaskřípění a tupý úder, jako by zapadlo kamenné víko a bylo ticho. Chvíli jsem bezmocně ležel a pomalu propadal truchlivým úvahám. Jsem odsouzen k smrti hladem na dně této podzemní hrobky. Znal jsem velice dobře hraběte Nansaka, takže jsem o tom ani na chvilku nezapochyboval. Přece jen jsem se však nemínil tak lehce vzdát. Otočil jsem se na záda a na zdi jsem nahmatal vyčnívající kámen. O něj jsem dřel provaz, kterým jsem měl spoutané ruce. Asi po 10 hodinách usilovné práce jsem ucítil, že se pouta uvolňují. Vyprostil jsem ruce a z hlavy sundal pytel. Když jsem si vyndal roubík z úst a rozvázal své spoutané nohy, mohl jsem se konečně postavit. Kolem mě byla hluboká, černočerná temnota. Únava a vyčerpání mi byly jedinými prostředky k měření času. Zdrcený jsem si sedl, opřel se o zeď
A myslel jsem na všechny lidi, které jsem měl rád, zvlášť potom na mou Linu. Veškerou naději jsem teď vkládal do Žána a rytíře Galibéra. Snad zosnuji nějaké pátrání. Strašné pomyšlení, že jsem zaživa pohřben, mě skličovalo tak, že jsem neusnul. K tomu se ještě dostavil hrozný hlad. Trvalo dlouho, než jsem se vzchopil a mohl se dát do pátrání a hledání východiska. Jak jsem se tak plazil po čtyřech, narazil jsem rukama na cosi, co mi připadalo jako hromádka strouchnivělých dřívek. Když jsem však hmatal pečlivěji, dospěl jsem k hrozné jistotě. Byly to zbytky lidských kostí. V tu chvíli mě zachvátilo zoufalství, klesl jsem zdrcen k zemi, zatočila se mi hlava a ztratil jsem vědomí. Probudila mě hlodavá bolest ve tváři. A když jsem na to místo sáhl, ucítil jsem, že se mě něco pustilo a prchalo pryč. Stejný pocit prchajících tvorů, vyplašených mými pohyby, mi proběhl po celém těle. Skličující jistota, že mám být sežrán vyhladovělými hnusnými krysami, stupňovala mou beznaděj k šílenství. Byl jsem hlavou o zeď, ale bez výsledku, protože jsem byl tak zesláblý, že jsem se ani nemohl pořádně rozmáchnout. Dokonce jsem zkusil utáhnout si kolem krku provaz, kterým jsem byl předtím svázaný, ale ruce už nic nezmohly. Jen jsem se přestal pohybovat, krysy se opět vynořily. Slyšel jsem, jak se stále drzeji hemží kolem mě. V hlavě už jsem to neměl v pořádku. Z hladu jsem si dokonce začal sám hryzat ruce, ale ani k tomu už jsem neměl dost sil. Připadalo mi, že jsem v hladomorně jistě týden. V uších mi hučelo, hlava se nezmohla na sebe menší myšlenku, vůle mě ochabovala. Cítil jsem, jak mě život opouští a jak se mě zmocňuje mdloba, po níž už přichází jen smrt. Když jsem přišel k sobě, ležel jsem na lůžku. Někdo mi opatrně otevíral ústa a snažil se do mne vpravit po lžičkách trochu polévky s vínem. Oči odvyklé světlu nesnášely jasný den a hned se mi zavíraly. Obličej a ruce mě strašně pálily, jak jsem byl pokousán od krys, ale já tu bolest nedovedl s ničím spojit. Zdálo se mi, že mám rozteklý mozek a hlavu prázdnou jak tykev. Jen jsem tak ležel a slabounce dýchal. Teprve za nějaký čas jsem postupně přicházel k sobě, až jsem se probral a zjistil jsem, že je u mě Žán. A co Lina? Vydechl jsem. Však uvidíš sám. Nejdřív se musíš sebrat, odpověděl mi. To mě trochu uklidnilo a znovu jsem usnul. Za pár dní za mnou zašel rytíř Galibér a když viděl, že se mi daří líp, povídá, tak pro tentokrát si z nejhoršího venku. Usmíval jsem se a za všecko mu děkoval. Věděl jsem, že slepice na polévku, víno a cukr byly od něj. To nic není, hlavně, že moje medicíny zabrali. Hned první den, kdy jsem byl schopen něco vnímat, jsem se zeptal Žána, jakým zázrakem mě zachránili. Vyprávěl, že mě jednoho rána našli na silnici v lese. Ležel jsem jako mrtvý, tvář a ruce plné krve. Žán se předtím doslechl, že na zámku je hladomorná a uvědomil o tom rytíře Galibéra. Ten se vydal za smírčím soudcem a četníky a přinutil je k důkladné prohlídce zámku. V noci prý přišel na zámek rychlý posel. Jisté pak je, že druhý den ráno mě nalezli na silnici a veškeré pátrání bylo zastaveno. Tak mě tedy zachránila rytířova neústupnost.
Asi za měsíc už jsem se mohl šourat o holi, síly se mi pomalu vracely. Bez ustání jsem myslel na Linu a velice mě trápilo, že ji nemohu vidět. Ještě nějaký čas trvalo, než jsem mohl pořádně chodit, ale jak jen to bylo trochu možné, vydal jsem se do Barsu. Jean se mě snažil odradit, ale nebylo mu to nic platné. Jako obyčejně jsem vyčkával po mši u kostela. V tom vyšla Bertrej a zamířila rovnou ke mně. Co je s Linou? Uhodil jsem na ní bez pozdravu. Podívala se na mě tak smutně a udiveně, až mě bodlo u srdce. Ve stejném okamžiku vyšla z kostela Matýv, celá v černém. Přepadla mě strašná předtucha. Tak co je, mluv, Bertrej! Chudáčku Jakube, Linu už neuvidíš, nežije. S těmito slovy mě zdrceného odvedla a cestou mi vyprávěla, jak se všechno seběhlo.

na břehu jezera Guru. Jakmile Bertrie skončila s vyprávěním, dolehla na mě bolest s takovou silou, že jsem utekl a jako smrtelně raněné zvíře jsem se v lese vrhnul do houští, kde jsem provzlikal celou noc. Od toho dne jsem postupně obcházel vesnice v nejbližším okolí Ermu, které Nansakovou zlovůlí nejvíce trpěly. Všude jsem lidem připomínal, co od toho tyrana zkusili, jak je chladnokrevně mučil, jak nestoudně i se svým synem zneužíval jejich ženy a dcery. Každému jsem před očima oživil jeho vlastní utrpení. Snažil jsem se, aby si ti chudáci uvědomili, že jsou lidé a že se toho despoty můžou zbavit, jestliže si dodají odvahy a sáhnou po zbrani. 3 měsíce jsem brousil po okolí a hovořil s lidmi, až jsem všechny probudil a rozkurážil tak, že se mnou táhli za jeden provaz. Když byli tak daleko, svolal jsem je všechny na noční shromáždění do hustého lesa poblíž Morezí. Tam jsem se vydrápal na veliký balvan a líčil jsem jim znovu, jak na tom jsme. Jak jsem jim tak připomínal všechna ta bezpráví, každého zaboleli jeho vlastní nezhojitelné rány a já pozoroval, jak se ve tmě blízkají jejich oči. Když jsem končil, obrátil jsem se na ně přímo. Teď máte slovo vy. Váš osud je ve vašich rukou. Jste rozhodnuti konečně se tomu lotrovi Nansakovi pomstit? Chcete jeho nadvládu svrhnout, zbavit se celé té jeho vlčí smečky? Chceme, ovšem, že chceme, ozvalo se ze zástupu. Pak jsem je vyzval, aby se obrátili směrem k Ermskému zámku a přísahali po staru, tak jako kdysi já se svou matkou. A tak si všichni plivli do dlaně pravé ruky, levou ji poznamenali křížem a pak s pravicí napřaženou k zámku opakovali po mně. Pryč s Nansakem. Výborně, přátelé, uzavřel jsem. Odteď buďte v pohotovosti. Až uhodí vhodná chvíle a vy uslyšíte v noci 3x krátce a 1x dlouze zatroubit na roh, přispěchejte všichni na toto místo. Den pomsty se blíží. Svoboda je v našich rukou. Pak se zástup vesničanů vytratil do lesů a do vsí. Jednoho obratného kurážného chlapce z vesnice Pris jsem si vybral a pověřil ho, aby chodil na zámek na výzvědy a nosil mi zprávy o všem, co se tam děje. Jednou večer přiběhl se zprávou, že všichni zámečtí hosté odjeli, hraběcí syn se vrátil do Paříže a na zámku zůstal pouze hrabě, slečinky, hajní a sloužící. Hned jsem si řekl, náš den nadešel.

Čeká nás poslední část mého vyprávění. V té předešlé jste mohli slyšet, jak se mě snažil zlikvidovat hrabě Nansak, což se mu téměř povedlo. Dozvěděli jste se o skonání mé nejdražší Liny. Jejíž smrt uspíšila mé rozhodnutí natrvalo se zbavit místního tyrana. Během několika měsíců se mi podařilo přesvědčit většinu obyvatel zdejšího kraje k boji proti vrchnosti. Po nějaké době vyčkávání konečně nastal rozhodující den. Byla vlahá noc. Vánek roznášel vůni země, kvetoucích keřů a promáčených lesů. Seděl jsem u zlé skály, vyčkával a přemýšlel. Čas od času se mé myšlenky vracely k mrtvé Lině a hořká lítost násobila můj hněv na ty, kteří byli původci její smrti. Náhle jsem zaslechl rychlé kroky. Patřili mému vyzvědači, chlapci z Prys. Na zámku všechno spí, vyřizoval udýchaně. Přiložil jsem k ústům roh a dvakrát zatroubil smluvený signál. V zápětí mi odpověděl týž zvuk ze dvou různých stran a brzy se začali trousit první lidé z nejbližších stavení. Za necelou hodinu byli na místě už všichni, celkem asi 90 vesničanů. Ženy byly ozbrojené motykami a rýči, muži puškami, bydlemi a sekirami. Když jsem každému přesně popsal jeho úkol, všechny jsem napomenul, rozumí se, že nikdo z nás nesáhne ani na špendlík. Jsme čestní lidé, kteří bojují za svobodu a mstí bezpráví, nejsme zloději. S tím jsme definitivně vyrazili. Byl slyšet jen skřípot kroků v písku. I ti nejhovornější tentokrát mlčeli. Psi v nejbližších vsích kolem zámku byli odklizeni do stavení, aby nebyl slyšet jejich štěkot. Srdce mě tlouklo jako zvon, ne však ze strachu o sebe. Od té doby, co nebyla Lina mezi živými, pro mě život nic neznamenal. Bál jsem se o ty dobré a statečné lidi. Jestli se náš plán nepovede, budou muset hraběti draze zaplatit. Mezitím jsme dorazili k zámku. Jako beranidlo jsme použili velký trám a asi na třetí pokus se nám podařilo vrata prorazit. Dovnitř jsme vtrhli jak velká voda, takže hrabě se svojí čelátkou se nezmohli na větší odpor. Za necelou hodinku stála mužská část obyvatel zámku na nádvoří se svázanýma rukama. Kolem nich se utvořil kruh vesničanů. Zatímco jim někteří vyčítali jejich nepravosti a hrozili odplatou, šel jsem ještě se dvěma muži prohledat zámecké vězení. Když jsme se vrátili, lidé už netrpělivě čekali, co bude dál. Všechno už jsem měl předem vymyšlené a tak jsem tváří v tvář hraběti Nansakovi řekl. Umřít by pro tohohle pyšného, namyšleného chlapa určitě nebylo tak těžké, jako žít dál v nouzi a pohrdání. Zapálíme mu jeho sídlo. Až nebude mít v kapse ani sů, nebude mít ani přátele. Šlechta ho nemá o nic radši a neváží si ho o nic víc než vy. Od začátku tě nepokládají za svého Nansaku. Po těchto slovech jsem vběhl do zámku, sekerou jsem rozrazil dva soudky s pálenkou a když se rozlila po podlaze, zapálil jsem ji. Aby měl oheň lepší tah, zotvírali lidé všechna okna. Jimi teď bylo vidět, jak modravé plameny běží kolem zdí a uchycují se na záclonách a na nábytku. Za čtvrt hodiny už byl velký sál v jednom plameni a oheň se šířil do sousedních místností. Jak postupoval, jakoby rozsvěcoval okna. Za hodinu z vnitřních prostor zámku šlehaly plameny jako z obrovské pece ven a šplhaly po zdivu. Pak oheň přeskočil do vyšších pater a zažehl staré trámoví, které vzplálo jak hrstka sirek. Rozpálené břidličné tašky začaly pršet na dvůr v takovém množství, že jsme se museli schovat. Za chvíli se krytina s rachotem zřítila a obrovské plameny ozářily vzdálené chlumy.
hrabě a jeho lidé, bledí a třesoucí se, i když oheň vydával velké teplo, beze slova přihlíželi. Teď, když je spravedlnosti učiněno zadost, rozvažte jim ruce, ať si jdou, kam chtějí, zavelel jsem. A zatímco Hlouček vedený hrabětem odcházel, připomněl jsem shromážděným vesničanům. Nezapomeňte, že jsem to byl já, kdo zámek zapálil a kdo všechno vymyslel. Veškerou odpovědnost beru bez výjimky na sebe. S tím jsme se rozešli. Druhý den brzy ráno mě probudilo bušení na dveře. Přišli pro mě četníci. Rozloučil jsem se s Žánem a šel s nimi. Spoutaného mě přivedli před smírčího soudce a starostu k výslechu. Z vesničanů museli každou odpověď doslova páčit a ani tak se toho moc nedozvěděli. Já bral všechno na sebe, že jsem jediný za všecko odpovědný viník. Moje výpověď je však nepřesvědčila a soudce dal nakonec zatknout asi 6 vesničanů, kteří již byli jako vzpurní, nepokorní podaní známi. Spoutali nás po dvou a odvedli do Montyňaku, abychom tam ve smrdu té kopce na slámě přespali. Ráno nás vedli dál, do Sarlatu, kde jsme ve vězení seděli asi 6 neděl. Zpočátku za námi pravidelně docházel vyšetřující soudce a snažil se z nás záludnými otázkami vymámit výpověď, ale brzy poznal, že mu s prací na obžalobě nepomůžeme a tak jeho návštěvy ustaly. Žádná láska není ošklivá, žádné vězení není krásné, praví staré přísloví. Byl jsem tedy rád, když nás jednoho rána žalářník vypravil na cestu do Perigie. Nepříjemné putování však trvalo 3 dny. Na jeho konci jsme měli nohy jako konve, oteklé a necitlivé, protože většina z nás šla v dřevácích. Přelíčení bylo zahájeno 29. července 1830. Ten den bylo v soudní budově rušno. Ne kvůli nám, ale advokáti, soudní úředníci a zvědavci přetřásali poslední zprávy z Paříže, které mluvily o revoluci. Hrabě Nansak mi toho ve své výpovědi naložil hodně, ale ještě víc Dom Anjalbert. Ten o mně vypovídal hrůzostrašné věci, ovšem nedokončil. Úplně mu vyrazila dech otázka, jak to všechno mohl vidět, když byl zalezlý v podkroví za skříní. Ještě víc se prokurátorovi a předsedovi soudu protáhly nosy, když vypovídali svědkové obhajoby a když v sále v prostém podání vesničanů ožívaly kruté činy hraběcí rodiny a bída a utrpení poddaných. Rozruch vzbudil také rytíř Galibert, nejprve svým starodávným oblečením, poté pro mě neobyčejně příznivou výpovědí. Když se ho soudce zeptal na názor na hraběte Nansaka, odpověděl, jak bývalo jeho zvykem, příslovím. V postních dnech se držte svých žen, o velikonocích svého faráře a cestou do pekla hraběte Nansaka. Kdo s ním půjde, ten s ním sejde. V sále nastal takový halas, že předseda soudu ani nemohl ukončit první den přelíčení. Druhý den jsme se dozvěděli, že pařížský lid přemohl královské gardy a král Karel X. Uprchnul. Pány od soudu, kterým se to moc nehodilo, tyhle novinky značně rozrušili. Přesto prokurátor ve své obžalovací řeči tvrdě požadoval mou hlavu. Poté se k obhajovacímu projevu zvedl pan von Graf, jenž měl pověst advokáta, který se neujme nespravedlivé věci. Svůj poměrně obsáhlý projev končil slovy, která se mi vryla do paměti. Ve chvíli, kdy pařížský lid účtuje s nepřáteli naší svobody, obracím se s důvěrou k vám, páni porotci. Vraťte tyto lidi jejich rodinám. Vždyť Jakub Feral a jeho druhové učinili v malém to, co Pařížané dělají ve velkém. Kde selhal zákon a právo,
uchýlili se v zájmu spravedlnosti k násilí. Osvoboďte je. Revoluce vítězící nad tyranií v Paříži nesmí být odsouzena zde. Pan von Graf skončil za bouřlivého potlesku. Předseda soudu se sice snažil účinnost obhájcových slov zmírnit a prokurátorovi důvody podporovat, ale nadarmo. Porotci nás po půlhodinové poradě všechny osvobodili. Venku na nás čekal zástup zvědavců a zevlounů. Jistě by jich tam bylo daleko víc, kdyby nás odsoudili k smrti, řekl jsem si, ale mlčel jsem, abych nekazil radost ostatním. Už nedoufali, že se shledají se svými rodinami. Mé vyprávění se chýlí ke konci. Zbývající část mého života byla méně zajímavá, ale i tak dokončení příběhu patří. Když pominulo první uspokojení nad tím, že jsem zase na svobodě, zmocnil jsem nestesk po lině. Vyhledal jsem proto Bertry a v rozhovorech s ní našel útěchu. I ona si prožila velké zklamání, když její chlapec padl v Africe půl roku před návratem z vojny. Společná bolest nás dala dohromady a za nějaký čas jsme se vzali. Vychovali jsme 13 dětí. A i když se říká, že 13 je nešťastné číslo, ani jedno nám neumřelo. V té době to bylo něco jako zázrak. Tím se nechci chlubit, protože muže porod nebolí a další piplání dětí také ne. Všechno dopadlo dobře zásluhou mé ženy. Když jsme se brali, bylo jí 20 a až do 50 nikdy nebyla bez maličkého v náručí. Jak dětí přibývalo, přestal jsem se v nich vyznávat. Jednou o masopustě jsem je začal počítat a jedno mi pořád chybělo. Bertry se smála. Támhle ten v kolíbce není tvůj? Bral jsem na vědomí jen ty, které s námi seděli u stolu. Při takové hromadě dětí člověk nezbohatne. Ale o to krásnější je pocit, když se kolem něho hemží vnoučata a pravnoučata. Mé stáří je klidné, úplný protipol mládí, ačkoliv mě tady v Ermu ukazují jako pamětihodnost. To je starý Kuba, no ten, co zapálil zámek. Už jsem si zvyknul. Přežil jsem všechny své vrstevníky, takže si začínám připadat jako ta věčná lampa na zdejším hřbitově.

0: V březnu roku 1896 začal Eugène Leroy psát první stránky románu Trhan Kuba. Kniha vycházela časopisecky od března do května 1899 v Revue de Paris. Knižně vyšla hned v následujícím roce. A na stanici Český rozhlas Vltava jste vyslechli rozhlasové zpracování z roku 2005. Z překladu Lumíra Čivrného připravil Radek Veselý. Účinkoval Ladislav Mrkvička, hudbu vybrala a režii měla Hana Kofránková. Trhan Kuba, příběh chudého chlapce, který se stane sirotkem, příběh, který vyústí v revoltu drobných rolníků proti šlechtě, poslouchejte v audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz po dalších 55 dní. Takové tedy dnes bylo pokračování za 5 minut, jeden z našich prázdninových projektů. I po 10. hodině večerní je s vámi Český rozhlas Vltava. Na příběh služebnice v americkém románu Margaret Atwoodové si ještě hodinu počkáme. Barbora Goldmanová se do něj začte až ve 23 hodin. S pořadem věnovaným mezinárodní platformě Palma Ars Acoustica, ale otálet nebudeme.
1: Radio Ateliér.
2: Je tu Radio Ateliér a s ním i poslech výběru současných kompozic, které vznikají napříč světem pro nejrůznější rozhlasy a byly také prezentované v rámci platformy Palma Ars Acoustica 2026. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Ladislav Železný. Rozhlas je technologií pro šíření zvukového signálu. Je to zvuková technologie, díky které slyšíte můj hlas a pak třeba i hudební díla nebo radiofonická díla, která vytvořil někdo jiný. Technologie nás obklopuje, a to nejen při naslouchání rozhlasu, ale i v mnoha jiných situacích. Chtělo by se říct, že v mnoha jiných situacích, především v dnešní době, ale je to dnes stejně jako před 100 lety a stejně jako třeba před 1000 lety. Akorát technologie se proměňují, nabalují se na sebe, vyvíjejí se nebo také zanikají a zůstávají po nich stopy v naší DNA. Dneska budeme naslouchat skladbám, jejichž koncepty jsou odvozené od technologií kolem nás. Jsou jimi podmíněné. Používají je jako zdroje zvuku, jako kompoziční nástroje. Stejně jako když před desítkami tisíc let někdo použil dutou trubičku, tedy nějakou kost, a začal na ní pískat, alespoň tedy podle obecně uznávaných poznatků. Budeme poslouchat dílo s názvem Here is a Dataset z dílny australské platformy Machine Listening, které vzniklo v roce 2026 pro německé Kashmir Radio a Deutschlandfunk Kultur. Natočeno bylo v Melbourne za použití zvukových datových sad speciálně vyvinutého softwaru a syntezátoru Buchla. Machine Listening je platforma pro kolaborativní výzkum a umělecké experimentování, kterou v roce 2020 založili umělci a akademici Sean Dockray, James Parker a Joel Stern. Projekt podrobuje nejrůznější automatizované systémy politické a estetické analýze a kolektivně se věnuje psaní, instalacím, hudbě, vývoji softwaru, kurátorství a také rozhlasové tvorbě. Jak za chvíli uslyšíme v ukázce z celkem 35 minut dlouhého díla Here is a Dataset. Jejich dílo, které vychází z 5 různých zvukových datových souborů určených k trénování systému umělé inteligence, klade otázky, jestli vlastně stojí za to tyto datové soubory poslouchat. Jaká je poetika našeho, míněno lidského konání pro stroje? A co se o těchto strojích můžeme dozvědět tím, že jim nasloucháme? V přeneseném významu pak uslyšíme interpretaci dat, která původně nebyla určená lidskému vnímání, nýbrž strojovému učení. Nutno dodat, že existuje široce rozšířený mýtus, a to, že data se těží. Stejně jako se těží třeba nerosty. Skrz takovou perspektivu jsou ovšem data dalším přírodním zdrojem našeho světa. To ale není pravda. Data se totiž nějak jednoduše netěží, ale vytvářejí. A tak například uslyšíme nahrávky lesa ve Velké Británii, které byly shromážděny za účelem zkoumání souvislostí mezi lesem a klimatickými změnami. Dále pak různé samohlásky a diagnostické věty pro výzkum poruch hlasu, nebo také soubor tónů nástrojů pro počítačem podporovanou orchestraci, kterou vyvíjí francouzský IRCAM v Paříži. Takové datové soubory nejsou určeny pro lidské uši, jak už bylo řečeno. Dílo Here is a Dataset a jeho autoři však trvají na tom, že i tak stojí za to si je poslechnout. Z kompozičního hlediska byla část materiálu díla Here is a Dataset aranžovaná na základě lidského slyšení, kvůli jeho estetickým kvalitám, a nebo aby poukázala na některé poetické či emocionální rysy, které autory zaujaly, a mohly tak uniknout logice mechanizace. Ostatní pasáže se stavily pomocí audiovizuálního nástroje Convolute, softwaru, který si vyvinuli na míru pro práci s datovými sadami na základě víceméně strojových parametrů. My si teď pustíme první tři části díla Here is the Dataset australského kolektivu Machine Listening. Budou to jako první Sensing the Forest, nahrávky lesa pořízené pomocí solárně napájených zařízení, pak Perceptual Voice Qualities Database, diagnostický materiál pro výzkum poruch hlasu a nakonec část Orchidea Sol, datové soubory pro počítačem podporovanou orchestraci.

Tak to byla ukázka z díla australských Machine Listening s názvem Here is a Dataset. Slyšeli jsme první tři části, ale dílo má ještě další dvě, které jsou založeny na datových souborech, například nahrávek vědců, kteří nahrávají sami sebe v kancelářích, aby vycvičili systémy detekce zvukových událostí. A v poslední části je pak použit soubor nahrávek hereček, které četly podivné texty za účelem trénování umělé inteligence v rozpoznávání emocí. Celý kus si můžete poslechnout také na webu Deutschlandfunk Kultur. Dalším dnešním dílem je poslechový kus s názvem Rokoko Korkor. Ten je koncepčně také navázán na technologie, ale tentokrát z trochu opačné strany. Zaměřuje se na stopy technologie v lidském chování a konání. Autorka Antonia Alesie Virginie Beskou vytvořila skutečně osvěžující kompozici, která čerpá z tradice hörspielu, divadla a kritické teorie a odráží především virtuální prostředí, v němž své stopy zanechává generace Z, vyrostlá v digitálním světě. S využitím internetové estetiky, které se říká core-core, jako výchozího bodu, se autorka vydává na celkem vzrušující cestu různými světy zvukových i mimozvukových zážitků. Je pozoruhodné, jak je dílo pečlivě napsáno a zaranžováno nebo smontováno bez použití nástrojů umělé inteligence. Jedná se o ručně vytvořenou rozhlasovou hru, odkazující na eklektismus sociálních médií. Koncepčně pak odkazuje na opakující se vzorec, kdy se lidstvo ztrácí v dekorativních ozdobách, které zakrývají realitu, jako tomu bylo například v dobách rokoka. Kompozice je rozdělená do celkem 7 kapitol, které se obsahově nemusí nutně lišit, avšak každá z nich dále rozvíjí jeden konkrétní aspekt, jako je například přizpůsobování času, takzvaný time stretching, nebo samplování. Motivy, které v díle autorka zkoumá, jsou montáž, estetika korkor, jak už bylo řečeno, a typ produkce seance, jako formát, v němž se dějí nadpřirozené věci, objevují se hlasy a je využíváno velké množství technologie. Pro dílo je možná zásadní generování jakéhosi metaforického nadpřirozena pomocí zvuků a šumů a praskutů, které jsou takřka stělesněním mediálních duchů. Odkaz ke core-core estetice funguje jako atmosféra a kriticky se zabývá prázdnotou existence na internetu a nadbytečným množstvím podnětů v tomto prostředí. Jedním z často vyskytujících se motivů je snění, z něhož se musíme probudit. A samotná montáž je pak tématem skladby, ale slouží také jako formální struktura. V průběhu skladby autorka usiluje o jakési rozpuštění a restrukturalizaci, čehož dosahuje prostřednictvím montáže a juxtapozic zvuků, stejně jako samplováním a repeticemi. Poslechový kus Rokoko Korkor je rozhlasovou hrou, která v sobě kombinuje mnoho tvůrčích přístupů a rozšiřuje chápání rozhlasové hry tak, jak ji obecně vnímáme nebo známe. Zahrnuje mnoho textových objektů s různými jazyky, tedy především s němčinou, angličtinou a francouzštinou. A uvádím ji teď ne jako něco nového, ale spíš také jako ukázku způsobu rozhlasové tvorby a myšlení zvukem mimo náš český kontext. Tak tedy Rokoko Korkor z produkce Südwest Rundfunk od düsseldorfské autorky Antonie Alesie Virginie Beskou. Příjemný poslech a i zbytek dne vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný.

Serena Joy sedí na své židličce pod vrbou, hůl opřenou u lokte. Má na sobě svěží, chladivé bavlněné šaty. Je ke mně natočená z profilu. Plete. Jak se může v tomhle vedru dotýkat vlny? Klopím oči k cestičce, proplouvám kolem ní a snažím se být neviditelná. Fredova. Nejistě se zastavuju. Pojď sem, potřebuju tě. Přejdu trávník a zastavím se před ní se sklopenou hlavou. Na, vezmi si polštář. Potřebuju, abys mi podržela vlnu. Má cigaretu. Vedle ní na trávě leží popelník a hrnek kávy nebo čaje. Sednu si a odložím košík. Opět jahody. Opět kuře. Nasadí mi přádeno vlny na napřežené ruce a začne navíjet. Vypadá to, jako bych byla na vodítku, v poutech. Či opředená pavučinou, to je přesnější. Moje matka nepletla, ani nic podobného. Ale vždycky, když si přinesla šaty z čistírny, schovávala si od nich spínací špendlíky a dělala z nich řetěz. Potom ho někde přišpendlila, na postel, na polštář, na opěradlo židle, na chňapku v kuchyni, aby je nestratila. A časem je pustila z hlavy. Nacházela se mi pak různě po domě, nebo lépe řečeno po domech, jako stopy její přítomnosti. Moc času už ti nezbývá. To není otázka, ale konstatování. Ano, špitnu bezvýrazně. Zapaluje si další cigaretu. Bojuje se zapalovačem. Je zřejmé, že jí ruce slouží čím dál hůř. Bylo by však chybou nabízet jí pomoc. To by se urazila. Bylo by chybou všímat si jejich slabostí. Možná nemůže, nadhodí. Nevím, koho myslí. Velitele? Nebo Boha? Ať tak či tak, je to kacířství. Chyba je vždycky na straně ženy. Ano, přisvědčím. Možná nemůže. Vzhlížím k ní. Ona schlíží na mě. Je to poprvé po dlouhé době, co jsme se podívali jedna druhé do očí. Poprvé od našeho prvního setkání. Možná bys to měla zkusit jinak. S jiným mužem, doplňuje. Vím, že oficiálně nesmíš, ale dělá se to. Ženy to dělají často, pořád. Třeba Vorenova. Manželka o tom samozřejmě věděla. Odmlčí se, abych to vstřebala. Pomohla bych ti. Postarala bych se, aby všechno proběhlo, jak se patří. Přemýšlím o tom. Může to být někdo, komu důvěřujeme. Kdo? Napadl mě Nick. V hlase se jí div neozývá něha. Už je u nás dlouho, je spolehlivý. Mohla bych to s ním domluvit. Tak to on pro ně obstarává zboží z černého trhu. Dostává za to výměnou vždycky tohle? A co velitel? Připomenu. No, pronese pevně se zaťatým pohledem, jako když se zaklapne kabelka. Prostě mu nic neřekneme, ano? Ten nápad visí mezi námi, téměř hmatatelný, těžký, beztvarý, temný, něco jako tajná úmluva, něco jako zrada. Ta o to dítě teda stojí. Je to riskantní, namítám. Jde tu o můj život, ale o ten dřív nebo později půjde tak jako tak. Ať na to teď přistoupím nebo ne. Obě si to uvědomujeme. Myslím, že bys klidně mohla, usoudí. Přesně to si myslím i já. Tak dobře, přikývnu. Ano. Naklání se ke mně. Možná bych ti mohla něco obstarat, říká. Za to, že jsem byla hodná holka. Něco, co si přeješ, dodává téměř vemlouvavě. A co? Ptám se. Nedovedu si představit nic, co bych si opravdu přála a co by mi ona mohla obstarat. Fotku. Prozradí, jako by nabízela dítěti nějaký pamlsek, zmrzlinu nebo výlet do zoo. Zmateně na ní znovu hledím. Její fotku, upřesňuje. Tvojí dcerušky, ale jenom možná. Takže ona ví, kam ji dali. Kde ji drží? Ví to celou dobu. Něco se mi vzpříčilo v hrdle. Mrcha. A nic mi neřekla, ani slovo, ani slovíčko. Nechala si to pro sebe. Je ze dřeva, z kamene. Neumí si vůbec představit, jaké to je. Nic z toho však nesmím dát najevo. Nesmím ztratit stopu, i kdyby šlo o takovou maličkost. Nesmím ztratit tuhle naději. Ona se usmívá. Je na to zatraceně vedro, nemyslíš? Prohodí.
Zvedne mi vlnu z rukou, kde jsem ji celou dobu držela. Pak vezme cigaretu, se kterou si pohrávala, trochu nešikovně mi ji nacpe do dlaně a zavře mi ruku v pěst. Zažeň si sirku, ponouká mě. Jsou v kuchyni, řekni si Ritě. Pověz jí, že jsem ti to dovolila, ale jenom pro jednou, dodává rošťácky. Nesmíme ti zničit zdraví.

0: Rita sedí v kuchyni u stolu. Před sebou má skleněnou mísu, v níž plavou kostky ledu. Na hladině se pohupují řetkvičky ve tvaru kytiček, růží a tulipánů. Okrajovacím nožíkem na prkénku vyrábí další. Její velké ruce pracují hbitě a lhostejně. Když vejdu, téměř se nenamáhá zvednout od práce oči.
1: Máš všechno, jo,
0: zabručí suše, když jí předkládám balíčky ke kontrole. Mohla bys mi dát sirku? Požádám ji. Je to zvláštní, jak si před ní vždycky připadám jako žadonící děcko, čistě kvůli té její podmračenosti a netečnosti.
1: Sirky?
0: Opakuje. Na co chceš sirky? Povídala, že si můžu jednu vzít. Řeknu to takhle, protože se nechci přiznat k cigaretě.
1: Na sirky nemáš co šahat. Ještě bys podpálila barák.
0: Můžeš se jí jít zeptat, jestli chceš. Pokrčím rameny. Je venku na trávníku. Rita obrátí oči ke stropu, jako by se tam tiše radila s nějakým božstvem. Pak vzdychne, stěžka se zvedne a kráčí ke skřínce nad dřezem.
1: V létě je nechávám tady, mumlá jakoby pro sebe. Požár v tomhle počasí, to by nám ještě scházelo.
0: Otevírá krabičku, dívá se do ní, jako by se rozhodovala, kterou mi dá.
1: No, je to její věc,
0: brblá.
1: Ta si fakt nikdy nedá říct.
0: Strká mohutnou ruku dovnitř, vybírá sirku a podává mi ji.
1: Ne, abys něco zapálila,
0: mračí se.
1: Neboj, ubezpečuju ji,
0: na to si ji neberu. Neráčí se mě zeptat, na co ji tedy chci.
1: Pro mě za mě si ji třeba sežer,
0: ucedí.
1: Když řekla, že si ji můžeš vzít, tak tu máš a hotovo.
0: Obrátí se ke mně zády a znovu usedne ke stolu. Pak sáhne do mísy pro kostku ledu a strčí si ji do úst. To je u ní neobvyklé. Nikdy se mi při práci neviděla uždibovat.
1: Vem si taky, jestli máš chuť,
0: koukne na mě.
1: Je to hrůza, že vás v tomhle počasí nutí nosit na hlavě ty povlaky na polštáře.
0: Díky, usměju se. Opatrně si vkládám sirku do kapsy na rukávu, kde mám uloženou i cigaretu, aby se nenamočila, a beru si led. Ty řetkvičky vypadají hezky. Poznamenám na oplátku za dárek, který mi věnovala z vlastní vůle.
1: Prostě ráda dělám věci pořádně,
0: prohlásí už zase nabručeně.
1: Jinak to nemá cenu.
0: Spěšně kráčím chodbou a nahoru po schodech. Převaluju v ústech očekávání a napadá mě něco onačejšího. Nemusím tu cigaretu vykouřit. Mohla bych ji roztrhat a spláchnout do záchodu. Nebo bych ji mohla sníst, to by taky mohlo fungovat. Snědla bych vždycky jen kousíček a zbytek si šetřila. To by znamenalo, že bych si tu sirku mohla schovat. Mohla bych udělat v matraci dírku a opatrně ji tam uložit. Takové titěrnosti by si nikdo nevšiml. Měla bych ji tam v noci pod sebou, spala bych na ní, mohla bych podpálit dům. Z té krásné představy mi přeběhne mráz po zádech. Únik, rychlý a na poslední chvíli.

Ležím v posteli a předstírám odpolední spánek. Velitel včera večer seděl se spojenými konečky prstů a sledoval, jak si roztírám na ruku olejnatý krém. Včera večer si dal whisky se sodou. Zvykl si v mé přítomnosti pít, prý, aby se po náročném dni uvolnil. Když ho líbám na dobrou noc, jako kdybych to myslela upřímně, táhne mu z úst alkohol a já ho nasávám jako kouř. Přiznám se, že si libuju v tom olíznutí sklenice. Občas po několika skleničkách začne tropit hlouposti a podvádí při skreblu. Navádí mě, abych to dělala jako on. A tak si bereme písmenka navíc a vytváříme neexistující slova jako chrpí a zblout a pak se jim spolu chechtáme. Někdy zapne malé krátkovlné rádio a pustí mi na 1-2 minuty rádio Svobodná Amerika, abych viděla, že může. Pak ho zase vypne. Zatracení Kubánci, rozohňuje se. Ty jejich keci o mateřských školkách pro všechny. Někdy, když dohrajeme, si sedne na podlahu vedle mé židle a drží mě za ruku. Je to velký zvíře, říká Glenova. Je nahoře, úplně nahoře. V takových chvílích si to dovedu těžko představit. Tu a tam se mi zdá, že dokážu zahlédnout sebe samu, byť zamženě, jeho očima. Jsou věci, které mi chce dokázat, dary, které mi chce věnovat, služby, které chce poskytnout, něžnosti, které chce vyvolat. Ano, chce, obzvlášť, když má trochu vypito. Někdy dostane hašteřivou náladu, jindy zas filozofickou, nebo si přeje něco vysvětlit, ospravedlnit se, jako například včera. Problém nebyl jenom u žen, nadhodil. Hlavní problém představovali muži. Už pro ně nic nebylo. Nic? Podivím se. Vždyť měli... Neměli co dělat, upřesňuje. Mohli vydělávat peníze. Podotýkám trochu zlomyslně. V tu chvíli se ho nebojím. Je těžké se bát muže, který vás pozoruje, jak si roztíráte krém na ruce. Tenhle nedostatek strachu je však nebezpečný. To nestačí, oponuje. To je příliš abstraktní. Chci říct, že nemohli nic dělat ve vztahu k ženám. Jak to myslíte? A co všechny ty sex shopy? Vždyť jich bylo všude plno, dokonce i pojízdných. Nemám na mysli sex, vysvětluje. Ale souviselo to s tím. Sex byl příliš snadno dostupný, každý si ho mohl koupit. Nebylo o co usilovat, za co se rvát. Máme z těch dob statistiky. Víš, na co si muži nejvíc stěžovali? Na neschopnost citu. Ztráceli zájem i o sex. Ztráceli zájem o manželství. A teď už ho zase cítí? Zajímám se. Ano, odpovídá a dívá se na mě. Cítí. Vstane, obejde stůl a přistoupí k židli, na níž sedím. Položí mi ruce zezadu na ramena. Nevidím na něj. Rád bych věděl, co si myslíš. Pronáší hlas za mými zády. Já moc nemyslím, zasměju se. Chtěl by důvěrnost, ale tomu nemůžu poskytnout. K čemu by mi to taky bylo, dodávám. Na tom, co si myslím, přece vůbec nezáleží. A právě proto mi tohle všechno může říkat. No tak, povídá a trochu přitlačí. Mě tvůj názor zajímá. Jsi dost inteligentní, musíš mít nějaký názor. Na co? Na to, co jsme udělali. Jak to všechno dopadlo? Sedím bez hnutí. Snažím se vyprázdnit si hlavu. Myslím na noční oblohu bez měsíce. Nemám žádný názor, vymáčknu ze sebe. Vzdychne a uvolní ruce, ale nechávám je na ramenou. Dobře ví, co si myslím. Když se kácí les, létají třísky. Prohlásí nakonec. Mysleli jsme si, že to bude lepší. Lepší? Ptám se přiškrceným hláskem. Jak si může myslet, že tohle je lepší? Lepší nikdy neznamená lepší pro všechny, vysvětluje klidně. Někdo si vždycky pohorší.

Ležím na zádech a vlhký vzduch nade mnou připomíná pokličku. Nebo hlínu. Kéž by se spustil déšť. Nebo radši bouřka s černými mračny, hromy a blesky, zvukem, který rve uši. Mohla by vypadnout elektřina. Tak bych mohla sejít do kuchyně a říct, že mám strach. Seděla bych s Ritou a Korou u stolu a oni by mi ten strach dovolili, protože by se taky báli. Pustili by mě mezi sebe. Zapálili by se svíčky, pozorovali bychom, jak se naše tváře zjevují a zase mizí v mihotavém světle a v rozeklaných bílých záblescích spoza oken. Můj ty bože, zvolala by Kora. Pámbu s námi. Vzduch by pak byl čistý a lehčí. Hledím nahoru na strop, na kruh ze štukových květů. Nakresli kruh, vejdi do něj, bude tě chránit. Z prostředka viselo lustr a z toho lustru viselo zakroucené prostěradlo. Na něm se houpala, lehounce jako kyvadlo, jako když jsme se v dětství houpali za ruce na větvi. Když Kora otevřela dveře, byla už v bezpečí, dokonale chráněná. Někdy mám dojem, že je tu pořád, že je tu se mnou. Připadám si pohřbená.

0: Je pozdní odpoledne. Na obloze je opar. Sluneční svit je rozptýlený, ale těžký a všudy přítomný jako bronzový prach. Proplouvám s Glenovou po chodníku. Jdeme ve dvojici. Před námi kráčí jiná dvojice a naproti přes ulici další. Z dálky musíme vypadat úhledně. Malebně jako holandské dojičky na tapetovém vlisu, jako flotila labutí či cokoliv, co se opakuje s alespoň minimálním půvabem a beze změny. Uklidňující pro oči. Pro oči. Neboť kvůli nim se tahle podívaná koná. Kráčíme na modlitební sezení, abychom prokázali svou poslušnost a zbožnost. Kráčíme do modernější budovy, která má nad dveřmi obrovský transparent Dnes modlitební sezení pro ženy. Transparent zakrývá původní jméno domu, po nějakém dávném prezidentovi, kterého zastřelili. Pod velkými červenými písmeny je ještě jeden menší černý nápis, lemovaný z každé strany obrysem okřídleného oka. Bůh je naše národní bohatství. Vchod hlídají nezbytní strážci, dvě dvojice, celkem čtyři, paže spuštěné podél boků a oči upřené nehybně před sebe. Mladé obličeje stvrdlé jako sádra. Dnes žádní pupínkovatí. Každý má připravený samopal pro případ, že bychom uvnitř spáchali nějaký nepředložený nebo podvratný čin. Modlitební sezení se má konat na krytém nádvoří, tvořeném obdélníkovým prostorem s průsvitnou střechou. Není to sezení pro celé město, to by se konalo na fotbalovém stadionu. Je vyhrazeno pouze pro náš obvod. Po pravé straně jsou v řadách rozmístěna dřevěná skládací křesílka pro manželky a dcery vysoce postavených úředníků či důstojníků. Horní galerie s betonovým zábradlím jsou určeny méně významným ženám, Martám a ekonomanželkám v šatech s barevnými pruhy. Pro ně není účast na modlitebních sezeních povinná. Galerie se přesto zaplňují. Asi je to pro ně forma zábavy, jako divadelní představení nebo cirkus. Náš sektor je ohrazený hedvábnou šňůrou šarlatové barvy, jaká se používala v kinech na ohraničení hlediště. Ta šňůra nás vyděluje, označuje, chrání ostatní před kontaminací, vytváří pro nás dobytčí ohradu či kotec. A do něj také vcházíme. Stoupáme si do řad, což umíme velmi dobře, a pak si klekáme na betonovou zem. Pojď dozadu, mumlá vedle mě Glenova. Tam si budeme moct povídat. A když smírně sklopenou hlavou klečíme, slyším všude kolem sebe šelest jako šumění hmyzu ve vysoké suché trávě. Oblak šepotu. Tohle je jedno z míst, kde si můžeme volněji vyměňovat informace, posílat zprávy od úst k ústům. Těžko dokážou zaměřit, která z nás mluví, než kvůli slyšet, co si říkáme. Navíc by neradi přerušovali obřad, ne před televizními kamerami. Glenova mě rýpne loktem do boku. Určitě mě chtěla upozornit na Janin, protože teď přichází. Kráčí vedle jiné ženy, jiné než dřív. Neznám ji. Takže Janin přesunuli do jiné domácnosti. Je ještě brzy, že by přišla o mléko? Jinak by ji nepřemístili. Leda, že by došlo ke sporu o dítě. Což se stává častěji, než by se zdálo. Vypadá pod červenými šaty hubená, téměř vychrtlá. Tvář má bledou a špičatou, jako by z ní někdo ustavičně vysával šťávu. Nedopadlo to, víš? Šeptá mi Glenova u hlavy. Nakonec to byl zmetek. Myslí tím Janinino dítě. Dítě, které prošlo tělem Janin na cestě někam jinam. Holčička Angela. Byla to chyba pojmenovat ji tak brzy. Cítím v hloubi břicha nemoc. Vlastně ne nemoc, ale prázdnotu. Nechci vědět, co jí bylo. Bože můj, povzdychnu si. Projít si tím vším nadarmo. Hůř než nadarmo. Je to její druhé, dodává Glenova. Když nepočítáš to vlastní, co měla dřív. Věděla jsi, že potratila v 8. měsíci? Sledujeme, jak Janin vstupuje do ohrady vytvořené šňůrou. Na sobě závoj nedotknutelnosti, znamení smůly. Vidí mě. Určitě mě vidí. Ale dívá se skrz mě. Tentokrát žádný vítězoslavný úsměv. Obrací se, pokleká a už z ní vidím jen záda a hubená, schrbená ramena. Myslí si, že je to její chyba, šeptá Glenova. Dvě za sebou, za to, že zhřešila. Prý to měla s doktorem,
1: a ne se svým velitelem.
0: To je hrůza, lituju ji. To je celá Janin. Vzít to na sebe, myslet si, že problémy dítěte způsobila jedině ona sama. Ale lidé udělají cokoliv, jen aby si nemuseli přiznat, že jejich život postrádá smysl. Tedy užitek, záměr.

0: Jednou ráno při oblékání jsem si všimla, že Janine má pořád na sobě bílou bavlněnou noční košili. Seděla jen tak na kraji lehátka. Pohlédla jsem k dvoukřídlým dveřím do tělocvičny, kde obvykle stávala teta, abych zjistila, jestli si toho všimla. Ale nikdo tam nebyl. Nejspíš si odskočila na cigaretu nebo na kafe. Podívej, ukázala jsem Almě, která se oblékala vedle mě. Alma se podívala na Janine. Pak jsme k ní společně přistoupili. Obleč se, Janine, poručila Alma Janininým bílým zádům. Nechceme kvůli tobě modlitby navíc. Ale Janine se ani nepohnula. Mezitím se k nám připojila i Moira. To bylo předtím, než utekla podruhé. Pořád ještě kulhala po tom, co jí provedli schodidly. Obešla lůžko, aby viděla Janine do tváře. Pojďte sem, řekla mě a Almě. Dívala jsem se na Janine. Měla oči do kořán, ale vůbec mě neviděla. Byly kulaté a vytřeštěné, zuby měla obnažené v utkvělém úsměvu. Skrz ten úsměv, skrze zuby, si pro sebe cosi šeptala. Musela jsem se naklonit těsně k ní. Ahoj, říkala, ale ne mě. Jmenuji se Janine, budu vás dnes obsluhovat. Mám vám pro začátek donést kávu? Moira vzala Janine za ramena a zalomcovala s ní. Nech toho, Janine, houkla na ní. A nepoužívej to slovo. Janine se usmála. Tak vám přeju pěkný den, zašvitořila. Moira jí dala facku, napřed z jedné a pak z druhé strany. Vrať se, nakázala jí. Okamžitě se vrať, tam zůstat nemůžeš, tam už nejseš, je to všechno pryč. Janine se z obličeje vytratil úsměv. Přiložila si dlaň na tvář. Proč mě bijete? Zeptala se. Nebyla jste spokojená? Můžu vám donést jiné, nemusela jste mě být. Copak nevíš, co s tebou udělaj? Zasyčela Moira. Mluvila šeptem, ale ostře a důrazně. Podívej se na mě. Já jsem Moira. A tohle je červený středisko. Podívej se na mě. Janininy oči se začaly zaostřovat. Moira? Podivila se. Já žádnou Moiru neznám. Nepošlou tě na marotku, s tím vůbec nepočítej. Pokračovala Moira. Nebudou se namáhat, aby se tě snažili léčit. Nebude jim ani stát za to, aby tě poslali do kolonií. Když to přeženeš, prostě tě odvedou do chemické laboratoře a tam tě zastřelej. A spálej tě s odpadkama jako neženu, takže na to zapomeň.
1: Já chci domů,
0: pípla Janine. A dala se do pláče. Pane bože, ulevila si Moira. Tak už dost, bude tu každou chvíli, to ti garantuju. Takže se sakra obleč a drž hubu. Janine dál kňourala, ale pak vstala a začala se oblékat. Jestli to ještě někdy udělá a já u toho nebudu, řekla mi Moira, musíš ji takhle profackovat. Nesmíš ji nechat vyvádět. Je to nakažlivý. Už tenkrát musela plánovat, že uteče.

Margaret Atwoodová, Příběh služebnice, 11. část z amerického románu, za který získala autorka cenu Arthura C. Clarka a který byl přeložen do více než 40 jazyků, jste vyslechli z překladu Veroniky Láskové. Pro rozhlas připravila Petra Hinčíková, v režii Radima Nejedlého četla Barbora Goldmanová. Pokračování příště, zítra hodinu před půlnocí na stanici Český rozhlas Vltava. Na jejíž web pro vás ukládáme všechny odvysílané kapitoly. Celkem jich bude 16.

0: Prague Spirit Quintet pro dnešek dohrál, Pepito Luboše Sluky ze svity na paměti Jaroslava Ježka doznělo. Krásný letní večer, případně šťastnou cestu s Českým rozhlasem, posloucháte-li nás v Autorádiu, vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. S Vltavou jsme se přiblížili k času osudovému. Vzpomínky Zuzany Justman mapují nejen konec války v Terezíně, ale také očima tenkrát 14-leté dívky atmosféru v Praze těsně po druhé světové válce. Tato česko-americká dokumentaristka vzpomíná rovněž na svého milovaného bratra, spisovatele a dramatika Jiřího Roberta Pika i na první měsíce své emigrace v Buenos Aires.
1: Osudy rozhlasového zemohára.

Tenkrát jsme tušili, že ty transporty jdou do nějakého místa, kde to je dost zlé, ale my jsme věděli, že se o tam nikdy nikdo neozval nebo nevrátil. Totiž jednou lidi v Osvětimi měli poručeno poslat pohlednice do Terezína. Ale většinou to byl jenom pocit. Ale byli některý lidé v Terezíně, kteří věděli, že transporty jdou do Osvětimi. Utéct s Osvětimi bylo skoro vyloučeno, ale 4 muži utekli s Osvětimi a jeden z nich se jmenoval Lederer, který byl v Terezíně předtím a byl to český žid. A ten utekl s Osvětimi a vrátil se do Terezína, aby varoval lidi o Osvětimi. A mluvil s různými lidmi, kteří byli ve vedoucí pozici a ti se rozhodli to neříct lidem. Oni se rozhodli to nikomu neříct, protože mysleli, že kdyby byla vzpoura v Terezíně, že by nacisti asi postříleli všechny. Kdežto, když jim to neřeknou, že je šance, že přežijou. A to rozhodnutí z naší perspektivy se zdá snad nemorální, ale nakonec asi 20 000 lidí v Terezíně to přežilo. A já jsem to tež přežila. Tak možná to rozhodnutí nebylo tak nesprávné. Já jsem měla v Terezíně několik nejlepších přítelkyň, protože když odešli do Osvětimi, tak to bylo hrozně smutné a trvalo to nějakou dobu, ale vždycky jsem si potom našla jinou přítelkyni. A měla jsem vlastně 3 nejlepší přítelkyně. A ta poslední, to je ta jediná, která to přežila, byla Zuzana Kleinová. A Zuzana Kleinová byla dcera zpěvačky z německé opery, která se jmenovala Ada Schwarz Klein. V těch knihách o terezínské hudbě se vždycky o ní zmiňují. Když v Terezíně zpívala v nějaké opeře, kde bylo lístky vyloučené dostat, protože to byly takové malé místnosti, kde to dávali, tak jsem, když maminka od Zuzany tam zpívala, tak jsem se tam vždycky mohla jít podívat. Zuzana byla hudebně velmi nadaná a zpívala od léta 44 jednu z hlavních rol v Brundibáru. Takže já jsem tež se dostala na Brundibára každý večer. A uměla jsem Brundibára z paměti, ale zpívala jsem tam až nakonec jenom 3krát.

No, zprávy o tom, jak pokračuje válka, to se vždycky šeptalo. Ale celkem jako ve 12 letech já jsem nebyla dobře informovaná o tom, co se děje. Ale my jsme samozřejmě vždycky doufali. Já myslím, že začátkem roku 45 jsme začínali doufat, že to opravdu bude končit. Jak to, že maminka, můj bratr a já jsme přežili, že jsme nešli do transportu? Někteří lidi v Terezíně byli chráněni, například veteráni první světové války, ale to se netýkalo mého tatínka, já už nevím přesně, jak to bylo. Ale byly některé kategorie lidí, kteří byli chráněni. A taky v Terezíně byla židovská samovláda, se tomu říkalo Ältestenrat, rada starších. A ten první Älteste, ten hlavní člověk, byl Edelstein, to byl český Žid. A když on byl při moci, tak já myslím, že on hodně chránil mladé české Židy. Tak záleželo na tom, kdo byl při moci. Byly různé kategorie. Byli také takzvaní prominenti, kteří přijeli z Německa, tam měli nějakou pozici. Ale potom, čím bylo víc a víc transportu, to se pořád měnilo. Možná, že jsme jednu dobu byli chráněni. Ale já bych řekla, že nakonec to byla jenom otázka štěstí. To byla otázka štěstí. Lidi, kteří přežili Osvětím, tak se jich ptají, jak to, že jste přežili. Mí bratranci Meissnerovi, kteří byli skoro jako bratři, kteří prošli Osvětímem a potom jinými tábory, tak ty nám vypravovali, že to byly takové náhody, protože oni vždycky stáli vedle sebe, když byly ty apely, tak oni vždycky stáli vedle sebe, ale jednou nějakým způsobem nestáli vedle sebe, ale za sebou. A ten SSák přišel a říkal, každý druhý jde do plynu. Tak to byly takové ohromné náhody. A tak my jsme měli to štěstí, že jsme to přežili.

Na jaře pomalu jsme začínali věřit, že to bude končit. Ale než to skončilo, jsme měli ten hrozný objev, co se stalo s našimi lidmi, protože se začaly transporty vracet do Terezína. A dozvěděli jsme se o Osvětimi. Když to někdo přežil, tak nám vypravovali, kdo to přežil.

Číně stříleli a můj bratranec Petr a já jsme chodili k těm vlakům, který se vraceli s Osvětími. Petr hledal svý bratry, já jsem hledala tatínka, tak jsme tam byli u těch vlaků a někdo začal střílet. A Petr mě vzal za ruku a utíkali jsme pryč a tenkrát postřelili nějaký lidi. To byli ještě Němci, kteří byli jako na útěku. No a potom přišli Rusové a my jsme seděli na takový nízký zídce a to byla zatáčka. A ty Rusové jezdili tou zatáčkou a my jsme tam seděli na té zídce a tam měli tolik havárií. Oni snad jeli příliš rychle, ale my jsme tam seděli a byli jsme rádi. A potom ty ruský vojáci přišli do geta a jeden mladý voják, který přišel o celou ruku, měl kolo. A já jsem hrozně toužila potom mít kolo. Tak on řekl, že mi to kolo dá, že si ho vymění se mnou za kufr. Tak já jsem utíkala domů a prosila jsem maminku o kufr, ale ona mi ho nedala. Ale on mi to kolo stejně dal. Tak já jsem měla kolo po válce od ruského vojáka. Tomu bylo asi 14. V té době už potřebovali mladý kluky, aby bojovali.

0: My jsme vlastně nesměli z geta pryč. V Terezíně byla karanténa kvůli epidemii tyfu. To hodně lidí tam tenkrát onemocnilo. A my jsme nakonec bydleli ještě někde jinde. My jsme měli 3 různé ubikace v Terezíně. A aby jsme se dostali do našeho pokoje, tak jsme museli projít jiným pokojem. A já vždycky, když jsem procházela tím pokojem, tak jsem nedejchala, abych nechytla ten tyfus. Tak my jsme nemohli odjet, tak jsme tam ještě byli dost dlouho a SSáci měli bazén za getem, hned za getem. A v té době, když byla ta karanténa, tak otevřeli ten bazén a pozvali tam terezínský děti. A já jsem byla tak rozšílená, že půjdu plavat a neměla jsem plavky, ale moje teta pracovala v takovém oddělení, kde třídili ty ukradené šaty a našla mi plavky. A byly takový ošklivý se zeleným a růžovým, tak já jsem celou noc je přešívala. No a potom druhý den jsem tam seděla s kamarádama u toho bazénu a vždycky, když se někdo vrátil s Osvětími, tak se to hned, ta zpráva roznesla po Terezíně, ta radostná zpráva. A já jsem tam seděla u toho bazénu a najednou mě někdo řekl, kluci Meissnerovi se vrátili. A já jsem na sebe hodila šaty a začala jsem utíkat. A oni byli osvobozeni Američanama už v lednu. A oba uměli trošku anglicky, tak ty americký vojáci k ním byli hrozně hodní. A dokonce jim dali jeep. A oni jeli tím jeepem za armádou. Takže když v květnu přijeli do Terezína, tak krásně vypadali. Oni byli opálení a jedli to americké jídlo 3 nebo 4 měsíce. Tak vůbec nevypadali jako lidi, kteří přežili koncentrák. Přestože byli v Osvětíme a různých táborech a strašné věci přežili. A tak oni, když přišli do Terezína, tak šli hledat jejich mámu a nemohli ji najít. Tak šli za mojí maminkou. A ta, když je viděla, tak se trošku zbláznila a vedla je po té hlavní třídě a křičela, kluci Meissnerovi se vrátili. A já jsem je tak potkala. To bylo krásný. To byli mý bratranci, ale skoro jako bratři, protože jejich maminka byla vdova a vždycky prázdniny jsme trávili spolu. To byli takový krásný kluci a děvčata mi záviděli, že jsou to mý bratranci. A já jsem jim měla hrozně ráda. Tak oni u nás tam spali na zemi a vypravovali nám, co s nima bylo. Taky některé věci šeptali, abych to já neslyšela, ale já jsem to většinou slyšela. A potom oni vzali celou rodinu do Prahy, když jako to, potom už to bylo dovolené, ale já jsem si vždycky přála jet do letního tábora, potom jsem četla knížky a tak. A my jsme měli takovou možnost, že děti mohly jít do Kamenic, do tábora, který byl organizovaný pro děti z koncentráku Přemyslem Pitrem. To byl člověk, který se hodně věnoval dětem a též po válce potom pomáhal, myslím, německým dětem nebo sudeckým dětem. Přemysl Pitr. A tak já jsem nejela s rodinou zpátky do Prahy a měla jsem o několik hodin později odjet do toho tábora v Kamenicích, ale to bylo o týden odloženo, takže já jsem byla sama v Terezíně týden a pořád mě varovali, abych nechodila sama na ulici, protože tam ty Rusové znásilňovali ženy. Tak já jsem se dost bála jít na ulici, ale nic se mi nestalo a za týden jsem odjela do Kamenic. To mě bylo skoro 14. V Kamenicích to bylo moc krásný, ale my jsme se všichni chtěli učit, protože jsme tolik let nechodili do škol a věděli jsme, že v září budeme muset dělat zkoušky. A ty lidi, kteří se o nás starali, jako chtěli, aby jsme si po obědě lehali a tak, tak tam byli jistý jako takový tension, jako napětí. Ale byla tam paní profesorka Laušerová, to byla učitelka, která taky byla dost známá, se o ní píše a byly filmy, dokumenty, která učila děti v Terezíně a ta tam s náma byla. A ona byla tak trošku bez humoru a velmi přísná, my jsme jí říkali Laušerka, ale my jsme si z ní trošku dělali legraci, ale ona byla báječná učitelka a ta mi možná zachránila život, protože tam byl doktor, hrozný doktor, a jeden kluk onemocněl slepým střevem a ten doktor řekl, že to nic není, a ten kluk druhý den zemřel. A já jsem si poranila nohu. My jsme tenkrát velmi lehko dostali infekce, protože jsme neměli ty vitamíny. A já jsem dostala nějakou hroznou infekci a měla jsem nohu tak oteklou, že byla asi dvakrát tak veliká, a měla jsem vysokou horečku. A ten doktor taky řekl, že to nic není. A laušerka ke mně přišla a řekla: Zuzano, já tě tady nenechám umřít. A někde organizovala nějaký auto a vzala mě do Prahy. A myslela, že budu muset jít do špitálu, ale ona mě vzala k mámě. Maminka hned zavolala nějakého doktora. Ten mi tu ránu rozřízl a tenkrát nebyl penicilín. Dost dlouho mi to trvalo, než jsem se uzdravila. A ta ironie byla, že jsme vždycky mluvili o tom, co budeme jíst, až bude konec. A v těch kamenicích taky jsme toho jídla tolik neměli. A potom v Praze naše Boženka mě chtěla dělat všecko, co mě chutnalo, tak já jsem nechtěla jíst, protože jsem byla nemocná. No ale uzdravila jsem se a udělala jsem zkoušky a chodila jsem do gymnázia Elišky Krásnohorské. To byla moc dobrá škola, dřív se jmenovala Minerva v Lazarské ulici. My jsme se nevrátili do původního bytu, to nebylo možné, tam bydleli nějaký Němci. A ještě nebyl prázdný, ale mý bratranci měli kamaráda, jmenoval se Erik Harpan, a ten měl velký byt a on jediný z rodiny přežil, tak jsme tam všichni bydleli. Za několik měsíců potom jsme dostali náš původní byt a maminka dokonce našla nějaký nábytek, který nám vzali a byl v nějakém skladu. Já myslím, že maminka vlastně byla hrozně mladá, když končila válka, bylo jenom 41, ale když tatínek zemřel, tak ona už nikdy se nechtěla vdát. A ona měla přátele, ale zůstala sama. Maminka nejenom, že měla ten šok, že táta se nevrátil, ale můj bratr byl strašně nemocný. Když byla ta karanténa, tak on hrozně se chtěl vrátit do Prahy a někdo mu pomohl nějak se dostat přes ten plot nebo pod plot a nějak se dostal do Prahy, kde už na něj čekala naše Boženka, kterou jsme my milovali a ona nás taky. Ale bohužel on začal kašlat krev a musel jít do nemocnice. Můj bratr byl těžce nemocný s tuberkulózou a tenkrát ještě nebyly léky, které teďka existují, tak měl velmi velkou operaci, kde mu vzali půl plic. S tím se nemá dlouho žít, ale on poměrně dlouho žil. Jemu bylo 58, když zemřel. Bratr byl úspěšný jednu dobu, ale myslím, že teď se na něj hodně zapomíná. Můj bratr byl nejvíc známý, já myslím, koncem 50. let a začátkem 60. kdy se zúčastnil, koncem 50. let se zúčastnil takzvaných text appealů a potom v roce 59 si v Redutě otevřel divadlo Paravan, kde byl uměleckým ředitelem a psal většinu materiálu, psal skeče, různé texty a krátké hry. A já myslím, že Paravan byl tenkrát velmi úspěšný. Když se narodil můj bratr, tak se jmenoval Robert Pick a v rodině jsme mu všichni říkali Bobby. No ale můj bratr byl komunista a Bobby jako nebylo moc dobrý jméno pro komunistu. Jeho střední jméno bylo Jiří, tak on si říkal Jiří Robert Pick a často také J.R. Pick satirik. A v rodině a starý přátelé jsme mu říkali Bobby. Bobby jako psal od malička, vždycky psal. Jeho první práce byly lirické básně. Za okupace, já si pamatuju, on také nejenom, že psal básně, ale také hodně překládal z němčiny, hlavně Goetheho. Já byla o 6 let mladší a ve všem jsem ho napodobovala, tak jsem to taky dělala, no ale to se nemohlo brát příliš vážně. V Terezíně on také pořád psal, i když byl nemocný. A my jsme měli v rodině takovou tradici, že se k narození nám vždycky psali básničky. A můj tatínek to psal německy, ale velmi dobře. A moje babička Tina taky. No ale Bobby psal česky a nejvíc v tom vynikal. Já mám někde básničku, kterou mi napsal k 13letým narozeninám. Část té básničky je, když je někomu 13, to je konec hádání o Tatry, Matry, Fatry a konec období, kdy nectí se své bratry. Skoro hned po válce začal publikovat. Hlavně publikoval epigramy. Můj bratr byl komunista, ale já bych řekla, že nebyl typický komunista, protože on strašně rád kritizoval a satirizoval a jako kritizování nebylo dovolený za komunismu. Ale on to dělal stejně. A totiž ne tolik v jeho prvních publikacích, ale on taky osobně vystupoval na takzvaných estrádách a potom na divadle. Když sám přednášel ty svý epigramy nebo texty, tak bylo lehčí se vyhnout cenzuře. A to on dělal. Po válce, jak jsem řekla, tak psal hodně epigramy satirické a též pracoval jako redaktor Literárních novin. Přispíval do mnoha časopisů a novin, myslím hlavně do Dikobrazu. No a potom koncem 50. letech začal zúčastňovat těch text epílu, hudebních a literárních a založil Paravan, takzvaný literární kabaret. Můj bratr miloval parodie a též vydal jednu knížku, to se jmenovalo Parodivan, kde psal parodie na všechny české autory a byl ohromně vtipný. A když měl dobrou náladu, tak s ním opravdu bylo velmi příjemné být pohromadě. V roce 1948, když byl komunistický puč, tak jeden z mých strýčků, kteří už v té době všichni žili v Jižní Americe, byl v Praze, zařídil, aby maminka a já, aby jsme emigrovali do Argentíny. Můj bratr nikdy nechtěl z politických důvodů a též on by nikdy se nenaučil novou řeč tak, aby mohl psát. Ne slovní hříčky, ten styl, co on psal, to by bývalo bylo vyloučené, ale on nechtěl pryč. A já jsem vlastně taky nechtěla pryč. Já jsem měla hezký život v Praze, spoustu přátel, přítele, byla jsem zamilovaná. Mně bylo 16 tenkrát. A opravdu jsem zbožňovala svého bratra. Tak odloučit se o něj bylo velmi těžký. To bylo popučit. A já myslím, že hodně Židů odešlo v té době, protože nechtěli prožívat to, co prožili za války. Já jsem hrozně nechtěla odejít, ale když jsem odjížděla, tak mě Boženka slíbila, že mě bude posílat všechny časopisy. A potom se mi asi rok zdálo každý den, že jsem zpátky v Praze hrozně. A my jsme 10 let nemohli zpátky. Dokonce jsme se báli mluvit s mým bratrem telefonicky. To byla železná opona a my jsme dávali hrozný pozor, aby jsme neškodili mýmu bratrovi. Ale my jsme si psali. No a v roce, já myslím, 57 nebo 58 bylo poprvé možné se mamince vrátit do Prahy a od té doby ona tam jezdila každý rok. Z začátku spala na zemi u mýho bratra, potom bydla v hotelu. No a v roce 58 jsem se já poprvé vrátila. A tak já, když jsem odjížděla, tak jsem byla ta mladší sestra, která mu šla na nervy. A za 10 let jsem byla mladá vdaná paní a on ke mně byl strašně hodný a bylo to krásný. V té době on byl ještě komunista, ale oni už ho jednou vyhodili ze strany. To bylo začátkem 50. let, když byl proces se Slánským a bylo hodně antisemitismu v Československu. A tenkrát ho vyhodili ze strany. A po druhé ho vyhodili ze strany v roce 69, když Literární noviny měly anketu, jakým směrem má Československo jít. A různí spisovatelé a intelektuálové měli takový dlouhý odpovědi. A můj bratr odpověděl 3 slovy. A totiž byl to titul velmi populární sovětské knihy Daleko od Moskvy. A to mělo velký úspěch, ale hned druhý den ho vyhodili ze strany po druhý. My jsme se strašně hádali samozřejmě, když byl ještě komunista. Ale já jsem si uvědomila, že on neví přesně, co se tam děje. Protože když jsem tam byla poprvé, v roce 58, tak jsem se sešla s matkou a sestrou jedné přítelkyně, která už žila na západě, jejíž otec byl popraven za slánského procesu. Ta přítelkyně si s nima nemohla psát, tak ona mě žádala, abych se s nima sešla osobně a abych jí všecko potom vypravovala, co mi řeknou. A my jsme se sešli v kavárně Slávii a tam jsme seděli, já nevím, asi 6 hodin a oni mi vypravovali strašné věci, jak dostali to doznání od lidí a jak se chovali k ním. A já jsem šla domů a vypravovala jsem to svýmu bratrovi a on z toho byl zničený. On o tom neměl absolutně ponětí. A já myslím, většina obyvatelstva v Československu o tom neměla ponětí. Tak co si on opravdu v té době myslel, já nevím, protože on hrozně rád dělal opozici. A když jsem se s ním bavila, tak neřekl přesně, co si myslí. A potom v pozdějších letech, já jsem jezdila do Prahy na krátkou dobu a já jsem nechtěla s ním debatovat. On taky měl slabý srdce a já jsem ho nechtěla rozčilovat. No ale samozřejmě on byl inteligentní a viděl, co se děje. Jako pořád stále byl víc a víc kritický k režimu. Po té poznámce daleko od Moskvy už nikdy nepublikoval ani slovo. Ale v té době trvalo mu to více než 20 let začít psát o Terezíně. V té době měl již napsanou tu knížku Spolek pro ochranu zvířat. A to je novela o Terezíně, která se zakládá hodně na jeho životě. A totiž je to o malém klukovi Tonym, který má tuberkulózu a žije v Terezíně ve špitále a chtěl by založit spolek pro ochranu zvířat v Terezíně, ale tam nejsou žádný zvířata. Tak jeho starší kamarádi se mu snaží najít nějaký zvíře a nakonec mu najdou myš, kterou on má pod postelí v krabici. Je to kniha psaná s humorem, což na téma holokaustu obyčejně nebývá. Ale ta kniha byla vydaná v roce 69 a od té doby byla vydaná ještě dvakrát. A v té době, když byl zakázaný autor, začal psát hry o Terezíně. A jeho hru Sen o vzdálených jezerech, která je hodně o mém tatínkovi, se dávala v divadle u Ev Buriana. Protože ten ředitel divadla, jmenoval se Větrovec, byl velmi mocný komunista. A tomu se ta hra líbila a hlavně myslel, že v tom je moc dobrá role pro něj. On hrál tu hlavní roli. Byl v takové pozici, že si to mohl dovolit dávat hru zakázaného autora. Já jsem emigrovala, když mě bylo 16, do Argentíny. Nejdřív jsme s maminkou jeli do Londýna. Já jsem uměla trošičku anglicky. Já myslím, že jsem měla angličtinu na gymnáziu asi rok. Skoro vůbec jsem neuměla anglicky. A potom jsme jeli s maminkou lodí z Anglie do Argentíny a měsíc jsme byli na lodi, která se jmenovala Highland Princess. A mluvilo se tam anglicky. Tam byly ještě nějaký holky mýho stáří, ale my jsme se nemohli moc domluvit. Ale potom jsme zastavili na Kanárských ostrovech a tam přistoupil jeden krásný Španěl a jmenoval se Manolo. A my jsme se skamarádili. Já jsem španělsky taky neuměla, ale já jsem studovala latinu. A tak jsem se trošku snažila s ním mluvit. Když jsem dojela do Buenos Aires, tak už jsem trošku mluvila španělsky. No ale když jsme přijeli do Buenos Aires, tak ta maminka měla obrovskou rodinu, 4 bratry, jiný příbuzný, který všichni ke mně byli hrozně hodní, já byla ta nejmladší tam, já byla to jediný dítě. A taky tam byla moje babička, která přežila Terezín, Karolínka, krásná paní, bělovlasá. Taky jednou, když byla v Terezíně, než jsme tam přijeli, tak byla v transportu a když tam čekala nastoupit do vlaku, tak ji tam viděl jeden známý od mých strýčků a ten ji dovedl do takový malý chaty tam a zamknul ji na 3 dny a za 3 dny ji pustil ven a ona šla zpátky tam, kde bydlela a nikdo na to nepřišel, že nešla do transportu, tak se zachránila. To zvláštní bylo, že mý příbuzní ke mně byli všichni strašně hodní, ale řekli mamince a babičce a mě, že nechtějí slyšet ani slovo o tom, co jsme jako zažili. Protože ty lidi, kteří byli venku, ty příbuzní, pro ně to bylo hrozně těžké tyhle věci poslouchat a dozvědět se o tom, co bylo. Nechtěli to slyšet. To jsme nebyli jenom my, to, co se stalo hodně lidem.
1: Osudy česko-americké dokumentaristky Zuzany Justman připravila v roce 2016 za technické spolupráce Aleše Hubera Renáta Spisarová. V ukázkách byla použita hudba z alba Thesaurus židovské hudby v provedení Solamenta Naturali s uměleckým vedoucím Milošem Valentem. Čtvrtou z pěti vzpomínkových půlhodin poslouchejte zítra dopoledne v 11.30 na Vltavě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpoledni, kterým vás bude provázet Rafael Brom. Na programu je opera séria o třech dějstvích s názvem Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla. Händlův seznam číslo 32 z roku 1734 a s originálním názvem Ariana in Creta. Italské libretto, které prošlo adaptací textu Pietra Pariatiho v několika operách, upravil pro Händla diplomat Middlesexu Francis Coleman. První operu na Pariatiho libretto napsal Francesco Conti pod titulem Teseo in Creta. Následoval ho Nicola Porpora v roce 1727 operou Ariana a Teseo a pak v roce 1729 Leonardo Leo se stejným názvem. Händlova Ariadna na Krétě měla premiéru v Královském divadle na Haymarket 26. ledna 1734 a poté byla koncem téhož roku 27. listopadu uvedena v revidované verzi s tanci přidanými pro Marie Salé v divadle Covent Garden. Opera Ariadna na Krétě zhudebňuje pokračování příběhu, který se odehrál na Krétě v legendárním starověku. Tamní král Minos vedl válku s atenským králem Egeem, protože ten zabil Minosova malého syna Androgeose a jeho atenský spojenec, thébský král Archeus, unesl jeho malou dceru, kterou vychoval pod jménem Ariadna. Atény válku s Minosem prohráli a museli Krétě platit tribut pacis, poplatek za mír jako podmínku ukončení války. Jednou za 7 let muselo být na Krétu posláno 7 atenských mladíků a 7 atenských dívek. Mládenci byli na rituálních hrách ve jménu Androgeose obětováni a dívky předhozeny Minotaurovi. Tato obluda na půl člověk, na půl býk, žila v labyrintu, z něhož byl únik nemožný. Změnit krutý los osudu mohl jedině hrdina, který by zabil Minotaura a ještě porazil kréckého válečníka Taurida. Na dvoře Minose dlí jako rukojmí Ariadna, aby si krécký král zajistil, že atenští mu budou své oběti posílat. Spolu s novou družinou nešťastníků se na Krétu tentokrát vydal atenský hrdina Teseus, který je odhodlán ukončit utrpení svého lidu a spojit se s Ariadnou, kterou miluje. Händlova opera uvádí na scénu 6 postav. Jsou to Teseus, atenský hrdina, Ariadna, aténská, ve skutečnosti krécká princezna, Karilda, její aténská přítelkyně, Alceste, aténský mladík, Tauris, krécký generál a Minos, krécký král. Dnes uvádíme operu, která byla natočena na operním festivalu Starý Korint 15. a 17. července roku 2005. Na kompaktních discích ji vydala společnost MDG, Musikproduktion Dabringhaus und Grimm z německého Detmoldu. V opeře účinkují Mata Matsuri, soprán, jako Ariadna, domnělá aténská, ale ve skutečnosti krécká princezna, Marie Ellen Nessy, mezzosoprán, Teseus, aténský hrdina, Irini Karajany, alt, Karilda, aténská dívka, Teodora Bacca, mezzosoprán, Alceste, zamilovaný do Karildy, Marita Paparizou, alt, Tauris, krécký generál, Petros Magulas, bariton, Minos, krécký král. Hraje soubor starých nástrojů Patraský orchestr, řídí George Petru. Tady je obsah prvního jednání opery. Aténané připlouvají po třetí na Krétu a mezi aténskými dívkami poslanými k obětování je i Karilda. Jejíž krásy si všimne krécký generál Tauris a okamžitě se do ní zamiluje. Karilda je však tajně zamilovaná do Tézea a nezajímá se ani o Taurida, ani o aténského mladíka Alcesta, který je do ní také zamilovaný. V trůním sále, kde je kámen s vyrytými podmínkami mírové smlouvy, představuje Tézeus athenskou družinu králi Minosovi a žádá o propuštění Ariadny. Minos souhlasí a přikazuje Tauridovi, aby přečetl nápis z kameny. Když to učiní, rozpadne se kámen na kusy a nade vším se vznášejí čtyři amorové. Tézeo ubezpečuje svou milovanou Ariadnu, že je odhodlán zabít Minotaura, což u ní vyvolá nejen radost, ale také strach o jeho život. Také Alceste chce Karildu chránit před krutou smrtí, ale Tézeus ho ujistí, že je to jeho úděl. V Jupiterově chrámu král Minos nařídí losovat z urny jméno první oběti. A je to Karilda. Alceste je zdrcený, ale Tézeus se nabídne, že půjde do labyrintu k Minotaurovi místo ní. Minos nabídku přijímá. Ariadny se zmocní žárlivost a myslí si, že Tézeus se nabídl jen z lásky ke Karildě a její srdce se zmítá mezi hněvem a láskou. Začíná první dějství opery Ariadna na Krétě.

skončilo první jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla, ve kterém připlulo z Athén 7 mládenců a 7 dívek jako oběti. První vylosovanou dívkou, která má být předhozena Minotaurovi, je Karilda, ale hrdina Tézeus se nabídl jít místo ní, neboť je odhodlán nestvůru zabít. Druhé jednání začíná v lese, kde Tézeus uvažuje, zda pokračovat ve svém plánu zabít Minotaura, nebo se zdržet s ohledu na svou milovanou Ariadnu. Usne a bůh snů mu předestře vizi jeho osudu jako osvoboditele athénského lidu od utrpení. Tézeus je po probuzení plný odhodlání netvora zabít. Mladý Athéňan Alceste, stejně jako Ariadna, se obávají, že Tézeus se vrhá do nebezpečí z lásky ke Karildě. Ale Tézeus ho ujišťuje, že nikdy nebude milovat nikoho jiného než Ariadnu. A prozradí mu, že Ariadna je ve skutečnosti dcera krále Minoa, ale ona sama ani král to nevědí. Ariadna zaslechne rozhovor mezi králem Minosem a krétským bojovníkem Tauridem. Dozvěděla se, že Tézeus může zvítězit jen tehdy, když probodne Minotaurovi hrdlo, najde cestu z labyrintu jen s pomocí klubka provázku a Taurida přemůže jen, když ho zbaví jeho magického pásu, který mu dává nadlidskou sílu. Zatímco se Tauris chlubí svou statečností, rozhodne se Ariadna povědět vše Tézeovi, přestože se pořád trápí myšlenkou, že Tézeus vše koná jen z lásky ke Karildě. A v tom ji utvrzují další nedorozumění a Ariadna ho obvinuje z nevěry. U vchodu do labyrintu se Karilda chystá sestoupit dolů, aby ji pohltil Minotaurus, když se objeví Tauris, který chce unést, a vyhrožuje jí, že zemře, když s ním neodejde. Karilda odmítá. Přichází Alceste a prosí jí, aby s ním utekla. Oba odcházejí a přitom Alceste pobije stráže, kteří jí hlídají. Znovu se objeví Tézeus a Ariadna a dojde k dalšímu nedorozumění. Pak přichází Minos rozezlen, že Karilda unikla a obviní z toho Tézea. A pak nařídí Ariadně, aby vstoupila do labyrintu místo Karildy. Tézeus je stále odhodlaný provést svůj plán, ale k Ariadnině zklamání mlčí. Ariadna naříká nad svým osudem. Tady je druhé jednání opery Ariadna na Krétě.